0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na dvojce.
2: Tady je Ondřej Soukup, já vás opět zdravím. Pamatujete si americkou skupinu ZZ Top? To je partička, kterou založili v Hustonu v Texasu v roce 1969 a existovala 51 let, neskutečných 51 let a tvořili ji zpěvák a kytarista Billy Gibbons, bubeník Frank Beard a baskytarista a zpěvák Dusty Hill. A vlastně až do Hillovy smrti v roce 2021 fungovali a hráli naplno. A ZZ Top, oni si vybudovali totiž takový charakteristický zvuk, který byl založený na Gibbonsově bluesovém stylu hraní na kytaru. A jsou hlavně známí samozřejmě svým ikonickým vzhledem, což byl Gibbons a Hill, kteří nosili sluneční brýle, klobouky a takový šíleně dlouhý fousy. No a písnička She's Just Killing Me, teda v překladu Ona mě jednoduše zabíjí. To je fakt drsná bluesrocková skladba z roku 1996 a ta písnička byla použita ve filmu From Dusk Till Dawn, čili Od soumraku do úsvitu. To byl film Roberta Rodrigueze a Quentina Tarantina. A faktem je, že spojení téhletý písně s tímhletím Tarantinovým a Rodriguezovým filmem, tak i ta písnička díky tomu dostala zvláštní atmosféru. Prostě tenhle špinavej texaský blues rock, barový groove, noční nebezpečí, erotika a taková lehce upírská nálada, tak to všecko naprosto dokonale sedělo k tomu filmu, který začíná jako takový kriminální, lehký road movie a potom se zlomí do krvavého hororu. A kritici o téhle písničce říkají, že to není žádný uhlazený rádiový hit, jako jejich slavné osmdesátkové singly. Je to prostě barovej zaprášený, mastný ZZ Top, míň pop, víc blues, víc kouře, víc benzínu a víc temnoty a noci. A on název písně She's Just Killing Me, až to teda doslova opravdu znamená ona mě prostě zabíjí, tak nejde vůbec o fyzické zabíjení. Ale jde o ženu, která muže nebo chlapa ničí svou přitažlivostí a svou posedlostí, svou vášní a svou nebezpečností. Poslechněte si kus překladu toho textu. Všechno na ní bylo přirozené, všechno na ní bylo skvělé, ale já mám slabost pro krásné dívky, i když mají modrou krev. Myslím, že ji vidím, myslím, že ji chci, myslím, že ji miluju, ale prostě ona mě ničí, ničí mě, myslím, že mě ničí. Její kastaněty jsou obrovské, její rytmus na bongách je dokonalý, když má půlnoční vystoupení, má k tomu ještě nějaké tajemství. Myslím, že ji vidím, myslím, že ji chci, och, myslím, že ji miluju, ale ona mě zabíjí, zabíjí. Slečta satanika pandemia, už to nemůže být hůře ani pomaleji. No vidíš, dostaneš conmigo a ještě bonus od albínského hrozdníše. To je krásný, co? Myslím, že ji vidím, myslím, že ji chci, myslím, že ji miluju. Prostě mě zabíjí, ale je to zážitek. Chce mě zabít, vysát mi krev.

No dobře, neumím ji imitovat. Takže to byly ZZ Top. A teď to bude Bad Case of Loving You, Doctor Doctor. Čili v překladu Špatný případ lásky, doktore, doktore. To je rock'n'rollová písnička, kterou napsal Moon Martin a taky ji nahrál jako první v roce 1978. Ale teprve Robert Palmer z ní udělal slavný hit o rok později. Já znám obě verze, od Moona i od Palmera, ale úplně chápu, proč ta Palmerova verze celosvětově bodovala. Protože ta Moonova je taková laskavá, měkká, je to teda pořád rock'n'roll, ale Palmer, který je známý svým citem občas sáhnout po písni někoho úplně jiného, což je ten nejjednodušší způsob, jak přijít k dobré písničce, žádný skládání, hrábnu prostě po cizí a mámy. Tak tady se mu to fakt hodně podařilo. On dal té písni mnohem tvrdší kytarovej riff a sám ji taky zpívá daleko drsněji než ten měkký šmůn. A co se týče úspěchu, skladba si vedla opravdu velmi dobře, ale hlavně mimo Británii. Ve Spojených státech se dostala na 14. místo Billboard Hot 100, v Kanadě dokonce na první místo, ale v britském singlovém žebříčku dosáhla jenom 61. místa. Tak mi napadlo, že občas platí, že doma není nikdo prorokem. No. A na Grammy byla Palmerova nahrávka nominována v kategorii mužského rockového vokálního výkonu, ale nic nedostala. Nicméně zaplať pánbu za tu nominaci. Textově jde o klasickou rockovou baladu. Zamilovanost je popsaná jako hodně špatný případ, skoro jako nemoc nebo posedlost, kterou nelze dostat pod kontrolu. Proto ten dodatek Doctor Doctor je i v názvu a pěvec je doslova láskou postižený a volá o lékařskou pomoc. A ještě něco. Pro Palmerovu kariéru je ta skladba strašně důležitá i historicky. Ona ho totiž ukázala jako interpreta, který umí dát dohromady víc stylů. Rock, soul, new wave a cit pro silný popový refrén. Je to takový jeden z mostů mezi 70kovým obdobím a obrovským komerčním úspěchem v 80. letech. A kus textu, abyste nebyli ochuzeni. Horká letní noc padla jako síť, ještě musím najít svou holčičku, potřebuju, abys mi uklidnila mysl a proměnila mé smutné srdce v radostné. Doktore, doktore, řekni mi to, mám vážný případ lásky k tobě, žádná pilulka mou nemoc nevyléčí, mám vážný případ lásky k tobě, hezká tvář ještě neznamená hezké srdce, to jsem se naučil, kámo, už na začátku. Myslíš si, že jsem roztomilý, trochu plachý? Mami, já nejsem ten typ kluka. Doktore, doktore, řekni mi tu novinu. Mám vážný případ lásky k tobě. Žádná pilulka mou nemoc nevyléčí. A tak dál. Poslouchejte.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Ave Maria Payen a Hélène Ségara, francouzská zpěvačka. Notre Dame de Paris, to je francouzský muzikál, který vznikl podle románu Viktora Huga Chrám Matky Boží v Paříži roku 1831. Abych řekl, on to totiž není doslovný muzikál, ale je to spíš písničkál, taková hudebně divadelní freska s mluvenými dialogy, který má ovšem velmi silnou výtvarnou stránku a propojily se v něm fakt fantastický pěvecký výkony, třeba Garu, pane bože, ten byl neskutečný, ten vlastně vyrost na tomhleto muzikálu. A potom skvělá taneční čísla, akrobacie a samozřejmě dialogy. A pro mě to byl vždycky takový nemuzikálový muzikál s opravdu velmi charakteristickýma písněma, které jsou velmi specificky a úsporně aranžované. Oni v něm používají hlavně kytary, perkuse, občas syntezátory, ty jsou hlavně na plochy a samozřejmě hodně bicích a tympány tam jsou. A pro úplnost, autory muzikálu jsou Luc Plamondon, ten napsal libreto a texty, a Ricardo Cocciante, ten napsal hudbu. Já jsem z něj už hrál jeho největší hit Bell a další dvě písně, všechno to je v mém playlistu Halo Soukup ve Spotify a já dneska zahraju další krásnou píseň Ave Maria Payen, česky je přibližný překlad Pohanská Ave Maria. A zpívají v muzikálu postava Esmeraldy, kterou v původní verzi zpívala Hélène Ségara. A já musím říct, že je to jedna opravdu z nejjemnějších a nejdojemnějších písní. Esmeralda, která je v očích okolí cizinka, bohémka, pohanka, se modlí k paně Marii. A ten název Payen znamená pohanský, není to tedy tradiční liturgická Ave Maria, ale je to modlitba člověka stojícího mimo oficiální náboženský svět. A v tom je její síla. Esmeralda se totiž nehlásí k instituci, ale k lidské prosbě, k ochraně kněze a k naději. A v Igově románu se o Esmeraldě píše jako o Romce, francouzsky často označované slovem bohemien nebo egyptien, i když teda ono to bylo nakonec jinak, protože ona byla unesené francouzské dítě, které vychovali cikáni. Ovšem v muzikálu Notre Dame de Paris se většinou zdůrazňuje hlavně její obraz bohémky, vyhnankyně, cizinky a symbolu menšiny a ne tolik, jako je to v románu, ten detail o jejím původu. A Francouzi samozřejmě do toho zasadili trochu politiky, jak je u nich zvykem. No a hudebně je ta píseň postavená jako lyrická balada. Cocciante tu nepíše žádnou velkou bombastickou árii, ale je to opravdu intimní modlitba a mně se ta jeho práce strašně líbí. Melodie téhle písně dává Hélène Ségara skvělej prostor pro její takovej křehkej a lehce zastřený hlas. A tahle dívka s tímhle hlasem, která byla teda původně vyhozená od konkurzu, ale po roce znova oslovena, pak dobyla postavou Esmeraldy celou Francii. Poslouchejte.

Nádherný, co? Muzikál Notre Dame de Paris a Helen Segara. Pamatujete se na Milli Vanilli? To bylo německo-francouzské duo, které tvořili Feb Morvan a Rob Pilatus. Koncem 80. let je vytvořil, doslova opravdu vymyslel a vytvořil producentský řezník Frank Farian, stejný muž, který stál za Bonnie M. Duo mělo imidž takových krásných, tanečně velmi zdatných zpěváků, ale byl tam takový malinký problémek, že na deskách nespívali oni. Oni se jen krásně na pódiu vrtěli, otvírali ústa na playback, mikrofony byly vypnutý. A jejich největší úspěch přišel s albem Girl, You Know It's True z roku 1989. Oni měli obrovské hity, vyhráli dokonce Grammy za nejlepšího nového umělce. Pak se ovšem začalo postupně provalovat, že hlasy na nahrávkách patřily studiovým zpěvákům a že byly všechny přednahrané. Už to začínalo být neřešitelné a do toho kluci po producentovi Ferianovi chtěli stále víc peněz. A tento teda nakonec vyřešil tak, že svolal tiskovou konferenci a tam všecko novinářům řekl, jak to je. Že ti dva jsou jen tančící kašpaři a celé je to podvod na lidi. Teda já musím říct, že je to absurdní, protože on vlastně udal sám sebe, protože to byl jeho projekt, on stál za vším, on to všecko vymyslel, vyprodukoval, platil a hlavně to teda, musím říct, hodně kasíroval. A nakonec ovšem to odnesli ti dva kluci, odebrali jim Grammy a Milli Vanilli prakticky skončili, i když se snažili chvilku nějak zpívat, ale to už neprošlo. Rob Pilatus později bojoval se závislostmi a zemřel v roce 1998 ve věku 32 let. A Feb Morvan se k hudbě později vrátil a skutečně zpíval. A já musím říct, že já jsem ho viděl, já jsem se na něj svalně díval a on nespíval vůbec tak špatně. Nechápu, proč to ten Ferian takhle udělal, prostě proč je tam nenechal občas něco zaspívat a mohl to úplně jinak prodat, nevím. Prostě těžko říct, nebyl jsem u toho. A písnička Girl, You Know It's True je jedna z jejich nejslavnějších. Původně ji nahrála americká skupina Numarks, nebo Numarks, ale Frank Farian ji přepracoval do evropsky uhlazenější takový taneční popový podoby. A verze Milli Vanilli se stala opravdu celosvětovým hitem, měla chytlavý refrén, byly tam rapový pasáže a měla hlavně hodně dobrou produkci. A já ji teď pustím a dobře poslouchejte hlavně rapové pasáže. Hned po písničce řeknu proč. Jo, a text nemá cenu řešit. Prostě kluk obdivuje děvče a celou dobu ji to říká.

To byly legendární Milli Vanilli a já teď na ně navážu ovšem trochu s úvodem. Já jsem v roce 1986 dostal nabídku dopsat písně do filmu Bonnie a Clyde. Už bylo jasné, že ve filmu se použijí dvě písně od Frankie Goes to Hollywood, Relax a Power of Love, a já měl dopsat dalších několik písní, přičemž dvě měly hrát v prvním plánu. To znamená, že scény byly postavené jen na hudbě, nebyly slyšet dialogy, ruchy, nic, jen hudba, de facto jako je videoklip. Já když si na to zpětně vzpomenu, tak to vlastně byla totální sebevražedná akce. Měl jsem za 2 měsíce napsat a nahrát písně, které měly stát vedle 2 světových hitů. Já vím, že jen písnička Relax vznikala 3/4 roku a její producent Trevor Horn píše, že vyprodukovat jí stálo zhruba 480 tisíc liber, což je asi 15 milionů korun. A já tehdy dostal 8 frekvencí po 4 hodinách ve studiu Suprafonu v Hrnčířích a za celou hudbu byl můj honorář od Barandova 12 000 korun. Ale musím říct, že mě strašně pomohla a vlastně zachránila jedna věc. Můj kamarád Borek Severa, tehdy žijící v emigraci v západním Německu, mě poslal 3 nativní americké zpěváky, kteří v Německu žili. Dianu Green, Sylvie Brown a Charlesa Shawa. Všichni byli skvělí a svým zpěvem, musím říct, že ty snímky strašně moc pozvedly. A Charles Shaw, černý jak bota, fantastický zpěvák, rapper, tanečník, tak to je ten, který o 2 roky později začal zpívat na snímcích Milli Vanilli jako jeden ze 3 zpěváků. A právě v předchozí písni všechny rapové pasáže jsou od něj. A já teď pustím písničku z Bonu a Clyde I Leave It Up To You, kde taky neskutečně rapuje a s ním zpívá Sylvia Brown. Ta zpívá refrény a on rapuje přes verze. A když jsem mluvil o honorářích, tak Charles Shaw dostal od Barandova tehdy 3 000 korun, koupil si za to klobouk a mazal na zpátek do západního Německa. A prosím vás, ještě jedna strašně důležitá věc. Základ tohoto textu napsal můj velký vzor, obzvláště samozřejmě v anglické výslovnosti, a rozhlasová legenda pan Miloš Skalka. To nemůžete nevědět. Takže I leave it up to you, nechám to na tobě.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Ano, tady je Ondřej Soukup a jeho pořad Haló, Soukup se rýmuje, co? Kolej Yesterday, to je jedna ze zásadních písní Michala Prokopa a zároveň titulní skladba stejnojmenného alba skupiny Framus Five, vydaného v roce 1984 u Pantonu. Hudbu k ní napsal Petr Zkoumal a text Pavel Šrut. A já jsem si někde přečetl, že Šrut nikdy na žádný koleji nebydlel, ale přesto se mu podařilo napsat text, který působí jako dokonalá autentická vzpomínka bývalého vysokoškoláka. On vlastně v textu nepopisuje konkrétní kolej, ale stav duše. Mládí, které bylo krásné, občas trapné, někdy hlasité a někdy smutné a tak dál. A do toho musím říct opravdu fenomenální zpěv Michala Prokopa. Já si pamatuju na jeho koncert na studentské koleji, to je náhoda, v Praze ve Slavíkově ulici, ale to museli být, já nevím, buď pozdní 60. nebo raný 70. léta. Vůbec nevím, co tehdy zpíval, ale mám ho s Framus Five na pódiu v hlavě vyfotografovanýho a nejde to vymazat. Je o 5 let starší než já. To je docela zajímavý. My totiž vedle sebe sedíme v dozorčí radě OSA a skoro vůbec se nebavíme. Je to takový zvláštní, přitom vlastně no, bych se s ním strašně rád povídal. Nevím, nerozumím tomu, ale tak to je prostě. V letošním roce zvítězil Michal Prokop v hudebních cenách Anděl jako solový interpret a druhou sošku Anděla dostal za album Ostraka. Faktem je, že jako zpěvák, prosím vás, on je skoro 80-letý, tak on tam neměl konkurenci. Já jsem si všechny nominovaný poslechl a opravdu ten Michal prostě, o tom vůbec nemá cenu mluvit, tam mu nikdo nesahal ani po paty. A ještě k písni. Velmi vkusně v ní Petr Zkoumal cituje fragment z písně Beatles Yesterday. Tak tady je Kolej Yesterday.

No jo, to byl Michal Prokop a jeho píseň Kolej Yesterday. A teď to bude skupina s takovým záhadným názvem Moloko. To je britsko-irská elektronická dvojice, zpěvačka Roisin Murphy a producent a taky současně muzikant Mark Bryden. A oni vznikli v Sheffieldu v roce 1994 a hráli spolu zhruba do roku 2004. Jejich hudba se pohybovala někde mezi trip-hopem, elektronikou, housem, diskem, tanečním popem, funkem a art-popem. Račte si vybrat. Moloko údajně vznikly tak, že Roisin Murphy potkala Marka Brydena na nějakém večírku v Sheffieldu a oslovila ho větou: "Do you like my tight sweater? See how it fits my body." No a první část této věty se potom stala názvem jejich debutového alba Do You Like My Tight Sweater, což znamená Máš rád můj asi úzký svetr, a to album bylo z roku 1995. Moloko, jejíž jméno odkazuje na Moloko z románu Mechanický pomeranč od Anthonyho Barghese, dokázali spojit klubovou scénu, zdejme tomu s pop artem, a tahle skladba, která se jmenuje The Time Is Now, je toho důkazem. A v Británii se dostala na druhé místo singles chart a v žebříčku zůstala potom 13 týdnů. A pro Moloko to byl jejich nejvýše umístěný single ve Spojeném království. The Time Is Now je na první poslech vlastně taneční skladba, ale ona není postavená jen na beatu. Má opravdu takovej silný akustický flamengový kytarový riff, jsou v ní smyčce a zpěv, který zní zároveň chladně a možná i naléhavě. A Mark Bryden o ní mluví jako o pokusu udělat skladbu se strukturou tanečního tracku, ale zachovat ji víc akustickou a nepřetížit ji hlavně tvrdýma bubnama. A text The Time Is Now popisuje jako píseň o okamžiku, kdy už není možné čekat. Je to výzva. Teď je čas jednat, milovat, změnit něco, vstoupit do života naplno. Není to žádný příběhový text, je to spíš nálada a mantra. Já ho kus přečtu. Jsi můj poslední nádech, jsi pro mě nádech čerstvého vzduchu. Ahoj, jsem prázdná. Tak řekni mi, že ti na mě záleží. Ty jsi první a poslední věc mé mysli. Ve tvých pažích cítím sluneční svit. Ve slibu denní sen má ještě přijít. Čas je na nás. Och, ale noci ještě mladá, květiny rozkvétají v zimním čase, ve tvých pažích cítím sluneční svit, a tak dále, a tak dále, a na konci zpívá. Byla jsem tak prázdná, tak dlouho, čas nadešel, jemná noc odešla a ten čas skončil, a nechejme tento moment trvat, a noci ještě tak mladá, čas nadešel, nechejme tento moment trvat. Takže The Time Is Now, teď je čas.

Takhle zvláštně to končí, co? To bylo Moloko. A teď to bude Crying in the Chapel, což znamená pláč v kapli. A to je písnička, která byla napsána už v roce 1953. Napsal ji Artie Glean a jako první ji naspíval jeho syn Darrell, který byl tehdy ještě středoškolák. A podle pozdějších vzpomínek rodiny dostal Artie Glean nápad po těžké operaci zad. Když se zotavil, tak se šel modlit do baptistické kaple ve Fort Worth někde v Texasu a právě tam měl silný osobní a duchovní zážitek a ten se stal základem textu i melodie. Zajímavý je, že už v roce 1953 se z písně stal naprosto mimořádný fenomén. Téměř současně vyšly různé verze od několika interpretů. Vedle Darrella Gleena uspěly nahrávky June Valley, The Orioles a Rexe Allena, já nevím kolika ještě dalších. A v amerických hitparádách tak najednou kolovalo několik verzí téže skladby, což teda fakt nebylo dost obvyklý. Ovšem nejslavnější se nakonec stala verze Elvise Presleyho. On ji natočil v říjnu v roce 1960 při přípravách gospelového alba His Hand is Mine, ale nahrávka tehdy zůstala odložena a byla vydána až o 5 let později v roce 1965. A existují 2 verze, proč k tomu došlo. První říká, že Elvisův manažer, plukovník Parker, což teda byla obecně velmi kontroverzní osobnost, požadoval od autorů polovinu autorských honorářů a dlouho se s nimi o ně přel. Ostatně to byl teda jeho zvyk, takhle strašně dlouho trápil Dolly Parton, autorku písně I Will Always Love You, který slíbil, že to naspívá Elvis, ale musí jim dát polovinu svých autorských honorářů. Ta chudák probrečela celou noc a nakonec ho poslala k čertu a nepodvolila a Elvis taky tu písničku nikdy nenaspíval. No a druhá verze, proč to vyšlo takhle pozdě, což udává oficiální Elvisovský zdroj, tak ten říká, že hlavní důvod byl jiný. Elvis si sám myslel, že nahrávku mohl zaspívat lépe a proto ji nechal stranou. Takže račte si důvod vybrat. A hudebně je ta píseň na pomezí gospelu, country a trochu popu. Je velmi jednoduchá, má velmi emotivní melodii a duchovní text o vnitřní pokoře, o víře a o vnitřním pohnutí. Za to mohla samozřejmě vylečená záda autora, jak jsem říkal na začátku. A ten napsal k hudbě tento text. Viděl jsi mě plakat v kapli. Slzy, které jsem ronil, byly slzami radosti. Znám poselství radosti, teď jsem šťastný s Bohem. Jen prostá a obyčejná kaple, kam se chodí modlit prostí lidé. Modlím se k Bohu za to, že budu silnější s každým dnem, který prožiju a tak dále. A já se s váma loučím touhletou písní a nezapomeňte se pomodlit, jestli máte porouchaná záda. Váš Ondřej Soukup.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na cestách s Petrem Voldánem.
4: Je po 18. hodině pondělí a tak máte správně naladěno vy, kteří máte rádi náš pořad Na cestách. A cestovat budeme se Sandrou Špačkou.

0: Ještě ke všemu v Jižní Americe.
1: Ano, a ještě ke všemu Hradečáka.
0: No, kdo by to nechtěl? Cestujte, potkáte tam možná partnery, ale my nebudeme cestovat jenom do Jižní Ameriky. Já otvírám svůj kufřík, vy už ho znáte, a vyndávám první rekvizity, které napovědí, kam se také podíváme a proč. Mám tu dva časopisy, které jsou o zemi, vlastně za humny, Polsko. Proč jsem je asi vzal?
1: Tak to mě velice potěšilo, protože Polsko je mojím druhým domovem, protože můj tatínek je Polák. Takže řekněme, moje polovina je odtamtud.
0: Takže budeme cestovat do Polska, ale podíváme se také do Portugalska, do Jižní Ameriky. Zůstaňte s námi na cestách na vlnách Českého rozhlasu.

0: Dozněla první písnička a my cestujeme dnes se Sandrou Špačkovou. Já už jsem předeslal, že začneme v Polsku. Otec je Polák. Kam nás pozvete do Polska? A vyberte něco, co ne všichni úplně znají.
1: Polsko je země ohromných rozměrů, je opravdu veliká, tedy v porovnání s Českem, na co my jsme zvyklí. A musím říct, že jednak já mám rodinu tady z té krkonošské části, takže ne úplně daleko od nás, ale v podstatě asi si myslím, že Čecha překvapí v podstatě úplně cokoliv v Polsku. Mám takový pocit, teď se to mění posledních třeba 5 let, ale že Češi měli hodně vůči Polsku takové jako vtípky, negativní pocity, moc se nám tam nechtělo jezdit a poslední dobou se to naštěstí otočilo, takže musím říct, že opravdu si myslím, že vás překvapí každý kousek, jak vesnice, tak město, tak moře, někdy teda negativně, když jedete k moře a prší vám tam a píchají vás komáři, to se také může stát.
0: Ale to se stane kdekoliv, nejenom v Polsku. Ale buďte přesně konkrétní, tak. Vyberte jedno místečko.
1: Konkrétně, tak třeba mám moc ráda Wrocław, město Vratislav, tedy v češtině, i Varšava mě moc překvapila.

0: v podstatě takový jako něco mezi, bude to znít bizarně, ale něco mezi New Yorkem a Berlínem. Opravdu překvapivé město, od kterého jsem já osobně neměla žádná očekávání.
1: To jsme se hodně rozkročili.
0: Je to tak.
1: Z Polska.
0: Je to tak. A potom i příroda polská určitě, třeba Mazurská jezera, kde tady se přiznám, jsem ještě nebyla, ale hodně jsem o nich četla a studovala, ale potom i hory, je to úplně něco jiného z té polské strany.
1: To se mi líbí, že Sandra Špačková, dnešní host pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu, někde v Polsku, kde je napůl doma, ještě nebyla. Já bych řekl, že to máte prochozené skrz na skrz. Vy jste říkala, že to není až tak daleko odtud, takže já tady mám ještě jednu připomínku, co odtud není daleko, tam zase jezdím. Já rád, když mám čas, je to jenom za hranicemi a mě třeba tahle ta příhraniční oblast zaskočila tím, že ve Zlatých Dolech mi nabídli, já jsem kavárenský povaleč, i kávu posypanou zlatými lupínky.
0: Polsko je opravdu zemí nekonečných možností, jak já ráda říkám. Bavíme se tady teďka o tady té vlastně nejbližší polské části, což je Kudowa Zdrój a vlastně celé Klacko, by se dalo říct. Tohle je část, kterou já jsem vůbec neznala předtím, protože mám rodinu spíše Harachov a z druhé strany, takže ty Krkonoše západnější, takže vlastně druhou stranu Náchodska jsem poznala až vlastně, když jsem se přestěhovala do Hradce Králové. Takže je to něco, co mě docela táhlo, protože je to tady kousíček, ale ne tedy nákupy na tržnici v Kudově Zdruj, což tady bývá časté, ale spíše i ty okolní městečka, třeba Polanice, Zdruj, Dušníky a tady tohle je moc krásná část. A je to takový, když se to porovná s tou českou stranou, tak tam není tolik turistů a je to za mě takový jako autentičtější ještě. Bohužel u nás Krkonoše bych úplně řekla, že už jsou jako hodně zastavený, hodně turistického ruchu. Orlické hory je to trošku méně, ale stejně pořád a ta polská strana je taková, krkonošská ne, ale právě tady toho Klacka bez lidí, příjemná, autentická.
1: To říká žena, která je dnes hostem pořadu Na cestách, která to musí znát, protože ona ráda chodí pěšky. Vy jste minulý rok šla pěšky z Brna do Hradce, jak dlouho?
0: Šli jsme, byl to týden, byl to v podstatě první týden, který jsme dostali k narozeninám od rodičů, že pohlídají vnoučata, tedy děti mé a manžela a rozhodli jsme se, že si vyčistíme hlavu a co na tom bylo ještě krásnější, že jsem si nevzala mobil. Takže jsem šla týden bez telefonu, jenom prostě přírodou, někde městem samozřejmě, ale bylo to opravdu úplné vyčištění hlavy i těla.
1: A já můžu prozradit to, co už jsem zjistil, že letos to bude zase pěšky a bude to z druhé strany, bude to do Prahy z Aše.
0: Ano, chceme zkusit západní Čechy. V podstatě ono, jako lidé dost často přemýšlí nad tím, kam jet na dovolenou, jak letět, čím letět, jak to bude drahé, ale v podstatě jako to, co razíme my, je, že opravdu je tolik míst i okolo nás, okolo toho domova, stačí opravdu jenom vyjít a někam dojít, člověk nemusí jezdit daleko, stačí poznávat i to, co tady má a nám tedy ještě k tomu napomáhá to, že máme malé děti, tak člověk nemusí řešit, odletí, neodletí, budou nemocní, nebudou, prostě po tom Česku vždycky se zbalíme, skočíme na vlak a zpátky prostě musíme dojít.
1: Takže oblíbený dopravní prostředek vlak.
0: Manžela určitě vlak, můj spíše autobus, ale v tomhle tom jsem se přiklonila k němu a už jsem si zvykla i na ty vlaky.
1: Mě hrozně bavilo, když jsme se bavili o tom Polsku, ten váš takový nátisk té polštiny v tom, ta jména těch měst, ty názvy byly vyslovované už s tím polským akcentem, takže polština pro vás není problém. Já teď zkusím předpovědět, kam se vydáme po písničce, ale omlouvám se, ta výslovnost asi nebude úplně ona, já jsem tím vlastně měl úplně začít. Bondi.
0: To bylo super, řekla jste to naprosto správně.
1: Ale posluchači netuší většina, co jsem řekl.
0: Dobrý den a portugalsky a to evropskou portugalštinou, pak
1: no
0: ještě brazilská,
1: já.
0: To by bylo bonjia.
1: Bonjia.
0: Je to podobný.
1: Tak vám přejeme se Sandrou Špačkovou dobrý den z Hradce Králové a my pojedeme potom do Portugalska a k tomu jazyku už jenom šišlavým románským jazykem jsem to řekl. Vy jste ten jazyk, který máte ráda a který ovládáte tu portugalštinu, nazvala klidně šišlavý románský jazyk?
0: Je tomu tak, protože si myslím, že každý, kdo slyší pojem románský jazyk, tak si představí takovou tu zpěvnou italštinu, španělštinu a ta portugalština se tomu úplně vymyká. Já když jsem ji napoprvé slyšela, tak jsem si myslela, že je to maďarština. Portugalci šišlají, používají š, ž, což od románského jazyka vůbec nikdo nečeká.

0: Máme za sebou další písničku, už druhou v pořadu Na cestách, kde cestujeme se Sandrou Špačkovou, která vlastně vystudovala jazyky, ona studovala i vysokou školu v Portugalsku. Jaké to je studovat v Portugalsku vysokou školu? Jsou tam nějaké rozdíly oproti českým vysokým školám?
1: Já jsem začala studovat v Praze na Univerzitě Karlově a potom jsem odešla do Portugalska, takže až tak velkou zkušenost jako s českými vysokými školami nemám. V závěru mám tady větší tu portugalskou.
0: Já myslím třeba to, jestli je zvykem bydlet na kolejích nebo doma, jestli je to stejné jako u nás. Jak jsou bráni studenti třeba? V některých městech studenty moc rádi nemají, třeba někde zase rádi mají.
1: Bych řekla asi, že je to v podstatě podobné jako u nás.
0: Jsou portugalští studenti vysokoškolští také tak trochu bohemští?
1: Určitě. Od tohoto studium samozřejmě je. A právě v mém případě to bylo to nejlepší možné řešení, protože jsem začala studovat portugalštinu v Praze a po čase jsem zjistila, že naučit se portugalsky v Praze vlastně moc nedává smysl. Takže jsem se zbalila, odjela jsem tady samozřejmě za pomoci peněz mých rodičů, protože jinak bych to všechno nezrealizovala, takže tímto ještě jednou děkuji za podporu. A odjela jsem do Lisabonu, kde jsem začala studovat a bylo to úplně ideální tím, že jsem studovala jazyk, tak když jsem vlastně šla v noci popíjet pivo na ulici s Portugalci, tak jsem se vlastně učila. Takže pro mě to bylo studium dne i nocí, pořád jsem se zdokonalovala v jazyce portugalském.
0: No ono při takových příležitostech se člověk zdokonalí nejlépe. Já otvírám kufřík, vy jste mluvila o pivu, my máme Portugalsko nespojené s pivem, ale s něčím úplně jiným.
1: Vidím tady portské.
0: Já když jsem tam jel poprvé, tak jsem samozřejmě o portském věděl jsem toho víc, věděl jsem, že i chci vidět stromy, ze kterých získáváme toto.
1: Korek.
0: Ano, korek. Korkové duby mě fascinovaly úplně. Co jste všechno věděla o Portugalsku vy? A čím vás zaskočilo, co jste nevěděla, i když jste o něm věděla hodně, protože jste věděla, do čeho jdete do Portugalska?
1: Já jsem úplně zas až tolik toho nevěděla, protože mě bylo nějakých 19-20 let, takže spíš jsem byla o něco ještě více roztěkanější, než jsem teď. Takže jsem až tak jako úplně mnohé nevěděla, ale já zase nemám problém s tím. Moje životní krédo je, že se člověk tak jako musí přizpůsobit tomu, jak ten život jde a plyne, takže jsem prostě jela a řekla jsem si, že to poznám. V nejhorším případě se vrátím, nejde o život, nic horšího se nestane. Takže mě překvapovalo mnohé a v podstatě to bylo také s odstupem času. Člověk to nějak vnímá třeba první rok, i takový ten vztah, kdy jsem byla zamilovaná do města, do lidí, do země, do kultury a nějakým způsobem se mi nezdálo, jak je to u nás, nelíbilo se mi to, ani se mi třeba zpočátku nechtělo vracet.
0: A co to bylo, co se vám nelíbilo?
1: Mně v Česku trošku chybí úsměv, veselost, vřelost, takové ty věci, být milý, aniž byste od toho druhého očekával něco nazpět, taková ta veselost, ale myslím si, že bohužel je to u nás samozřejmě dáno historií, tou nedalekou, prostě bohužel jsme uzavřenější, máme tu mentalitu trošku takovou skleslejší často, možná je to i počasím.
0: A ti Portugalci, když odmyslíme tu mentalitu, co se vám třeba tam až tak úplně nezdálo?
1: No právě ono se to trošku měnilo. Zpočátku mě se tam hrozně líbilo to, jak jsou veselí, otevření, jak navazují kontakty rychle, jak jsou přátelští a s postupem času jsem pochopila, že je to spíš povrchnost, že to není úplně přátelství. V podstatě řekla bych, že je to hodně doplňující se třeba s námi, tak jak my na začátek působíme dost mnohdy teda nemile a nepřátelsky, tak oni působí přesně naopak, ale zase ty pravé přátelé třeba v Portugalsku si udělat, jsem zjistila, že je vlastně složitější než třeba tady v závěru.
0: Vy jste říkala, že jste si zamilovala město, bylo to toto město? Trefuju se dobře?
1: Ano, říkáte to naprosto správně, Lisabon, moje srdcovka.
0: Já v Lisabonu jsem byl jenom chvilku a co bych určitě chtěl, tak bych se chtěl projet těmi žlutými tramvajemi.
1: Ty jsou skvělé, teďka tam teda byla velká dopravní nehoda s jednou tou tramvají, že vykolejila, ale jinak tedy ty tramvajky je to úplně legendární záležitost. Vlastně když ní budete, a to je přesně to, co třeba mám hrozně moc ráda na Lisabonu a vůbec na Portugalsku, že je to částečně takový skanzen. Já mám hrozně ráda místa, které mají svoji duši, takovýto genius loci místa. A v tom Lisabonu nebo v tom Portugalsku to vidíte, takové ty omšele, staré kavárny, že se nějak jako nepřizpůsobily tomu modernímu. Právě třeba ty tramvaje, já si třeba i částečně říkám, že úplně nevím, jestli v jiné zemi už by to dávno nezrušili, jestli by to nebylo zakázané. Člověk si úplně není jistý, jestli tu jízdu přežije, protože to tak různě jako cuká, hrká, říkáte si, jestli to vůbec zabrzdí.
0: Ale má to kouzlo. Zvlášť pro cizince.
1: Přesně tak.
0: Domácí možná nadávají víc. Já budu muset do toho Lisabonu asi brzo vyrazit, abych ty staré tramvaje ještě chytil. No a co ještě doporučíte z Lisabonu?
1: Lisabon je město, řekla bych, docela obdobné a i častokrát srovnávám vůbec Portugalsko s Českem, co se jako rozlohy týče, velikosti měst, takže Lisabon určitě ideálně mít nějaké ubytování v centru a všechno se to prochodit sám, nebát se tam ztratit, malé uličky.
0: A co když mě nenajdou?
1: No tak to je ideální, ne? To je přesně to, co člověk chce na dovolený, aby ho nikdo nenašel.
0: Jak kdo?
1: No to je pravda, záleží asi.
0: No mě by to nevadilo se ztratit, protože ta cesta vždycky někam vede a ta města mimo to turistické, já tomu říkám nehezkým slovem profláknuté, jsou mnohdy mnohem zajímavější a každé má své kouzlo, takže i v tom Lisabonu se určitě dá najít. Vyberte kout, kam se tam ráda vracíte, když tam přijedete. Máte takový? Nebo místo?
1: Mám, ale přiznám se, že to asi nebudou úplně ty, co bych třeba si vybrala teďka. Jsou to spíše místa spojená s nostalgií, že jsem tam bydlela, když jsem tam studovala, že jsem tam chodila se učit na tuhle vyhlídku do tohohle parku. Je to pro mě Bairro Alto, to je ta oblast. V podstatě Lisabon je rozdělený na takové dva kopečky a je to na té druhé straně od hradu svatého Jiřího. Takže je to na druhé straně a tam jsem právě žila, takže k tomu mám největší vztah. Určitě.
0: No slyšíte zajímavé momenty, zajímavé rady, zajímavé detaily, protože dnešní host pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu Sandra Špačková je nejenom cestovatelka, jak sama říká, duší a srdcem je hradečačka, jak jsem si přečetl, tak ona také je průvodkyní, takže má to i svým způsobem všechno tak trošku naštudované. Já mám trochu pocit, že vy se vyhýbáte místům, kde jsem byl v Portugalsku já, kde jsem měl základnu a to byly ty pláže, o kterých se tady píše.
1: Pláže Algarve. Pláže Algarve se přiznám, že z celého Portugalska znám nejméně. Byla jsem tam dvakrát. Ale já mám teda ještě raději, a nevím, jestli to znáte, možná proto máte rád Algarve, ještě hezčí za mě, když se podíváte na mapu, tak ne úplně to jižní pobřeží, ale to vlastně jihozápadní od Lisabonu. Mezi Lisabonem a Algarve vlastně je to Algezur a celé to jihozápadní pobřeží. Ono už v dnešní době je to teda taky docela hodně profláknutý, hodně se tam začalo chodit i ten námořnický hike, se myslím, je to prostě po tom pobřeží, rybářský hike, se myslím, že se to jmenuje. A už je to taky turističtější zóna, ale tam je to ještě o něco hezčí než Algarve.

0: Jsme na cestách po 18. hodině každé pondělí a dnes je to se Sandrou Špačkovou, která se s manželem, kterého si našla na cestách, to je velmi sympatické, přestěhovala v roce 2014 do Hradce Králové a už tak trošku přestala po covidu jezdit do ciziny, ale věnovala se třeba cizincům u nás v České republice. Když přijede Brazilec, anebo Jihoameričan jiný, kam ho berete v Čechách?
1: Tak ono většinou to nejsou jako soukromé návštěvy, jsou to spíše, že pracuji jako průvodce pro různé agentury, tudíž my už máme dopředu daný ten program, co chtějí navštívit a co chtějí vidět.
0: A můžete jim ten program trošinku, který je určitě sestavený podle nějakých těch, můžete jim tam vpašovat třeba něco, co vy si myslíte, že by měli vidět?
1: Já se vždycky snažíme na to nalákat, aby se k nám ještě vrátili a až příště přijedou, tak aby se podívali tam a doplnili si to portfolio české.
0: A to je to, co mě zajímá, na co se je snažíte nalákat?
1: No třeba na Hradec Králové, protože to je zrovna jedno z měst, které si myslím, že ani Češi moc dobře neznají.
0: Nedoceněné město.
1: Je to tak, přesně tak a vlastně je mi to i poměrně líto. Musím říct, že i já a vlastně mý rodiče jsme Hradec moc neznali, až když jsem se sem přestěhovala a vlastně doteďka, nebo shodujeme se na tom, že se nám tady ohromně líbí a že Hradec má úplně všechno. Na jednu stranu je možná dobře, že je neobjevený, protože kdyby byl objevený, tak kdo ví, jak by to tady vypadalo. Přece jenom jako centrum Prahy mám taky moc ráda, ale jako je to trošku složitější tam žít nebo se tam pohybovat. Takže na jednu stranu je to fajn, že je Hradec neobjevený a na druhou stranu si myslím, že by se to zasloužil.
0: No já myslím, my vysíláme i pro Pardubice, tak aby to nevypadalo ode mě jako od rodáka z Pardubic, že jsem zanevřel na své rodné město, tak už jste stihla poznat trošku i Pardubice.
1: Pardubice, nemůžu to samozřejmě říkat moc nahlas tady v Hradci Králové, ale poznala jsem je a musím říct, že co se historie památek týče, tak mám raději Hradec, ale velice nerada přiznávám, co se gastronomie týče, kultury, tak mnohdy to, co mě chybí v Hradci, tak najdu v Pardubicích.
0: Narazili jsme na to, že tahle ta obě města si myslím, že jsou, pokud jde o turistiku, mezi našimi domácími turisty, jsou trošku nedoceněná, kam se hrabeme na Český Krumlov anebo na Kutnou horu a podobně. Ale ono to Portugalsko taky je celkově si myslím, nebo bylo, možná už se to lepší, takové odstrčené. Váže se k tomu ten výraz saudade?
1: Určitě váže. Portugalci celkově, ono je to, v podstatě tam by se člověk musel podívat do historie, aby pochopil právě ten pojem saudade, co je něco, co se říká, že se to nedá přeložit do češtiny, ale za mě by to bylo něco jako stesk nostalgie. A ta myšlenka toho je ta, že vlastně Portugalci byli poměrně velcí mořeplavci a objevitelé. A když se podíváte na mapu Evropy, tak je vidět, že je tam ohromné Španělsko a na konci malinkatá nudlička, což je to Portugalsko. A to Španělsko pořád nějakým způsobem, nebo historicky to tak bylo a i Portugalci ten pocit mají, že je pořád to Španělsko chtělo nějak pohltit. Tak oni se vydávali do světa, objevovali nové země, ale cítili se nějakým způsobem smutní, uzavření, uzamčení na tom svém vlastním poloostrově. A ten pojem nebo ten výraz saudade by se dalo vysvětlit, že vlastně rybář loví ty ryby, rybaří, za sebou má tu malinkatou zemečku 10milionovou, za ní to ohromné Španělsko, co je chce sežrat a v dálce, v daleké dálce, až za ohromným oceánem je někde ta Brazílie, kde je vlastně ta spřátelená země a on cítí takový ten smutek, tu tíhu a i tu nostalgii po těch námořních objevech, potom, kdy jsme byli velcí, kdy nás všichni znali a dneska již, když řeknete Portugalsko, nebo že třeba já se živím portugalštinou, tak lidé jsou překvapení, kde se mluví portugalsky jinde než v Portugalsku.
0: No, vy jste právě nakousla to, proč vlastně vznikl jakýsi konglomerát zemí, já jsem to slovo neznal, lusofoních. To jsou ty země, kam jsme, říkají si Portugalci, kam jsme plavali.
1: Ano, je to tak, lusofonní země, lusofonie, jak tomu říkají.
0: Říkám to špatně zase.
1: Ono se to píše se ale se dá říkat i lusofoní, luzofoní. Ono je to vlastně ze slova Lusitánie, tedy z toho pojmu pro Portugalsko a vlastně portugalsky mluvící země právě.
0: To je no celá a které ta to komunita, jsou, musíme říct našim posluchačům.
1: Jako třeba Commonwealth, tak právě Portugalci mají také svoje portugalsky mluvící země. Je to právě Portugalsko, je to potom Brazílie, kde tedy se mluví brazilskou portugalštinou, ale je to hodně podobné. Potom v Africe, Mozambik, Angola, Kapverdské ostrovy například, poměrně nově objevená turistická destinace, taky se tam mluví portugalsky. Potom i v Ázii, východní Timor například, Makao vedle Hongkongu, nebo potom i jsou oblasti v Indii, kde se dodneška mluví portugalsky. Takže opravdu to není jenom to jedno malinkaté Portugalsko.
0: No kdybychom vyjeli z Portugalska dál se Sandrou Špačkovou, tak bychom se dostali třeba samozřejmě do té Jižní Ameriky, Venezuela.
1: Je to tak?
0: Můj host přivírá oči a už se tam přenáší na Stolovou horu nebo kam?
1: Venezuela, ano. Tam se mně podařilo být ještě, když to bylo nějakým způsobem reálné v roce 2014, jsem lezla na Stolovou horu na Roraimu. To je vlastně na takovém triple pointu Brazílie, Guyana a Venezuela.
0: No pak taky Kuba.
1: Kuba, tam jsem několik let průvodcovala a musím říct, že to je místo, kam bych se určitě ještě chtěla vrátit. Tam je to zase z hlediska politického i nesmírně zajímavé sledovat, jak se ta země mění.
0: No a to jsme ale pořád v zemích, kde je docela, řekněme, relativně teplo. A jak se Sandře Špačkové líbilo v Helsinkách?
1: To bylo přesně ono. Já jsem totiž taková trošičku černobílá. Já mám ráda extrémy, takže...
0: Tady ve studiu ne, musím říct si, že je to i bílo-modrá.
1: Bílo-modrá. Nesem bílo-modrá, ale myšlenkově častokrát černobílá, tudíž když jsem právě žila pár let v Lisabonu nebo v Portugalsku v teple, jsem ze srdce Evropy, tak jsem si říkala, že bych chtěla zkusit i ten úplný opak. A proto jsem zkusila Erasmus v Helsinkách ve Finsku a byla jsem tam necelý rok, nějakých 10-8 měsíců, 9 měsíců, v podstatě 2 semestry.
0: Krom toho, že jste poznávala Finy a Helsinky, tak narazila jste tam i na ty naše časté a velice výrazné české stopy, protože já mám Finsko rád a mám rád i ty české stopy, které jsme tam zanechali, docela velké. Zátopkovy, několik restaurací pomenovaných po českých názvech.
1: Vltava.
0: Nejenom Vltava, já jsem dokonce narazil Hádanka a Milenka. Koho by to napadlo, že jsou ve Finsku restaurace s takovými názvy. Takže co třeba ten kult zátopkových?
1: Je tomu tak, překvapilo mě to, protože se přiznám, že to bylo opět jedna z cest, od které jsem neměla žádné očekávání a nic moc jsem nevěděla dopředu. A když jsem přijela, tak lidé o Česku něco věděli a přišlo mě to trošku hloupé, že já nevím nic o nich a oni ví něco o mně, což se mně moc často nestává, když cestuji, bývá to spíše naopak. A je to tak, Zátopek věděli, české pivo samozřejmě, proto tedy třeba na hlavním nádraží, nevím, jak je to teď, ale když jsem tam byla, tak na hlavním nádraží byla restaurace Vltava, kde točili české pivo, takže je to překvapivé, že zrovna ve Finsku, ale opravdu jsme tam vidět.
0: Finové a Portugalci, to jste musela zjistit, že jsou to úplně odlišné povahy. V čem se vám líbili ti Finové?
1: No ono vlastně, když to člověk postaví trošičku na ten právě žebříček, tak Finové určitě jsou nejstudenější, nejméně otevřenější z těchto tří, když budu porovnávat Portugalce, Čechy a Finy. Ale zase naopak jsem si tam udělala opravdu velké přátele a třeba potom v roce 2018 jsme s manželem letěli i do Finska na svatbu za jednou z těchto kamarádek, kterou vlastně jsem znala 10 měsíců jenom ze školy a i to stačilo k silnému přátelství a dodneška jsme v kontaktu.
0: Takže kdybychom zůstali u té, řekněme, terminologie meteorologů, tak chladní Finové dovedou roztát. Mám stejnou zkušenost. Mám stejnou zkušenost, oni opravdu potom dokáží být velice dobrými přáteli. No a vy si prý nevozíte vůbec nic ze světa, jenom zážitky, takže doma vůbec nic finského nenajdete?
1: Já se přiznám, že se strašně snažím, nebo opravdu poslední léta především s dětmi, nějakou cestu minimalismu, protože mám pocit jinak, že bychom se do toho bytu poměrně malého našeho nevešli. Takže snažím se si nevozit nic moc, spíše potom třeba, že někde jsem a koupím se nějaký finský výrobek, udělám si tím radost, nebo značky a tak dál, ano. Nebo i čokoládu, takže když chci vzpomínat na Helsinky, tak si sednu na lavičku v minus 20, dám si čokoládu a je mi dobře.

0: Jsme na cestách a my jsme teď byli v chladném Finsku, v Helsinkách. Dostala jste se z Helsinek i někam dál do toho Finska, protože jak to známe, a určitě to znáte ze svých cest, taky hlavní město většinou nebývá úplně tím přesným obrazem té země.
1: S tím určitě souhlasím a proto vždycky, kde jsem, tak se snažím aspoň nějakou malinkatou vesničku vedle hlavního města navštívit. A troš něco málo jsme procestovali, přiznám se, že to bylo v období opravdu těch silně studentských let, to znamená bez peněz a když už, tak jsme šetřili na nějakou lahev vína nebo na pivo, takže moc rozpočtu na cestování nezbývalo, ale povedlo se nám sehnat nějaké lístky vlakové do Turku, vlastně ta jižní část Finska, ale třeba chtěla jsem se tehdy dostat za polární kruh, ale to bylo bohužel nad můj tehdejší rozpočet.
0: A už jste tam byla? Už jste to stihla?
1: Ne, mám takže, to pořád na seznamu.
0: Takže to je vroubek.
1: Je to vroubek.
0: Ale mě zaujala ještě jedna věc, to by možná mohlo posluchače zajímat a mě taky. Jak vypadá finská svatba? Vy jste říkala, že jste tam byla na svatbě.
1: Byla to svatba dvou Finů.
0: V čem se liší některé detaily, které u nás na svatbě nezažijeme? A nebo je to prostě skoro to samé?
1: Já se přiznám, že asi záleží taky jako jak moc ta svatba je tradiční. Tohle to bylo dvojka, hodně bych řekla, takových jako alternativních Finů. Takže kamarádka má dlouhé dredy až pod zadek i dneska ve svých 45 letech a její manžel dlouhé vlasy až pod zadek a hraje v metalové kapele. Takže to bylo hodně jako alternativní svatba i v rámci Finska, si myslím.
0: Leningrad Cowboys.
1: No, hráli tam potom ten svůj finský metal. My jsme si dělali srandu, že to jsou finští mumínci. Všichni tam házeli dlouhýma vlasama a byla to hodně atypická svatba, takže asi se nedá moc jako srovnávat nebo jí brát exemplárně, že
0: to
1: takhle
0: vypadají
1: finské svatby.
0: To je na tomto krásné, být na finské svatbě teď se Sandrou Špačkovou v pořadu na cestách. My jsme zmínili mumínky, to jsou postavičky dětských pohádek a také to, co vás zavalí, když přijedete do Finska na spoustě suvenýrů. Ta svatba byla alternativní, ale vlastně svým způsobem klasicky finská, mladá finská, dejme tomu. Takže tam se asi nejedlo podle nějakého itineráře, jako to bývá u nás. Jeden knedlíček v polévce na začátku, jedna lžíce a na konci dort veliký a pak ještě výslužka koláčky.
1: Ne, bylo to hodně alternativní, i nevěsta měla takové šaty do černa s kytičkama, takže opravdu, jak říkám, z toho vzpomínky, jakože by byl nějaký jako režim jídelní, tak to by tam člověk určitě nemohl hledat. Jediné, co se z té svatby pamatuji a občas se z toho děláme srandu doteď s manželem, tatínek vystoupil na takové pódium, že řekne ten proslov k novomanželům a mluvil a potom najednou dal takovou kratší odmlku. Situace tak jako zvážnila, stěžkla a on chtěl citovat nějakou básničku finského spisovatele nebo básníka, ale bohužel k našemu neštěstí se ten básník jmenoval Eino Leino. Takže on nahlas řekl Eino Leino a teďka jakoby tam všichni začínali pomalu jako brečet a rozněžňovat se a nám to samozřejmě přišlo v tu chvíli hrozně vtipné, že tatínek na svatebním obřadu jim přeje Eino Leino.
0: No, ty jazykové kotrmelce bývají různé. Vy máte dokonce i razítko na úřední překlady a tlumočení z portugalštiny. Stane se i přitom něco, že ty významy jsou různé?
1: Určitě, ty významy se mnohdy různí. Je to třeba jenom o přízvuku a dostanete se úplně do jiných dimenzí. Příklad třeba, to se tady stalo mně jednou v Brazílii, jedno slovo je koku, což znamená koko, a druhé slovo je koko, což je to, co když potřebujete vykonat velkou potřebu, co z vás vypadne. Tak jsem se bohužel na pláži objednala água de coco, což je voda z toho druhého, takže můžete se dostat...
0: A jsme zase zpátky u toho Leino ve Finsku.
1: U toho
0: skoro.
1: Eino Leino, vlastně všechno se to točí kolem toho, je to tak.
0: Doufám, že jsme vám teď nenavodili nepatřičnou atmosféru, je podvečer, možná někdo ještě jste zvyklí touhletou dobou si dávat večeři, takže se omlouváme a my se dáme do té gastronomie, kterou jsem trošku předpověděl a vrátím se s dovolením do Portugalska. Mě tam strašně moc chutnaly ty malinké rybičky na roštu.
1: Mm-hmm, sardinky.
0: Tak.
1: A vůbec, pokud chcete na sardinky, nebo jste sardinkový typ, tak doporučuji koncem června je to. Jsou vyloženě slavnosti sardinek. A je to především teda v Lisabonu. Slaví se to, je to myslím kolem 24. června, což je svátek Jana, tak oni tam také slaví Jana a jsou to právě tyhle slavnosti velké a všude v ulicích se právě smaží sardinky, babičky vylezou ven se svými grily a smaží, babičky, za pár eur si přivydělají. Je to opravdu taková jako sešlost venkovní, každý, kdo co chce, si prodává, taková jako pouliční festival slavnosti sardinek.
0: Se Sandrou Špačkovou, dnešním hostem pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu, jsme teď v Portugalsku. Sardinky by sváděly k tomu, že jsme na Sardinii, ale to je to kouzlo češtiny, někdy se to prolíná všelijak. Takže když odmyslím sardinky, které mě zaujaly, co byste z té portugalské kuchyně mi udělala, když bych vám přišel na návštěvu a vy byste chtěla ukázat typickou portugalskou specialitu?
1: Pro Portugalce určitě budou nejtypičtější ryby a asi bych šáhla po tresce, což je vůbec jejich národní ryba, bacalhau tomu říkají. A oni tvrdí, že existuje 365 receptů, abyste si každý den v roce mohl připravit tu tresku na jiný způsob. Takže treska by to byla.
0: A zbyla by i nějaká, my máme přestupný rok někdy, zbyl by jeden recept ještě i na ten přestupný?
1: No doufám.
0: Tak tu tresku bych si určitě dal. No a když bych chtěl zhřešit a dát si něco portugalského sladkého?
1: Portugalské sladké, asi nejčastější bude pastel de nata. To jsou takový košíčky z listového těsta a uvnitř je z žloutků takový žloutkovo-pudinkový krém. Nahoru se ještě dává cukr moučkový a skořice a nejlepší je to, když je to ještě teplé. A je to dokonalý.
0: Já se zeptám na cestovatelský sen.
1: Přemýšlím teď o tom, když se ptáte. Ono těch snů je několik. Jednak tedy jsou místa, kde jsem již byla několikrát, ale třeba bych tam chtěla vzít manžela nebo i děti. A potom jsou místa, kam bych se i chtěla podívat já, kde jsem ještě nebyla. Takže je toho vícero.
0: Určitě. Tak zkusme něco.
1: První, co mě napadá, tak lákal by mě přechod Grónska, jak se chodí, jak za sebou táhnete takové ty sáně, na kterých máte
0: baťoch. Já to tuším, že to zase bude pěšky. No.
1: Takže přechod Grónska by mě určitě lákal. Potom by mě lákala tady třeba z bližších SNP, vlastně projít celou tu stezku, ne tady v Hradci Králové ulice, ale projít vlastně celou tu stezku Slovenskem. To je něco možná reálnějšího, co se týče vzdálenosti, ale zase nevím, jak časově. Potom Aljaška třeba by mě lákala, Velikonoční ostrovy. Ale teďka mě to spíš celkově nějak zase táhne myšlenkově víc na sever.
0: Jste zastánce cestování s dětmi? Jsou lidé, kteří říkají, už máme děti a přestali jsme cestovat.
1: No takhle, jsem zastánce, jakože já to potřebuji, takže je vezmu sebou, ale jako nechtěla bych mít sebe s těmi dětmi v letadle, být tím druhým. Takže jak se to vezme? Je to trošičku ode mě bezohledné. Ano, vím, že děti obtěžují, mě taky obtěžují i mé vlastní děti mnohdy, takže chápu, že ty ostatní tuplem, ale prostě bohužel tak to je a chceme jim něco ukázat, zároveň i se chceme někam dostat a myslím si, že to je jedna z nejlepších investic v životě a to je právě do těch zážitků a do cestování.
0: To by mohl být konec dnešního vydání pořadu Na cestách, ale já ještě připomenu jednoho koníčka, nevím, jestli na něj máte čas.
1: Vypadl na mě metr krejčovský a nitě. No, snažím se na to čas mít, je to jedna z věcí, kterou mám trošku asi v krvi, protože tatínek se věnoval léta šití a je moc šikovný. Mnohdy mu závidím, že já tak šikovná nejsem, ale snažím se to dohnat svojí pílí, takže když mám čas, takové ty nápady, že jako budu šít dětem všechno oblečení, tak ty už zmizely naštěstí, ty se rozplynuly, ale i tak se snažím sem tam něco málo ušít. Moc mě to baví, ale bohužel na to nemám tolik času, kolik bych potřebovala.
0: Dnešním hostem pořadu Na cestách byla Sandra Špačková. Moc děkuju za cesty.
1: Děkuju moc krát.
0: No a s vámi, vážení posluchači, se opět za týden v pondělí mezi 18. a 19. těší naslyšenou Petr Voldán.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Pochoutkový rok.
4: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. Možná dneska dostanete hlad ještě před první písničkou. Dnes vám totiž odvyprávím postupně příběh síru Niva, modrého elegána, který buď milujete, nebo před ním preventivně zavíráte ledničku. Zjistíte také, proč si zelí tak oblíbili šlechtici z rodu Lichtensteinu. Ano, slyšíte správně, zelí nebylo jen jídlo pro chudé, ale svého času i šlechtická hvězda na talíři. Víc se dozvíte u dalšího receptu, který kdysi vyhrál první cenu. Chybět nebude ani soutěž o kuchařky Sladké Česko a poradíme, jak se postavit k horkému na talíři. Tak zůstaňte s námi, bude to vonavé, chutné a možná.

0: Vyrazili jsme s pochoutkovým rokem s narozeninovým dílem opět, a to kvůli roku 2021 za Jaroslavem Sapíkem, který i tehdy rozhodoval, kdo zvítězí v tom pochoutkovém roce spolu s kolegy, a určili jako absolutního vítěze na prvním místě Tibora Novotného z Jarošova, který dělal nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím podle receptu své rodiny a taky podle Lichtensteinů. Tak proto jsme tady, Jardo. Já tě zase rád vidím, ahoj.
1: No tak já si myslím, zaprvé zdravím posluchače, tebe taky. Ale ty jsi mi neřekl, když jsi u něho byl na návštěvě, jak to chutnalo.
0: Já jsem to chutnal před 5 lety, ale pamatuju si, že to byla krásně vypečená kachna. Dobrý. A mě překvapilo to zelí, že ono bylo opravdu jako až jako kandované, úplně jak bylo dosladká. No, úplně...
1: Se divím, my na Moravě děláme to červený podobně.
0: Fakt takhle dlouho jako i s tím karamelem, opravdu dlouho se s tím dělat, až ta šťáva skoro zmizí, že je to takový jak sypký.
1: Odpaří se všechno. No. Ten karamel vynikne a malinko skořice. Ideální. A dobrý víno, že do toho dávám. To tam nedávali, to jste jenom vypili, ne? Ale já ho tam dám teda.
0: U vás taky někdo dělal asi u Lichtensteinu.
1: No, měli jsme rodinu, kdy se živí, že jo?
0: Fakt?
1: No tak jako, dá se říct, že pro Třešťáku jsme dělali do tečka, že jo? Pro Štemberky, babička moho od Marce je běhovala Čtejnu, u Lichtensteinu zaměstnaný celý život vlastně. Takže...
0: A vařili tihle šlechtici jinak, nebo to máme jenom vypájené z těch pohádek, že na zámcích si žili a měli nadívané pávy a já nevím, celá selata a pečení holuby do huby tam letali, nebo jedli úplně to, co my normálně?
1: Já musím říct jednoduchou věc. Samozřejmě, když měli třeba hon, tak se vařila zvěřina, tak jako my. A když byli třeba dožínky, poté měli taky polnosti, tak samozřejmě zase se vaří týhle v té době. Ale byli by se všichni překvapeni, oni byli všichni obrovský hospodáři. Já jsem hodil třeba panu Štemberkovi, nebo baron Hrubý, a paní baronka Hrubá mi řekla, Jarošu, to už je moc, to stačí. A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
0: No a co jedli, třeba i volupsy je?
1: Ale to jedli, já myslím, i normální lidi, třeba sadkáři, ale třeba hodně se zarazovali v období hloubata, křepelky, víš, jako z toho lesa, protože všichni měli většinou lesy. Ryby měli, rybníky. A já si pamatuju, pan

0: Tebe říká, Jarošku, představ si, já jsem vždycky na Vánoce chtěl od personálu dva velký lososy. A oni mi řekli, že to je plebežitě kapra. Takže, a dneska losos jí celá republika, takže pozor, jo. No,
1: protože losos byl obyčejnou rybou tehdy a to měli lidi normálně. No.
0: Takže jako oni a měli k tomu obrovskou úctu, ale co je důležité, že se dodržovalo to stolování. My jsme tam chodili jako rodina vařit třeba k tomu Štenberkům, obsluha byla většinou z Vídně a byli to starší páni. Nikdo nechodil, nelítal, aby byl spocený, jo, ale byli hezky oblečený, což nám dneska chybí hodně restaurací. Ovládali jazyky, pomalinku dělali, nikam nespěchali, oni se bavili a jako mělo to vždycky takovou kulturu, o kterou my teď se připravujeme. Teď dneska už vidím, co rodí doma i v neděli z krabiček, ani si to nedají na talíř. Všichni spěchají, u oběda se má posedět, má se sejít rodina, má to být svátek, že jo.
1: Užijte si dnešní sváteční den, protože tohle je sváteční jídlo, už protože vyhrálo, bylo na prvním místě v roce 2021, už protože ho dělali Lichtenštejnové a jedli a měli ho zařazené na svém jídelníčku. My ho dnes uděláme v úpravě Jardy Sapíka, protože tohle je narozeninový díl pochoutkového roku a předěláváme recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech, abychom si je připomněli a vy jste pak věděli, pro který recept desetiletí hlasovat na konci roku.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Vracíme se po písničce pro to, abychom dělali konečně tu kachnu nadívanou s karamelizovaným zelím, tak jednu kachnu máme. Budeme to dělat s Jaroslavem Sapíkem jako připomínku receptu z prvního místa roku 2021 Tibora Novotného. Ten tehdy zvítězil, odnesl si tu hlavní cenu. Dělali jsme to s ním v Jarošově. Bude tady nějaké vylepšení něčím, čím to změníš, Jardo?
1: Ta receptura byla doopravdy posílně udělaná. Já jsem se tam přidal pouze do ty nádivky.
0: Co?
1: Jsem tam dal třeba kousek slaninky, kousek šumky, malinko nakrajel, do toho dávám malinko koňaku, protože tam jsou játra taky, že jo, kachni a dávám tam i veku, protože musím spojit, malinko smetany.
0: Tak když se toho dotkneme, co tedy na tu tvou nádivku potřebujeme? Kolik čeho? Kolik jater, cibule a tak dál?
1: To já typu, abych sem to měl takových 65 deka jater, dva tousíčky nakrajené jemno, to pak přijde trošku, já dávám trošku sušeného mlíka, vajíčko, samozřejmě, aby to vázelo, dvě vajíčka, dochutním to koňáčkem a nakrajím slaninku, tak aby to udělali nějakou mozaiku. Jako,
0: kolik slaniny?
1: A ty slaniny tam dám třeba 10 deka, jo.
0: A tu nádivku děláš jak, tedy nameleš nebo nastruháš játra?
1: Semilu játra, ale musí být ty játra zbavený těch blanek, všechno očištěný pěkně, slaninka, dám do toho vajíčko, dám malinko šláčky, já mouku žádnou dám tam trochu sušeného mlíka. Jinak bych prásnul moje manželku, ta tam dává sunar. A kam se hrabe sušený mlíko? To krásně voní v tom jako sůl, trošku bílého pepře a musí to být vyvážený v určitý kachně.
0: A to jenom zamícháš nebo to nějak teplně upravíš?
1: Ne, to zamíchám, já tím plním tu kachnu.
0: Kromě té nádivky, kterou si teda takhle připravíme, tak máme jednu kachnu, co dál?
1: Kachnu, kmínu, tak jako já ho mám rád třeba víc, někdo míň, a dáváme ho i dovnitř, i navenek pak, jako jo, a sůl, jo.
0: Co budeme potřebovat na potření té kachny?
1: Na potření budeme mít dvě lžičce, teda 1,5 lžičce medu, 2 lžičce sojového máčí, ale kvalitní, a plus 2 lžičce oleje.
0: A na zelí potřebujeme?
1: 3/4 kila cibule, hlávku větší 2,5 kilovou červeného zelí, lžičce kmínu, sůl, 2 deci oleje, cukr, vždycky přidáme mletou skořici a lžíci octa.
0: Cukru tak 300 gramů.
1: 300 gramů. Pochoutkový
0: rok. Teď se do toho vrhneme, takže máme kachnu.
1: A můžeme teda začít, že to jenom prosolíme ten vnitřek teď, a hezky dovnitř, aby všude, ten kmín taky. A pak ještě jedna věc, když máme takhle ty prsa, tak takhle prste, palcem to hezky promasírovat.
0: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
1: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
0: To je do jiného magazínu.
1: Prsa jako prsa, ale jedeme, ale to ono to má svůj význam, že to maso se jakoby uvolní, jo? Tak.
0: A teď máme připravenou tu naši nádivku, kterou jsme vám popsali.
1: Tak jdeme na to, budeme to plnit, jo?
0: Nakloníme kachnu.
1: A tu nádivku se snažíme co nejvíc dostat až dozadu, že jo? Až dopředu do toho krku, jo? A co nás zbyde, to použijeme pak vlastně na, že upečeme vedle, jo?
0: Teď je důležité tedy ještě svázat provázkem tu kachnu tak, aby se přimkla ta stehínka, ty vršky k tomu biskupu, aby všechno to tak jako vepředu bylo zaděláno, nic nevyhřezlo při pečení.
1: A teď si jmeme sůl, lehce to prosolíme, nemoc už.
0: I s kmínem budeme takhle pracovat.
1: Takhle, hezky. Já mám ten kmín opravdu rád. Moje babička z tohle kmínu, za mlada, v období války, nouze alkoholu, tak vyráběla luxusní kmínku. Voňavou, tak.
0: Máme pekáč, takový ten klasický. Ano. Teď do ní dáváš sádlo?
1: Sádlo, ale je to sádlo vepřový a půl kachní, namíchaný, jo? Takže já to tím vytřu. Tady ty kostičky, víš, to nevyhodíme nic, samozřejmě.
0: Tím to vypodložíš.
1: No tak a plus ti to udělají dobrou šávičku, víš. Nic se nevyjazuje.
0: Na to položíme tu naši kachnu.
1: A malinko ji podléme.
0: A dáme to péct, to odkryté, zakryté?
1: Teď dáme odkrytou takhle.
0: Na jak dlouho, na kolik stupňů?
1: My to tam máme na 180, tak hodinku a půl. A pak ji natřeme takovým potěrem ze soji a s medem a olejem a budeme ji dělat ještě minimálně hodinu a ona nám udělá krásnou krustu barvičku, jo? A samozřejmě, se to bude potírat, tak to chce potřít poprvé jednou a pak ještě třeba jednou. Na dvakrát ono to udělá takovou krásnou klusíčku.
0: Prostě peče se to třeba ještě 1,5 až 2 hodiny a klidně na 3x při tom pečení a se to může potírat.
1: No jo.
0: pozor, začínáme dělat to naše legendární karamelizované zelí podle Lichtensteinu. Základem je tedy zelí. My máme červené zelí, jsme zvolili. Pak máme cibuli, může být i šalotka na půl.
1: Šalotka je normální a volej cukr.
0: Tak co děláš teď?
1: Teď si nakrajíme tu cibuli. A nemusíme tak najemnout, jak se jsme zvykli, ale udělám si takovýhle kousky. Té ty cibule musí být fakt dostatek.
0: A první, co budeme dělat na pánvi nebo v rendlíku, je takzvaně olejový karamel, to znamená olej, do kterého nasypeme dost cukru, přivedeme to k varu. Na mírném varu to vaříme vlastně, až to začne se barvit stejně jako klasický karamel s jinou tekutinou. Teprve pak do toho přijde ta nakrájená cibule s naší šalotkou.
1: A to je ono. Jo, tím se nám to zastaví. A počítáme, jestli nám vlastně ta cibule vlastně skoro v tom rozvaří, jo?
0: Ona bude karamelizovat taky jako běžná cibulka normálně, ale teď navíc už v karamelu.
1: Tak, to je ono.
0: Potom teda až dosáhne té barvy, tak co?
1: Pak do toho dáme to zelí.
0: Nakrájené na nudličky.
1: Na nudličky. A bezky to mícháme, se to, až to úplně všechno změkne.
0: Ovšem, to je okamžik, který přijde po přidání toho zelí až třeba i po 3/4 hodiny.
1: Ano, až to odvaříme celý. Tak. Tohle je luxusní recept. To se musí vzít, je to dobře vymýšlený, víš? Jelikož oni dlouhodobě taky žili na té Moravě, že nám pracovali, tak já myslím, že tam trošku víno, když to není, ale my ho tam dáme.
0: Kolik vína?
1: Já si myslím, na tohle množství dáme deci, půl deci, to odvaříme, jo? A teď ještě si jmeme lehce z kořice, no a teď, jelikož to máme karamel, je to doslazený do víno, tak dáme ještě trošku octa, ale já nefandím tak klasický ocet, to je salám z cibulí, viď, ale krásný vínej ocet, jo?
0: Dáme takovou žíci?
1: No, žíce stačí. No, co na to může být špatný, řekněte mi někdo, ne? Tak.
0: Jardo, ty jsi to tak hezky rozkrojil, že uprostřed vidíme úplně játrovou paštíku obalenou krásně vypečeným masem z kachny, knedlíčky a to zelí, který voní ještě teď.
1: Pan Novotný pro mě udělal číslo jedna recept řemen a každému doporučuji, aby si to udělal, protože ochutnej to zelí, ochutnej tu kachnu a vlastně to není jenom kachna. Vlastně v té kachně máme, bychom řekli, ona by to byla i dobrá jako paštika třeba, rozumíš? Mm-hmm. Taková hrubější, dobrá, kvalitní. Ale je to úžasné jídlo, všem doporučuji, vyzkoušejte to.
0: Víte, to je úplně láska na talíři.
1: Bomba.
0: Super.
1: Ne, je to v prvé řadě velmi dobrá kombinace. To se všechno k sobě hodí. Kachna, játrová nadívka a to zelí. Ideál.
0: Ochutnejte, zkontrolujte, podivte se a udělejte si to podle receptu na stránkách www.pochutkovirok.cz v té původní verzi i v té nové, trochu vylepšené, třeba jenom tím, že se dalo víno do toho zelí od Jaroslava Sapíka. A jsou tam i dvě fotografie vedle sebe, si to můžete porovnat. Máme oba dva modré pekáče, ale oba recepty jsou každý trošku jiný. Tak sledujte nás.
1: Děkuji a vařte. Naši posluchači a musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
0: Spocený Jaroslav Sapík se pro dnešek loučí ze své vlastní kuchyně a Patrik Rozehnal jen doplňuje, že příště se můžete těšit na další zajímavý výherní recept. Tak to bývá naším pravidlem, že si opakujeme všech těch 36 výherních receptů, abychom vám je připomněli, abyste na konci mohli hlasovat pro ten nejlepší za celý čas trvání naší soutěže. Příště to bude posluchačská výhra z roku 2022. Budou to miletínské modlitbičky od Lenky Hagerové z Klecan, které pro nás bude dělat Roman Paulus.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Jsem rád, že i v téhle chvíli jste posluchači našeho narozeninového pochoutkového roku. Je to totiž už 10 let, co vysíláme náš pořad, proto si také připomínáme recepty z těch předchozích let. Dostali jsme se už do roku 2021. Příště načneme rok 2022 a až se dostaneme na konec roku 2025, bude odvysíláno všech 630 receptů a přijde řada na vás, abyste si vybrali svého favorita a pomohli nám najít recept desetiletí. Ale o tom se zavčasu dozvíte. Teď se přesuňme do historie. Na území Rakouska-Uherska byla kdysi první výroba sýrů s modrou plísní uvnitř hmoty zavedena v roce 1883. V obci Myčiná u Banské Bystrice. Výrobu zavedl Karl Burkhardt ze Starých hor. Způsob výroby a plíseň si donesl přímo z francouzského Roquefortu. Tam se dostal na svých cestách jako dráteník. V malé sýrárně se tehdy vyráběla brindza a plísňový sýr pouze z ovčího mléka. Název Niva zavedl až Josef Soc, majitel mlékárny v Dobré Nivě u Zvolena, a to podle názvu obce. V Čechách se pak s výrobou tohoto sýra začalo až o mnoho let později a navíc se začalo dělat i z jiného mléka. Ovcí totiž bylo málo, jak zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce Soňa Jindrová.
1: Niva je sýr s modrou plísní ovnitř. V České republice se začala vyrábět v roce 1947. Výrobu zavedl v mlékárně v Českém Krumlově, později v Jihočeské mlékárně a dnes v Madetě donský kozák Andrej Charitonov. Inspiroval se na Sicílii, kde se setkal s výrobou gorgonzoli. Ta se stejně jako Niva, na rozdíl od francouzského Roquefortu z ovčího mléka, vyrábí z mléka kravského. Od 80. let 20. století vyrábí Nivu v Českém Krumlově dnes ředitel závodu Pavel Hlásenský.
2: Napřed se to vyrábělo na 2000 strojních vanách, výroba byla ruční, zrno se krájelo krájecím zařízením, potom se vymíchávalo ručně míchadlama, vypouštělo se to na pás, kde se to přehrnovalo, zbavovalo syrovátky. Niva se ručně obracela, Niva se pak ve sklepě musela otáčet, aby měla kulatý tvar.
1: Pavel Hlásenský zažil přechod z ruční výroby na strojní. A jak to probíhalo?
2: Prakticky začalo se přístavbou sklepů, kdy tenkrát ještě bylo generální ředitelství, který rozhodlo, že Krumlov bude jediný specializovaný výrobce sýry v rámci generálního ředitelství a že budeme zásobovat Čechy, Moravu a zároveň část Slovenska. A na základě toho teda se vystavily zrací sklepy s kapacitou 4000 tun, kde teda k původním 125 metrům se vyrubalo 690 profilů pražského metra a potom teda po otevření sklepů a uvedení sklepů do provozu se začalo s výstavbou sýrárny, která se na tu dobu zabezpečila technologií, která byla na špičce v rámci Evropy.
1: Výroba trvá podle druhu až několik měsíců.
2: Tak u Nivy 50 je to kolem 30 dnů, u Nivy 60% tuku sušeně je to 35 až 40 dnů. A Cezar Blue, což je taková naše malá chlouba, je to sýr typu gorgonzoli. Ten zraje u nás 3,5 měsíce. Solení řídí počítač, který v určitých časových intervalech se solným roztokem zamíchá. Upravuje si koncentraci soli a upravuje si teplotu.
1: Teplota v solné lázni, kde jsou sýry 2 dny, je 14 stupňů.
2: Teď jsme na solomě, zde se pak sýry, když voschnou, tak se nasolejí ručně, pak zase si odpočinou jeden den, potom se napíchají a po napíchání jdou zrát do sklepa.
1: V pichu musí být v Nivě celkem 35 z každé strany. Ve sklepě je teplota zhruba 10 stupňů a vlhkost 95%. Nejdůležitějším prvkem v Nivě je samozřejmě speciální plíseň. Tu má na starosti v českokrumlovské Madetě Daria Kovaříčková.
3: Plíseň na Nivu je kmen plísně Penicillium Roquefortii. A pěstujeme si ho sami tady na kroupách. Kroupy se vysterilují, zaočkují se, nechá se plíseň růst a pak se sterilně převede do roztoku a tento roztok se vlastně nalívá už do mlíka.
1: Madeta Český Krumlov je nejstarším a největším výrobcem Nivy v České republice. Vyrábí se taky v obci Dolní Přím u Hradce Králové a Otinovsi u Prostějova.
0: Víc se o Nivě, o její historii, chuti i výrobě dozvíte samozřejmě na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaká jídla si v dětství oblíbil nebo od své maminky, herec, dabér Pavel Soukup, to se dozvíte už za pár minut, když budete dál poslouchat náš pořad. Povídat si s ním budu společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
5: Telegram s adresou svět.

0: Po písničce si v Pochoutkách teď dopřejeme krátkou a milou návštěvu s Naďou Konvalinkovou. Tu máme mýho kolegu, herce, dabéra.
1: Pavla Soukupa.
0: Dobrý den, Pavle.
2: Ahoj.
0: Byl někdo v rodině u vás vášnivý kuchař? Dá se to tak nazvat?
2: Dá se to tak nazvat, byla to moje matka. Protože to byla kuchařka par excellence, jak se říká, a dokonce vydala i knihy. Takže pozor, já jsem z rodiny, kde se jedlo velmi, velmi dobře.
0: Kuchařské knihy?
2: Ano, máma vydala dokonce knihu třeba polívek. Což znamená, to je taková ta rychlá záležitost. A ona doopravdy byla schopna uvařit ze všeho prostě něco nevídaného.
1: A co jsi měl od ní nejradši?
2: No, já se přiznám, že já měl od ní rád všechno. To nemůžu říct, že by bylo něco nej.
1: Jo.
2: Já jsem nikdy moc jako netíhnul k sladkostem, ale prostě maso, maso, maso. Já jsem úplně normální. Vegoše ze mě neuděláte.
1: Jo.
0: Jako vegana, vegoše.
1: Jo.
0: Říká Naďa, ty už mají skoro ty zobáky.
2: Ano.
1: Ale já jsem u babičky třeba milovala bramborový placky, víš, tak proto se ptám, jestli
2: no, je něco takového. No, pozor. Třeba moje babička, to znamená matka mýho táty, její vdolky, no. Nikdo nikdy nemůže překonat.
1: Jasně.
2: Protože ona byla zemlejna, takže k mouce měla strašně blízko a tehdy se fakt vařilo třeba, nebo smažilo na sádle.
1: Jasně.
2: Ne tady tyhle ty umělinky, jako jsou ty voleje, které prostě já to nemám rád. Sádlo, máslo, to je základ stravy.
1: Já si taky myslím, nemyslíš.
0: Vidíte, já myslel, že jste z herecké rodiny a vy spíš z kuchařské.
2: Ne, no, musíte si uvědomit, že táta, i když táta taky vařil, mi několikrát, když jsem s ním byl třeba o prázdninách v Praze sám, tak minutky uměl skvěle. Ale jinak, aha, když máš doma takovou kuchařku, jako byla máma, to by byl hloupej, aby se tam cpal.
1: No jasně. A co měl tatínek nejradši od maminky?
2: To je velmi zajímavá otázka, protože já si třeba pamatuju, že táta miloval bramborovou kaši s nudlema. Pozor, je to takový jako nastavovaný jídlo.
1: Aha.
2: Protože já jsem z generace, kdy se všecko vždycky, pozor, dojídalo. V neděli bylo maso, třeba s knedlíkem, v pondělí se dojídalo, když zbylo, i když nezbylo teda maso, tak byly knedlíky s vajíčkem a prostě všecko se dojídalo. Bohužel dneska se strašně vyhazuje, ale táta měla rád tyhle ty jednoduchý jídla.
1: Aha.
0: Mělo to i svá pojmenování, jako se říká uhlířina, kočičí tanec, právě z těch zbytků míchané s masem a přílohy.
2: Já si myslím, že tohle nemělo název, to se nedá ani nazvat.
0: A nahlížel jste těm bezvadým kuchařkám, babičce, mamince, přes rameno, abyste se něco přeučil?
2: Ano, já byl vždycky šťoura. Mě to zajímalo, jak se to dělá. Samozřejmě měl jsem určitý odpor k mytí nádobí, to už mě nezajímalo. Ale taková ta příprava, jak se co krájí, co se... A já dokonce, to už jako dospělý člověk, protože jsem hodně točil... kde byly třeba hostiny a já jsem se seznámil s vynikajícím kuchařem a ten dokonce chodil k nám, ještě jsme pozvali pár lidí a on před náma vařil, aby jsme věděli jak, na co.
0: Potom na kameru, aby to bylo všechno tip-top, tak jako?
2: No to ne, to se rovnou sežralo s prominutím.
1: No, ovšem s nejlepším jídlem jsme se setkali my holky z městečka, co si budeme povídat na té Moravě, protože tam nás hejčkali, to prostě byly, tam teda to je hlavně taky ty sladkosti, co oni pekli, vy, to bylo no. Furt, ježiš, a jídla jejich, no a vínečko jsme si tam dávali.
2: No samozřejmě, to bylo, k tomu no. Mám ještě blížší vztah než k jídlu.
3: Tak to byla malá a milá vzpomínka od Pavla Soukupa. Děkujeme moc.
2: Za málo.

0: za mistrem etikety, autorem mnoha knížek o dobrém chování u stolu, Ladislavem Špačkem, vyrážíme i dnes. Chci se zeptat, Ladislave, v pochoutkovém roce, poradit tak i posluchačům, co vlastně máme dělat s horkým jídlem na talíři, třeba s takovou polévkou? Máme počkat, až schladne, začít foukat, míchat?
1: Horké jídlo je trošku problém. Jídlo by mělo být temperováno tak, aby host mohl okamžitě ho začít konzumovat, ale někdy se to přihodí. Rozhodně třeba do polévky anebo do jakéhokoliv pokrmu nefoukáme, tak jak to učí učitelky v mateřských školkách děti. No tak přirozeně tam jde o jejich bezpečí, o to, aby se nespálili. Nicméně foukání do polévky je nespolečenské a proto máme vlastně jediný možný způsob, jak z toho ven, a sice polévku zvolna míchat a živě konverzovat. Stejně tak, jestli zjistíme, že ten pokrm je ještě nespůsobilý ke konzumaci a musíme ještě pár minut počkat, živě konverzujeme. My totiž u toho stolu nesedíme proto, abychom se najedli. Ten stůl je obvykle svorníkem jakéhosi setkání, ať už to je rodina, anebo je to obchodní večeře, anebo je to setkání s přáteli, nebo to je banket, cokoliv. A proto u stolu vždycky konverzujeme. Sníst pokrm beze slova je vlastní pouze vepřům, napsal Plutarchos Chaironeje před 2500 lety. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Tento rok je pro nás v pořadu pochoutkový rok velkým svátkem. Nejenom proto, že uslavíme 10 let našeho pořadu, a to díky vám, protože vy jste nás zásobili svými recepty. A připomínáme si to v té soutěžní části, kde děláme recepty z předchozích 9 let, abychom našli recept desetiletí. Ale tento rok je pro nás také důležitý, protože jsme vydali dosud největší knižní kuchařku, jakou jsme kdy dali dohromady. A pozor, obsahuje jenom sladké recepty, tolik oblíbené mezi posluchači. A jsou to ty domácí, ověřené, žádné umělecké skvosty profesionálů, na které jako amatéři nedosáhneme, ale prostě obyčejné buchty, koláče, řezy na plech, palačinky, poháry a spoustu dalšího. To všechno najdete v kuchařce Sladké Česko. Je tam 170 sladkých českých receptů z našich domácností. Jsou to ty recepty, které se objevily v našem pořadu za posledních 9 let. A jsou to i ty recepty, které dosud nikdy knižně nevyšly. Tuhle kuchařku si můžete objednávat přes stránky našeho pořadu pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko, naši dosud největší kuchařku plnou sladkých věcí, vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A objednávat ji tedy můžete přes telefon 724 819 319. No a protože nejsme skoupí, tak ji dáváme i do soutěže. Vždycky 3 kuchařky. Minule jsem se vás ptal, co přidal ke svítku a k dortové omáčce Roman Paulus. Bylo to pošírované vejce. A z těch správných odpovědí, které jste nám SMS-kou poslali, počítač vylosoval tyto 3 výherce. Květu Janoušovou ze Soběslavy, Gustava Rejmona z Husince Řeže a Zoru Novákovou z Brna. Vy už se můžete těšit, že poštou od nás dostanete podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další 3 kousky ale už chystám do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám na recept, který jsme dělali. Jestli si pamatujete, který šlechtický rod si oblíbil ono karamelizované zelí ke kachně. Za A. Lichtenštejnové nebo za B. Kinští. Který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí ke kachně? Jestli si myslíte, že v receptu to byly Lichtenštejnové, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že to byli Kinští, kdo si oblíbili karamelizované zelí ke kachně, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, taky můžete zavítat na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde je zopakovaná otázka i pravidla soutěže a výsledek, jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Tedy za týden. Tak vám držím palce a vůbec přeju úspěšný týden, plný zábavy, chutí a taky s Českým rozhlasem. Nejenom s tímto pořadem. To si i za kolegy přeje Patrik Rozehnal a těším se na vás zase příště u tohoto nebo dalších pořadů. Mějte se chutně, krásně a pohodově.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, přejeme pěkné nedělní ráno, je 5 hodin a pro ty nejbližší chvíle tu pro vás máme reprízu pořadu Omeletky.
3: Milí posluchači Dvojky, mám za sebou cestu do Jeseníku a návštěvu mé kamarádky Šárky. Představení se mi povedlo, lidé se pořád smáli, tleskali jako diví a můj adrenalin zcela odstranil mou únavu z cesty. Organizátoři představení v Jeseníku mi totiž nabídli nádhernou ovocnou mísu. Byly na ní rozpulené meruňky, veliké jako jablka a červené jako maliny. Navzdory svému vzhledu byly ale meruňky nesmírně kyselé. Na koláč ale ideální. Upekla jsem obyčejné jogurtové těsto, meruňky jsem navrch položila ve tvaru zámecký parket a výsledek byl moc dobrý. Má kamarádka Šárka k řezu dostala ještě vanilkovou zmrzlinu a pochutnala si. Často a ráda mluvím o jídle. A proto jídlu dnes věnujeme celé.

Milí posluchači Dvojky, dnes jsem omeletky naplnila svým velmi oblíbeným tématem. Povídat si budeme o pochoutkách, o lahůdkách, o delikatesách. Mluvit prostě budeme o jídle. Nejprve si ovšem zopakujeme pár informací, které ke konzumaci patří. Člověk totiž nemusí jenom toužit po jídle. Nenasytní můžeme být v lásce, v sexu. Lačnit můžeme po penězích, po vzdělání a po zážitcích. Nejvíc výrazů pro nenasytnost má ale čeština v prostém slova významu, a to, když někdo baží po jídle. To se potom říká, že má vlčí střevo, nebo žerno mu dobře bere, nebo vrabce vydělá a husu projí, a nebo že má rád teplý od pece a studený z komory, a taky když spí, ani chleba nechce a umí lžíci obracet a žere, div si jazyk neukousne, nebo žere, až mu lezou v oči z důlku a snět by na posezení vola a jedl by, až by se mu uši líbaly. No a taky si nacpe břicho jako rukáv, anebo se našlape jako mnich a žere jako prajs a cpe se jako farářová kuchařka a souká jako mlynář do rukávu a cpe se jako mlynářová slepice a hltá jako kalounkářský pes. Posměch kritiků se už dřív obracel proti lidem tučným s velkými břichy. Ve společnosti ale byli tito lidé vážení. Pěkné bříško bylo v 16. století a ještě 300 let potom dokladem společenského úspěchu a hmotného blahobytu. Protože štíhlost příslušela hladové chudině, nižším stavům a blouznivým asketům. My víme, že čistě z vědeckého hlediska existuje 6 základních chutí. Sladká, slaná, kyselá, pálivá, hořká a trpká. A z těch chutí se skládá všechno, co je k jídlu. No ale sladká bývá i láska. A slané jsou slzy, a kyselé jsou obličeje, a pálivá je bolest, a hořká porážka má trpká.

0: je většinou poznání. Můj otec říkal, že jídlo musí být gustovní a delikátní. A mučil mu maminku tvrzením, že takové jídlo umí servírovat jenom jeho sestřenice Olga. Fakt je, že Olga báječně vařila. Tuhle dovednost zdědila po své mamince, mé tetě Mici, která byla Maďarka. A oslňovala mě skopovým masem na česneku, řízečky měkkými jako polštáře, bramborovo-dýňovou kaší, pálivou fazolačkou a krémovými řezy, které se rozplývaly na jazyku jako nebe. No a taky pekla linecké koláčky s domácí jahodovou marmeládou a štrůdly. Nadívala buď jablky s hruškami, anebo mákem s višněmi a smetanou. Tuhle jsem chtěla pozvednout morálku své sfrustrované kamarádce Janě a pozvala jsem ji do restaurace na oběd. Jenže Jana se tvářila zoufale a nechtěla nic jíst ani nic pít. No tak jsem si objednala sama. A když mi kachnu přinesli, tak krásně voněla a krásně vypadala. A kamarádka pookřála a přivolala číšníka. Já bych si taky dala ta prsa. A můžou být trošku větší, než má Halina. No prostě platí. Po ránu i ve spaní vždy měj prsa k sežrání.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Milí posluchači dvojky, doufám, že už jste po obědě a že vás dnes nebudu jitřit svým omeletkovým tématem. Omeletky jsou totiž o jídle. Já mám takový jeden zážitek, o kterém do dneška nevím, co si mám myslet. Jeli jsme jednou na víkend a zastavili jsme se v jednom příjemném motoristu na oběd a měli jsme sebou i našeho pudlíka Vilíka. A tamní číšník byl moc milý. Na nás i na psa. A povídá mi, vidím, že máte ráda pejsky. A já jsem říkala, no ano. A on, no tak to vám bude u nás kutnat. Když jsem byla kdysi ve Francii, tak můj kamarád, který mě tam pozval a který tam bydlel, v restauraci pořád říkal, to je ryba. No a pod heslem ryba jsem tehdy snědla slimáky, želvy, nadívané tršky, kachní žaludky, jehněčí kolínko, bíčí žlázu, telecí mozek a prasečí oháňku. No a pamatuju si taky, a možná jsem vám to už vyprávěla, jak se k nám jednou ohlásil na návštěvu kamera, lovec Wagner. A bylo to zrovna kolem oběda. No tak jsem se šla podívat k babičce, jestli tam něco má a kolik toho je, že bychom ho mohli pozvat. A povídám, mami, nevadilo by ti, kdyby se s námi najedl taky Wagner? Určitě tě bude zajímat, co bude vyprávět. Teď zrovna byl 2 měsíce na Nové Gvineji u lidožrautů. A máma se tak nešťastně rozhlédla po kuchyni. No ale já mám jenom bramboračku. Nemůžu zapomenout, jak jsem v mládí držela hladovku. 14 dní jsem hladověla a 15. den jsem snědla švestku v rumu. A ze těch 14 dní jsem zhubla o pouhých 2,5 kila. A tehdy jsem si řekla, s hladověním je konec. Často jsem ale tohle své rozhodnutí porušila. A jednou jsem tak trpěla hlady, že když jsem venčila psa, tak jsem se v parku neovládla a cizímu hošíkovi jsem z ručiček vytrhla nakousnutou koblihu. Tuhle u nás kamarádka stála na váze a říkala, vážím 87 kilo 30. Pane jo, kde jsou ty doby, kdy jsem měla 3 kilo 87? Mimochodem, jedna modní návrhářka, když jsem si ji naříkala nad tím, jak málo hubnu, tak řekla, pozor, ale letos neletí váhy, letos letí vášky. Hlady jsme trpěli s kamarádkou, když jsme byli v 18. v Bulharsku. Neměli jsme tehdy žádné peníze a tak jsme kradli. Já se bála, ale ona tvrdila, že když krademe jenom šunku a sýr, tak je to k jídlu a my máme hlad, takže to každý pochopí. Jenže mě se pořád do mozku vracel muzikál Bídníci, v kterém Jean Valjean ukradl bochní chleba, no a nikdo to nepochopil a byl šíleně dlouho ve vězení. Ještě na jeden pekelný hlad si pamatuji. S kamarádkou jsme se vydali na túru v Tatrách a neměli jsme peníze, ale sebou jsme měli konzervu paštíky, jenže bez otvíráku. A konzerva nešla otevřít. A my jsme mlátili paštíkou o asfaltku a slízávali jsme ten kousek, co vykoukl malou dírkou. A vydali jsme tolik fyzického vypětí a skonzumovali jsme přitom tak málo kalorií. Dietolog, ke kterému jsem tehdy docházela, by měl radost. Naše úsilí otevřít paštiku vydalo určitě za 5 hodin cvičení.

Milí posluchači Dvojky, dnes se v omeletkách krmíme jídlem. To je totiž dnešní omeletkové téma. Kamarádka měla novou známost. Vyvíjelo se to slibně. Pozvala ho domů na večeři. Nakoupila dobroty, rozsvítila svíčky. No ale když se dotyčný usadil a ona přinesla na stůl, tak on vytáhl kyvadélko a začal jídlo zkoumat. Když kyvadlo kroužilo, byl pokrm v pořádku. Když se jenom kývalo ze strany na stranu, pokrm byl škodlivý. Kyvadlo se nad lahůdkami většinou jenom kývalo. No a kamarádku přišla chuť. Úplně na všechno. Matka mé kamarádky z dětství Heleny neměla sice divné chutě, ale měla divný zvyk u stolu. Kdykoliv jsme si sedli k jídlu, postavila se nad nás a s přísným učitelským výrazem pravila: a nespívejte u jídla, budete mít bláznivého muže. Možná, že nevíte, že nejstarší známé recepty pocházejí z Mezopotámie a jsou staré téměř 4000 let. Byly vyryté do hliněných tabulek. A možná taky nevíte, že kečup byl původně lék. V 19. století se v USA prodával na zažívací potíže. A možná taky nevíte, že med se nekazí. Archeologové našli v egyptských hrobkách med starý přes 3000 let a byl stále jedlý. A všimněte si, že jablko plavé na vodě. Obsahuje totiž asi 25% vzduchu. No a teď vám vyjmenuji pár neobvyklých jídel, o kterých se říká, že jsou na hranici poživatelnosti. Mezi ně patří hákarl z Islandu. Jde o fermentovaného žraloka, který několik měsíců zraje pod zemí. Dalším svérázným pokrmem je kasu marzu ze Sardinie a to je sýr, který obsahuje živé larvy mušek. Balut z Filipín je taky dost diskutabilní lahůdka. Jedná se o vařené kachní vejce s částečně vyvinutým embryem. Rybu fugu z Japonska asi znáte. Určitě jste o ní už slyšeli. Je to vysoce jedovatá ryba, po které neumřete, jen když ji budou připravovat pouze licencovaní kuchaři. Ve Švédsku můžete narazit na surströmming. Je to fermentovaný sleď, označovaný za jedno z nejvíc zapáchajících jídel světa. Já jsem byla jednou 14 dní v Číně a těšila jsem se tam na úžasné lahůdky. A byla jsem hodně zklamaná. Byla jsem úplně alergická, když nám denně nabízeli mandlovou rybu. Červeného, šupinatého tvora se zlýma očima a se rozbředlým masem. Často jsem mísy na stole s našedlým obsahem ignorovala, a to nejenom já, ale i mí spolucestující Evropané. Vždycky jsme si asi totiž vybavili citát, který o Číňanech říká: jedí všechno, co má čtyři nohy, kromě stolu. A jedí všechno, co létá, kromě letadla. No jo, prostě. Nutri, meduzu, plecko. Snězte zkrátka všecko.

0: Milí posluchači Dvojky, povídáme si o jídle. A proto jsem do dnešních omeletek vybrala svou gastronomickou povídku. Jmenuje se Když šel táta na procházku a neb mňam mňam tur. Nevím, kam s ním mám jít, naříkala má dcera nad kočárkem, z kterého vykukoval náš Hugo. Jeho zlaté vlásky zářily jako slunce a vzduch voněl vlhce jarem. Počasí, jak stvořené na procházku. Když chodím kolem hřbitova, tak si připadám jako nekrofil. A když jdu v psím ráji, tak se ke mně zbíhají smečky psů, protože ze mě cítí Penelopu a Otela. Náš dům stojí v sympatické čtvrti. Je v ní klid a hodně zeleně. Jsou v ní ovšem taky kočičími hlavami vydlážděné ulice a ty se strmě zvedají od Vltavy až ke Kavčím horám. Jediné cesty, které jsou jakž takž rovné, jsou opravdu jenom dvě. Okolo hřbitova a v rozlehlém parku nad řekou, kde se 24 hodin denně venčí psy snad z celé Prahy 4. My máme 4 psy. Ti jsou v psím ráji, jak se parku říká, velice oblíbení. Tak moc, že tam nemůžeme chodit, protože buď by nás naši psi usmíkali samým štěstím, anebo bychom je ztratili z dohledu a už je nikdy nenašli. No tak kam jít s naším chlapečkem, aby si užil probouzející se přírody? Chlapečkův otec navrhl stromovku. Je sice trochu z ruky, ale dá se v ní chodit hezky rovně. Dcera stromovku okamžitě zavrhla. Emotivně křičela, že má na ní ty nejhorší vzpomínky a popsala svému příteli, jak byla naposled ve stromovce se svým otcem, když jí bylo asi 12. Brachovi bylo 7. Bylo zrovna tak, jako teď před jaří. Hlína byla vlhká a ze stromu padaly studené kapky. Slunce ještě nemělo sílu, ale svítilo neochvějně a bledě. Můj muž věděl, že má moc práce. Sedl na tramvaj a jel s dětmi na procházku. Výraz jet na procházku mi připadá dost absurdní, ale nakonec přesně odpovídá absurdnosti celé akce. Obě mé děti poslušně capaly po asfaltové cestě. Petr měl s sebou, myslím, koloběžku. Chvilku na ní drandil a pak se vztekal, že ji musí tlačit. Na telku zaujal potůček. Bylo v něm hodně vody. Hladina sahala až ke krajům strouhy a čeřila se, jak byl rychlý proud. Uprostřed potoka byl pařez. Voda jako by se mu vyhýbala, pěnila pěkně do kruhu. A Natalka našla klacík a začala do pařezu dloubat. Ani se nehnul, jen klacík se zlomil. A Natalka využila toho, že se můj muž nekouká, protože pozoruje Petra, který vztekle kope do koloběžky. Rozběhla se a skočila. Nebyl to pařez. Uprostřed potoka plavalo pečlivě uříznuté kolo sklády a když na něj Natalka hupsla, ujelo jí pod nohama jako gumový kruh a ona se propadla ke dnu. Byla asi půlka března, voda byla ledová a v potoku jí bylo asi metra a půl. Tekla prudce. Natalka jí měla hned nad hlavou a proud jí potrhával nohy. Můj muž měl chvíli pocit, že se zbláznil. Svou dceru totiž vůbec neviděl. A pak si uvědomil, co se stalo a neváhal, zběhl k potoku a natáhl k ní ruce. Natalka se manžela křečovitě chytla a tak moc se chtěla zachránit, že v ní bylo mnohem víc síly než obvykle. Manžel se na klouzajícím bahně neudržel a žuchnul k dceři. Můj syn sebral poslušně koloběžku a čuměl na ně s otevřenou pusou. I lidi, co šli zrovna po lásce, čuměli. Nemohli si vyjasnit, zda se jedná o nějakou rodičovskou hru, anebo jestli jde doopravdy o život. O život nešlo. Manžel čapl dceru, vyhodil ji na břeh a vyběhl z potoka jako by nic. A jako by nic šla má rodina na 17, jako by nic do ní nastoupila a jela k nám domů. Aby paradox procházky byl dokonán, asi 2 stanice před naším domem jsem do tramvaje nastoupila já, matka pluku. Je ahoj, řekla jsem potěšeně. Jela jsem z nějaké akce, která náležela k mé spisovatelské práci. A pak jsem si uvědomila, že se všichni nějak divně tváří a že je dost nezvyklé, že se ke mně můj hodně rezervovaný 7letý chlapeček vrhne jak nemluvně a vrazí mi svou tvrdohlavou hlavičku do žaludku. Můj syn se chtěl evidentně schovat před páchnoucím otcem, z kterého kapalo, a před svou sestrou, které drkotaly zuby jako kastaněty. No tak dobře, tak do Strumovky teda ne, smál se Tomáš, tatínek našeho Huga. A já se rychle snažila z mozku vydolovat nějakou jinou procházkovou alternativu. A vybavili se mi mé neděle s tátou. Bydleli jsme tehdy, už je to dávno, i když já si pořád připadám jako dítě, v centru Prahy, hned u Národního divadla. A máma chtěla neděle pro sebe. Ne, že by se nějak fintila nebo vyrážela s kamarádkami. Máma chtěla v klidu žehlit a možná luxovat. A můj otec jí v tom překážel. Otec se mnou nejezdil do Stromovky. Nezajímal ho ani Střelák, ani Slovanský ostrov, ani parky, které byly poblíž. Můj otec se mnou pravidelně vyrážel nejdřív na Tylovo náměstí. A pak jsme šli pomaloučku přes Václavák a Příkopy zpátky na Národní třídu. No a proč jsme si vybrali právě tuhle trasu? Protože na Tyláku byl automat Beránek a v něm si dal otec na stojáka první deci bílého vína a mě koupil slané tyčinky. Pár jsem jich snědla v automatu, ale větší část pytlíku jsem měla na další kilometry. Druhá zastávka s druhou deckou vína byl dům potravin. Zde v prvním patře jsme debužírovali. Otec miloval fazolový salát s křenem a vždycky si poručil 15 deka a jedli jsme ho dohromady jen tak, bez housky. A potom jsme zašli do Jalty. Tady byl rybí bifet a často v něm popíjeli tátovi kamarádi. Táta se s nimi postavil k vysokému stolku a do spodního patra, kam se odkládaly tašky, mi dal talíř z hranolky a tatarskou omáčkou. Namáčela jsem si hranolky do tatarky a slané prsty jsem si labušnicky olizovala. Byla to šílená dobrota, u které jsem vydržela určitě víc než hodinu. Pak jsme Václavák přešli a dorazili jsme do cukrárny Paříž. Zde bylo pravidlem toto. Otec si dal kávu, ke které se posadil do zadní části místnosti, kde se hrály šachy. Otec si dal partii a já si dala zákusek. Specialitou podniku byly marcipánové figurky. Byly dost drahé a vím, že jsem vždycky považovala za vítězství, když jsem s otce vymámila marcipánového ježka. Nejdřív jsem usnědla jablíčko a mrkvičku, které měl nabodnuté na zádech. A pak jsem pomaloučku se prohlodávala piškotem a kakaovým krémem od zadečku k čumáčku. Z Paříže jsme se vydali do gastronomu na Příkopech. Gastronom bylo noblesní lahůdkářství a otec si vždycky poručil nářez z uzeného jazyka. A speciálně pro mámu koupil rybu v aspiku, protože máma aspik milovala. Mimochodem právě od mámy jsem pochytila dost pochybnou ideu. Ať sníš aspiku jakékoliv množství, nepřibereš ani deko. Naše gastronomická rally šla do finále v paláci Metro, kde si dal otec předposlední sklenku vína. Mě poručil sklenku limonády a zase společně, stejně jako v domě potravin, jsme ze společného talířku slupli pepřenkový salát z kyselých rybiček s červenou feferonkou. A happy endem neděle bylo lahůdkářství paukrt. Tady si táta velkopansky poručil koňak a domů jsme si nechali zabalit šlehačkové beze. No, tenhle ty procházky jsem své ekologické dceři nenabídla. Nevypadám totiž tak, abych mohla prohlašovat, že procházky s otcem přispěly k mému zdravému fyzickému vývoji. S naprostou jistotou ale mohu prohlásit, že na všechny neděle s mým tátou vzpomínám opravdu s chutí.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

0: Mňam, mňam, tur se jmenovala povídka, kterou jsem vám dnes v omeletkách přečetla tady na dvojce před písničkou. No a teď se vrhneme na recepty. Připravila jsem si pro vás hned tři, ale nebojte se, jsou velice jednoduché. No tak poslouchejte a snad se vám budou zbíhat sliny. Připravíme si tátovy pepřenky, zakarpatské brambory s brinzou a tvarohový koláč se skaramelizovanými jahodami. Takže na tátovy pepřenky potřebujeme rohlík nebo chleba, máslo, kyselého sledě, česnek a pepř. Jsou to nejjednodušší a moc dobré netradiční jednoubky, které můžete podat hostům. A tohle jsou ty tátovy nejoblíbenější. Nakrájte rohlík na kolečka nebo chleba na kostičky. Namažte je máslem a obložte kouskem kyselého naloženého sledě. Nejlépe bez kůže, nebo aspoň bez ploutví a ocasu. A na každou rybku položte plátek česneku, trochu opepřete a sepněte párátkem. No a je to hotovo. A je to mňam. A teď jdeme na zakarpatské brambory s brinzou. Na zakarpatské brambory s brinzou potřebujeme kilo brambor, 25 deka brinzy a asi osminku másla. Brambory oloupeme, uvaříme v osolné vodě a rozmačkáme na hrubou kaši. Potom přelijeme rozpuštěným máslem a po malých hrudkách přimícháme brinzu. No a potom ještě jednou všechno pročvachtáme. A potom vytvoříme sběračkou kopečky, ozdobíme je petrželkou nebo bazalkou a podáváme. Brambory s brinzou chutnají s jakýmkoliv zeleným salátem, s rajčaty, s cibulkou a vynikající jsou k ním taky naložené kapě a hřípky. A brambory s brinzou se dají nabídnout jako hlavní jídlo, ale můžete je použít i jako přílohu k lehčím typům masa. A je to fakt velká dobrota. A teď si připravíme optimistický tvarohový koláč se skaramelizovanými jahodami. Na těsto potřebujeme 2 hrnky polhrubé mouky, 1 hrnek cukru, 2 vejce, 1 deci oleje, 1 jogurt nebo zakysanou smetanu, citronovou kůru, sůl, půl sáčku prášku do pečiva. A na náplň musíme mít 3 plnotučné tvarohy, 1 řecký jogurt, 3 lžičky rumu, hrst rozinek, merunkový džem, pomerančovou kůru, vanilkový cukr, 1 lučinu, 2 žloutky, 1 bílek, jahody, hnědý cukr, máslo, balzamikovou redukci a citron. Jaké použijeme těsto, vlastně není tak rozhodující, protože můžeme udělat obyčejné lité. To znamená, že na 2 hrnky polhrubé mouky dáme hrnek cukru, 2 vejce a olej. A můžeme přidat jogurt nebo zakysanou smetanu a trochu citronové kůry, špetku soli a prášek do pečiva. Nebo si můžeme práci ještě ulehčit a použít křehké těsto ze supermarketu. Stačí jenom rozbalit a vložit i s papírem do formy. No a nebo můžeme rozdrtit sušenky a pak je můžeme spojit s máslem, aby těsto z drobku bylo tuhé a pěstí ho pěkně vtlačit do vymazané formy. Na všechny 3 těsta doporučuji náplň, která mi vždycky zvedne náladu. Vezměte 3 plnotučné tvarohy, 1 řecký jogurt, 3 lžičky rumu, do kterého namočíme hrst rozinek, trochu dobrého merunkového džemu, trošku pomerančové kury, vanilkový cukr, 1 lučinu, 2 žloutky a bílek. A všechno pěkně zamícháme a nešleháme, protože není nutné mít v náplni moc vzduchu. A uhladíme na těsto. A pečeme asi 45 minut při 180 stupních. Třešničkou na dortu jsou překvapivě jahody. A doporučuji krájet jahod hodně. Asi potom 15 nejhezčí vyberte. Stopku jim ukrajte do roviny, protože jahody na koláč postavíme kolmo vzhůru jako alpské hřbety. A na pánev nasypte hnědý cukr, asi 1 šálek, přidejte plátek másla a až začne cukr karamelizovat a bublat, tak nabodněte jahody na vidličku a omočte je opatrně v karamelu. A potom kreativně nasázejte na vychladlý koláč. A zbytek jahod pokrájte a vhoďte na karamel a míchejte, až se spojí z kusy jahod v jahodovou omáčku. A přidejte lžičku balzamikové redukce, zakápněte citronem, vlejte zbytek rumu od rozinek. A do každého řezu koláče zabodněte mátový nebo bazalkový lístek a vedle vytvořte horké nebo studené, jak je libo, jahodové jezírko. Jednou mi jeden mistr parkouru řekl, že nikdy nic tak dobrého nejedl. A já si pochvalím, ocením, protože ten žokej byl Ital.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

perku byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih.

Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Milí posluchači Dvojky, co Čech, to Němcová se jmenuje pravidelná rubrika, ve které vás vyzývám, abyste psali do omeletek své příběhy. Dnes vám přečtu text od posluchačky paní Aleny Nedomové z Vidonic u Pecky. A ten příběh se jmenuje Hasič na zámku. Denis usrkával z plastového kelímku druhé žhavé kafe. Byl v hasičské uniformě. Měl ji na sobě asi poprvé a naposled a byla mu trochu velká. Vypomáhal na zámecké párty a dělal dozor. Na základní škole v Jičíně jsem ho platonicky milovala. Pamatuji si na naše první setkání, kdy přišel celý rozesmátý o přestávce v béžovém kloboučku do naší třídy. A já byla vyděšená prvňačka, co neumí číst. A on velký třeťák. Přestoupila jsem ve čtvrté třídě na Pecku a vídala ho pak zřídka. Šla jsem si s ním promluvit. Měla jsem na sobě oblíbené bílé krátké šaty a vyčesané dlouhé plavé vlasy. Koukal jako puk. Neodolal a chtěl po mně telefonní číslo. Dala jsem mu jenom proto, že se známe tolik let. Hrozně pršelo, když jsme si po týdnu domluvili rande. Ke smluvenému rybníku jsme dorazili mokří jako slepice. Oba jsme vášniví cyklisté a jinak než na kole se k rybníku zajet nedá. Naštěstí jsem viděla, že je poblíž nově postavená krytá číhačka. Teplíčko, velké okno, lavička i s dekou. Sundali jsme si mokré bundy a pohodlně se sadili. To tě ani ve snu nenapadlo, že tu dnes budem spolu, co? Zeptal se Denis. Vždycky ses mi líbil. Pamatuj si, jak jsem jezdila na kole do hudebky na klavír a pravidelně tě potkávala většině na náměstí u Draka. V kraťasech a tílku. Sedával si s kámošema na lavičce a pili jste energeťák a vypadal si jako Noid. No to si nepamatuju, ale mám nový tetování. Řek a sundal si tričko. Co to má být? Fuj, to je zmije. A vždyť je to pěkný. Přestalo pršet. Ven se nám nechtělo. Nekonečně dlouho jsme si povídali, vyprávěl historky z libereckých kolejí. Je v prvním ročníku na pedagogické fakultě. Ani jsem nezaregistrovala, že už je skoro tma. Musím domů a nemám světlo, vyhrknu. Nemáš světlo? No to je základní vybavení. Neboj, já tě půjdu vyprovodit. Zářivě se usmál a galantně mě pomohl už do suché letní bundičky. Kola jsme vedli. Denis se rozhodl pro zkratku přes háječek. A najednou slyším šramocení a divné zvuky. A instinktivně jsem se Denise chytla za paži. Hele, něco tam je, já tam nejdu. No asi si vyplašila srnu. Hele, srna nechrotá a utekla by pryč. No tak to bude kanec. Kanec? Vyděsila jsem se. Denis vyskočil na kolo a vyřítil se ke křoví. Co blbneš, chceš mě tu nechat? Ne, já jedu prozkoumat terén. V tom přes polní cestu přeběhly dva obrovští kanci. Bože, já snad omdlím. Denis posvítil baterkou do křoví. Byli tam další tři a rypákama si pochutnávali na řepce. Vždycky jsem chtěla vidět kance, no ale ne ve tmě a zblízka. Stuhla jsem a projela mnou zvláštní vlna strachu. Celá jsem se rozklepala a Denis se vracel. Neboj, bych tě nedal. Jsi moje princezna ze zámku, já tě vždycky ochráním. Jen si hraje na rytíře. Vím, že dokáže být i hnusnej a občas jsem o něm slyšela i pikantní historky. No ale stejně mě nepřestával přitahovat.
2: Omeletky Haliny Pavlovské
3: na Dvojce.

Hasič na zámku se jmenoval příběh, který do omeletek poslala posluchačka paní Alena Nedomová z Vidonic u Pecky. No a snad vás inspirovala. A taky mi pošlete své zážitky. Posílejte je prosím na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu. Dvojka, omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. George Bernard Shaw řekl, není upřímnější lásky, než láska k jídlu. A Julia Child, americká kuchařka a moderátorka, tvrdí, lidé, kteří milují jídlo, jsou vždy ti nejlepší lidé. No a s ní já souhlasím a říkám, když je všechno na houby, dej si kachnu do trouby. Pochutnávejte si na výborném jídle a na omeletkách. Vaše Halina Pavlovská. Asi.

Připomínám, přátelé, že Halina Pavlovská své omeletky bude servírovat i krátce popoledni. Teď jste poslouchali reprízu pořadu.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Když zákon slouží jen mocným,
2: spalte jim pole!
3: Ne!
1: Povstává vzbouřenec, který bere spravedlnost do svých rukou.
4: A má jméno?
5: On je Robin Hood.
1: Premiéra seriálu Robin Hood.
4: Nemůže se ukrývat věčně.
1: Dva díly po sobě každé úterý a čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
0: Bylo 6 hodin.
6: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ukrajinský prezident Zelenský varoval před dalším masivním ruským úderem. V Česku, ale i jinde v Evropě přibývá nakažených pohlavními chorobami. Počasí bude jasno až polojasno, postupně až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Teploty až 35 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. Ukrajina očekává další ruský mohutný úder. Ten má být podle Kremlu odpovědí na ukrajinské nálety, které vyřadily z provozu největší moskevskou rafinérii v Kapotně.
7: Rusiané podготовались.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu řekl, že Rusové připravili nový masivní úder. Obyvatelé Ukrajiny by proto měli být velmi ostražití a sledovat signály vzdušného poplachu. Zelenský také upozornil Bělorusko, že jakékoliv dodávky komponentů ruským zbrojovkám a paliva ruské armádě jsou podporou války a vtahují Minsk do konfliktu. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Ministři zahraničí čtyř zemí Egypta, Turecka, Pákistánu a Saúdské Arábie budou jednat v Káhiře o aktuální situaci na Blízkém východě. Podle arabského zpravodajského serveru Ash-Sharq al-Afsad se schůzka zaměří na posílení spolupráce, pokračující konflikt v Gaze nebo na americko-íránské vztahy. Server dodal, že kvarteto zemí sehrálo významnou roli při dosažení dohody mezi Spojenými státy a Íránem před několika dny. Nakažených pohlavními chorobami v Česku, ale i jinde v Evropě přibývá. Podle nedávno zveřejněné analýzy od Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí za rok 2024 bylo případů nejvíc za 10 let. Proč se lidé častěji nakazí, vysvětluje Hana Zákoucká ze Státního zdravotního ústavu.
9: Jednak mají větší možnost a více cestují a jednak mají daleko liberálnější přístup k sexu mimo trvalý partnerský vztah, a to i když ten trvalý partnerský vztah mají.
0: Třeba chlamydiemi se podle ní v Česku od

0: oprava vstupního portálu a dveří kostela svatého Štěpána. Na práce se složili místní obyvatelé, chalupáři a další dárci prostřednictvím veřejné sbírky. Nadačnímu fondu na obnovu kostela se podařilo vybrat několik set tisíc korun, říká nezávislý starosta Kvildy Radek Tér.
1: V současné době se nám podařilo vybrat asi 650 tisíc už, takže ty první úpravy tady toho vstupního portálu máme pokryty a budeme pokryčovat teda ve sbírce na ty další etapy, které ještě nemáme finančně vyčísleny, kolik budou stát.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno ráno, hlavně v Čechách lokálně mlhy, během dne místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Teploty 30 až 35 stupňů, na severovýchodě kolem 28 a na horách okolo 25.
3: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova opatrně před odbočkou na Bělotín a Frýdek. Místek v omezení na kilometru 321 zastavilo porouchané osobní auto. Na dálnici D1 je podobná překážka za Kroměříží ve směru do Brna. Na kilometru 257 stojí nepojízdný autobus a blokuje odstavný pruh. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už František Novotný.
4: A ten přeje dobré ráno všem posluchačům dvojky Českého rozhlasu a připojené sesterské stanice Pohoda. Už se mi po vás stýskalo a tak jsem rád, že jsem zase u toho, když mistr zvuku Petr Sakala, který se na mě usmívá za režijním sklem, po rozhlasové vlně posílá lodičky slov a melodií směrem k přístavu vašich oušek. Podle tradice tedy vítám všechny sovičky, které ještě nešly spát, stejně jako skřivánky, kteří nedočkavě vzhlížejí k obloze nového dne. Těm, kterým nedovolí spát, práce přeji, aby jim šla sama od ruky. Těm, které něco trápí, ať přinese dnešní den úlevu a naději. A těm, kteří pomáhají druhým, ať je poděkováním. Pokud tančíte, tančete dál. A samozřejmě, i dnes patří můj buriánovský hlubokosklon a mé koření vám, kteří jste si dokonce na šestou nařídili budíčka. Když jsme u krále komiků, údajně se na něj obrátili na dostizích dva z okruhu obdivovatelů se žádostí o půjčku. Tobě nepočím, protože tě znám, řekl jednomu. A tobě nepočím, protože tě neznám, vyřešil situaci po svém. Trochu mi to připomíná onu antickou sentenci. Když máš dobrého syna, načije ti bohatství. Když máš nehodného syna, načije ti bohatství. 21. červen je nejčastější den, ve kterém nastává u nás na severní polokouli letní slunovrat. Je to klíček od bran léta, ale přiznám se, že letní slunovrat je pro mě i povzdechnutím nad tím, že ty nádherné dny, které se dosud prodlužovaly, se začnou krátit. Jako kluk jsem to v přetuše prázdnin vůbec nevnímal. Teď si ale každého dne užívám mnohem, mnohem víc. Tradice slunovratu se točí kolem uctívání síly slunce, vody a ohně. A tyto oslavy symbolizují vrchol vegetace, plodnost a přinášejí magické rituály pro zajištění zdraví a lásky. Na kopcích záhy vzplanou svatojánské ohně a přeskakováním plamenů lidé věřili, že získají očistu, ochranu před nemocemi a štěstí. Lidé také věřili, že byliny nazbírané o slunovratu mají nejvyšší léčivou moc. Svobodné dívky tradičně trhaly devatero kvítí, které si dávali pod polštář, aby ve snu spatřili svého budoucího ženicha. A také pouštili po vodě věnečky z lučních květin, aby zjistili, zda se vdají brzy, a ranní koupel v rose nebo v řece měla pak přinést pevné zdraví, krásu a mladost. Až po noci plné svatojánků, den v Lídně uloží tě k spánku, blinky zázraků ti polštář naše chrají. Housličky plné raní rosy šeptat ti budou kdesi cosi a zatím o srdce ti hrají.

Léto přivítali Václav Neckář a dnešní stránka v knize historie mimo jiné připomíná, že poslední verš svého pozemského bytí v roce 45 dopsal Josef Hora, český básník, překladatel, novinář a literární kritik. Zajímavostí je, že in memoriam byl jako první jmenován národním umělcem. Vystudoval práva, ale propadl literatuře. Úspěšně je pohřben na Vyšehradském Slavíně, kam 6 let předtím spolu s Jaroslavem Seifertem a Františkem Halasem a dalšími nesl při pohřbu ostatky Karla Hynka Máchy. Nebudu ani dnes citovat životopis, spíš 3 historky, které jsem se o něm dočetl. Jednou kolega Konrád vyprávěl, jak ho viděl sedět se zmíněným Františkem Halasem pozdě večer u vína. A co říkali? Co by? Jeden horoval pro Halase a druhý halasil pro Horu. A jednou mistr zjistil, že mu v knihovně, na kterou byl hrdý, chybí spousta knížek, které rozpůjčoval přátelům. I vyřešil to tak, aby nikoho neurazil. Za sklem knihovny se objevil nápis. Nebojte se mi říci o knížku, odmítám zcela slušným způsobem. Jako kritik však tak tolerantní nebyl. Jeden z mladých básníků ze žalu nad odmítnutým rukopisem reagoval dvojverším. Jménohram má dnes pro mě dvojí ozev, dříve jenom bílá, nyní také Josef. To je to nejlepší, co ten Hynek zatím napsal, komentoval slavný básník a kritik a oči za kulatými brýlemi se mu smály. Mladíkem zmíněnou Bílou horu připomíná i další historická událost. Proběhla tam bitva, která ukončila stavovské povstání, které začalo 3. pražskou defenestrací. Bitva skončila porážkou stavovských vojsk a následnou likvidací českých elit. Na pražském staroměstském náměstí najdete 27 křížů, vydlážděných po 2. světové válce, které ji připomínají. Jak je tedy psáno, 21. června 1621, tu od 5. hodiny raní probíhala na pódiu 16x16 metrů, poprava 27 českých pánů. Ferdinand II. 5 dní předtím podepsal 43 rozsudky smrti. 15 pánům udělili milost, 16. omilostněným byl Jan Theodor Sixt, který se o své milosti ale dozvěděl až na popravišti těsně předtím, než měl dopadnout meč mistra popravčího. Ostatních 27 osouzených čekalo na milost marně, přestože mnozí z nich doufali až do poslední chvíle. Byli mezi nimi 3 páni, 7 rytířů a 17 měšťanů. Mezi nejznámější patřili Krištof Harant z Polžic a Bezdružic, Jáchym Ondřej Šlik, Václav Budovec Budova a rektor Jan Jesenius. Jako první vstoupil na popraviště Šlik, s modlitební knihou poklekl na rozprostřené černé sukno, vstyčil hlavu a tehdy k němu zezadu přistoupil kat Jan Mydlář a vodorovným úderem ve výši ramen přetěl hrdlo. Hlava hraběte se odkutálela, tělo zabalili do onoho sukna a odnesli z lešení. Byla položena nová tkanina a na lešení mohl vystoupit další z pánů. Všechno bylo dokonale zinscenováno. A nutno říct, že známý pražský kat byl skutečným profesionálem a nikdo z odsouzených netrpěl. Všichni byli sťati jediným úderem. Za tuto práci dostal velmi dobře zaplaceno. Účtoval se celkem 584 kop míšeňských grošů, což byla částka, za níž se dal pořídit v Praze dům. 3 odsouzení byli na místo čestné smrti mečem oběšeni, snad aby si kat Mydlář odpočinul. 2 oběsili na trámu trčícím z okna radnice a 1 skončil naší bednicí uprostřed náměstí. Hrůzné divadlo, jaké nemělo v českých zemích obdoby, skončilo po 9. ráno. 12 hlav se pak ocitlo na ochoze staroměstské mostecké věže, odkud je sněli teprve saské oddíly, které Prahu obsadili o 10 let později. Ale prvním popraveným nebyl Šlik, ale právník Martin Frumains z Podolí, který byl vlastně 28. obětí. Po prvním mučení se při cestě k 2. výslechu dovolil na toaletu, dýmníkem ve střeše Bílé věže se protáhl ven a v zápětí sjel po střešních prejzech, které strhl sebou na dno Jeleního příkopu a byl na místě mrtev. Císařskému trestu tím však neunikl. Jak uvádí jeden z různých údajů, 14 dní před hromadnou exekucí bylo sťato a rozčtvrceno jeho mrtvé tělo.
Hlava byla přibita na šibenici na Koňském trhu, to je dnešní Václavském náměstí, jedna čtvrt těla byla pověšena u silnice na Bělohorské pláni, ostatní před městské brány na dalších třech světových stran a uťata ruka, kterou psal spis o důvodech defenestrace. Na jeho erbu je heslo Memento mori, pamatuj na smrt. Dobré heslo. Ale co je svět světem, mnohokrát zapomínáme, jak křehká je rovnováha její misky s miskou života.

0: To byl krásný japonský anonym ze 13. století, který pro Hradišťan zhudebnil Jura Pavlica. A to mi připomíná mnohem veselější událost, že dnes je i Světový den hudby. Ostatně proto nám bohové dali hudbu, abychom lépe snášeli strasti, praví moudrý antický citát. A mohli bychom tu hodiny jeho pravdivost potvrzovat. Od toho, jak nám hudba duši hladí, až po to, jak dokáže překonávat únavu a burcovat. Až po to, jak s ní uspávají mámy své dítě. Bez hudby byl by život chybou, prohlásil filozof Nietzsche. A Viktor Hugo ho doplnil. Hudba vyjadřuje to, co nelze říct slovy a o čem nelze mlčet. Kdy vznikla země, prozradí izotopy. Kdy vznikl člověk, ví snad jen přes lička. Jsou tu však jedny spolehlivé stopy. Člověk se narodil, když vznikla písnička. Hudba je služkou i královnou a dokáže odhalit i plytkost naší spovykané civilizace. A měli bychom ji umět naslouchat. Připomněl mi to už před lety jeden příběh, který se k tématu hodí a o který se rád podělím. Jednoho chladného rána se zastavil jeden mladík v metru ve Washingtonu a začal hrát na housle. Během 45 minut zahrál 6 skladeb, všechny od Bacha. A odhaduje se, že během té doby kolem něj přišlo asi 1000 lidí. Po 3 minutách se zastavil jeden muž středního věku, moment poslouchal, hodil mu do pouzdra od houslí pár drobných a totéž udělala po další minutě jedna žena. Za několik minut se někdo postavil vedle, chvíli poslouchal, pak se podíval na hodinky a pokračoval v cestě. Kdo poslouchal nejdéle, byl asi 3letý chlapeček. Poslouchal až do chvíle, kdy ho matka musela doslova odtáhnout. A stejně tak se zachovali i další děti. Všichni rodiče bez výjimky je doslova odtáhli od houslity. A během těch 45 minut jen 7 lidí na chvilku postálo, dalších 20 přihodilo pár drobných nebo nějaký dolar, aniž by se zastavili. Houslista si tak vydělal skoro 32 dolary. A když přestal hrát, nikdo si toho nevšimnul. Neozval se žádný potlesk, žádné slovo uznání. Nikdo nevěděl, že ten muž byl Joshua Bell, jeden z nejlepších světových houslistů, který hrál ty nejkomplikovanější Bachovy skladby na houslích Stradivarius, odhadnutých na 3,5 milionu dolarů. 2 dny předtím vystoupení v metru zaplnil divadlo v Bostonu do posledního místa a přitom nejlevnější stupenky stály přes 100 dolarů. Bylovo vystoupení v metru organizoval deník Washington Post jako experiment o vnímání, zálibách a prioritách lidí. A otázka byla, jsme schopni vnímat krásu v tak banálním prostředí, jako je metro? Zastavíme se na moment a prožíváme ji? Dokážeme poznat výborného interpreta v docela obyčejném prostoru? Jen jedna žena ho poznala, protože ho slyšela hrát před několika týdny v knihovně amerického kongresu. Ale co jí nejvíc překvapilo, bylo, že po ukončení koncertu se nikdo neozval. Ani jedno zatleskání, ani jedno bravo. Nic. Jen ticho. A Bell se smál a říkal, no nedopadl jsem zase tak špatně. 32 dolarů za 3/4 hodiny, no s tím bych mohl i žít a nemusel bych platit mému manažerovi. A výsledek tohoto experimentu by mohl být tento. Když nemáme čas se na chvíli zastavit a poslechnout si nejkrásnější hudbu v interpretaci výborného houslisty, o jaké další krásy se připravujeme během našeho uchvátaného konzumního života. Možná i vám někdo poslal záznam, kdy převlečený operní sbor začal v nákupním centru zpívat z ničehož nic proslulou neapolskou píseň Funiculi Funicula. A najednou se v tom supermarketu postupně všichni zastavovali. A jejich upocené oči se začaly usmívat. A z tržiště se stalo koncertní pódium. A ten úsměv, ten prchavý balíček krásy bylo pro všechny to nejcennější zboží, které si odváželi sebou. Protože ty nejdražší dárky jsou vždycky zadarmo. Jak hebké tóny hoboje, skládá své stíny soumrak venku. Mé dlaně myslí na tvoje a rozpačitě hladí sklenku. Déšť cudně svlékán větvovým svou nahotu skryl v kořenech. Víc nežli hudba nepovím a nezastavím času běh. Čekám, až flétny dohrají, až zesládne, co vykvasilo. Pak políbím tě potají a dopiji, co z hroznů zbylo.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: František Novotný a nedělní Dobré ráno.
1: Na dvojce a pohodě.
2: A já teď neodolám, abych vás jako každoročně touto dobou nepozval do divadla. Divadla, které proslavilo jeho otáčivé hlediště zasazené do postaletí vytvářeného zámeckého lesoparku s rokokovým zámečkem Bellarie. A ten se stává jevištěm a nabízí zážitek, jaký nemají k dispozici ani jiné slavnější venkovní scény v zahraničí, jakými jsou například jezerní jeviště Bergenců, Arena ve Veroně či sedomořské amfiteátry. Původní lidskou sílu, která jevištěm otáčela, samozřejmě dnes už nahrazují škodovácké elektromotory. Zajišťují oboustranně plynulý pohyb 650-tunového kolosu, který umožňuje jedinečnou divadelní podívanou již pro více než 600 diváků. Každoročně se tu od června do září odehraje průměrně 80 představení, které navštíví na 55 000 diváků z tuzemska i zahraničí. A najedno mimořádně krásně vzpomíná i Miroslav Horníček, takže neodolám, abych jim nepotěšil sebe a doufám i vás.
3: V Krumlově, v Českém Krumlově je divadlo, které má takovou bych řekl takový evropský primát v tom, řada divadel má otáčivou, že jo? Otáčivou scénu, takzvanou točnu tedy. Kdy tedy vzadu je postaven les a vepředu třeba salon a co otočí a už se jede dál. A vzpomínám, jak jednou Saša Rašilov při zkoušce ve Stavovském divadle říkal, já pořád prý, proč je tady na divadle taková zima, my to hrajeme na točně. Ale divadlo v Českém Krumlově má zvláštnost evropskou, ono má otáčivé hlediště. Má hlediště asi pro 200 lidí, v přírodní divadlo tedy. A to hlediště se dole otáčí pomocí lidských sil, řady lidských sil. Takže třeba tam je postaven park, nebo je tam park, nebo je to v přírodě, a tamhle je postaven vnitřek něčeho a prostě dole se otočí celý hlediště i s lidma a už se zase rozsvítí, tady hraje se tady. A tady mě líčí pisatel, jak jeli jednou s hromadnou výpravou jednoho JZD do Krumlova na Shakespeara. A hráli ho dobře, píše. Parkem se honili lovci na koních, uspořádali tam dokonce pravý hon, po otočení hlediště se pokračovalo před letohrádkem a tak dále. Nádherný dobových kostýmek, zkrátka báječné představení. Pak přišlo toto. Jeden ze starších bodrých členů JZD pocítil neobyčejnou nutnost odskočit si. A zmizel tedy do parku. A v té chvíli se otočilo hlediště. A parkem mezi okrasnými kvetoucími keři přichází kněžna, nebo vévodkyně v růžovém šatě, jo? Za ní dámy, celá společnost. A před nima v ukřoví stojí tedy ten JZD a ulevuje si. A že jsem napřed říká, v té chvíli jsem si uvědomil, jak dokonale mi funguje mozek, protože můj výbuch smíchu se dostavil o několik desetin vteřiny dříve, než zaburácelo zbývajících 200 lidí. Žvali smíchy, brečeli, plácali se do stehen. A do toho se ozývaly výkřiky, to je starý Foyt! Foyte, uteč! Pisatel pokračuje, ke cti páně Foytovi nutno říci, že to byl muž činu. Nenechal se přerušit. A nebo nemohl. A klidně dokončil své první divadelní vystoupení. Byla to doslova hlavní role a ještě k tomu Shakespeare. Pak ale přece propadl panice a začal kličkat. Pohotový osvětlovač je ještě chvilku pro nás. Pak asi smíchy spadl ze stromu a Foyt zmizel ve tmě.

Na začátku jsem řekl, že dnešek je klíček od dveří léta. A všimli jste si, kolik toho je možno říci o zdánlivě banální všednodenní věci, jako jsou dveře? Já netuším, kdo je vynalezl, ale je to magický prostor, kterým vcházíme a vycházíme symbolicky i fakticky do území určitého typu. Přátelského, nepřátelského, neurčitého, do území známého i plného očekávání. A znovu jsem si dovolil sáhnout po jednom starším zamyšlení. Dveře nacházíme zamčené, otevřené do kořán, případně vyvrácené, a je to první zpráva o stavu výše zmíněného prostředí. Za dveřmi zanecháváme své starosti, nebo na ně bušíme, případně před nimi žebráme, nebo je to místo, který můžeme vstoupit do teritoria někoho jiného, pokud nás pozve, případně vniknout, pokud se pozveme sami. Dveře mají kliku a klíčovou dírku. Ta měla výhodu, že jsme mohli kradmo přeložit oko či ucho a hádat, co se děje uvnitř. Zamykání pomocí čipových karet tak zamezilo mnohým pomluvám, což je jedna z výhod moderních technologií. A je známo, že slyší-li slušně vychovaný muž zpívat v koupelně nahou dámu, přiloží ke klíčové dírce ucho. Kliky od dveří se dají leštit, patolízaly, a s těmi se někdy dveře netrhnou. Od té doby, než někoho ze dveří vyprovodíme, tedy dokud mu neukážeme dveře. Ovšem některé dveřmi vyhodíš a oni oknem vlezou. Někdo ze dveří nevystrčí nos, ale skoro každý si nechává zadní dvířka otevřená. Dveře jsou však hlavně krásným symbolem naděje, jak praví moudrý citát, když pán jeden dveře zavírá, tisíc jiných odemyká. A není to krásné? Dveře jsou skvělým barometrem přátelství. Opravdový přítel je ten, kdo do tvých dveří vstupuje právě tehdy, když z nich zbytek světa odchází. Podívejte, jak dlouze jsme mohli mluvit o jednom z mnoha všedních zázraků, jakými jsou dveře. Já se maně dívám na ty ve studiu a jsem vděčný, že jste mě pozvali dál. Chtěl bych však vzdát hold slovu. Jediné notě, která se stává symfonií. Profesor Jakub Hron, který se v červnu roku 1840 narodil v Metánově, se připomíná spíš podivuhodnými obrozeneckými novotvary, které citlivější povahy nutí, aby nosočistoplnou občas k očím přitiskly. A podívejme, jak trefně definoval například materialismus. Hámitelstvo. A tak, až si dáte k snídani černec, tedy kámu, můžete přemýšlet, jaká robava, tedy práce, vás čeká. Například, zda si uděláte k obědu omok a říznice, tedy omáčku. A co je to asi ta říznice? Rázná životní partnerka nebo smažená vepřová kotletka? Nikoli, je to prosím nudle. No a poslední vědomosti před maturitou bude možná nahánět jeden bedlivák či bažák, to je student, aby jeho spiták, tedy pan profesor, byl spokojen. Bez abecedák, tedy negramota, tyhle problémy nemá. A my, výslužníci, tedy důchodci, máme žejbu přímo skvost. Hron byl takový libomudrun, filozof, který ví, že lepší je být optimistou, tedy lepšišťanem, než horšišťanem. Pro svoji školní praxi zkonstruoval 12-stěnný nepřevrhnutelný kalamář nazvaný buňát nekotitelný, který běžně používal i Karel Čapek. Profesor Hron Cimrmanovsky pracoval na projektu lokomotivy, která by nepotřebovala koleje, vyrobil i horkovzdušný balon ve tvaru slona, který však nebyl schopen vzlétnout, a neúspěšně se pokoušel změřit vzdálenost od Země ke Slunci pomocí vlastního přístroje – kulstinměru. A já jsem nedávno dostal od milých přátel hezký moderní citát anonymního filozofa. Na řeči mě fascinuje to množství výrazů pro věci, které neexistují. Třeba pravda, svoboda, spravedlnost, a vy sami nepochybně zkusíte dosazovat. Navíc je mnoho slov, která jsou v běžném životě ztracena s vysilem úprku doby, kterému paměť nestačí. Není to nic nového, že máme občas chuť ujmout se některého slova. Zatím to nejvíc dělají naši zákonodárci, jak to připomněl minulé dobré jitro Karel Čapek. Ale možná by neškodilo, kdybychom se v současnosti častěji ujali i takových trošku zaprášených slov, unavených slotou času, jako je přátelství, čest, odpovědnost, slušnost.
a vzali je pod stejnou střechu, kterou okupuje hloupost, moc, bohatství, závist nebo arogance. Třeba jen proto, aby se jednou nestala tak zapomenutým a zbytečným pojmem, jako třeba buňát, ale zářila pod modrým nebem všednodennosti samozřejmě a radostně, jako těch 15 velkých vlčích máků, které mi během jediného dne rozkvetly před očima.

0: U nás máme pole červené jak koberec rozkvetlými máky. No a když jsme tu mluvili o váze a pružnosti slov, kalendář včera připomněl úmrtí herce, jehož jméno mnohým současníkům nic neříká, ale seniori vědí, že to byla jedna z největších osobností českého divadla a filmu. Zdeněk Štěpánek zemřel v malostranské hospůdce u Cípštrosů, kam si zašel na pivo po večerním představení v divadle Viola. Citovat slavné role by zabralo hodně času, ale já chci připomenout i jeho smysl pro humor a pohotovost. Tu prokázal, co by jeden z nejslavnějších siránů v soubojové scéně, když říká okřídlenou větu svůj širák odhazují vdál. Plášť zvolna spouštím, jež mě halí. Ale plášť spustit nešel, protože mu ho kolegové dobráci přišpendili ke kostýmu. Tak se jen pousmál a replikoval. O, ty divadelní zášti! Nevadí, budu se být plášti. Inu, někdy se na jevišti odehraje lecos nečekaného, jak ostatně potvrdí i úryvek z vyprávění Jiřiny Bohdalové.
1: Já ráda třeba vzpomínám na roli Lízy Doolittlové v Pygmalionu. Já hrála Lízu a Miloš Kopecký profesora Higgince. Tu hru jsme hráli mnohokrát před vyprodaným hledištěm a s velkým úspěchem. A na každém představení se ke konci odehrával stejný výstup. Před nástupem Niny Popelíkový jako paní Pírsový a před její větou Lízo, kočár čeká, to byla její poslední věta v té hře, se k našim uším neslo ze zákulisí polohlasný šeptání Jardy Moučky. Ninuško, řekni dneska čokár keká. Bylo to pokaždý. Reprízu co reprízu. Zkrátka Jarda si to nenechal ujít, ale Nina Popelíková pravidelně, bezchybně pronesla své Lízo, kočár čeká. Bylo to tak stereotypní a vytrvalý, že jsme tomu už nevěnovali valnou pozornost. Nina byla zkrátka precizní a Jarda pomalu už směšně vytrvalej. A tak to bylo představení co představení. Napřed v pološeptu, Nino, nezapomeň, čokár keká. A Nina naplno, kočár čeká. Je samozřejmě pravda, že jsme chtěli taky Moučku v čokár keká slyšet, jo. A taky jsme se jednoho večera dočkali. Nina Popelíková totiž po Moučkově nápovědě vyšla na jeviště a jako pokaždé šlehla po něm vokem takový ten pohled, stejně se nikdy nedočkáš? A pronesla, Lízo, kocour čeká. Věřte mi, kdyby řekla čokár keká, tak se nic moc nedělo. Na tu větu jsme jaksi měli už obranu, na ní jsme strašně dlouho čekali. Jenže na kocoura ne. Já tam stála s Milošem Kopeckým za jakýmsi divanem, a hned po té větě jsme za divanem taky svorně zmizeli. Nina řekla, kocour čeká, odešla a my dva jsme byli za divanem. Takže nebyl na jevišti vůbec nikdo. Tam jsme se strašně smáli, když jsme si trošičku srovnali v obličeji, jakože teda hádali jsme se, kdo vyleze první, že jo, já nechtěla, on taky ne. Když konečně já jsem už si vzpomněla na všichni ze se babičky a tohleto, tak jsem si řekla, tak teď, tak on mě povídá, jak polezeš na toho kocoura? Znovu. To je něco úděsného. Bylo to nekonečný. My jsme nic proti tomu smíchu nezmohli. Až jeden z nás, teda, a už nevím, kdo to byl, konečně vystrčil hlavu. Ale v ten okamžik nás zase nechali ty chudý váci. Ty se smáli tak strašně, že jsme se zase odsli za tím divanem. No, vteřiny se vlekly a ty diváci nebyli v utišení. No, nakonec my dva taky ne, že jo? Ale je taková zkušenost. Když diváci jsou při věci, jak jsou vědoucí, tak berou divadle všechno a rádi. A když jsou svědky třeba improvizace, breptu, odbourání některého z herců, tedy nikoli hraného, ale skutečného, tak to berou jako unikátní věc. Jako něco příjemného, přičem byli, co už se nikdy neopakuje a co můžou dál vyprávět. Tohle myslím, že dál vyprávěli.

nerostla. Zkrátka na ten boží svět nebyl krásný vzhled vůbec. Na boží svět nebyl vůbec. Pátrá z nebe komise

0: po červnu je červenec, kde kdo přijde o věnec.
1: Je červenec,
0: jde o věnec. Svět se veselejc točí, ho

0: To víte, že breptání straší každého z nás u mikrofonu, ale jak mi říkala Jana Hlaváčová nebo Luděk Muzar, nikomu se to nevyhne. Ale já bych teď měl jedno hezké téma. Všechno je jedlé a všechno je zdravé. Když se cokoliv přežene, ať už se sebezdravější stravou, stává se to jedem. Například ve staré Číně byla sůl popravčím nástrojem. Odsouzenci se jí podalo tolik, že to nevydržel. Ale to, jak se rýmuje dar matičky přírody s naším životním stylem, to ve svých knížkách moc pěkně popisuje moje bývalá rozhlasová kolegyně Hanka Sinková, která je mým dnešním prvním milým a vzácným hostem a kterou vítám do léta a přeju jí to nejpěknější dobré jitro do Kamíka nad Vltavou. Dobré ráno, Haničko.
1: Pěkný den tobě i posluchačům, Františku.
0: Haničko, já s dovolením začnu otázkou. Co ty a slunovrat, kdy je údajně léčivá síla bylin nejsilnější? Využiješ tu sílu ty třeba co by vyhlášená bylinářka?
1: No jasně, teď je vrchol sezóny, teď je nejvíc sluníčka. O slunovratu a kolem svátku svatého Jana se tradičně sbírá třezálka, heřmánek, řebříček, mateří douška, peliněk, černý bez, jitrocel. Dneska jsem si taky dala, protože trošku nachladla. No já teda bylinky sbírám, jak je třeba i ve všední dny. A taky spásám zeleň přímo na balkoně, teda pokud mi to veverka neokouše dřív. A na tom balkoně tam mám kromě zeleniny tymián, ptačinec, batolku, meduňku, estragon, taky kopřivu tam mám, jitrocel, lichořeřišnici, petržel, pažitku, česnek, cibuli, cibulopor, bazalku, perilu, kopr. O tom by se dalo dlouho.
0: Ty máš hodně velký balkon, viď?
1: Ano.
0: Ano. Dobře.
1: A... No, ale ten slunovrat, víš co, ve smyslu krácení dne, tak ten mě, stejně jak ty jsi říkal, tak mě to poněkud leká. To máš krácení, no a za chvilku tady budou Vánoce, že jo, tak to známe. Tak já navrhuji udělat si trochu jiný neustálý slunovrat, takové to slunce v duši, jak říkával Jan Zákopčaník, aby se nám slunce vrátilo do duší a vyhnalo odtud stíny, smutek, splín, aspoň na chvilku.
0: Hmm. A co to by třeba vyhnalo stíny z duše?
1: Tak v poslední době mi svítl paprsek naděje, že to s tou mládeží není tak špatné. Inspiroval mě mladý kluk na Facebooku, 18-letý, ale už moudrý. Nejen, že se nenavážel do naší generace, on nás vyzval, abychom uvedli jeden příklad, v čem by se oni, ti mladí, mohli zlepšit, co by měli dělat jinak.
0: No to teda zní velmi povzbudivě, a co jsi mu odpověděla?
1: Já jsem tam napsala, že bych je neměnila, jen bych jim dala tipy, pokud by měli zájem na sobě zapracovat. Třeba, než se nechají vtáhnout do nějaké aktivity, ať si ověří aspoň ze tří zdrojů, o co ve skutečnosti jde, aby se nenechali manipulovat. A ať pozorují, komu a proč vadí, když je mír a když jsou lidé zdraví. A ať se nenechají otrávit těmi, kdo místo argumentů sypou jen urážky. Ale ať k takovým nechovají nenávist, spíš ať k něm mají soucit, protože oni nejspíš nepoznali lásku a tak se naučili jenom škodit. Ale kdybych mohla poradit i něco dalšího než tu jednu věc, tak by to bylo nezapomínat na Karla Čapka, na úsměv a taky na ono hašlerovské zpívejte lidičky, ty naše písničky z Moravy, Slovenska, z Čech, ta naše písnička česká. Jestli nám zahyne, všechno s ní pomine. Potom už nebudem žít. Citovala jsem Karla Hašlera, který zahynul v koncentračním táboře. A ještě bych dodala s Jarkem Nohavicou to zlidovělé, že...
0: Dokud se zpívá, ještě se neumřelo.
1: Přesně.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ve Švýcarsku by dnes měly jednat delegace Spojených států a Íránu o trvalém míru. Poslanci chystají zákon o sportu. Od příštího roku má vymezit postavení sportovců a upravit financování. Počasí bude jasno až polojasno, postupně až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Teploty až 35 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Americký viceprezident J.D. Vance dorazil do Švýcarska na jednání s Íránem o trvalém míru. Rozhovory ale komplikuje konflikt mezi Izraelem a libanonským militantním hnutím Hizballáh. Ten pokračuje i navzdory příměří, které mělo platit od pátečního odpoledne. Klid zbraní v Libanonu je jedním z požadavků Íránu. Teherán včera oznámil, že v odvetě znovu uzavřel Hormuzský průliv. Spojené státy to ale odmítají. Ukončení vojenských operací na všech frontách, včetně té libanonské, bylo taky součástí memoranda, které ve středu na dálku podepsali americký prezident Donald Trump a iránský prezident Masoud Pezeshkian. Vztahy profesionálních sportovců a jejich klubů by měl upravit vznikající zákon o sportu. Připravují ho poslanci opozice i koalice. Vůbec poprvé by taky definoval, jak by měli sportovci odvádět daně. Působit by mohli jako živnostníci, osoby vykonávající svobodné povolání nebo jako zaměstnanci. V tom případě by zákon taky upravil jejich pracovně právní vztahy. A to, aby odpovídali realitě, vysvětluje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
2: U toho pracovně právního vztahu se třeba řeší věci, jako jsou úrazy sportovců, protože v takovou chvíli jde o pracovní úraz, nebo řešíme tam i fond pracovní doby. Závody jsou někdy o víkendech, někdy třeba v noci, asi se nedodržuje 8,5 hodinová pracovní doba.
0: Komunisté před 77 lety popravili válečného hrdinu a legionáře generála Heliodora Píku, který se podílel na protinacistickém odboji. Píka byl během druhé světové války vojenským velvyslancem v Bukurešti a Moskvě. Už tehdy varoval před Sovětským svazem. Komunistický režim ho později obvinil z vlastizrady a tvrdil, že Píka předával informace západním státům. Na Masarykově okruhu v Brně se dnes pojede hlavní závod MotoGP. Pořadatelé čekají desítky tisíc návštěvníků. Už včera na odstavních plochách a parkovištích v okolí závodního okruhu parkovalo podle policie přes 3200 aut a 1250 motocyklů. Další stály přímo uvnitř areálu nebo v

0: přípravných podniků před Wimbledonem. Po 12. hodině nastoupí proti Američance Pegulové. Soupeřku ze Spojených států má ve finále i Marie Bousková. Ta v anglickém Nottinghamu nastoupí po 13. hodině proti Navarové.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno během dne, místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Teploty 30 až 35 stupňů, na severovýchodě kolem 28, na horách okolo 25 stupňů.
2: Doprava.
0: Na dálnici D1 za Kroměříží ve směru do Brna nepřehlédněte odstavené auto. Na kilometru 257 stojí porouchaný autobus, blokuje odstavný pruh. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 se pracuje v okolí sjezdu na Ořech. Mezi 18. a 20. kilometrem se projíždí jen levým pruhem. Zatím ale projedete bez zdržení. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět František Novotný.
3: A ten tuzerát podruhé vhazuje spávek slunovratu do vln dobrého jitra, do kterého vítá všechny posluchače dvojky Českého rozhlasu a připojené sesterské stanice Pohoda. O to, aby se ty vlnky slov a melodii dostaly až k vám, se na naší rozhlasové plovárně stará mistr zvuku Petr Sakala. Tak chutě odkládejte, co vás tíží, přátelé moji, neb který měsíc nám zbývá, abychom pečovali o zdraví ducha a těla, než tento, který je klíčkem otevírajícím brány rozmarného milostivého léta roku páně 2026. Dospíval svoji písničku, velký Antonín složil ruce na zádech a maní dýchal na ručičku teploměru. Sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul a důraz znamená, že tuto událost měl několik myšlenek, jež vystřídali se v sledu míšených karet. Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný. Děl vposled, odvracej se od přístroje Celziova, nepije chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozvedl vody, je mrazivý. S kato ujal se mistr řemene, svlékl svůj šat a dívaje se dolů do vody, jež zrcadlila jeho dlouhé zarostlé nohy, roubení bazénu a nebeskou báň, znamenal obraz obrácené nádobu, kterou kdosi neuměle postavil právě na okraj a dodal. Ach, plovárna a tato číška jsou prázdny. Jen málo kdo nepoznal vstupní obraz, výtečně zarámovaný i filmovým umem Jiřího Menzla. Jen málo které rty nezašeptali vybrané věty spolu s knižní předlohou Vladislava Vančury. Rozmarné léto vás osloví půvabem příběhu i jazyka Vančurových postav. Ale nejen mě, ale i básníka Jaroslava Seiferta zajímalo, zda ti svérázní hrdinové z plovárny na řece Orši skutečně existovali. Tak si vás dovolím seznámit s výsledkem. Jednou ujel mi vlak před nosem, vzpomíná Seifert, a protože mě Vančura doprovázel na nádraží, pozval mě, abych s ním šel do protější restaurace Na závisti, kde měl schůzku s Hugo Markem, s braslavským občanem, kterého jsem dobře znal už z Prahy. Byl to vyšší úředník na ředitelství drah a bývalý voják. Byl majitelem nepřeberné hojnosti historek, které na vojně i jinde prožil a které Vančura někdy rád poslouchal. A Marek vyprávěl rád. Když jsme usedli ke stolu, namanul se tam ještě i plavčík Šúra, který předtím zavřel svou plovárnu na druhém břehu. A Vančura ho obzadně uvítala. Pojďte, mistře, a usedněte tu s námi, ale napřed nám řekněte, co znamenají vaše prkna, byti trochu snilá a věčně mokrá, když prkna potulné šmíry v každé venkovské hospodě znamenají svět. A řekněte, proč nevítáte své hosty hrou na nějaký ušlechtilý nástroj, jako třeba loutna nebo kytara, ale nosíte jen basu, plnou piv. No tenkrát ještě nebylo napsáno rozmarné léto, ale dva z jeho hrdinů seděli s námi u stolu. Šúru obdazil Vančura slovem trochu filozofickým a skeptickým postojem k věcem tohoto světa, ale major v románě je přesná podoba Hugo Marka i s tou tukovou bulkou na tváři. Oba tito hrdinové jsou výmluvným svědectvím autorovi Pohody pod zbraslavským nebem. A historie o Arnoštovi a jeho půvabné Aně je však Vančurovou fikcí. A poslední strojice hrdinů, kanovník, ten přišel Bůh ví odkud, ale z braslavské provenience tuším nebyl. Nepíší o slunci v každé větě. Vítám tě v dalším horkém létě a v zdrátovaném starém čbánku otáčí žízeň další

stránku. Možná, že sem tam blízkne se, řípky se rozběhnou po lese a lidská srdce bez dechu klesnou i s lidmi do mechu. Sny nedosněné potají, scénáře na rtech šeptají a na rtech rozpálených dlaní pramení letní čarování.

0: téhle chvíli zkusím propojit slunovrat se dnem hudby, protože můj další moudrý a milý host je hudbou přímo prosáklý. Je to skladatel, zpěvák, dirigent, tvůrce hudebních nástrojů, báječný člověk, který podobně jako naši obrozenci objevuje unikátní, přes 200 let staré zapadlé texty lidových písniček, kterým vrací melodii a spolu s legendárním souborem Muzika Bohemika jim vdechne život. Já vám jednu zkusím nabídnout ten, co domluví. A to můj přítel Jaroslav Krček, kterému přeju to nejpěknější slunovratové dobré jitro.
1: No, dobré jitro, Františku. No, právě dnes je ten letní slunovrat.
0: Ano, a projevil se nějak v muzice?
1: No, to samozřejmě. No, já bych řekl, budiš požehnáno léto, ten nádherný čas tepla, školních prázdnin, čas dovolených, odpočinku po celoroční činnosti, ale také čas práce na polích, aby nám matka příroda dala to, co potřebujeme k životu. Co básní a písní a říkadel bylo pro tento čas stvořeno. No, nechoďme daleko, když jsem ještě mýval v rozhlase pravidelný pořad folklorní notování. Často jsem takovéto verše využíval. Poslouchej. Červnové noci těží z mís žár, který do tmy rozvěsí. V té chvíli možná věřil bys na dobré duchy v polesí. Chvějí věc stoupá z kořání, prastará síla plodivá. Opadal javor pod strání, dřevo se hudbou odívá. Průvan vtrh do lesa a nechal do kořán. Někde pak za obzorem visí. Nebe má pusu od borůvek. Víš, Františku, jaký je můj první opus? Má první dochovaná skladba? No, jmenovala se Otvírání lesa. Později jsem ji přejmenoval jen na les, aby mě nikdo nepodezíral, že jsem se inspiroval skladbou Bohuslava Martinu Otvírání studánek, kterého jsem tenkrát, bylo mi asi 17, ještě neznal. Chodil jsem v té době s kamarádem, pozdějším členem Peckou sbírat a zapisovat lidové písně. On byl o 3 roky starší a byl už tenkrát skvělým básníkem. V těchto cestách jsme neustále. A tam právě vznikla naše první společná skladba. Tak, takhle to začínalo. Vyšli děti na jahody s hliněnými čbánky. Nabrali si doušek vody v lese u studánky. Nabrali si doušek vody. Co si je dál, žene? Snad jsou to ty staré duby, lesy zamyšlené. Snad jsou to ty staré duby, žhnoucí do Nachova. Hledat prý se chodí tudy klíče od domova. No, bylo to opřeno o starý lidový zvyk otvírání a zavírání lesa. Zavírám les, aby tam nikdo nevlez. Vlezeli tam bába, ať z ní bude žába. Vlezeli tam dědek, ať z něj bude dudek. Vlezeli tam pana, ať z ní bude srna. Vlezeli tam mládenec, ať je z něho brabenec. Rád na ty naše výlety za poznáním, Františku, vzpomínám. Tam jsem už jako mladý, neskušený muzikant poznal, že je lidové umění uměním ryzím, že jej lidé potřebovali jako dýchat vzduch. Potřebovali se prostě řečeno umělecky vyjádřit k životu. Nezištně, opravdově. Všechny radosti, bolesti, starosti uměli vyspívat. A také příběhy, ukolébavky, no prostě všechno. Chtěli jsme je s Jindřichem napodobit. On textem a já hudbou. Byly to naše první krůčky. Takhle se začínalo zpívat. Zavonělo doubí, hoří vřes, zlatokvětým klíčem otvíráme les. Zavonělo doubí, jahodový květ, otvíráme cesty do lesa a zpět. Otvíráme paseky kapradí i vřes. Otvíráme tajemství hluboké jak les. Půjde-li kdo z vás, milí posluchači, do lesa, nezapomeňte na tajemství.
0: Jaroslave, děkuju, přeju krásné milostivé léto a přeju ti hodně přívětivého stínu v každém lese, do kterého vkročíš, tak jako nám všem.
1: Děkuju. Tobě taky přeju všecko dobrý.

Les zamkla, muzika bohemika. A já se přiznám, že mě okouzlují příběhy zahnevě bezvýznamných všedních věcí. Ale oni jsou to všechno vlastně kapičky z křivé rosy na pavučinkách v louce života. Posledně jsme si dali do vázy kytku z trávy. A dnes bych se s dovolením k té trávě zase vrátil. Přiměla mě k tomu stará pronostika, která se vztahuje k dnešnímu datu. Na svatého Aloise poseč louku, neboj se. Vždycky se těším z toho, když mi pod otevřenými okny na chalupě zavoní čerstvě posečená louka, na které sluníčko vykouzlilo z trávy seno. A kam se hrabe Dior a jiné slavné značky parfémů? Léto má zkrátka své tajné receptury, na které žádná světová značka nemá. Stačilo, že na louku, kterou by dřív kosili sekáči celý den, přijel traktor a za půl hodiny bylo hotovo. Slunce se stočilo pozvolna k návratu. Noc je však potouchlík a přemluvit se nedá. Dva stíny na trávě osleplé nechátu, ta luna otrhánek už lásky hrou tak bledá. Už vyšlo, padlo do rosy, sneslo se na víčka čeřenem pavučin. Sekáčům ruce vrostly do kosy, širokým rozmachem pak pozbyli ten stín. Nevím, jak na vaší zahrádce, ale na té mojí roste tráva po tom deštivém období přímo před očima a žádný traktor se tam nevejde ani jedním kolem. A zatímco slimáci ty potvory hodují na výhoncích na všem prasně vysázeném, na šťavnatou travičku, které mám hromady, úplně kašlou. Ostatně i na veselý rej motýlů se dívá třeba zahradník trochu jinak a já si dovolím připomenout mého zamilovaného Karla Čapka. Inu červen, to je hlavní doba senoseče. A pokud jde o nás, městské zahrádkáře, nepředstavujte si prosím, že jednoho rostného jitra naklepeme kosu a pak s rozhalenou košilí, mohutnými rozmachy, kosím jiskřící trávu, až to sviští, zpívají se přitom lidové písně. Věc vypadá poněkud jinak. Když se neskušený zahradník rozhodne sekat, sebere se a jde do nejbližší periferie, až najde na ožrané a holé mezi babku zubenou kozou, okusující hloch nebo síť tenisového hřiště. Babičko, praví zahradník přivětivě, nechtěla byste pěknou travičku pro vaši kozičku? Mohla byste si ji u mě nažnout, kolik byste chtěla? A co mě za to dají, řekne babička po nějakém rozvažování. 20 korun, praví zahradník a vrací se domů, aby čekal na babičku s kozou a srpem. Ale babička nepřichází. Tu si zahradník koupí srp a brousek a prohlásí, že se nebude nikoho prosit a požne si svou trávu sám. Jenže buď je ten srp tak tupý, nebo městská tráva je tak tvrdá, nebo co, zkrátka srp nebere, to se musí každé stéblo vzít za koneček, natáhnout a dole s velkou silou tím srpem přetnout. Přičem se obyčejně vyrvou i kořínky. Šicími nůžkami to jde podstatně rychleji. Když konečně zahradník ostříhal, oškubal a spustošil svůj pažit, pokud to šlo, schrabal z toho přeci jen jakousi kupičku sena a sebere se a jde zase hledat babičku s kozou. Babičko, praví medově, nechtěla by si ode mě odnést nůži sena pro tu vaši kozičku? Je to pěkné, čisté seno. A co mě za to dají? Řekne babička po delší úvaze. 10 korun, prohlásí zahradník a běží domů čekat na babičku, která má přijít pro seno. Přece je škoda takové pěkné seno vyhodit, no ne? Nakonec se toho ujme popelář, ale musí dostat korunu. To vědí, pane šéf, praví. My to nemáme na vůz správně vůbec brát. Díky trávě, která roste člověku před očima, mi v paměti utkvěl houser, který mě opravdu potkal, ale ne u rybníka, ale když jsem dělal směšné pohyby, tedy sekal kosou přerostlou trávu. Zatímco takovému panu Brychovi udělala kosa lehoučké tiché s a tráva se elegantně skládala do řádku, já do ní bušil jak nahluchlý tambor do válečných bubnů. Tuhle bitvu jsem vyhrál, ale jen zdánlivě, protože mě bolel celý člověk. A zřejmě jsem ještě k tomu prochladl, takže mi mé plotínky usmažily silné lumbago, ischias, hexenčus, jak říkají někteří znalci i sexenšlus, neboli zmíněného housera. A myslím, že většina z vás ví, o čem mluvím. Jak říká jeden můj kolega, nikdy žádná krev a člověk je mrzák. Máte pocit, že se vrátila doba inkvizice a pouhé zakašlání nebo neopatrný minipohyb pak způsobuje stav, nad kterým by potěšeně zatleskal i katmidlář. V tom lepším případě,
když už můžete místo pouhého sténání trochu chodit, je proti vám šikmá běž, pize, kolmice. A když už máte pocit, že to je lepší, objeví se odkud si naštvaný krokodýl, kterému rozžavil zuby lešetinský kovář a zakousne se vám do hýždě, jako by právě on měl odevzdat Šilokovi vaši libru masa. Existují rčení jako houserem berana vyloudit, tedy za málo mnoho získat. Nebo když někdo vedl housera, tak byl první v řadě ženců, ten poslední byl naopak na koze. A byli to i mnozí antičtí myslitelé, u kterých se našli i zmínku o tom, že zmiňovaného housera nebrali ani tehdy na lehkou váhu. Třeba římský kolega Quintus Flaccus Horatius už 80 let před naším letopočtem konstatoval, že pokud se daří tvým nohám, zádům a břichu, víc už ti nemůže přidat ani skvělé bohatství králů. A musím přiznat, že k něčemu dobrému taková nemilá zkušenost je. Jako u každého radikálního omezení, člověk si pak daleko víc váží těch nejvšednějších drobností. Alespoň do té doby, než mu otrne a začne kosou, srpem či sekačkou toho dobromyslného husího samečka hladit proti peří. Ale já mám teď nabízem housera, který se dostal i do písničky. A to v originální verzi známé anglosaské melodie, kterou kdysi objevitelsky nabídl Spiritual Quintet. V ní nezrají třešně, ale plave houser Tety Rhody.

0: Važme si trávy, ta jediná o nás bude šeptat na našem hrobě, napsal básník Oldřich Mikulášek. Ale František Nepil objevil, že i tráva může mít vlastně pomník trvalejší než jen závan větru.
1: Vy asi znáte blata, ale já ne, já jich znám jenom půl, protože ze Soběslavských blat mě vyhnali deště, ale z Budovská, tedy Svobodná blata jsem navštívil a nejenom kvůli selskému baroku, kvůli tomu zednickému čarování, nýbrž i z úcty k Jakubu Kubatovi. Já vůbec rád navštěvuji takováto místa a tam si ty pohnuté okamžiky v duchu prožívám. To znamená, že nemluvím a mlčím a že mi pak žena říká, proč pořád mlčíš a nemluvíš, s tebou je taky radost někam jet, od tebe se toho člověk dozví. A má pravdu, jenomže já si taková místa, kde někoho popravili nebo přivedli na svět, kde se někdo učil, kde kázal nebo něco vymyslel, musím prostě prožít potichu. A Jakuba Kubaty mi bylo vždycky o trošku víc líto než jiných, protože zůstal ve stínu. Jan Sladký Kozina v povědomí národa žije, hlavně dík Alojzu Jeráskovi a Karlu Kovařovicovi a teď to ještě přiživil i Miroslav Ivánov. Ale o Kubatovi každý ví jen to, že Kubata dal hlavu za blata a málo kdo ví, že je dal vlastně za trávu. Ono to prý teda nebylo pro trávu, ono to prý bylo kvůli siročímu majetku, ale ta verze s trávou je jednodušší. A mě dojímá víc, že celý spor prý vznikl vlastně o to, jestli smějí sedláci na blatech i nadále pást a jestli smějí i nadále kosit seno, neboť budovští sedláci byli nejdříve svobodní, nebyli podáni žádnému hraběti nebo knížeti, jenomže pak si celá blata koupil pan Adam z Hradce a to i s tou trávou. A budovští byli do krve přesvědčeni, že ta je jejich pořád, že jim jí dal před 80 lety Petr z Rožmberka, tak mají na ní právo. Nikdo jim neřekl, že nový pán dělá i nové právo, protože má na to konec konců právo. A nemusí to být ani urozený pán, může to být jenom vedoucí. A když je nový, hned vás přestěhuje někam, kam se vám nechce, hned přestrčí práci, kterou jste dělali rádi, na někoho, ke komu má blíž, a vám strčí na krk to, co tam tomu moc nevonělo. Díval jsem se za Zbudovem na Mařanova Kubatu, jak zdvihá prsty k přísaze, že mluví pravdu, jenomže on byl richtářem a musel mluvit nejenom za sebe, nýbrž i za lidi. Kdyby totiž mluvil jenom za sebe, tak by mu pán z Hradce nějakou tu trávu asi nechal, ať dá pokoj. Ale že ji chtěl i pro jiné, tak mu dal nakonec useknout na těch blatech hlavu a byl pokoj. Stál jsem u kamene, který označuje místo, kde byl Kubata sťat, a o kus dál u jiného kamene, kde ho pochovali, a mlčel jsem a nemluvil. Trošku z toho stětí, ale především z té trávy. Narodil jsem se na venkově a nejsem tedy pav z trávníku ve Wimbledonu nebo v Hyde Parku. Pro mne je tráva prostě krmivem. Kdybyste ale tu trávu na blatech viděli, to by těm našim králíkům trvalo, než by si na ní zvykli jako ty stračeny ze Svobodných blat. Ti by museli být kost a kůže, než by se do takové kyselotiny zakousli. A vidíte, Kubata pro ní ztratil hlavu. Ještě, že jsem nebyl tenkrát richtářem ve Zbudově já si věčně dělím věci na ty, které nestojí za hádání a na ty velké, které si hájit budu. A vždycky to dopadá tak, že ty malé vzdám bez hádání a ty velké mi pořád nejsou dost velké a když jsou, tak je nakonec stejně prohádám. A tu trávu bych mezi velké věci, jak se tak znám, neřadil. A to Jakub Kubata ne. Ten věděl, že kdo si nechá vzít třeba jen kyselou trávu, tak přijde brzy o víc a pak už na něm budou dříví štípat. A tak vám dneska přeju, aby vy jste měli takového richtáře nebo vedoucího, který se za tu vaši trávu popere a aby to vždycky vyhrál a nebyl nikdy sťatej. No a že vám přeji i dobré a ještě lepší jitro, to přece víte sami.

0: Tak jsem se dočetl, že 21. června 1903 byl slavnostně zahájen provoz na elektrifikované železniční trati v Rakousko-Uhersku z Tábora do Bechyně. Její délka je 24 km, je napájená systémem stejnosměrného napětí 1500 V a trať má normální rozchod 1435 mm. Ta křižíková bechyňská dráha byla vůbec první železniční dráhou ve střední Evropě, která byla od počátku stavěna i provozována jako elektrická. A v týž den byl slavnostně zahájen provoz na železniční trati Slavonice-Schwarzenau, ovšem tady byla klasickou hnací sílou pára. A to vám ve mně vyvolalo vzpomínku, která bude možná mnohým z vás blízká. Vzpomínku na dobu, kdy silnice lemované alejemi stromů a bílých patníků nebyly řekou proudících automobilů a klaxony těch, které po nich jezdili zdaleka, nepřehlušily houkání parních lokomotiv supících krajinou. Na malé zastávce čekáme na grošík štěstíčka ryzí. Sníme o tom, co nemáme, vlak zatím v dálce nám mizí. Cestovat chceme jen první třídou, však nákladní vlaky jsou na trati teď. Tvůj vagon jsou chvilky, které přijdou. Jiné však nemáš, tak naskoč a jeď. Doba blížících se prázdnin a vůbec letní doba, to byl čas, kdy mi do života intenzivněji vstupovala dražeň a kolejovka. Hned to téma více objasním. Mezi nejvzácnější plastiky, které si doma hýčkám, patří jedna keramická moskápana, kterou mi udělal snad někdy v první třídě ve výtvarném kroužku synek Petr, a lokomotiva, kterou mi z formely udělal předtím náš malý Ondra. Začali jsme ji říkat Kerlesovka, protože vypadala, jako by ji navrhl známý humoristický kreslíř. Tak nadchla i přátelé restaurátory, že mi ji odlili z cínu. Ta dražeň a kolejovka, o kterých jsem se zmínil, to byly názvy, které naši obrozenci nabídli, než se ujali dodnes užívané pojmy stanice a vlak. A když otevřete Jungmannův slovník naučný, zjistíte, že železnice je například dáma, která prodává železo, případně manželka železníková, že se tak říká i jablíčkům, která dlouho vydrží, železným kachlům, městečku u Hradce Králové a nakonec i železné dráze. A ta vede i životem většiny z nás, protože jen málo kdo z nás neseděl v železničním vagóně, neposlouchal rytmické vyprávění kolejí, nesledoval nádherný film krajiny ubíhající za oknem. Nám, pamětníkům, se samozřejmě vybaví parní lokomotivy a vagony s dřevěnými sedadly. Tam člověk lehce získal jiskru v oku, ne díky tomu, že proti němu usedla půvabná spolucestující, ale zakrátko měl oči plné opravdových jisker pod uslzenými víčky, hlavně proto, že stejně jako já neodolal a neposlechl první italskou větu, kterou jsem se díky cestám za tetou Boženkou ve vlaku naučil. Tuším, že to bylo Epericoloso sport jesi, nenahýbejte se z oken. Ale já se stejně nahýbal a vítr a kous lokomotivy mi čechrali vlasy a na tvářích přibývaly černé šmouhy od slzí. No a pak to bývalo i slovensky. Nenahýňajte sa z okien. Předložil jsem si to ovšem jako nehýňajte sa z oken a představoval jsem si, jak do nádraží vyjíždí vlak plný rozesmátých cestujících v otevřených oknech. Ten obraz krajiny, ve které jede parní vlak, ten zkrátka poezie sama. Síla a elegance a vagony plné klukovských a divčích snů. Když byl náš syn Ondra malý, miloval parní vlaky stejně jako já. Dokonce obrečel, když je zrušili. Já jsem trochu využil toho svého novinářského povolání a svezl jsem ho dokonce na slavné Stephensonově lokomotivě, kterou tehdy předváděli v Technickém muzeu na Opravdické, v Technickém muzeu. A pak jsme samozřejmě jeli i na Opravdické parní lokomotivě. Tam jsme jeli oba dva a pro železničáře ty lokomotivy to byly vlastně živé bytosti, o čem třeba svědčí i názvy, které je spojují se životem. Kafemlejnek, Nazdar, Nohatá, Šlechtičná, Papoušek, Albatros, Bejček, Němka a podobně. No. Někdy jsme stávali na Prašném mostě a dívali se, jak pod něj věl vlak a na druhém konci vyrazil gejzír dýmu. a zastínil i podobné vodní úkazy na Islandu. Stejně tak poslepu poznám karbolovou vůni dřevěných pražců. A na tom Davidském nádraží před zmíněným mostem, které mělo i prezidentský salonek, jsem zašel i na poslední jízdu parní lokomotivy. A bylo nás tam fůra. A když vstoupila ta poslední parní lokomotiva kolem, všiml jsem si celkem nenápadného, ale svátečně oblečeného chlapíka, který smekl. A tehdy jsem věděl, že jemu a jemu podobným a svému synku Ondřejovi napíšu tu písničku, kterou mi přinesl k otextování Dany Dobijáš. No a tak vlastně vznikl tenhle stroj vůdce.
1: Nedá se popřít to, že půvab měla a její vůni tu měl jsem taky rád. Desítky snů mi vzala zcela a dokázala řád.

0: Připomínáme si, že dnes je i Světový den hudby. A hned v souvislosti s předešlým tématem se mi vybaví, třeba že Antonín Dvořák byl vášnivým obdivovatelem parních lokomotiv. Mimochodem, když si poslechnete jeho humoresku, tak tam to hezky pohupování na pražcích, to tam je hezky slyšet. A známá je i historka, kdy přivedl na nádraží své žáky a před jednou lokomotivou se vyznala. Podívejte se, jaký je to zázrak. Pohne se jediná malá součástka a celé soukolí, jak naladěný orchestr se dá do pohybu. Všechny své symfonie bych dal za to, kdybych uměl zkonstruovat lokomotivu. A v náprsní kapse nosil dokonce dva doklady od císaře pána. Volnou jízdenku na všechny drahý CAK mostnáctví a průkaz zkušebního komisaře. Tehdy prostě lokomotiva byl něco jako 10 raketoplán, no. A dokonce snad i nějakou zkušební jízdu na lokomotivě absolvoval. Předpokládám, že jako skladatel nejspíš upíšťali. Ale já bych teď rád uvítal jako posledního a milého a vzácního hosta jiného mistra. Houslového mistra virtuóza Václava Hudečka, kterému přeju to nejpěknější dobré nedělní jitro. Dobré jitro nedělní, Václave.
1: Díky, Františku, my ti taky přejeme krásný ráno, i když ho máš pracovní.
0: Já myslím si, že ty taky budeš mít to ráno za chvilku pracovní, protože jak tě znám, asi brzo sáhneš po houslích, viď?
1: Já už od šesti, teď bude velký horko, tak si to tady všecko dám dohromady, no. Koukám, ale to je hezký, co si teď povídal. Ten císař pán měl něco do sebe, hudební skladatel dostal volný jízdenky na tehdy nejmodernější dopravní prostředky. Když si představím, že bych byl hudební skladatel a dostal bych třeba od nějaký letecký společnosti zadarmo letenky neomezený, to by nebylo marný vůbec. No,
0: ale ty pamatuješ parní lokomotivy, viď?
1: No ježišmarja, když jsem jezdil ještě vlastně když jsem začínal konec 60. let koncertovat, začátek 70. let, tak rychlíky jezdili a hodně často nás tedy jako tahla takzvaná rychlíková lokomotiva. To byla taková dlouhá, elegantní a jezdilo to asi 120-130 km v hodině. Ale opravdu tedy ta pára ještě sloužila dlouhé roky 70. let. Nevím, kdy přesně jako to přestal, takže pamatuju to a bylo to velmi kouzelný, krásně to smrdělo tím uhlím na těch nádražích a prostě to nádraží bylo a i ty vlaky bylo, všecko to bylo jako provoněný tím uhlím, tedy prosmraděný, jak chceš, ale mě to vonělo, mě to uhlí vonělo.
0: No ale vrátíme se tě ke koncertům, houslím. Já se tě zeptám, máš třeba, mají houslisté, ale máš ty třeba osobně třeba před koncertem nějaký rituál? No?
1: Já víceméně ne, moje žena mě vždycky nakopne, tak symbolicky, když jdu na pódium, když je tam se mnou vzadu a já nejsem, víš, ono to, ty rituály, to pak vede k takový pověrčivosti, že když nesplníš rituál, tak pak máš trému největší nebo tohle, takže já to beru tak jako, že prostě jdu do práce a samozřejmě, když od koncertu intenzivně od 15 let, tak člověk si na tom pódium za těch 60 skoro let zvyknul na to, tolik, že nemusím, ale nakopnutí od mý ženy je vždycky milé.
0: No hele, já s obdivem sleduju, kolik opravdu nesmírně náročných skladeb ty hraješ z paměti. Jestli pak ti někdy ta paměť zradila?
1: To víš, i to se stane, ale já mám naštěstí dva druhy paměti. Jednak si pamatuju tu melodickou linku a pak prostě ty prsty, když to, ty to dřív umíš tu skladbu z paměti, než ji umíš dobře zahrát. Takže vlastně ty prsty si zvyknou tam a běží tam automaticky. Takže když tě ta hlava zklame, že tedy najednou říkáš, že jak to jde dál, že kterým prstem tam šmátnout, tak ty prsty tam skočejí sami. A to je prostě těch pár vteřin, který tě zachrání před tím momentem, kterému se říká, že spadne řemen. A to se mi naštěstí nikdy nestalo. To znamená, že se musí přestat a začít znovu. Jo, takže jako je to
0: ale prostě, to jsem u tebe.
1: Tak jako za ty roky prostě už člověk má takovej nějaký systém, aby to vycházelo.
0: Já nevím, koncerty, pedagogická práce, festivaly. Hele, já myslím, že bez dobrého zázemí by to nešlo, ty už to naznačoval. Co no, na ten tvůj nesmírně náročný program říká právě tvoje žena? Je herečka, výborná spisovatelka, ano, Eva.
1: Já ti, panoušku, já ti dám. Prosím tě všem tvým posluchačům, přeju všecko nejlepší, krásný léto, tobě taky zdravíčko a dávám můj talisman, manželku a mějte se moc hezky, jo?
0: No tak ano, dobrý.
1: Ahoj.
0: Evičko.
2: No moc ráda tě slyším a zdravím svých posluchačů věrných.
0: Hele, bojíš se někdy za Václava, když je na pódiu?
2: Že začátku jsem se strašně bála, ale potom jsem nabyla jistoty, že on se opravdu každý šlamastiky dostane. On je prostě zvláštní exemplář člověka, který se umí vyrovnat s nepohodou a s nepříjemným překvapením, takže mě to přešlo, ale ze začátku jsem se bála hodně.
0: Hele, a já mám jednu obyčejnou otázku, co seba Václav rád jí a co ne? Víš to?
2: Venoušek rád jí skoro všechno, nebo úplně všechno. A tak je takový ukázněnej, no docela se hlídá. Na to, jaký je žrout, tak se docela hlídá.
0: Evi, ty jsi spisovatelka výborná. Mě by zajímalo, co bys asi tak třeba poradila, kde ještě tu mám posluchačům, aby prožili léto tak, aby jim bylo pěkně, aby v něm našli studánku pohody a aby na něj rádi vzpomínali. Máš nějakou radu, jak na to, aby nám bylo pěkně?
2: No určitě, já mám osobní životní zkušenost, že vždycky, když se cítím nějak zle po těle nebo na duchu, tak mě ohromně pomůže krásná hudba. Teď mluvím o krásné hudbě, protože v krásné hudbě je harmonie. Takže když vás vyléčí, když vás uklidní, tak vlastně přestanete všechny ty disharmonie života vnímat. A v tom je krásná hudba velkolepá. Jo, krásná hudba, to je něha, to je kouzlo, to je inteligence, to není bezduchý randal. Tam je třeba tohleto rozlišovat. Takže běžte na nějaký nádherný koncert a uvidíte, že se vám uleví.
0: Já bych ke světovému dní hudby neviděl krásnější, vhodnější zakončení. Moc krát děkuju tobě i Václavovi ještě jednou za to, že jste stávali spolu s námi a krásné, milostivé léto přeju.
2: Děkujeme, fanoušku, a vám všem. Na shledanou. Děkujeme.
0: Na shledanou.

taky lecos překousli, však cvičím jak šrou. Má bíle svášní hraničí a cvičím a cvičím nad vzory ze zahraničí. Je mi Ševčík a Škroub a tvář krásných žen mě na mou duši sotva vzruší, jsem šťasten jen z trilků a kantilén. A když už jsme to nakousli, mě ženy jsou ničím, nepchodím pilně do houslí a cvičím.

mé skřipky lecos překously, však cvičím jak šroub. Má píle s vášní hraničí a cvičím nad vzory ze zahraničí. Je mi ševčík

Jak lépe zakončit první závan rozmarného léta než slovy mistra Vladislava Vančury? Čas more Gregoriano rudl třetí nedělí červnovou a zněly velké zvony. Čas šel před rychlým krokem, jak tomu bývá vždy ve chvílích prázdně a o velkých svátcích. Blížila se hodina osmá. Hodina, oni si vypráví, že to je čenich smečky denního času a že vás vyslídí stůj, co stůj. A vyslídil nás i na hodinách ve studiu. Takže mi nezbývá nic jiného, než poděkovat všem mým vzácným a milým hostům, publicistce Hance Sinkové, skladateli a zpěvákovi, dirigentovi Jaroslavu Krčkovi, houslovému virtuózu Václavu Hudečkovi a jeho ženě herečce a spisovatelce Evě, že vstávali spolu s námi. Za prima spolupráci děkuji i mistru zvuku Petru Sakalovi, ale hlavně děkuji za milou společnost vám všem. Znovu se uslyšíme o prázdninách 26. července, tak do té doby buďte blažení, milostivé léto a nezapomeňte, že léto je příležitost otočit se ke slunci a všechny stíny nechat padnout za sebe. Tak ať se vám to pěkně podaří, přeje od mikrofonu autor a průvodce dnešním dobrým mitrem František Novotný. Srdce mi pospíchá rozmarným létem, hladina dětských let kůži mi chladí. Já nehnutě sedím, můj stín brouzdá světem, voňavá stébla trav k hrádkám ho svádí. Budu se potkávat a zase ztrácet, naslouchat zázrakům ukrytým v kameni. Odkud jsem vyšel, tam budu se vracet. Hluboko, hluboko, kde lásky pramení.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Profesi sportovců má nově vymezit zákon o sportu, počítá i se vznikem Státního fondu sportu. Lidé si dnes připomenou 84. výročí vyhlazení osady Ležáky. Počasí bude jasno až polojasno, postupně až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Teploty až 35 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. Fungování českého sportu by měl nově řešit komplexní zákon o sportu. Pracují na něm koaliční i opoziční politici. Zákon počítá mimo jiné s úpravou financování nebo prevencí manipulace sportovních soutěží kvůli sázení. Nově má taky jasně definovat pracovní vztahy profesionálních sportovců. Ti si budou moci vybrat z několika možností, jak svou profesi vykonávat, říká poslanec opoziční ODS Karel Haas.
2: Standardní pracovní poměr, čistý podnikatelský vztah, pak tam je nějaká třetí mezivarianta a s těmi variantami, aniž bychom předepisovali, kdo kterou bude používat, spojujeme naprostou právní jistotu v pracovně právních otázkách, v daňových otázkách a tak dále.
0: Finální podobu zákona představí politici v září. Pokud ho parlament stihne projednat a schválit, mohl by platit od příštího roku. V Ležákách na Chrudimsku si dnes lidé připomenou 84. výročí od vyhlazení obce. Kamenickou osadu v roce 1942 vypálili a zlikvidovali nacisti v odvetě za pomoc československým výsadkářům ze skupiny Silver A. Tragédii nepřežilo 48 obyvatel, zachránili se jen dvě dívky. Pietní vzpomínku zahájí bohoslužba. Následovat bude čtení jmen zavražděných u pomníku Kniha obětí.
3: 24. června 1942 nacisti osadu obklíčili a zapálili. 33 dospělých ještě týžden popravili v Pardubicích, další 4 pak později. Děti odvlekli do koncentračních táborů, 11 z nich zavraždili v plynovacím voze v polském Chelmnu. Konce války se dočkali jen dvě ležácké děti, sestry Jarmila a Marie Štulíkovy. Z Ležáků Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody chce letos na Liberecku vysadit 65 tisíc sazenic buků, dubů a jedlí. Jde zatím o největší počet v historii nadace. Sazenice mají zlepšit druhovou i věkovou skladbu lesů v podhůří Jizerských hor i přímo v chráněné krajinné oblasti. Díky podpoře veřejnosti se za posledních 12 let podařilo nadaci v regionu vysadit 483 tisíc stromků. Na výsadbu letošních schání ještě 2,5 milionu korun, říká její ředitel Ondřej Petrovský.
4: Hodně stojí samotný sazeničky, taky práce s tou výsadbou, pak samozřejmě ochrana před okusem zvěří, oplocenky, nátěry a podobně. Na jaře jsme udělali takový pilotní projekt na Rychnovsku, kde se jich vysadilo 1000, ale hlavní díl práce půjde na podzim, budou to dělat opravdu dělníci, protože to už jsou tisíce a tisíce stromků. To už se nedá zvládnout jen tak dobrovolnicky.
0: Vedení hlavního města dnes v pražském Edenu slavnostně zahájí olympiádu dětí a mládeže. Před publikem nastoupí všichni sportovci a výpravy ze 14 krajů. Připravený je i doprovodný kulturní program. Celorepublikovou sportovní akci hostí Praha vůbec poprvé. Sportovci se utkají ve 23

0: Na D1 z Ostravy směrem do Brna za sjezdem na Kroměříž na kilometru 257,5 stojí v odstavném pruhu nepojízdný autobus a lehce se tam vybočuje. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Víc o programu prozradí Roman Víšek.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemné nedělní ráno z vysílacího centra Dvojky, přátelé, a ty další chvíle můžete strávit ve společnosti Toulek první republikou. V dnešním díle odhalíme, co všechno nabízela prvorepubliková divadelní scéna. Tvář dramatického umění totiž tvořily nejen oficiální kamenné scény, ale i početné ochotnické soubory a dřevěné arény.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
4: Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
5: Jana Striková
6: a Jiří Vyhorálek.
5: Díl 69. Od Národního divadla Pokočovníky a neb Když můzy nemlčí.
7: Teda pánové, vy jste se dneska hodili do gala?
8: No jistě, vždyť vyrážíme do divadla.
9: Kam se jde?
8: Podíváme se na to, co všechno nabízela prvorepubliková divadelní scéna.
7: A začneme v Praze, na pravém břehu Vltavy, kousek od dnešního mostu Legií.
9: Dneska je tam opravdu rušno. Čím to?
8: Je 28. října 1918 a právě byla vyhlášena samostatnost země.
7: Divadlo v historických okamžicích zpravidla nemlčí, proto dnes zástupy lidí míří právě do těchto míst.
8: Z balkónu Národního divadla k davům na nábřeží promlouvají řečníci.
9: Večer je na programu Carmen. Chtělo by to něco vlastenečtějšího, třeba nějaký kus od smetany, ale změna už se tak narychlo nestihne.
7: Nevadí, velká sláva to bude i tak. V článku První den svobody v Národním divadle se psalo:
8: Za povznášející nálady celého hlediště před představením sehrána byla orchestrem národní hymna Kde domov můj, která zpívána byla i členy celého souboru na jevišti. A po prvním dějství, hned jakmile došla, byla přečtena z jeviště první proklamace Národního výboru.
7: Pěvci měli připnuté trikolory a potlesk nebral konce.
9: Mimochodem, už víme, že písnička Kde domov můj tehdy ještě nebyla oficiální státní hymnou, ale nebuďme detailisti.
8: Čestná místodržitelská lože byla symbolicky odevzdána do pravomoci Národního výboru a z ní pak promluvil básník Josef Svatopluk Machar.
9: Údajně řekl, že Bílá hora byla pomstěna.
7: Následujícího večera se hrála Smetanova Prodaná nevěsta a 1. listopadu vystoupila v titulní roli opery Libuše Emma Destinová.
8: Vznik Československa se ale samozřejmě neslavil jenom v Praze.
9: Například v moravské metropoli ho uvítali Dvořákovou Rusalkou.
7: Vyprodaný sál také zpíval Kde domov můj a vyslechl báseň Pozdrav svobodné vlasti z úst jejího autora Jiřího Mahena.
9: Víš než orla jasná síla, ty nás neseš do nebe. Ty jsi vždy naší matkou byla, my trpěli pro tebe, ale vzešel úsměv rána. Přišla slávy hodina, zdráva buď nám milovaná, vlasti jediná.
7: V dobách, které onomu slavnému datu předcházely, vyrostly v mnoha větších městech u nás velké, honosné divadelní domy.
9: Za monarchie se v nich ale hrálo povětšinou německy.
8: Ostatně právě z touhy po ryze českém vlasteneckém divadle vznikla v Praze Zlatá kaplička.
7: Také v Brně měli už od roku 1882 honosný stánek můz.
8: Byla to první plně elektricky osvětlená divadelní budova v kontinentální Evropě podle projektu, který vypracoval sám Thomas Alva Edison.
7: Dnes ji známe jako Mahenovo divadlo.
9: I z tohoto jeviště ale k divákům zaznívala němčina a české divadlo muselo živořit ve špatně vybavené, takzvané staré.

0: Ne, boudě na Veveří ulici.
1: Reprezentativní budovy měla už před válkou Olomouc, Plzeň, Liberec, České Budějovice, Teplice, Opava a další města.
2: Německá divadla po desetiletí koexistovala s divadly českými. Navzájem se ovlivňovala i soupeřila.
0: Soubory většinou provozovali Němci a českým divadelníkům místy uvolňovali některé hrací dny.
1: Po roce 1918 se situace obrátila.
2: Němci si udrželi dominanci pouze v pohraničních oblastech.
0: Na nové poměry se musela adaptovat i největší pražská německá scéna.
1: Neues Deutsches Theater, tedy nové německé divadlo.
2: Dnes budova státní opery.
0: Vzniklo pár let po otevření Českého národního divadla, neb pražská německá komunita chtěla mít také svůj vlastní velký stánek můz.
1: V den převratu do budovy během představení vstoupili muži v sokolských uniformách a sdělili řediteli, že budovu budou hlídat.
2: O 3 dny později byl dosazen nový ředitel, Leopold Kramer, který se ke vzniku Československa stavěl v zásadě loajálně.
0: 2 dny po svém příjezdu z exilu navštívil nové německé divadlo prezident Masaryk, aby zhlédl slavnostní představení opery Fidelio.
2: K publiku pronesl několik vět i v německém jazyce. Umění označil za mezinárodní a ujistil přítomné.
1: Je pro mě samozřejmé, že se německé umění nejen v Praze, ale na celém území naší republiky bude těšit zasloužené ochrany, jakou právem očekáváte.
2: V novém německém divadle to tedy proběhlo hladce. Horší to bylo se staváčkem.
1: Původně Nosticovo, později Stavovské a od poloviny 19. století Královské zemské německé divadlo v Praze, v němž působila německá činohra, podléhalo zemskému úřadu. Ten jej subvencoval a řídil prostřednictvím intendanta.
0: Nám už známého Leopolda Kramera.
2: Od konce roku 1918 probíhala v tisku intenzivní kampaň, kterou podporovali i herci činohry Národního divadla. Požadovala
1: budovu Němcům odebrat a předat ji do užívání národnímu.
0: Všechny intervence, jež jsem podnikal v úřadech i u jedinců, zůstávaly zcela bezvýsledny. A tu se ozývaly hlasy, co nejde po dobrém, vzít mocí.
1: Zapsal do svých pamětí herec Rudolf Dale starší.
2: Vládní představitelé byli zdrženliví, ale prezident Masaryk byl rozhořčen.
0: Německým zástupcům několikrát potvrdil.
1: Konfiskace divadla je vyloučena.
0: Navíc slíbil, že uvolní pro Národní divadlo 5 milionů korun, kterými se bude financovat stavba nové scény.
2: V září 1919 proběhly za hojné účasti Pražanů všeherecké slavnosti. Herci v ulicích nesli transparent se slovy.
1: Chceme Stavovské divadlo.
2: A pak se to stalo. Vyskytla se vhodná záminka.
0: Na podzim následujícího roku v Chebu české vojsko odstranilo sochu Josefa II. A v reakci na to německý dav zdemoloval tamní českou školu.
1: 16. listopadu bylo na Václavské náměstí svoláno shromáždění, na němž se vybíraly finance na opravu chebské školy.
0: Dav se poté vydal ke Stavovskému divadlu.
2: Na jevišti se právě zkouší.
3: To nás nezajímá. Pojďte, jdeme dovnitř.
4: Jo.
2: No počkejte, to přece nemůžete.
3: Uvidí, bábo, nevíte, hercele. Jo, už tu nemají co dělat.
4: Ať táhnou.
2: Byli přitom i členové činohry z Národního v čele s Rudolfem Dalem starším.
0: S kolegou Novým a Třebovským vešel jsem do ředitelny. Tam jsme řediteli Kramerovi oznámili, že z vůle lidu je divadlo zabráno a že by snad bylo lépe, aby až do dalšího rozhodnutí kancelář opustil.
2: Dale pak promluvil z balkónu a prohlásil, že budovu převzali.
3: Tak to se povedlo. Pokračujem. Rozmlátíme Němčůrům ještě něco.
2: Dav se valil dál. Vytloukl několik oken v blízkém německém, dnešním slovanském domě.
3: teď ještě zdemolujem redakci Prager Tagblatt v Panský ulici.
4: Jo, jasný, jdeme, pojďme.
2: A večer už se ve Stavovském za účasti některých předních politických představitelů hrála prodaná nevěsta.
0: Jeden politik však chyběl. Tomáš Garrigue Masaryk.
1: Na protest pak už nikdy práh Stavovského divadla nepřekročil.
2: A co těch 5 milionů na novou budovu?
0: Ty národní od prezidenta nikdy neobdrželo.
1: Leopold Kramer podal na účastníky akce, včetně 8 herců i ředitele Národního divadla Šmorance, žalobu.
2: Neuspěl.
0: S Němci se vyjednávalo o odškodnění, v plné výši ale zřejmě nikdy vyplaceno nebylo.
1: Když se Edvard Beneš o rok a půl později zasazoval o navrácení divadla Němcům, vysloužil si za to od kramářovského národně demokratického tisku nálepky germanofila a slabocha.
2: První republika byla dobou velkých změn. A ty se nevyhnuly ani dramatickému umění.
1: S rozvojem jevištních technologií se měnila scénografie, umělecká výprava i režijní postupy. Divadlo se vydávalo novou, moderní cestou.
0: Zajímavé je, že dějištěm tohoto vývoje nebylo Národní, ale Městské divadlo na Královských Vinohradech.
2: Nová budova postavená ve stylu novorenesance se secesními prvky vyrostla na dnešním náměstí Míru.
1: Tehdy se ovšem jmenovalo Purkyně plac.
2: V roce 1907.
0: Hrály se zde činohry, operety i opery.
1: Tvář Vinohradského divadla ovlivnily 3 osobnosti, které byly zároveň úzce spjaty s divadlem Národním.
2: Jaroslav Kvapil, Karel Hugo Hilar a Otakar Ostrčil.
1: Co o těchto umělcích víme?
2: Jaroslav Kvapil, český literát a režisér, působil od roku 1900 v Národním divadle, nejprve jako dramaturg činohry, později se stal jejím šéfem.
1: Vypracoval si osobitý režijní styl, jeho inscenace byly plné impresionistických nálad, scénografické barevnosti a hudby.
0: Po vzniku republiky ale první scénu opustil a nastoupil na ministerstvo školství a národní osvěty, kde měl na starosti zřizování nových stálých divadel, včetně Slovenského národního divadla v Bratislavě, jejich provozování a financování.
2: V roce 1921 se pak na 7 let stal uměleckým šéfem Městského divadla na Královských Vinohradech.
1: Ředitelskou židli mu uvolnil Karel Bakule,
0: který tou dobou už ale vystupoval pod uměleckým jménem Karel Hugo Hilar.
2: Hilar bezesporu patřil k největším režisérským osobnostem své doby.
1: Prý to s ním ale nebylo jednoduché. Měl extrémně vysoké umělecké nároky a slevovat z nich nehodlal.
0: Vždycky muselo být po jeho a tak se o něm říkalo, že je despota.
2: Z šéfovského místa na Vinohradech přešel do Národního. Tamní činohra totiž po Kvapilově odchodu do politiky nezažívala zrovna zlaté časy.
1: Ne všichni herci ho vítali s otevřenou náručí. Množily se různé stížnosti na Hilarův způsob komunikace a práce.
0: Z jeviště se řítí Hilar, vedle něho cupitá nějaký herec, s nímž se ještě pře a vysvětluje, ale už přitom přerušuje svůj ostatně vždycky nesouvislý a nelogický, metaforami přeplněný výklad rozkazy, které udílí. Spolupracovníci musí si domyslit, oč Hilarovi jde. Neporozumění nebo nepostřehnutí naznačeného rozkazu vydražďují Hilarovu trpělivost. Kdo neumí číst Hilarovy myšlenky, je úplně nemožný člověk, pane!
2: Píše se ve čtení o Národním divadle.
1: Prvním Hilarovým režijním počinem byl Shakespeareův Coriolanus.
0: A co na to kritika?
1: No, nejásala. Asi by měl pan nový šéf zkusit naklonit si diváky něčím lehčím, zábavnějším, možná i groteskním. Neměli byste v rukávu něco takového?
2: Ale ovšem, bratři Čapkové přece právě dopsali Ze života hmyzu. To by se mohlo líbit.
1: Líbilo se. Premiéra proběhla v dubnu 1922 a byl to sukces. Na jevišti se to hemžilo rozličnou havětí. Hrálo se, zpívalo, tančilo. Ke slovu se dostala i světlohra a taky pantomima.
2: Klubající se kukla Jepice hlásila. Celá zem se chvěje, něco velkého se děje, já se rodím.
1: A tulák říkal verše, jimž běh času dodá nový rozměr.
0: Ticho, co pak vy neslyšíte? Jak po celém světě pracují horečné, tiché čelisti. Roch, roch, roch, to krvavé mlaskání sité. Nad žvancem ještě živím. Život je života kořistí.
2: Tato inscenace se zapíše do dějin Českého divadla.
1: Karel Hugo Hillar pracoval s obrovským nasazením. I přes složité vztahy s herci a vedením se mu podařilo konzolidovat soubor, zmodernizovat zastaralé technické vybavení.
0: A za jeho působení také začala nezbytná rekonstrukce schátralé budovy Stavovského divadla.
2: Zběsilé pracovní tempo odneslo jeho zdraví. V necelých 40 letech ho stihl první záchvat mrtvice. Druhý, o 10 let později, se pro něj stal osudným.
1: Zemřel 6. března 1935. Tisk psal, že padl ve službách Národního divadla.
2: Divadelní umění. To ale není jenom činohra. Protože nechceme opomínat operu, musíme do trojlístku osobností, které ho posunuli vstříc moderní tváři, přibrat také...
1: Otakara Ostrčila.
2: Mm-hmm.
0: I on začínal na Vinohradech, vedl tamní operu, než byla nedlouho po převratu zrušena.
2: V roce 1919 se odebral do Národního, kde se stal dramaturgem, dirigentem a vzápětí i šéfem opery.
1: Otakar Ostrčil měl jasný cíl.
0: Vybudovat centrum Českého hudebního divadla, které může úspěšně konkurovat stále velmi kvalitní a progresivní operní scéně německé.
2: Obklopil se schopnými spolupracovníky, kteří měli stejně jako on smysl pro moderní divadelní cítění.
0: Do repertoáru zařazoval primárně českou klasiku, ale zároveň dával velký prostor uvádění původních novinek, například oper Leoše Janáčka.
2: Jeho inovativní postupy však u části kritiky tvrdě narazily.
1: Například, když ve 20. letech uvedl cyklus Smetanových oper, psal jeho zarytý odpůrce recenzent Antonín Šilhan.
5: Za zhyzdění díla Smetanova jsou před budoucností zodpovědní i ti, kdo administrativní správu Národního divadla mají ve svých rukou. Obecenstvu se to však, foj, líbilo!
2: Útoky proti Ostrčilovi se pravidelně opakovaly po celou dobu jeho šéfovského působení.
1: Největší smršť na sebe strhla opera Vojcek.
0: Ostrčil dlouho hledal titul ze soudobé zahraniční produkce, na němž chtěl publiku ukázat, co se děje v operním světě mimo českou kotlinu.
2: V prosinci 1925 navštívil v Berlíně premiéru díla mladého rakouského skladatele Albana Berga a o necelý rok později mohli Vojcka zhlédnout i praští diváci s Václavem Novákem v titulní roli.
0: Krutý příběh, inspirovaný životním osudem lipského vojáka, který se v Německu dlouho nesměl pro své revoluční zaměření hrát, opět rozdělil tábor recenzentů.
1: Atmosféra v Hledišti byla jako ohnivá pec, která jindy pohodlné obecenstvo uvedla v nadšení. Vyvolávání přítomného autora a účinkujících nebralo konce. Národní divadlo se představilo na světové výši a to byl oprávněný důvod k ovacím.
2: Psali příznivci.
5: Nasloucháme-li tomuto dílu, máme dojem, že jsme ve zvěřinci v hodině krmení šelem.
2: A tak dále. To psala ostrčilovská opozice s militantním Antonínem Šilhanem v čele.
1: První repríza Vojcka proběhla v klidu. Při té následující vypukl hotový skandál.
0: Do hlediště se vecpala naverbovaná lůza a ta na počátku druhého dějství spustila neutišitelný kravál. Představení muselo být přerušeno a už se nedohrálo.
2: Následujícího dne bylo na schůzi zemského správního výboru další uvádění Vojicka zakázáno.
1: Ostrčila to málem stálo místo. Situaci nakonec ustál, ale Vojcek, ačkoliv se za něj postavila naprostá většina kulturní obce, se už na jeviště nevrátil.
0: Paradoxem je, že 28. října 1927 dostal Ostrčil za nastudování této opery státní cenu.
2: 8 let na to Otakar Ostrčil zemřel.
1: Začala další výrazná operní éra, a to dirigenta Václava Talicha. Abychom nezanedbávali mimopražská divadla, musíme se zmínit o tom, že kvalitní operní soubory fungovaly i v jiných městech.
0: Například v Plzni si česká opera už před válkou vedla velmi dobře. Na tamní radnici totiž vládli čeští úředníci.
2: Naproti tomu v Brně, o němž se mluvilo jako o předměstí Vídně, byl český soubor vedle německé opery spíš chudým příbuzným.
0: Nové české profesionální operní soubory vznikaly také v Olomouci, Ostravě či Českých Budějovicích.
2: No, a co balet?
1: Baletní soubory, pokud vůbec existovaly, v minulosti plnily služební úkoly v operách, operetách a leckdy i v činohrách.
0: Prvním baletem na scéně Národního divadla bylo v roce 1884 dílko Hašiš, tehdy mladého skladatele Karla Kovařovice.
2: Baletu se dařilo také například v Plzni.
1: A samozřejmě v Brně. Tam ale stejně jako u opery měli hlavní slovo němečtí umělci.
0: Už během první světové války se ale brněnský český baletní soubor začal stavět na vlastní nohy.
1: Zmíním jediné jméno za všechny. Ivo Váňa Psota.
2: Jedna z největších osobností v historii českého tanečního umění, která si získala i světové renomé.
0: V polovině 20. let se stal baletním mistrem a později uměleckým šéfem brněnského Národního divadla.
1: Do dějin se zapsal mimo jiné tím, že ve vlastní choreografii uvedl v předposlední den roku 1938 světovou premiéru Prokofjevova baletu Romeo a Julie, kterou tehdy sovětské Rusko inscenovat odmítlo.
2: Sám Ivo Váňa Psota tančil postavu Romea.
1: Tvář českého dramatického umění ale netvořili jenom profesionální soubory.
2: Za první republiky doslova kvetlo ochotnické divadlo. Hráli ho sokolové, orlové nebo třeba hasiči. Měli ho téměř v každé obci.
0: Spolků bylo nepočítaně. Často se uvádí, že i více než 10 tisíc.
1: Aby mezi sebou mohli měřit síly, vznikl v roce 1931 Jiráskův Hronov, jeden z nejstarších festivalů amatérského divadla v Evropě.
2: Českou kulturu mimo velká města šířily kočovné společnosti. Hráli po místních sálech, hostincích či sokolovnách.
0: Každé město, nová scéna, často s minimálním vybavením. Herci museli rychle improvizovat a znát široký repertoár, většinou veseloherní.
1: Sláva kočovných souborů s příchodem rozhlasu a filmu ale pomalu bledla.
2: K nejznámějším patřil rodinný podnik Společnost Ondřeje Červíčka.
1: Dodnes se u divadla říká, člověče, ty to hraješ jak u červíčku, a myslí se tím odfláknutě nebo amatérsky.
0: Prý to ale nebyla pravda a tohle rčení červíčkům značně škodí.
2: Mimochodem, potomci rodu červíčků táhnou Tespidovu káru dál až do současnosti.
1: V roce 1920 se totiž doslova mezi kulisami během zájezdu rodinné společnosti narodil jeden z našich největších herců, Rudolf Hrušínský starší.
2: Za první republiky také doznívala móda velkých letních scén, takzvaných arén.
0: Většinou velmi jednoduchých, nekrytých dřevěných staveb, do kterých se vešlo někdy i několik tisíc diváků.
1: Nejvíc jich bylo už od poloviny 19. století na území dnešních pražských Vinohrad.
2: Aréna ve Pštrosce, na Hradbách, v Kravíně. V některých se hrálo až do 30. let.
0: Další slavná aréna stála na Smíchově. Založil ji legendární divadelní podnikatel Pavel Švanda ze Semčic.
1: Za první republiky ji jeho dědicové prodali herci a producentovi Antonínu Fenclovi. Ten ji přestavěl a provozoval zde především operety.
2: Tento žánr byl u publika stále velmi populární.
0: Smíchovská aréna ukončila svůj život krátce po podpisu Mnichovské dohody.
1: Národní listy 6.11.1938.
2: Aréna se bourá. Ubývá prken, trámů, všeho, co byť i chudé a otřelé zevně, dovedlo uvnitř po desetiletí kouzliti svět radosti v záři divadelních světel. Kolik vzrušených večerů se prožilo v tomto bědném stánku Thálie, kolik vynikajících postav našeho divadla prošlo jeho scénou. Nyní se tu ozývají jen údery krumpáče a praskot dřeva.
0: Národní listy uveřejnili fotografii tohoto bourání, obklopenou informacemi o odstoupení Sudet hitlerovskému Německu.
1: Jakoby to předznamenávalo konec starých časů. Vidíte.
2: Na začátku jsme říkali, že divadlo v historických okamžicích zpravidla nemlčí. A tak se na konci 30. let z jeho prken nesou vážná politická a sociální témata.
3: To teda musíte vést tu válku?
0: Ano.
2: V lednu 1937 uvádí činohra Národního divadla v Praze drama Karla Čapka Bílá nemoc v režii Karla Dostala.
0: Ve jménu národa.
3: Jehož děti padnou v boji.
0: A dobudou vítězství.
2: Vedle Huga Háze, co by doktora Galéna, exceluje Zdeněk Štěpánek v roli militaristického maršála.
0: Ve jménu národa.
3: Jehož otcové a matky zajdou malomocenstvím.
0: Na těch nemám tolik zájmu, doktore. Z těch už vojáci nebudou.
2: Nedlouho po pražské premiéře se hra objevuje na jevištích divadel v Brně a Ostravě.
0: Na hrozící válečné nebezpečí upozorňuje i další Čapkova protiválečná hra Matka.
2: V den premiéry v Pražském národním divadle 12. února 1938 otiskují její poslední dějství Lidové noviny.
0: Hlas z Amplionu. 80 dětí bylo raněno. 19 dětí postříleno. 35 dětí bylo výbuchem roztrháno.
2: Co říkáš? Děti? Co pak někdo zabíjí děti? Malé, usmrkané děti.
1: Leopolda Dostalová v titulní roli, jak píše kritika, vytvořila tragickou postavu prostého a vroucného typu mateřského.
0: Ticho. Matka strhne ze stěny pušku a podává ji Tonymu s velkým gestem.
2: Jdi.
1: K dechberoucí závěrečné scéně noviny uvádějí.
2: Úžasné ticho, které po ní zavládlo v celém divadle, bylo větším svědectvím účinu hry než bouře potlesku po pádu opony.
0: Poslední z 32 repríz Matky se hraje na začátku září 1938.
1: I v následující době se bude divadlo snažit hájit národní zájmy, výjimečnou českou kulturu a českou národní identitu. Tak
6: Tedy končí premiéra 69. dílu Toulek první republikou. Účinkovali Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek. Připravili Karolína Stegurová a Jitka Škápíková, která pořad také režírovala. Dramaturgie Kateřina Ondroušková. Všechny odvysílané díly si můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde najdete i použitou literaturu a zdroje citací.
7: Historie českého zločinu
2: na Dvojce.
7: Ruzyňské letiště přijímá volání o pomoc.
8: Praho, jsem z Mlhy venku. Mám už oční kontakt s letištěm. Zavolejte lékaře a sanitky, posádka je raněna.
2: Pachatelé byli děti a důvody pro jejich čin byly hrůzné.
9: Otec byl jak šílený. Vrhnul se na bráchu, bušil do něj pěstma a pak ho začal škrtit.
7: Únos letadla. Premiérový díl Historie českého zločinu.
2: V neděli po 18. hodině na Dvojce. Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
7: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
6: A i ta nejbližší půlhodinka na Dvojce patří zajímavému povídání. A koho si do studia pozvala Boromejka, sestra Angelika?
7: Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
2: Host sestry Angeliky.
10: Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. S velkou radostí vítám u mikrofonu svého dnešního hosta, pana Jiřího Čelouda, lektora soběstačnosti v centru Paraple, cestovatele na handbajku a také čerstvého držitele ceny veřejnosti, ceny Olgy Havlové. Dobré ráno.
11: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
10: Bylo vám 16, když jeden takový neopatrný skok do rybníka a poranění míchy změnil váš život. Co se tak odehraje v hlavě 16-letého kluka v okamžiku, kdy zjistí, že to poškození je nevratné?
11: Otázka je, jestli ta otázka na to tělo přijde hnedka po úrazu, anebo až v průběhu času. A u mě to bylo v průběhu času. Já jsem vůbec nevěděl, co se se mnou děje. Přece jenom ten úraz se stal, takže jsem skočil do vody a nějakou dobu jsem v té době ležel, hlavou otočený dolů, takže to byl ohromný šok. A to, že mám poranění páteře a že pravděpodobně nebudu chodit, to jsem si připouštěl až o mnoho měsíců později.
10: A v tu chvíli, kdy to doběhne, tak co se tak děje? Tam ten opravdu ten prvotní šok, nebo tak, jak to bývá popisováno?
11: No, já se ještě vrátím k tomu momentu toho úrazu. Já si to pamatuju poměrně živě, ale zajímavé je, že se to pamatuju z dvou úhlu pohledu. Pamatuju si to ze svých očí a pak si to pamatuju, jako když se na to koukám ze zhora. Takže si to vlastně pamatuju dvakrát a ani jeden pohled nebyl vůbec hezký. A potom jako ohromným šoku, který byl v těch prvních hodinách, a pak jsem byl dlouho v nemocnici na operaci a na áru a dlouho v umělém spánku, tak když jsem se probudil, tak jsem vlastně teprve poznával, co se se mnou děje, a lékaři a rodina mi vysvětlovali, co se stalo a co tak bude asi tak pokračovat. A moc jsem si to nechtěl vůbec přiznat, že by se něco takového mohlo odehrávat. A moje první myšlenka byla taková, že asi letos nestihnu brigádu, kterou jsem měl domluvenou na stavbě.
10: Někdy to tak bývá, ale když se řekne poranění míchy, tak si běžně asi představíme prostě ochrnutí, přestat chodit, ale ono poranění míchy sebou nese řadu dalších jiných věcí, které se v těle dějou. Můžete nám je trochu přiblížit, co všechno
11: to znamená? No, je to tak. Ten samotný vozík je samozřejmě to, co člověk nejvíc vidí a to, co lidi nejvíc vnímají, ale kdybyste se bavila s více vozíčkářema, než jsem já, po poranění míchy, což je to klíčový, to poranění míchy, tak se jich týká ohromné množství problémů. A já kdybych vedle sebe dal třeba 50 lidí se stejným poraněním jako já, tak může být, že každý bude řešit jiný problém. Jeden bude řešit neuropatický bolesti, jeden vysokou spasticitu, druhý osifikace, další ortostatický hypotenze, někdo vyprazňování, někdo špatný sexuální funkce a tak dále a tak dále. A těch věcí, kterých jsou skrytý za tím poraněním míchy, je ohromné množství a naučit se pracovat s tím v podstatě novým tělem je projekt na často mnoho let a často na doživotí.
10: Ono se to tělo svým způsobem trochu jinak přenastaví, že? Jak jste ho poznával postupně?
11: No, je to úplně nový tělo. Úplně se narodíte do nového těla a zásadně, že ta hlava byla zvyklá fungovat jinak, jo? Takže poznat to nefungující tělo je fakt strašně, strašně těžký psychicky, protože to tělo v zásadě vůbec nedělá, co byste chtěl nebo chtěla. Takže je to dlouhodobý, pomalej a často bolestný proces poznávání sebe sama.
10: Vy jste do toho UDARZu jako mladý člověk docela hodně sportoval. Pomohlo vám něco z toho předchozího života právě k překonávání těchto obtíží?
11: No, já jsem dělal atletiku a dělal jsem spoustu dalších sportů a pro to motorické učení a určitý talent pro následný nácvik soběstačnosti je to určitě klíčový parametr. Mít nějaký pohybový nadání.
10: Možná i určitá disciplína nebo vytrvalost, protože bych řekla, že ta, tak jak i o tom mluvíte, ta rehabilitace je opravdu hodně dlouhá, nepostupuje to tak snadno, tak i tady takový ten i ve sportu nutný trénink, než dojde k nějakému úspěchu, myslíte, že tomu pomohlo?
11: Určitě, určitě, ale v mém případě si myslím, že hrálo velkou roli i to, co mi říkali moje rodiče, že já jsem byl od malička takový hodně vlastně soběstačný, že jsem se moc ničeho nebál a pouštěl jsem se do projektu, jakože jsem chtěl jít třeba sám do školky nebo něco takového. A tak si myslím, že u mě hrála roli ta odvaha možná trošku víc, než třeba může hrát u jiných.
10: Teď jste zmínil rodiče a rodinu. Jakou roli v tomhle hraje právě to nejbližší okolí? A co vlastně je to, co pomáhá a co ve skutečnosti může být kontraproduktivní?
11: Tak po pořadě. Co pomáhá? Mít ohromnou oporu v rodině a v přátelích je úplně klíčový v těch počátečních těžkých chvílích. Nicméně po určitý době se člověk stejně musí spolehnout dost sám na sebe a najít nějakou svoji vlastní roli v životě. A určitě ne každý má stabilní a pevný zázemí v rodině a vidím to u klientů, se kterými pracuji v centru Paraple, jak klíčový parametr to pro následnou rehabilitaci a následný život je.
10: A ta druhá stránka, kdy to okolí chce pomáhat, ale ve skutečnosti hází klacky pod nohy, aniž to tuší?
11: No, to se samozřejmě taky děje, ale to je věc, která přichází z neznalosti a je to o nějaký komunikaci mezi těmi lidmi. Když člověk ví, že mu některé věci ubližujou, že ho třeba někdo přepečovává a ví, že by neměl, tak je to o tom si tyhle ty věci říct a komunikace je obecně pro tu péči klíčová. Pro všechny zúčastnění teda mimochodem.
10: A jak těžké je, už jste tady mluvil o řadě komplikací, které jsou i intimního rázu, třeba vyprazňování, sexualita, i otázka třeba hygieny, ale i termoregulace, obliknout se a tak dál. Jak těžké je umět si říct o tu pomoc a přijmout ji?
11: Ve chvíli, kdy je člověk nesoběstačný a ty věci opravdu nezvládá, ale zároveň je to natura, která byla zvyklá si vždycky všechno dělat sám, tak je to moment, který mnoho lidí může zlomit. Ale pokud si to dobře člověk hlavě nastaví správně, tak ví, že jinak to nepůjde a pro následný život je klíčový to přijmout a naučit se s tím pracovat a přijmout to tak, že je to něco, co jim může dát důstojnost a s čím můžou fungovat dál.
10: Vy jste v několika rozhovorech říkal, že je důležité nastavit si tu hlavu a důležité nechtít za každou cenu chodit, ale vlastně naučit se znovu žít. Tak v čem to spočívá?
11: To je těžká otázka, no.
10: Znamená to přenastavit si to, v čem spočívá ten základ života v té spokojenosti?
11: Já si myslím, že se může u lidí, nebo nemyslím si to, vím to, u lidí po poranění míchy, který na tom vozíku skončí, se stane to, že z jejich života se stane nějaká forma přežívání. A mým cílem po tom, co jsem si uvědomil, že chodit nebudu, bylo, že já chci žít normální život. Spojený se vším, co takovej v uvozovkách normální život obsahuje. Což jsou partnerský vztahy, kvalitní volný čas, cestování, studium, práce a všechny tyhle věci spojený s průběhem života a já jsem o ně nechtěl přijít. Takže ten normální život by měl být takový za mě pojem, který je úplně přirozený pro všechny lidi, kterým se takový úraz stane.
10: A když si vzpomenete na takové ty těžké momenty, kdy to člověk vzdává a nechce se mu, pomáhá i humor to překonávat a je vůbec vhodný u takového poranění?
11: Určitě, vím, že jste mluvila s pár lidma po poranění Michy už v minulosti a samozřejmě u lidí s jakýmkoliv handicapem je černý humor úplně klíčový. Ne každý ho má rád, ale já jsem ho samozřejmě měl rád a měl jsem velký štěstí, že jsem se v rehabilitačním ústavu v Luži Košumberku dostal do party lidí, kteří pro mě byli ohromnou motivací. Takže krom toho samotného černého humoru, tam byla spousta legrace a vlastně ten tři čtvrtě rok téměř, který jsem strávil na té spinální jednotce v rehabilitačním ústavu, byl pro mě vlastně příjemně strávený čas.
12: Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
2: Host sestry Angeliky.
10: A tím dnešním hostem je pan Jiří Čelout, člověk, který se nevzdává. Vy jste tady už hovořil o tom, že jste si chtěl nastavit normální život, včetně toho cestování. A tak navzdory svému postižení jste se svými dvěma přáteli vyrazil na handbajku na cesty na Island nejprve a potom do dalších zemí. Co bylo hlavním důvodem vydat se na tu cestu? Dokázat si něco?
11: No, já jsem vlastně už v rehabilitačním ústavu viděl placku z cesty Dušana Petřvalského, který jel z Moravy do Vatikánu. Potkal se tam s papežem Janem Pavlem II. A mně přišlo úžasný, že tam jel na handbajku. A to byla taková moje první myšlenka, že to byla věc, která by mě možná mohla naplňovat. A vlastně od té doby jsem se s tím handbajkem velmi spřátelil. A nějaká velká cesta byla mým velkým snem. To, že bude na Island a bude nakonec tak náročná, to jsem vůbec neměl ponětí, že se stane, ale stala se.
10: Naplánovat takovou cestu musí být docela rebus. Tak jak jste to plánovali, nebo jste jeli tak jako na zdař Bůh, nějak to dopadne?
11: Jeli jsme na zdař Bůh, moc jsme neplánovali, protože my jsme cestovali na těžko, všechno jsme si vezli sebou a tím, že nám bylo kolem 23, 25 let, takže samozřejmě v tomhle věku člověk nemá z ničeho strach a já jsem měl sebou dva silný přátele, takže my jsme zvládli vlastně všechno, co jsme chtěli zvládnout. Ale bylo to jako vážně extrémně náročný a teď po asi 13 letech od téhle akce vlastně nechápu, jak jsem to mohl přežít.
10: A když na tu cestu vzpomínáte, co vám nejvíc dala?
11: Dala mi vlastně víc, než jsem čekal. A byla to nějaká sebejistota a určitá vlastní hodnota.
10: Potkávali jste se s porozuměním?
11: Potkávali jsme se jenom s dobrými lidmi a se spoustou zážitků.
10: Vy jste pak cestovali ještě po dalších zemích, tuším Izrael, Maroko, Irán. Je nějaká jiná reakce v každé zemi na to, že tam takhle někdo jede na handbajku?
11: Ani ne, protože ten handbajk, když je naložený ještě vozíkem a obrovskou bagáží, tak je velmi zajímavý pro kohokoliv, kdo kolem nás jede. Tam jde jenom o tom, v jakém prostředí se člověk pohybuje, jaká je kultura, komunikace a tak. Takže samozřejmě na Islandu byla malečko chladnější, porovnám-li to třeba s Iránem, ale v zásadě pro všechny jsme byli vždycky zajímavý objekt, který kolem nich projíždí a odjede a zmizí a už zůstane jenom v hlavě.
10: Vy jste potom připravili nějaké přednášky a filmy. Chtěl jste tím dát nějaké povzbuzení dalším lidem, aby se nebáli uskutečnit své sny?
11: Určitě jsme chtěli tyhle velké cesty ukázat dalším lidem, ale nebylo cílem jim říct, že má jezdit na handbajku do cizích zemí a dělat tam vlastně docela nebezpečné cesty, ale tou zprávou bylo spíš to, že naplněný volný čas nebo jít se za nějakým naplněním volného času je pro každého člověka extrémně důležitý a může to být ta věc, která v životě může dělat šťastnými.
10: Pravděpodobně najde i dostatek ochotných lidí, kteří budou mít pro to porozumění. Vy teď pracujete v centru Parapla jako instruktor soběstačnosti. Jak takový předmět výuka soběstačnosti vypadá?
11: Tak on to není předmět, on je to prostě zaměstnání, kdy centrum Parapla funguje teďka tak, že tam jezdí lidé na pobyty, sociálně rehabilitační nebo zdravotní, a jsou tam ubytování a pak máme samozřejmě několik dalších projektů, které fungují. Ale já pracuji primárně s těmi lidmi na těchto pobytech. A je to tak, že já se s nimi potkám, řekneme si, na čem by ten dotyčný nebo dotyčná chtěli pracovat a co by chtěli v soběstačnosti konkrétně zlepšit. A někteří chtějí se naučit čistit zuby, úplně jednoduchý banální věci, který člověk bere jako samozřejmost, ale pro člověka s poraněnou jemnou motorikou a omezením na horních končetinách to může být velmi těžký. Tak přes tyhle jednoduché věci, až přes přesuny na záchod, na postel, na sprchu, do auta, až po oblíkání těch úkonů, kterými trénujeme, je jako fakt strašně moc. Myslím, že když se každý posluchač zamyslí, co všechno za den udělají jeho ruce a nohy, tak naši klienti to všechno musí udělat rukama. My máme teda některý i chodící klienty, takže někteří třeba musí svou soběstačnost ovládat primárně nohama. Ale těch úkonů, který s klientama trénujeme, je ohromné množství a proto asi ta práce instruktora soběstačnosti vyžaduje určitou kreativitu a možná i pedagogický talent.
10: Vycházíte hodně ze své zkušenosti nebo se musíte nastavit na toho, koho máte před sebou?
11: Ta osobní zkušenost je určitě důležitá, ale stejně se musím přenastavit na člověka, který přede mnou je, protože, jak jsem říkal už dříve v rozhovoru, každý člověk je jiný a každý člověk řeší jiné věci, takže to nelze vždycky brát z toho vlastního úhlu pohledu.
10: Určitě se lidé s pohybovým postižením neobejdou bez asistence. Někdy se také říkal, že často je lepší vlastně asistence cizích lidí než vlastní rodiny. Čím to?
11: No, tak je to možná o nějaký právě té seberealizaci. Ne každý člověk chce strávit celý život ve svém rodném domě nebo rodném bytě a třeba chce zkusit něco nového. A pokud chce zkusit něco nového nebo se přestěhovat do vlastního bytu a není soběstačný, tak se velmi těžko lze vázat jenom na rodinu, ale je potřeba využít i například asistenčních služeb nebo širšího okolí a nechat si pomoct od nich.
10: Možná i některé ty zcela intimní věci jsou od cizího člověka jaksi příjemnější než od někoho blízkého, byť to vypadá paradoxně.
11: Z vlastní zkušenosti musím říct, že když jsem přijel poprvý domů po úrazu, tak právě pomoc s intimníma věcmi jako se záchodem pro mě byly něco strašně těžkého, vůbec jsem na to nebyl duševně připravený.
10: Když takhle člověk žije, byť s asistencí, ale všechno to, co my běžně děláme, vyčistíme si zuby za 3 minuty nebo za 5, jak bychom měli, tak u vás to všechno trvá mnohem déle. Jak ustát tenhle tlak ve chvíli, kdy žijeme? Všechno má být rychle, honem, akční.
11: No, tak je to tlak, který si často lidi připouští sami na sobě, ale je potřeba proti němu bojovat a přijmout fakt, že v některých ohledech, možná ve většině ohledech, budeme prostě pomalejší.
10: Ještě když se podívám na fáze té rehabilitace, tak ona má asi nějaké takové momenty růstu, nebo kdy člověk asi třeba poprvé se sám nají, nebo pak se sám posadí. Jaké to je opustit to lůžko a posadit se poprvé na vozík a někam se pohnout sám?
11: No, tak může to být v mnoha ohledech traumatizující, protože na vozíku vlastně nikdo moc nechce sedět. Nicméně většina lidí, kterým se těžký úraz nebo poranění míchy stane, protože nemusí to být jenom úraz, tak často stráví na lůžku týdny, možná měsíce a posadit se do vozíku a projet se je vlastně určitý krok vpřed. A pokud to člověk vnímá jako úspěch, to, že je aspoň na tom vozíku a není v posteli a může začít se svobodně pohybovat, tak samozřejmě může být věc, která mu velmi prospěje a pozná, že každý krok vpřed je super.
10: To mě právě překvapuje, protože bych si řekla, že to posazení na vozík a projetí se je takové jako velké vítězství, ale zřejmě to vždycky právě takhle být nemusí.
11: Nemusí.
10: A ještě tím, že se blíží léto, co byste tak doporučil mladým lidem, aby se jim nestalo to, co vám?
11: Tak já teda musím říct, že prevence, co se týče úrazů a poranění míchy, asi docela dobře zapracovala. Vím, že jsem byl loni na dispenzarizaci na spinální jednotce, takový kontrole větší. Bylo to v srpnu a to mi řekli, že vlastně ještě nemají žádného skokana do vody čerstvýho, který by zrovna to léto nějak skočil do vody nešťastně, podobně jako já. A tenhle trend je celorepublikový, takže já věřím, že projekty, který jezdí po školách a mají tenhle preventivní charakter, tak jsou evidentně úspěšný.
12: Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
2: Host sestry Angeliky.
10: A dnes hovořím s panem Jiřím Čeloudem. Teď už necestujete po světě, ale jste v další etapě své životní cesty. Máte manželku, stal jste se otcem, máte 2 děti. Tak jaké dovednosti musí trénovat otec s postižením, když má malé dítě?
11: Tak já musím říct, že jsem se toho rodičovství obecně strašně bál a naprosto to mění můj názor, který jsem na začátku měl. Musím říct, že být rodičem na vozíku je podle mě úplně stejný, jako být rodičem, který na vozíku není. Jako mít děti ohromný štěstí. Tak toho já si moc vážím, že tu možnost mám. Na co se člověk musí připravit? No, v mém případě to bylo, když jsme věděli, že čekáme první dítě, tak jsem tušil, že některé věci v životě musím změnit a byly to třeba kompenzační pomůcky, které jsem do té doby používal. Takže jsem si nechal zaměřit nový vozík, Kamarádi se mi ve sbírce složili na přídavný pohon, který si k němu připnu. Koupili jsme cyklovozík, který se připne za ten můj vozík, abych mohl to dítě za sebou vozit, aby jsme mohli jezdit na výlety a na procházky. A samozřejmě mění to i to, že člověk musí mít třeba větší auto, do kterého nedává jenom vozík a psa, ale dává tam ještě kočárek a dítě a spoustu dalších věcí. Takže příprava na to být připraveným rodičem byla asi půlroční, ale byla vlastně strašně důležitá a taky docela drahá.
10: Vymýšlel jste nějaké kreativní pomůcky, abyste třeba si dítě mohl pochovat, nebo to všechno se dá nějak koupit?
11: No, tak ta péče o úplný miminko byla z mý strany prakticky nulová. Jo, takže když to dítě leželo nebo bylo později v houpátku, tak to bylo v pohodě, ale že bych s ním nějak manipuloval v těch prvních třeba 2-3 měsících, tak tomu jsem se spíš vyhýbal. A ono to ani nebylo nutné, protože ten první čas stráví to dítě s mámou, která se postará o všechno a to dítě potřebuje tátu až třeba později.
10: A když jste mluvil o tom vozítku za vozík, tak jste jezdil zcela sám?
11: Jo, dostal jsem dítě do cyklovozíku, oblečený, připravený, napapaný a vyrazil jsem tehdy teda s chlapečkem. Teď už máme chlapečka a holčičku, jak jsme vyrazili třeba na 2-3 hodiny ven. Tam jsem si dal pivo a polívku. Děťátko dostalo něco dobrýho, třeba kus chleba jenom a jeli jsme zpátky a všichni jsme byli spokojení.
10: Jak děti postupně rostou a tuším, že chlapec je 4letý, ne? Tak nenastává u nich takové porovnávání toho, že tatínek tady je na vozíku a jiný tatínek třeba s ním někde běhá?
11: No, já to zatím moc necítím, ale manželka mi říkala, že už se chlapeček ptal, proč to je tak a že mu občas vysvětluje. On se teda neptá mě, ptá se maminky. Tak určitě ten rozdíl vidí, ale zatím nemám pocit, že by to pro něj bylo nějak nepříjemný. Ta doba asi přijde.
10: I když možná teď v tomto věku může mít třeba i výhodu, že vám vyleze na klín a může s váma jezdit na vozíku, což...
11: Jo, to je sranda pro něj samozřejmě.
10: Ale pravděpodobně se i učí tomu, že něco v uvozovkách zvláštního normální.
11: Já vlastně nevím, protože on vyrůstá se mnou a jinak to nezná. A vlastně ho nepůjčujeme moc, moc jiným, takže je pořád s náma. Takže si myslím, že ten rozdíl úplně asi nevnímá, ale jak říkám, ten čas určitě přijde, já to slyším od kamarádů, kteří na vozíku jsou a mají třeba děti už starší, tak uvidíme, co přijde u nás.
10: Vy jste letos získal cenu veřejnosti v rámci ceny Olky Havlové, ta se uděluje osobnostem se zdravotním znevýhodněním a přitom ještě pomáhají druhým. Je ta podpora téměř 2000 hlasujících pro vás radostná?
11: Jo, dělá mi to radost.
10: A myslíte si, že to je takový dobrý vzkaz dalším lidem s postižením, že nemají život vzdávat, že nemají zůstat někde v koutě? Takovéhle ceny?
11: Jednak, ale mně přijde super vůbec, že ten výbor Dobrý vůle takovou cenu rozdává, protože je to svým způsobem jedinečný a věřím, že nikdo z těch, kteří tu cenu kdy dostali, tak to nedělá proto, aby dostal nějakou cenu. Ale myslím, že každý je rád za to, že někdo vidí, že to, co dělají, je dobrý.
10: Možná to i vysílá určitý signál pro společnost, že tady máme spoustu lidí, kteří mají mnohem těžší životní podmínky a přesto jsou schopni ještě se věnovat druhým.
11: Určitě jo. A být vlastně prospěšný pro svět kolem sebe je podle mě takový jako základ. Vědět, že tady jsem pro někoho ještě jinýho a snažím se přispívat k nějakému lepšímu světu.
10: A když se podíváte zpátky na svůj život a na ten moment úrazu, tak o co jste tím úrazem přišel a je něco, co jste naopak získal?
11: No, to je dobrá otázka, protože já to moc nemám s čím porovnávat. Nedokážu si představit, jak by můj život probíhal, kdyby se ten úraz nestal. Takže já jsem to přijal tak, že ten úraz se stal a měl být součástí mýho života a je součástí mýho života. A určitě je to něco, co mě významně formovalo.
10: A měl byste na závěr nějaký vzkaz pro naše posluchače, který by si, ať už jsou s postižením nebo ne, mohli odnést do třeba úplně jiných životních zápasů?
11: No, já si myslím, že být spokojený člověk je určitá zodpovědnost každého člověka vlastní. Tak bych lidem přál, aby nějakou spokojenost našli. A pokud potřebují získat nějakou odvahu pro to, aby se pustili do nějakého projektu, který cítí, že jim spokojenost přinese, tak ať nečekají.
10: Opravdu vám moc děkuju za sdílení o svých životních cestách i zápasech, které mohou druhé inspirovat.
11: Já moc děkuju za pozvání.
10: Mým hostem, milí posluchači, byl pan Jiří Čelout, laureát ceny veřejnosti, ceny Olgy Havlové a také instruktor soběstačnosti z Centra Paraple. A loučí se s vámi také Boromejka, sestra Angelika a přeji vám klidnou neděli.
12: Rozhlasová hra na dvojce.
13: Neznámá žena přežila výbuch ve výzkumném ústavu.
14: Byla přece pod troskami několik hodin. Imunita proti silné radioaktivitě v žádném případě neexistuje. Něco jí muselo ochránit. Ale co?
13: A to není jediná záhada, která tento případ provází.
14: Viděl jsem třeba ruku, pak zas hlavu nějakého starého chápa, pak ta hlava odplula, jako rybička v akváriu, nebo co?
13: Žena z antisvěta.
12: Fantastický příběh s detektivní zápletkou George Lengelána v neděli ve 20 hodin na dvojce.
15: Dnes večer v České televizi.
16: ČT1. Záhadná bota na místě činu. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší vraždu drogového dílera v detektivním filmu Případ se štěnicí. ČT2. Student univerzity je vtažen do smrtící hry bývalého nacisty. Dustin Hoffman a Laurence Olivier ve filmu Maratonec. A ČT Art uvádí legendární hudební komedii s Jiřím Boskovcem a Janem Berichem Pudr a benzín. Nedělní večer s Českou televizí.
17: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
18: Bylo 9 hodin.
12: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
19: Kvůli bouřkám měli hasiči včera stovky výjezdů, nejvíc jich bylo ve středních Čechách. Policie varuje před podvodnými SMS zprávami o dopravních přestupcích. Počasí bude jasno až polojasno, postupně až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Teploty až 35 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Hasiči měli včera kvůli bouřkám přes 700 výjezdů, nejvíc ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pomáhali hlavně s čerpáním vody a odstraňovali popadané stromy. Uvedli to na sociální síti X. Třeba v Příbrami zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Hasiči je museli zachraňovat ve člunu. V Říčanech pak voda zaplavila podjezd pod železniční tratí nebo ulici, která město spojuje s dálnicí D1. Meteorologové varují, že kvůli vysokým teplotám tam se můžou silné bouřky objevit i dnes, a to po celém Česku, kromě Slezska. Počet lidí, kteří se nakazí pohlavními chorobami v Česku, podle Státního zdravotního ústavu roste. Častěji onemocní muži než ženy. U žen jsou ale kvůli anatomii důsledky vážnější a pozdě léčená pohlavní choroba může způsobit neplodnost, pokračuje gynekolog Tomáš Fajt.
20: Velmi málo kdy vidíme, že by u mužů s nějaké pohlavně přenosné infekce došlo k tedy v destrukci možnosti reprodukce. Zatímco ty pánevní záněty dokážou ty vejcovody zdestruovat, takže jsou pak vlastně nefunkční.
19: Policisté varují před podvodnými SMS zprávami. Podvodníci se v nich vydávají za státní instituce a snaží se z lidí vymáhat peníze za údajné pokuty. Součástí SMS zpráv bývá taky odkaz na internetovou stránku, která slouží k provedení platby. Tyto odkazy ale vedou na falešné stránky a jejich cílem je vylákat z člověka osobní a platební údaje. Pokračuje karlovarská policejní mluvčí Zuzana Churaňová.
21: Pokud již někdo na podvodnou zprávu reagoval a poskytl své údaje nebo provedl platbu, doporučujeme okamžitě kontaktovat svou banku a následně policii České republiky. Policisté opakovaně apelují na veřejnost, aby byla obezřetná při komunikaci prostřednictvím mobilních telefonů a internetu.
19: V případě pochybností by lidé měli kontaktovat policii nebo zavolat na linku 158, zprávy neprodleně smazat a nereagovat na ně. Hlavní závod MotoGP se dnes jede na Masarykově okruhu v Brně. Pěstci odstartují ve 14 hodin. Do areálu autodromu proto dnes míří 10 tisíce lidí. Organizátoři prosí, aby co nejvíc využívali městskou hromadnou dopravu a posílené spoje tramvají a taky mimořádně bezplatné autobusové linky. Mezinárodní divadelní festival Regiony v Hradci Králové vstupuje do třetího dne svého programu. Ten dnes nabízí 60 produkcí v kamenných divadlech i pod širým nebem. Kromě hostů z Česka se představí i soubory a umělci ze zahraničí. Na komorní scéně Klicperova divadla můžou lidé od 17:30 večer navštívit inscenaci francouzské La Compagnie Babel, která otevírá téma otcovství a rodinných vazeb. V divadle Drak se představí loutkáři ze Španělska a Nizozemska.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
18: Počasí.
19: Bude jasno až polojasno, během dne místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Teploty 30 až 35 stupňů, na severovýchodě kolem 28, na horách do 25 stupňů.
18: Doprava.
19: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Kroměříž na 257,5 kilometru stojí v odstavném pruhu nepojízdný autobus. Pozor, řidič se pohybuje okolo. Na silnici 36 na Rychnovsku pozor na cestě z

0: začíná náš další letošní v pořadí už 26. život na dvojce, tedy magazín zajímavostí a novinek ze zákulisí vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Co vám v té příští hodině nabídnu? Tak už za chvíli to bude třeba rozhovor s programovým ředitelem Českého rozhlasu a šéfredaktorem Dvojky Ondřejem Nováčkem, který nám prozradí, co naše stanice nabídne posluchačům o letních prázdninách. Potom vám pustím kousek Stříbrného větru, do kterého si kolegyně Jitka Novotná pozvala oblíbenou herečku Elišku Balcrovou. Pozvu vás také k poslechu z brusu nové četby z pera Stephena Kinga a přidám tip na dnešní premiérový díl Historie českého zločinu. Nebude chybět naše pravidelná anketa a kolem 9:45 za mnou do studia dorazí ještě kolegyně Iva Bendová, která nám řekne, co nás čeká v příštím týdnu v našich odpoledních blocích, kterými nás provede právě Iva. Tak pojďme na to, ať to všechno během té teď už necelé hodinky stihneme. Ještě jednou tedy pěkné dopoledne a příjemný poslech. To vám přeje ze života na dvojce tradičně Michal Jagelka.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Život na dvojce.
1: Osobnost dvojky.
0: Programový ředitel Českého rozhlasu a šéfredaktor dvojky Ondřej Nováček přichází do našeho pořadu zpravidla před novou sezónou, před vánočními svátky anebo před letními prázdninami, aby prozradil, co si dvojka pro své posluchače připravila na ten který speciální čas. Prázdniny spolu s létem jsou za dveřmi a Ondřej Nováček ve studiu u mikrofonu. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
0: Ondro, k létu na dvojce patří vždy něco speciálního. Jaké bude tedy to letošní, v jakém duchu se ponese a na co se mohou naši posluchači těšit?
2: No, Michale, zeptám se, bojíš se rád?
0: Bojím se rád, docela jo.
2: Tak to si užiješ.
0: Fakt?
2: Letos, léto na dvojce, bude mrazivé.
0: Oh.
2: A přesně tak, jak to zní, takové to bude. Takže se budeme věnovat thrillerům, hororům, to, co v tom audiu ve zvuku

0: moc pěkně vynikne. Takže takové to bude. No a posluchači se můžou těšit na velká jména tohoto žánru, jako je třeba Stephen King, ten už startuje dnes v neděli. A nebo třeba taky slovenský autor, který už je dneska velmi slavný, Josef Karika se svým románem Trhlina. A z těch českých to bude třeba Petra Klabouchová nebo Kateřina Surmanová, ty jsou velmi oblíbené u našich posluchačů. No a z takových těch velkých titulů, tak je to třeba Kruh nebo Drákula, Dívka ve vlaku, nebo jeden titul, který opravdu, jako myslím, že už název říká mnohé, Zatloukání hřebů. A to budou všechno vlastně jako četby na pokračování, které můžete slyšet večer na Dvojce. No a z těch rozhlasových her, to když tady vyberu, tak já myslím, že to nepotřebuje ani komentář. Karel Klosterman, Mrtví se nevracejí. Bram Stoker, Drákula, to jsem říkal. Arthur Conan Doyle, Ruka. A.G. Wells, Neviditelný. Edgar Allan Poe, Pohřbení zaživa. Miloslav Švandrlík, Šumavský upír, Ladislav Klíma, Edgar, Jules Verne, Tajemný hrad v Karpatech, Woody Allen, Smrt, a tak bych mohl pokračovat, takže myslím, že je v celku jasno, jak bude vypadat léto.
1: Já myslím, že to je opravdu bez komentáře skutečně mrazivé léto. Mně se líbí, jak si nasadil i ten mrazivý tembr, rozumíš, protože to k tomu patří.
0: Já už jsem totiž některé ta díla jako slyšel předem, tak samozřejmě už mám tu náladu správnou.
1: Hele, zní to hezky, jako nápad skvělé, ale řekni mi, jak vznikl takový nápad? Proč tedy zrovna mrazivé léto?
0: No tak Léta na Dvojce jsou čím dál tím oblíbenější. Loňské krimi léto bylo vlastně úplně nejúspěšnější léto, co se týče třeba poslechu online, on demand, který my umíme snadno změřit, tak měsíčně poslouchalo téměř 4 miliony lidí díla na Dvojce. No a samozřejmě po tom krimi žánru je těžké něco, čím chceš přebít detektivku, tak tady tenhle ten žánr, ten thrillerový, hororový se nabízí. Ono totiž skutečně ve zvuku, to třeba jako humoristická literatura ve zvuku není ničím speciální, ale jako když uděláš pěkně jako thrillerový žánr, nějaké Mlčení jehňátek nebo toho Drákulu, tak samozřejmě to je taková ta situace, že jedeš v metru a lidi se na tebe otáčí, protože sebou trháš na té sedačce, vykřikuješ a podobně. Ono fakt jako v audiu je prostě tenhle strašidelný žánr strašně sugestivní.
1: Tak musím říct, že to zní velice dobře a že se tedy těším na to letošní mrazivé léto na Dvojce i já. Ondro, ke specialitám naší stanice patří i tradiční letní pátračka. Čeká nás i letos, jak bude probíhat a o co se bude případně hrát?
0: Tak pátračka nesmí chybět, také patří vlastně k těm velmi oblíbeným formátům v létě a je vždycky navázaná na téma toho léta. Takže budeme po těch 9 týdnů letních hledat postavy literární, které nechcete potkat po setmění. No a pátračka bude probíhat standardním způsobem, takže vlastně během každého dne od pondělí do pátku pojedou různé nápovědy, končí vlastně to hlasování nebo hledání, končí v pátek ve 12 a potom u Jana Rosáka ve Šťastné cestě se vylosuje jeden výherce, který vyhraje víkendový pobyt v hotelu Astoria v Karlových Varech, tam přímo v centru, bude to mít i ze snídaně, z večeří, z polopenzí a ještě k tomu bude mít i přístup do wellness centra, takže myslím moc pěkná cena. Takže mám takových 9 pobytů na každý týden jeden.
1: Já jsem čekal, že ještě tam bude třeba nějaké hororové postavy potkávat po chodbách v tom hotelu. Víš, že to bude takové celé animační, aby to bylo tedy all inclusive, no, s tím vším.
0: My s tím počítám, ale nemůžu to teďka říct, pochopitelně to mi nebylo překvapení.
1: Ano, budu tam já, pan Cibulka, chodit strašit. Ondro, já vím, že je to ještě daleko, ale kdybychom měli už s předstihem poodhalit něco málo z podzimního vysílacího schématu Dvojky anebo jakoukoliv z velkých akcí naší stanice, co nás čeká, alespoň naznač.
0: No, tak na podzim budeme velmi často s našimi posluchači, takže pokud nás chcete vidět, tak příležitostí bude spousta. Začnu asi možná takovou jako nejnáročnější akcí, kterou teďka chystáme, a to je koncertní podsta pro Hanu Zagorovou, která by se dožila 80 let a patří vlastně mezi úplně nejhranější interpretky na Dvojce a také samozřejmě nejoblíbenější. Takže jí chceme v její milované Lucerně složit poctu se současnými šikovnými zpěvačkami. Bude to 24. listopadu a pokud byste to chtěli vidět na vlastní oči a nejen poslouchat na Dvojce, tak je možné si koupit ještě lístky, ještě tam nějaké zbývají na webu zagorova80.cz. No a samozřejmě musím zmínit Tobogán, protože pořád slaví a upřímně bude to zase velké na ten podzim. Aleš Cibulka, ten má neuvěřitelnou schopnost každého přesvědčit, aby oslavil zrovna své narozeniny v tobogánu. Takže teď jenom, když to vezmu takhle stručně, takže Daniela Kolářová, Honza Nedvěd, Marie Rotrová a připomeneme si také výročí Václava Havla. Tam to bude speciální tobogán z Pražské křižovatky, protože to se možná už zapomnělo, ale Václav Havel byl velký příznivec tobogánu a často do něj chodil, takže to tak trošku zopakujeme, bohužel už tedy bez něj. No a také před Vánocema, zase takový ten tradiční vánoční v divadle u hasičů, tentokrát budeme si připomínat 100 let Miloše Macourka, geniálního autora pro děti a mládež. No a pokud byste chtěli vidět ranní dvojku Dalibora Gondíka, Reginu, doktora Doudlebu, tak budou pokračovat jejich výjezdy na podzim. Tak tady jsem si jenom napsal, během podzimu je můžete vidět v Třebivlicích, v Přešticích, v České Lípě, v Kroměříži, v Počátkách nebo ve Špindlerově mlýně.
1: Já to říkám vždycky, dvojka to je prostě stanice, která má pro každého něco a ten program je neuvěřitelně barevný a bohatý. Ondřej Nováček, programový ředitel Českého rozhlasu a šéfredaktor dvojky, byl naším tradičním předprázdninovým hostem. Ondro, já ti moc děkuji a přejeme i tobě krásné léto a pěknou neděli.
0: Děkuji za pozvání a taky všem přeju, aby to léto bylo mrazivé jenom na dvojce, jinak doufejme, že bude hezké počasí.

0: Eliška Balcerová, ano, skutečně Balcerová a nikoli Balcerová, jak jsme zvyklí říkat, patří k těm českým herečkám, které miluje snad celý národ a kterou si oblíbilo hned několik generací nejen televizních diváků. Vždyť kdo by, když nic jiného, neznal alespoň slavnou doktorku Čeňkovou, která kdysi v jedné malé okresní nemocnici na severu nesměle zaklepala na dveře primáře Sovy a začal se tak odvíjet televizní příběh, který zná v téhle zemi úplně každý. Elišku Balcerovou si do svého stříbrného větru pozvala včera dopoledne kolegyně Jitka Novotná a povídalo se tak jako vždy o všem možném. Paní Balcerová je nejenom skvělá herečka, ale také nesmírně inspirativní dáma a řeč se stočila i na dětství a takzvané obveselování.
1: Používáte někdy ten svůj herecký um k obveselení i svých blízkých lidí, rodiny, přátel? Jste takový veselý společník?
2: Teď už ne, protože už dělám jenom to, na co mám sílu a síly ubývá, ale když jsem byla malá, tak prý, něco si i já pamatuji, tak jsem byla velký kašpárek. Jakmile byla u nás nějaká návštěva, tak jsem recitovala především vlastní básně. Maminka vždycky měla kávovou společnost a já jsem přišla a zarecitovala jsem báseň. A ona říkala, to je prostě takový kašpárek. Mnohdy jsem si oblíkla něco z jejího šatníku a přišla jsem v nějakém jakoby kostýmu už. Takže máma vzpomínala, že jsem takhle obveselovala společnost. Dělala jsem to do té míry, že když potom společnost odešla, zůstaly tam štamprličky po večném koňaku, tak mě načapali, jak jsem zcela malinká, vylizovala jazyčkem ještě ty nedopité skleničky, takže jsem si dávala na kuráž.
1: A nějaká básnička vám utkvěla?
2: No, utkvěla, ale neřeknu vám ji, protože je směšná. Mě bylo 5 let a já jsem měla zlomenou nohu a pořád jsem musela ležet a nemohla jsem obveselovat a měla jsem tu nohu zlomenou v holeni, takže mi to dali až po kyčel do sádry, takže jsem měla nataženou nohu. A maminka říkala, že jsem zarecitovala takovou smutnou báseň o té noze zlomené. A další báseň byla, a to je něco, protože ta propaganda byla děsivá, jsem vyrůstala prostě v nejhorším komunismu, tak to bylo o raketě na měsíc. Já jsem složila báseň, kterou někde i uveřejnili ve školním časopise, protože se jim velmi líbila.
1: Byla angažovaná.
2: Byla velmi angažovaná, tak jako dětsky. A potom mě připomínala tu ruskou píseň Pusť jehda, bude slunce. Tak něco takového to bylo. A takže ty básně byly, ty dětsky byly takhle jako motivovaný. To byla družice tehdy, že? Už jsem tak stará, že jsem zažila tu první družici. No a potom jsem samozřejmě, když jsem dospěla, tak od 14 let jsem psala verše milostné. Mám 2 sbírky milostných veršů. Taky vám je nebudu recitovat, taky byste se smála.
0: Umělkyně se zkrátka už tenkrát v malé a později i mladé Elišce nezapřela. Mně se ale moc líbilo i to, jak paní Eliška vnímá vlastní dětství celé jako takové a jako člověku, který trávíval letní prázdniny na Znojemsku i to, kde se její další život vlastně formoval.
2: No víte, to je těžký z dnešního pohledu říct, o čem jsem sněla jako malá holka. Já jsem měla krásné dětství, takže já mám pocit, že jsem moc nesnila, že ty sny se tak plnily sami od sebe. Já jsem vyrůstala v překrásné zahradě u své babičky, kam jsme se po rozchodu mých rodičů odstěhovali. V Moravských Budějovicích, zase na jihu Moravy, my jsme celou tu Moravu tak překrosovali a skončili jsme u Znojma.
1: Ano, ze Vsetína do Znojma.
2: Do Znojma. A tam jsme měli partu dětí na dvoře a na zahradě. Takže každý sen, který by mě napadl nebo který bych mohla mít, tak ten byl předem splněn. My jsme prostě lezli po stromech, pěstovali kytky, měli jsme tam zvířátka, našli jsme kavku, tak jsme se o ní starali, měli jsme tam králičky, měli jsme tam slepice, měli jsme tam mezi stromama takovou kladinu, na které jsme cvičili, měli jsme tam jasmínový 2 keře, který se takhle spojovali nad náma a to bylo naše jeviště, tam jsme hráli divadlo. Bylo nás tam 6 vrstevníků a ještě přišli sousedi, když jsme potřebovali nějaký kompars, takže sny byly předem splněny.
0: Tolik tedy alespoň krátká ukázka ze včerejšího premiérového stříbrného větru Jitky Novotné a nadmíru zajímavý a inspirativní host paní Eliška Balcerová. Pořad si můžete i tentokrát poslechnout zpětně na webu Dvojky v našem audioarchivu a mimochodem vřele doporučuji si tohle povzbudivé povídání pustit celé. A já už jen připomenu, že Stříbrný vítr vysílá Dvojka každou sobotu dopoledne krátce po 9. hodině.
3: Život na Dvojce s Michalem Jagelkou.

0: život na dvojce.
1: Co pro vás chystáme?
2: Mrazivé léto na dvojce, o kterém už tu dnes podrobně mluvil šéfredaktor naší stanice Ondřej Nováček, začíná právě dnes večer ve 22 hodin. A to premiérovou četbou na pokračování z pera Stephena Kinga s názvem Noční můra Dannyho Coughlina. Čeká nás celkem 15 dílů a pokud bych měl alespoň trochu a mrazivě naznačit, o co půjde, řekl bych asi toto. Titulní hrdina má tak živý a znepokojivý sen, že mu uvěří. A udělá dobře, když se totiž vydá na místo, které ve snu viděl, skutečně tam objeví tělo zavražděné ženy. Jenže od té chvíle se jeho život začne hroutit. Policii svůj objev poctivě oznámí, ale místo vděku se sám ocitá v roli hlavního podezřelého. A přesně v tom je slavný autor jako doma. Vezme obyčejného člověka, jednu nepravděpodobnou situaci a vše promění ve sled událostí, ze kterého mrazí právě proto, že působí až děsivě uvěřitelně. Noční můra Dannyho Coughlina je napínavý příběh o náhodě, vině, síle přesvědčení, ale také o tom, jak tenká někdy bývá hranice mezi pravdou a lží. A i když je King po právu nazýván králem moderního hororu, dávno víme, že jeho síla nespočívá jen v děsu a krvi, ale hlavně v tom neodbytném neklidu, který dokáže vyvolat i v docela obyčejné a banální situaci. Tedy v okamžiku, kdy se člověk jen ocitne ve špatný čas, na špatném místě a nikdo už mu nevěří.
3: Vypelichaný podvraťák za benzínkou hrabe v hlíně, nasáklé olejem. Zaslechne Dannyho, otočí se a pohlédne na něho stříbrnými kroužky měsíčního světla. Nakrčí čenich a vydá zavrčení, které má jediný význam. Moje, moje. To není pro tebe, řekne Danny a pomyslí si, kéž by to nebylo ani pro mě, ale mám tušení, že asi je. Pes se přikrčí na zadních nohou, jako by chtěl skočit, ale Danny se nebojí, aspoň ne toho podvraťáka. Žije už sice ve městě, ale vyrostl na kolorádském venkově, kde byla spousta psů a pozná prázdnou výhrušku. Sehne se, zvedne prázdnou plechovku od oleje. Sen je tak skutečný, tak detailní, že cítí mastný povlak na jejím boku. Nemusí ani hodit, stačí jen zvednout ruku. Pes se otočí a kulhavě odběhne, buď má něco s jednou zadní nohou, nebo si možná rozsekl tlapu. Nohy nesou Dannyho vpřed. Vidí, že pes ze země vyhrabal ruku a část předloktí. Dva prsty jsou okousané na kost.
2: Tolik tedy ukázka ze zbrusu nové premiérové četby na pokračování s názvem Noční můra Dannyho Coughlina. Z překladu Adély Bartlové ji připravila Marina Feltlová, účinkuje Martin Finger, režii měla Izabela Šenková. A ještě krátká zajímavost k autorovi. Stephen King začal psát opravdu velmi brzy. Své první krátké příběhy zkoušel už jako malý kluk a úplně první honorář za psaní dostal od vlastní maminky. Bylo to jen pár dolarů za dětský příběh o králíčkovi, ale jak vidno, investice to byla mimořádně prozíravá. A ani si nechci představovat, jak onen králíček asi dopadl v mysli malého kluka, ze kterého nakonec vyrostl král hororu. Mrazivé léto na dvojce začíná dnes večer po 22. hodině a spolu s ním i 15-dílná četba na pokračování z pera Stephena Kinga Noční můra Dannyho Coughlina.

Posloucháte Život na dvojce s datem 21. června a protože máme třetí červnovou neděli, slavíme právě dnes Den otců. A na Den otců a na tatínky obecně se už po další písničce zeptám kolegů z dvojky v rámci naší pravidelné ankety. Potom vás pozvu k poslechu dnešního premiérového dílu Historie českého zločinu. Oblíbený cyklus vysíláme vždy v neděli po 18. hodině a ten dnešní díl ponese název Únos letadla. No a nakonec ještě ve studiu u mikrofonu přivítám svou milou a vždy dobře naladěnou kolegyni Ivu Bendovou, která nás provede v tom příštím týdnu odpoledním vysíláním dvojky. Zajímat mě bude, jaká témata nás čekají a pochopitelně jsem zvědavý i na hosty, které si kolegové do studia pozvou. Tak si na povídání s Ivou určitě počkejte. Teď už vám posílám olympiky a my všichni z dvojky vám přejeme i nadále příjemný poslech a pěkné sváteční dopoledne.

0: Stále je s vámi náš pravidelný nedělní život na dvojce a protože dnes slavíme Den otců, výběr mé otázky pro dnešní anketu s osobnostmi dvojky byl jednoduchý. Zeptal jsem se, jaký byl váš tatínek a v čem jste po něm? A dal vám do života nějakou radu, kterou se dodnes řídíte? A tak to mi dnes odpověděl náš červnový čtyřlístek osobností Českého rozhlasu Dvojka ve složení Jitka Benešová, Honza Krůta, Marie Formáčková a Zdeněk Vrba.
1: Tatínek byl velmi přísný, což v té době jako dítěti a později teenagerovi mi přišlo nepříjemné. A ocenila jsem to až jako dospělá. A do života mi dal cílevědomost, soustředěnost, pilnost. Dnes bychom řekli neprokrastinovat. Tehdy řekl, nebuď líná. No a taková rada do života to určitě je, že když potřebuju pomoc, tak se moc nerozhlížet okolo, ale mít na mysli, že ty nejlepší pomocníci, ty mám pořád u sebe, svou hlavu, svoje ruce.
2: Tak já ti můžu říct trochu opačného něco, protože mi dal radu, kterou se snažím neposlouchat. Tatínek byl jednou v životě velký hrdina, když si praštil s nějakou tou legitimací a celý život to odskákával. A byl takový zatrpklý potom a používal takový motto, že vyhrávat se má potichu. To znamená, že chtěl, abych se držel v zástupu a nevystrkoval moc hlavu, což bylo takový výchovný pořekadlo kdysi v minulém století. Ale zaplať pámbu jsem ho moc neposlouchal a snažil jsem se vyrůst do toho samorostu.
3: Den otců je krásný svátek. Já dokonce, byť jsem teda rozvedená, tak dokonce i dbám, aby moje děti vždycky tatínkovi přáli k svátku, protože holt je to tatínek. Ale já třeba jsem měla fakt kliku na tatínka. Můj tatínek sice byl voják, takže to si hned každý vybaví pana Donutila z Pelíšku. Můj táta byl taky trošku takový, taky jsme měli doma nástěnku, ale jinak to byl opravdu velkorysý člověk. A mně se strašně líbil takový ten jeho přístup rozhazovačný životní, a to se mi jsem po něm poděděla, protože můj táta vždycky říkal, peníze budou, ale my nebudem a že je naší povinností všechno, co si vyděláme, tak musíme utratit. A my jsme měli takový rituály doma, že vždycky, když třeba dostal nějakou odměnu, tak nás děti, jako mě a mé bratry, tak vždycky nás dal do nějakého obchodu a řekl, kupte si, co chcete, třeba i nějakou blbost, jo, ale hlavně, ať máte radost. A já si pamatuju, mě bylo asi 8 let a já jsem si koupila lodičky na jehlovém podpatku. Mojí mámu málem opravdu měla mrtvice, přesáli 130 korun. To bylo v 50. letech, to byly strašný peníze. A já si opravdu ty lodičky, ty jsem si pěstovala, měla jsem z nich šílenou radost a dělám to taky. Jako opravdu i svým dětem jsem to dělala, vždycky, když byly nějaký mimořádný peníze, tak jsem říkala, kupte si, jakou chcete blbost a taky na to rády vzpomínají a já to dělám do dneška. Já kupuju v podstatě jenom blbosti a utratím všechno, co si vydělám.
4: To je dobře, že je také den otců, když je den matek, tak já myslím, že otcové by byli ukřivděni, kdyby neměli svůj den. Musím říct si jednu věc, můj tatínek byl puntíčkář, pedant, byl velmi přísný. On byl takový ten 68, jak věřil, že se to dá napravit, ten socialismus, a potom ho zkrouhli, protože 68 už v 70. letech měli smůlu. Toho taky asi dost změnilo. A co bylo zajímavé, on mě dával spoustu rad, ale já si žádnou z nich nepamatuju. Žádnou z nich nepamatuju a trošku mě mrzela jedna věc, už jsem to překonal, ale mrzela mě jedna věc, že on se mnou nikdy nemluvil o sexu. Takže já jsem si to musel všechno objevovat sám a vlastně objevuju dodneš, tak v tom mám takové manko a tatínkovi to trošku vyčítám. A jinak si myslím, že mu nejsem podobný vůbec, ani vizuálně, ani ve svých vlastnostech.
5: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Život na dvojce, programový tip.
1: Skutečný zločin někdy člověka šokuje už jen tím, jak nečekanou může mít podobu. A právě to znovu a zas potvrzuje také oblíbený cyklus historie českého zločinu, který na dvojce připomíná autentické kriminální případy a ukazuje, že za každým z nich se skrývá nejen napětí, ale i velmi silný obraz své doby. K poslechu dalšího premiérového dílu z té zbrusu nové desítky epizod vás chceme pozvat právě dnes, krátce po 18. hodině. Díl jsme nazvali jednoduše Únos letadla a řeč bude o případu, který svého času doslova šokoval celé socialistické Československo. Parta nezletilých kluků, vlastně ještě skoro dětí, se tehdy rozhodla unést letadlo do západního Německa. Z části tak chtěli řešit svou zoufalou rodinnou situaci, z části byli pod romantizujícím vlivem literatury a filmu. Jenže to, co se možná v jejich očích jevilo jako odvážný čin, se v kabině dopravního letadla rychle změnilo v drama, při němž kluky, posádku i cestující dělil od katastrofy opravdu jen krůček. Tento skutečný příběh nás překvapí už svou výchozí situací, ale zároveň připomene, jak nebezpečně se můžou střetnout dětská naivita a špatná inspirace se skutečným světem, ve kterém už většinou není cesty zpátky.
2: Volá 05, tady KMCV. Jsme napadeni. Cílí se tady, točím zpátky k letišti. Posádka raněna.
3: Je 27. leden 1961 a v oblacích nad Benešovem se odehrává drama na pravidelné letecké lince Praha-Brno-Košice.
2: Opakuji, volá 05. Posádka ohrožena a raněna. Manévruji a vracím se na Ruzyň. Snažím se nabrat výšku, jsem hodně nízko.
3: Řídicí věž povoluje posádce letounu IL-14 návrat na letiště Ruzyně.
2: Letím si zemi těsně. Jsem nad Vltavou někde u Radotína, je mlha, těžko se orientuji. Navigátor raněn, nerozeznám polohu.
3: Řídicí věž naviguje letadlo na kurz 370 a pro nouzové přistání přednostně otevírá dráhu 31.
2: Praho, jsem z mlhy venku. Mám už oční kontakt s letištěm. Zavolejte lékaře a sanitky, posádka je raněna.
1: Tak tedy ještě jednou historie českého zločinu a dnešní díl s názvem Únos letadla, ve kterém uslyšíte Aleše Procházku, Jaromíra Medunu, Jana Teplého a Toma Daleckého. Premiéru si nenechte ujít dnes krátce po 18. hodině tady u nás na Vlnách dvojky.

0: Kolegyně Iva Bendová vždycky rozáří prostor kolem sebe dobrou náladou a pozitivním pohledem na svět. A já jsem rád, že mám teď díky ní i já lepší náladu a že přijala počase moje pozvání do Života na dvojce, aby nám prozradila, na co se můžeme těšit už od zítra v našem odpoledním bloku vysílání. Ahoj, pěkné dopoledne.
1: Ahoj, jenom bych k tomu dodala, to si mě neviděl nikdy večer.
0: To je tím, že se vídáme jenom přes den, dopoledne a ráno. Ivo, čím to děláš, že vcházíš vždy s úsměvem na rtech a s radostí v očích?
1: Já jsem se tak narodila. Myslím si, že už jsem se dostala jako do věku, kdy si říkám, že spousta věcí za to nestojí. Aha. Co nemůžu změnit, tak se tím snažím netrápit. A hlavně já, když vidím tebe, tak já mám prostě vždycky dobrou náladu.
0: A to se říká, to říkají často lidi.
1: Jo? No, je to pravda.
0: Tak dobře, tak jsme si vyměnili komplimenty, my se s Ivou máme velmi rádi, ale teď vážně. Prozraď, koho si pozveš do svého odpoledního vysílání na dvojce v příštím týdnu a jaká témata nás čekají od pondělí do čtvrtka mezi 13. a 16. hodinou.
1: Bude to opravdu našlapané, musím říct takhle na začátek. V pondělí se budeme věnovat józe a ajurvédě s joginkou Zuzkou Klingrovou, kterou já znám opravdu velmi, velmi dlouho. A je to člověk, který vlastně propojuje nejenom tu jogu jako cvičení, ale opravdu tu filozofii. A je to autorka hned několika knih. Ta poslední se jmenuje Ajurvéda, yoga a jídlo. A ono těch knih jako na trhu je opravdu hodně, jak o józe, tak celkem i ajurvédě. Ale tahle ta bych řekla, že jako spojuje opravdu to zásadní, důležité a navíc jako Zuzka má obrovské charisma, které dokázala vtisknout i do té knihy, což si myslím, že leckdo neumí. Takže to bude pondělí.
0: Pondělí, takže yoga a ajurvéda.
1: Přesně tak.
0: Ty si to
1: musíš poslechnout, jo, abys tu ajurvédu zmáknul.
0: Já si to poslechnu, protože se ti přiznám, že yoga mě fascinuje, ale nikdy jsem teda nic neskusil a musím ti říct, že když vidím takových těch, kolik je těch Tibeťanů, 12, 10, 15, tak jsem dost vyděšen vždy.
1: Jo, dobře, tak já tě vezmu někdy na jogu, třeba k Zuzce. Tak úterý, velmi vlastně pro mě něco nepostihnutelného. Jiří Sádek, což je jako režisér a kameraman, hlavně svou profesí, ale on teď sám sobě naordinoval z mého pohledu velmi velký experiment, že on nemá, jako že jsem chtěla říct trvalé bydliště, ale není to bezdomovec. On prostě se rozhodl, že nebude mít pronajmutý byt a vlastně každý večer spí někde jinde. To znamená, pronajímá si různé pokoje, hotelové, hostelové, přes různé pronajímací platformy a vlastně sdílí ty zkušenosti nejenom s tím jako ubytováním jako takovým, které je občas velmi bizarní, ale hlavně také vlastně i o tom životě toho nomáda. Já si to vůbec nedovedu představit. Mě by stresovalo, kdybych nevěděla, kde budu spát za týden.
0: Já teda taky. A musím se ti přiznat, že Jirku znám jako režiséra. Mnohokrát jsem s ním pracoval. A tohle mě tedy fascinuje, protože já si to neumím představit. Já nepotřebuji mít velký nebo luxusní byt. Mně stačí pár metrů čtverečních garzonka, ale musí to být místo, kam se jako mohu schovat, když je mi nejhůř, nebo kde si prostě lehnu a spočinu. A představa, že to místo nemám.
1: Prostě, když řekneš spočinu, já si jako představím, že umíráš.
0: Vinohradské hřbitovy. Ne, spočinu jako na chvilku třeba, jo, víš, na 20 minut. Tak já si to neumím představit.
1: Ani já ne. Je to vlastně určitá jistota, která nás jako zakotvuje v tom životě. On ji nepotřebuje. Takže já se na to velmi těším, protože zeptám se ho třeba, kde bude spát večer. A vzhledem k tomu, že ten rozhovor je po půl třetí, já si skoro 100% myslím, že ještě nebude vědět.
0: Tak ho, Jirku, pozdravuj. Prosím tě, i o co ve středu a ve čtvrtek?
1: Ve středu Vojtěch Poláček, ředitel památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami. Bude to o nové výstavě Ženy na Vysoké s podtitulem Žačky, švagrové a lásky Antonína Dvořáka. No a ve čtvrtek vyrazíme společně do kina, protože hostem bude režisér Dan Pánek a ten má na svědomí teďka novinku Po večerce, což je romantická letní komedie z prostředí dětského tábora, která přináší příběh, který my ženy milujeme, o lásce, rivalitě a druhých šancích. Navíc je to léto, prostě já myslím, že hele, nenechte se to ujít.
0: Iva Bendová byla s námi v Životě na dvojce a já už teď můžu směle prohlásit, že já tedy v tom příštím týdnu určitě odpolední dvojku poslouchat budu.
1: A já si to zkontroluji.
0: Ivo, děkujeme a pěknou neděli ti přejeme a ať ti stále vydrží ta tvoje dobrá nálada.
1: Já děkuji za pozvání a přeji všem příjemný poslech.
2: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.

Další život na dvojce končí a s ním i hodinka novinek a zajímavostí ze zákulisí vysílání dvojky. Po zprávách už se na vás těší Vašek Kopta, no a po 11. hodině pak usednou v lenožce pana doktora Iva Šmoldase herčtí sourozenci Alena a Jiří Štréblovi. Ode mě je to pro dnešek vše, přeji vám úspěšný 26. týden, no a ať je i nadále sluníčko nejenom na obloze, ale také v našich srdcích a duších. Od mikrofonu ze studia dvojky se loučí a pěknou neděli přeje.

0: Káva o čtvrté.
1: To je vaše každodenní inspirace.
0: Životní styl.
1: Rodina.
0: Zdraví.
1: Finance.
0: Nebo volný čas.
1: Káva o čtvrté.
0: Vaše zkušenosti.
1: Nové trendy.
0: I odborný pohled.
1: Povídáme si o všem, co vás zajímá.
0: Káva o čtvrté.
1: Od pondělí do pátku po 16. hodině na Dvojce.
2: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Americký viceprezident Vance přiletěl do Švýcarska na jednání o trvalé dohodě s Íránem. Kvůli bouřkám měli hasiči včera stovky výjezdů, nejvíc ve středních Čechách. Počasí bude jasno až polojasno, postupně až zataženo s přeháňkami a bouřkami, teploty až 35 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Americký viceprezident J.D. Vance dorazil do Švýcarska na jednání s Íránem o trvalém míru. Rozhovory ale komplikuje konflikt mezi Izraelem a libanonským militantním hnutím Hizballáh. Ten pokračuje i navzdory příměří, které mělo platit od pátečního odpoledne. Klid zbraní v Libanonu je jedním z požadavků Íránu. Teherán včera oznámil, že v odvetě znovu uzavřel Hormuzský průliv. Spojené státy to ale odmítají. Ukončení vojenských operací na všech frontách, včetně té libanonské, bylo taky součástí memoranda, které ve středu na dálku podepsali americký prezident Donald Trump a iránský prezident Masoud Pezeškian. Hasiči během včerejšího odpoledne vyjeli kvůli bouřkám k víc než 700 událostí. Nejvíc výjezdů hlásí hasiči ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Informovali o tom na síti X. Nejčastěji lidem pomáhali s odčerpáváním vody nebo odstraňováním popadaných stromů. Nejvíc zasaženou oblastí bylo ve středních Čechách večer Říčansko. Odpoledne měli hasiči nejvíc výjezdů na Příbramsku, říká mluvčí středočeských hasičů Jan Cíkora.
3: Příbramští hasiči vyjeli na volání ke dvou osobám, které uvízly v altánu a nebyly se schopny z altánu dostat po tom, co z pole přiteklo velké množství vody a bláta.
2: Hasiči varují před silnými bouřkami na většině území Česka i dnes, ale tedy hlavně meteorologové. Opoziční i koaliční politici pracují na zákoně, který má vymezit profesi sportovců. Počítá i se vznikem státního fondu sportu nebo úpravou financování, a to včetně pravidel, jak by měli sportovci odvádět daně. Působit by mohli jako živnostníci, osoby vykonávající svobodné povolání nebo jako zaměstnanci. Zákon chtějí politici představit v září. Dnes je to 77 let od justiční vraždy válečného hrdiny a legionáře Heliodora Píky. Podílel se na protinacistickém odboji. Ještě za války upozornil i na zločinnost stalinovského režimu.
4: Ten proces byl tajný, beze svědků. Je to nebývalý precedens v právu, kdy při hrdelním procesu nevypočuli ani jedného svědka.
5: Popsal vykonstruovaný soud syn generála Heliodora Píky, Milan. V rozhovoru pro Paměť národa vzpomínal i na to, že jeho otec odmítl emigrovat a zradit vlast.
4: On hovorí, já tuto vlast v žádném případě neopustím. Já se budem hájit, já jsem čistý jako lilia.
5: Komunisti obvinili generála Píku z vlasti zrady. Tvrdili, že předával informace západním státům. Píka v první světové válce bojoval na haličské i alsaské frontě. Ve druhé světové válce byl vojenským vyslancem v Rumunsku i Moskvě. Už tou dobou varoval před tím, že Sovětský svaz neusiluje o svobodné Československo, ale o diktaturu. Lucie Machartová, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, postupně místy oblačno až zataženo a přidat se mohou i silné bouřky. Teploty 30 až 35 stupňů, na severovýchodě kolem 28, na horách do 25 stupňů.
0: Doprava.
2: Na dálnici D1 na průtahem Brnem čekejte komplikace. V omezení u sjezdu na výstaviště na kilometru 195 se srazila dvě osobní auta v levém pruhu. V místě oprav se jezdí jen pravým. Zdržení v koloně je asi 10 minut. Menší zdržení je na D1 z Prahy do Brna před omezením u sjezdu na Sázavu. Na 34. kilometru pracují silničáři. Fronta má asi kilometr. V Praze vázne provoz na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most za sjezdem na Běchovice. V místě stavby Pražského okruhu je zúžení a fronta asi na 5 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Hezké dopoledne.
0: Český rozhlas 2.

který se už nějakou dobu jmenuje Zlaté časy. A to je takové slovní spojení, které v sobě ukrývá kouzlo vzpomínek, nostalgie a nebo životní etapy, která má s odstupem času víc barev. Holky v ní byly tenkrát hezčí, měly kratší sukně, v kinech běželo víc filmů, na které se vyplatilo vystát frontu a v písničkách se zpívalo o věcech, kterým jsme rozuměli. A jejich refrén jsme si zapamatovali už po prvním poslechu. Jenomže problém je v tom, že každý z nás prožil ty své zlaté časy někdy jindy. A nebo co, když ty opravdové zlaté časy prožíváme právě teď? Kdo ví? Pojďme si společně poslechnout několik písní, které obstály v souboji s časem, anebo o kterých si myslím, že v tomto souboji teprve obstojí. Tak tedy vítejte ještě jednou ve Zlatých časech Václava Kopty. A pochopitelně nebude chybět ani úvodní citát. Tentokrát je jeho autorem francouzský spisovatel a filozof Voltaire. A ten řekl: kdyby Bůh neexistoval, museli bychom si ho vymyslet, ale on existuje. Celá příroda to přímo křičí.

0: Dozněly písně Stardust a také Odcházím z domova. Interprety jste určitě poznali, byl to Jiří Jelínek a Karel Hála. Víte, já jsem se rozhodl celý dnešní díl Zlatých časů věnovat odkazu skvělého českého básníka, textaře, hudebníka, výtvarníka. No, byl to velice talentovaný člověk. Asi tušíte, že mám na mysli Josefa Kainara. Kainar je velice důležitá postava historie československé hudby, nejenom tedy toho swingového ražení. On měl obrovský přesah do mnoha nejrůznějších žánrů, ale také uměleckých oborů. Život měl složitý, nepříliš dlouhý, protože Kainar se narodil v roce 1917 a opustil tento svět už v roce 1971. Ten život byl složitý, zejména ve svých začátcích. Kainar prožíval dětství v Přerově, později v Olomouci. Měl za sebou velice nepříjemnou epizodu, kdy v období svého dospívání v roce 1934 prožil takovou velice nepodařenou první lásku. Spolužačka neopětovala jeho city, Kainar se pokusil tenkrát o sebevraždu. Vše dopadlo tak, že se kvůli tomu skandálu rodina musela odstěhovat, ta rodina se později rozpadla, Kainar to velice těžce nesl, byl velice přecitlivělým chlapcem a ono se to odráželo i v té jeho tvorbě. A i kdyby všechno bylo jinak, tak zaplať pánbu, že Kainar tehdy kromě jiného sedl také k psacímu stolu, protože on byl skvělý hudebník, hrál výborně na housle, na kytaru, také údajně skvěle hrál na klavír a to všechno v podobě, která se dá nazvat koncertní. To znamená, že on nebyl jenom nějakým amatérem, který si brnká někde v ateliéru. Kainar byl neuvěřitelně pracovitý a také talentovaný a vlastně celým svým dílem to dokazuje. My si teď budeme hrát všechny skladby z jednoho alba, které ke mně doputovalo díky péči mého externího dramaturga, pana Petra Žákoviče. Ta deska vyšla u Suprafonu v roce 1969, jestli se nepletu. Měla poměrně lakonický a přehledný název Světové evergreeny s texty Josefa Kainara. A já teprve při poslechu této LP desky jsem si uvědomil, jak neuvěřitelně moderně a vlastně dodnes i současně a aktuálně zní Kainarovy texty. On tam převádí spoustu slavných šlágrů, jak se tenkrát říkávalo, do češtiny a ta jeho schopnost, tu češtinu, která je jinak dosti nepodajná, nemůže s sebou nechat tak vláčet jako třeba angličtina. Vím o tom své i díky tatínkovi, který se s češtinou prál a miloval podobný repertoár jako Kainar a myslím si, že některé jeho texty, a budiš toho důkazem i dnešní díl Zlatých časů, jsou z tohoto odborného textařského hlediska řemeslně jedny z nejdokonalejších. Na té desce se objevují slavná jména autorů hudby, byl to samozřejmě Carmichael, Ellington, Rogers, Gershwin a Kainar jim právě tou svou schopností donutit češtinu k tomu, aby třeba swingovala, vtisknul pečeť naprosté originality. No a když se k tomu připojí ještě orchestr Gustava Broma a přijedou do nahrávacího studia takové osobnosti právě, jako byl Jiří Jelínek, Karel Hála, Jiří Suchý, objevil se tam také Valdemar Matuška, skvěle zpívající soubor Lubomíra Pánka. Na to všechno se dnes ve Zlatých časech dostane a já mám velikou radost, že tahle skvělá LP deska ke mně doputovala a že si z ní budeme dnes moci zahrát ještě několik dalších ukázek. Pojďme rychle na to, aby jsem ten čas celý nepropovídal. Jsme tu hlavně od muziky dneska. Písnička Miss Otis lituje v podání Jiřího Jelínka. Mě dojímá už od dětství. Za chvíli o tom bude řeč. Pojďte si to společně se mnou užít. Jiří Jelínek a Miss Otis lituje.
1: Miss Otis lituje, že nemůže přijít na lunch. Madame, zajisté budete ráda, že vám ji omlouvám. Madame, v celém bytě je protivný průvan. Je tu dav kouřících lidí od novin. madame. Miss Otis lituje a

0: a mluvte mi s outs, tak jak já vám ji omlouvám.
1: Dospíval Jiří Jelínek nádhernou českou verzi s textem Josefa Kainera písně Miss Otis. Já jsem slíbil předtím, než jsem tu písničku pustil, že se k tomu tématu vrátím, k tomu, co dokáže například s dětskou duší udělat obyčejná písnička. Některé střípky z těch vzpomínek z dětství sebou neseme všichni. Patří tam nejrůznější typy vzpomínek, jak jsem o tom mluvil v jednom z minulých dílů. Někdo má paměť spíš fotografickou, barevnou, někdo si pamatuje vůně, atmosféru, tváře, ale přece hudba a písně mají tu schopnost nám ty vzpomínky oživit zcela jedinečnou. A zrovna píseň Miss Otis lituje ve mně vzbuzuje takové ty nejranější vzpomínky na čas, který jsem trávil, a považuji to za šťastné chvíle, po boku svého táty u našeho klavíru. My jsme měli takové krátké křídlo, bohužel ta mechanika neumožňovala ho naladit, takže to byl takový trvalé honky-tonk naladěný nástroj, možná i proto mám k té hudbě tak blízko. A táta dokázal nesmírně sugestivně mě k hudbě přitáhnout právě tím, že mi ty songy zpíval, hrál k tomu docela obstojně na klavír a já jsem poprvé začal pokukovat po tom, že bych se některé ty akordy hrozně rád naučil. Ale teď chci mluvit o tom, co s dětskou duší dokáže udělat sugestivní text. Táta mě vysvětlil tu situaci, která provází děj té písně. A to je zcela evidentní, že se jedná o velice smutnou písničku, o tragické události, kdy starý černošský sluha nachází svoji paní po smrti a vlastně celá ta dusná atmosféra toho bytu a ta přítomnost těch novinářů a ten odér toho svítiplynu. Je to tak sugestivně napsané, že pro malého kluka, kterým jsem já tenkrát byl, když jsem tu písničku slyšel poprvé, to bylo tak emotivní, že mi to z hlavy nikdy už nevypadlo a slyšel jsem tu písničku mockrát v nejrůznějších interpretacích. Vzpomínám si, že třeba skvěle ji naspíval Karel Černoch, vzpomínám si na nahrávku s Karlem Štědrým. Zpívali to mnozí, ale víte, pro mě je tomu žánru blues a vůbec stylu té hudby to Jelínkovo podání, takový ten autentický, nefalšovaně muzikantský projev bez příkras a bez zbytečných ozdob a trémol. Zkrátka ten Jelínek podle mě měl co interpret k tomu nejblíž a proto i po tolika letech, ta deska byla nahraná v roce 1969, tak i po těch mnoha letech stále Jelínkova interpretace působí neuvěřitelně autenticky a moderně. Aspoň já to tak cítím. No a mezi písně, které mi naháněly tak trochu hrůzu v dětství, určitě řadím ještě song, který jsem vlastně nikdy nedohledal. Znal jsem ho jenom ve velice sugestivním podání mých rodičů. Oni vždycky, když mě chtěli potrestat nebo trochu vystrašit, když jsem zkrátka zlobil nebo jsem se nechoval podle představ mých rodičů, tak se občas stávalo, že se uchýlili k takovému dosti brutálnímu psychologickému nátlaku, chytili se za ruce oba mý rodiče a začali takovými tklivými hlasy zpívat píseň Mě už nemá nikdo rád, musím se do ciziny odebrat. A já jsem se vždycky u toho málem rozbrečel, protože to podání bylo natolik sugestivní, že jsem skutečně uvěřil tomu, že mě rodiče opustí, protože si nezasloužím, aby se o mě dál starali. Samozřejmě, že to byla veliká ironie. A představte si, uplynulo pár let. No, já jsem se stal tatínkem a co si myslíte, že jsem zpíval svým zlobivým dcerám, když nechtěli večer usnout? No, přišel na řadu opět tento psychologický nátlak v podobě písně Mě už nemá nikdo rád. Také si vzpomínám, jak velice silně jsem prožíval, když jsem poprvé v tátově podání slyšel takovou tu hymnu pražské galerky, tak to vidíš, Máňo, přece jsme tě lízli, tohle si nám holka dělat neměla, no znáte to určitě všichni. Tak ta mi vlezla úplně nejen tedy do hlavy a do srdce, ale i do snů a do bezesných nocí, protože ta atmosféra té pražské periférie a vůbec to, jak to Gejza Včelička geniálně popsal v tom textu, to vážně dokážou jenom písničky. No a pak jsem miloval Zázračného doktora, to jsem si celý ten film té písně přehrával, vzpomínáte Aťka Janoušková. Jednou plývkem tutky pan k doktoru vyšel, měl nervy na cucky a vyléčit je chtěl. No, kdo nezažil, nevzpomene, ale samozřejmě já si myslím, že většina z vás pravidelných posluchačů Zlatých časů tenhle poklad jistě znáte. Už jenom kolikrát jsem ho hrál ve Zlatých časech a určitě se na něj ještě dostane. Ale dnes jsme tu proto, abychom si připomněli genialitu Josefa Kainara, co by textaře. Pojďme v tom pokračovat. Je před námi další ukázka, a sice píseň Bázlivá v podání Karla Hály.

0: Na Českém rozhlasu Dvojka posloucháte pořad Zlaté časy. Jako červená nit se tímto dílem táhne tvorba skvělého textaře, básníka, spisovatele, hudebníka, výtvarníka, zkrátka multitalentovaného člověka Josefa Kainara. Ty texty jsou opravdu skvělé a já jsem si při té přípravě tohoto dílu uvědomil, že v době vzniku některých těch písní přišla do módy taková zvláštní zvyklost, že mladé kapely, mladí interpreti, měli tendenci oslovovat autory, kteří už byli dlouhodobě zavedení, někteří z nich byli považováni dokonce za klasiky v tomto oboru. To je právě ta spolupráce Kainara například s Vladimírem Mišíkem nebo s Michalem Prokopem. Určitě mnozí z vás si vzpomenou i na ta alba, která určitě stojí za vzpomenutí. Mám na mysli Kuře v hodinkách nebo Město R, to jsou přece jedinečné a troufnu si říct nesmrtelné poklady v historii československé muziky. A zatím často stála postava, ne příliš často vzpomínaná, byl to producent Hynek Žalčík, který propojil ty mladé kluky z rockového světa právě už s tím poněkud lehce vyhořelým Kainarem, který dlouhá léta vlastně až do konce, do předčasného odchodu z tohoto světa v roce 1971 ve 54 letech a stihnul toho hodně, tak právě za ním na zámek na Dobříši, kde Kainar jako mnozí jiní privilegovaní spisovatelé toho režimu a té doby pobýval, vlastně žil, no tak tam právě došlo k těm památným schůzkám mezi Žalčíkem, Mišíkem a zmiňovaným už tehdy klasikem Kainarem. Z té spolupráce vzešla spousta skvělé muziky. Mimochodem nebyl to jenom Mišík a Prokop, kdo zpíval a koho přitahovali texty Josefa Kainara. Připomeňme si také Evu Olmerovou, zmiňovaní Hála, Jelínek, Matuška, ale také se se svým skvělým albem Nebe počká objevil Karel Plíhal v roce 2004. Fantasticky nejenže naspíval, ale také sám nahrál kytarové doprovody. Společně s ním se na té desce objevila také Zuzana Navarová. Vřele doporučuji, je to nádherná muzika. A zase znovu se ukázaly ty Kainarovy texty jako více než nadčasové. Já jsem objevil zajímavý takový bonus a současně technický pokus, který teď uskutečním, protože víte, často tady vzpomínám i na tvorbu svého otce Pavla Kopty, který v letech 70. byl už také považován za takového představitele spíš té dobře zavedené textařské školy, jako byly jména Borovec, Fischer, Vrba a mnozí další. A došlo také k takové zajímavé nabídce a ta přišla od kapelníka kapely Mahagon, to byl jazzrockový soubor, od Petra Klapky. A právě tato spolupráce byla překvapivě prezentována ve velice populárním pořadu Československé televize. Ten se jmenoval Vysílá hudební studio M, vzpomínáte. Zřejmě si vybavíte i Alfreda Strejčka, který tyto pořady moderoval. Tento díl, který se mi podařilo objevit, ovšem uváděl, nebo tenkrát se říkalo, konferoval herec Petr Svojtka. A právě tam se můj táta objevil, je to snad jediný barevný obrazový záznam projevu mého otce Pavla Kopty. Já jsem tam byl s ním, bylo mi 11 let a až vám teď pustím tu ukázku, tak se nenechte překvapit tím, že táta říká něco v tom smyslu, že většina muzikantů je ve věku mého syna. Tím samozřejmě má na mysli mého staršího bratra Honzu, protože mě tenkrát bylo 11 a věru muzikanti, kteří se v tom přenosu objevili, to už byli zavedení skvělí instrumentalisté. Já si pamatuju, že jsem tam viděl poprvé Honzu Žižku, Michala Geru, Pavel Větrovec. No, co jméno, to pojem. Posuďte sami, jak takový trochu škrobený a maličko z otcovy strany nervózní rozhovor před kamerami Československé televize vypadal. Já to pouštím hlavně proto, že jsem chtěl vám zprostředkovat tu možnost slyšet hlas jednoho z účastníků té velké generace českých textařů. Případné technické nedostatky, prosím, omluvte, pokouším se o to ve svém pořád ještě trochu improvizovaném rozhlasovém studiu na pražské Hanspalce. Tak tady je ukázka rozhovoru s Pavlem Koptou, kdy moderátor položil otázku, jak ke spolupráci s kapelou Mahagon došlo. Pavel Kopta odpovídá.
1: No tak, když se na mě Petr Klapka obrátil se žádostí o spolupráci, tak jsem byl poněkud v rozpacích. Je mezi námi značný věkový rozdíl. Většina členů kapely je ve věku mého syna, a tak jsem se trošku bál, jestli moje texty nebudou mít poněkud jiný rukopis, než je rukopis jejich hudby. Myslím ale, že se nám to jako podařilo překonat to úskalí, že nedošlo k žádnému generačnímu problému. A ostatně tyto písničky o té spolupráci svědčí. Mně se práce s nima moc líbí, protože ten jejich přístup je profesionální a respektují text jak z hlediska kompozičního, tak i z hlediska interpretačního.
0: No, tak ještě jednou se omlouvám za sníženou technickou kvalitu tohoto záznamu. Berte to jenom jako takový malý bonus. Jsme tady ale především kvůli ukázkám Skynarovy tvorby, proto je tu teď čas pro další píseň. Ta se jmenuje Já bych si rád najal dům a zaspívá ji Valdemar Matuška.

V jednom z minulých dílů jsem tu otevřel pomyslnou galerii mých milovaných předmětů z dětství. Zapomněl jsem na jednu zásadní a podstatnou položku. The Great Space Hopper. To je zhmotněná vzpomínka na skutečné dětské štěstí. Víte, netuším už, jak to u nás přistálo, odkud, kde se ten modrý, obrovský, nafukovací gumový čert z rohy, které sloužily jako úchyty, kde se to u nás vzalo, tahle hračka, kdo to přivez. Byl na tom nejen ten nápis, ale také jsem tam našel vizitku, že je to Made in USA, to víte, tenkrát na začátku 70. let to byl skutečný poklad a také přiváděl v úžas všechny návštěvy, všechny příbuzné, například můj strýc Petr, když zjistil, že se na tom obřím modrém skákacím balonu dá létat do vzdálenosti až 2 metry během jednoho jediného skoku, tenkrát propadl takovému šílenství, skoro bych řekl, že to byl amok. To se Petrovi tedy stávalo velice často, no a zcela nezvladatelně a neovladatelně skákal jako šílený takový rarach po tom našem miniaturním pozemku v Libochovicích na zahradě, kde měl otec velice pečlivě seřazené záhony plné řetkviček a další nejrůznější zeleniny. Bylo to hned na začátku sezony, kdy se vlastně veškerá ta úroda teprve klubala ze semínek a Petr jako takový neřízený obří satelit, který se zřítil z vesmíru na zem, ničil tím obrovským modrým balónem vše, co se pod ním ocitlo. Divně u toho výskal, strašně se potil, ale byl šťastný, tak moc šťastný, že mu ani jeho bratr, tedy můj otec Pavel, nevynadal, protože vidět takhle šťastného člověka, který ten život neměl úplně jednoduchý, to se zkrátka nedalo přerušit. Bylo to krásné a co bych za to dal, kdybych někde třeba na půdě nebo ve sklepě tohoto obřího modrého skákacího čerta objevil. No, zapnu internet, podívám se, třeba ho bude někdo mít, nabízet a já budu mít štěstí. Dnes máme určitě velikou kliku v tom, že jsem narazil na skvělou LP desku Suprafonu z roku 1969, a ta se jmenuje Světové evergreeny z texty Josefa Kainara. Je tu další ukázka jeho geniality. Ta píseň se jmenuje Pomalu plyne proud a prosím, povšimněte si, jak fantasticky ta píseň je nafrázovaná, jak swinguje a jak dokonale to naspívali tehdy velmi populární pánkovci. Příjemný poslech, posloucháte Zlaté časy.

Uvědomil jsem si, že jsem dlouho nepodal žádný report o tom, jak se vyvíjí náš vztah vzájemný s naší milovanou psí slečnou labradorkou jménem Bára. Barunka roste k plné spokojenosti celé rodiny a tak, jak se ukázalo už v jejím štěněčím věku, roste z ní výrazná, často velmi, řekl bych, specifická osobnost, která se projevuje způsobem, který nebyl úplně typický pro ty předchozí psy, které jsme měli, ale v každém případě se chová velmi zábavně a to je samozřejmě příjemné, je jinak velice klidná, řekl bych, nekonfliktní, otevřená každému hezkému vztahu, má strašně ráda své psí kamarády, ale občas se zachová tak, že si člověk řekne, jestli se třeba nezbláznila. Taková typická situace nastala před pár dny, když jsme vyšli před dům a zjistili jsme, že nové pracoviště, tak říkáme pelíškům našich psů, zkrátka ten pelíšek, svoje oblíbené místo, si Barunka našla na přední kapotě manželčina auta. To je zvláštní, co říkáte. Ono to chvilku vypadalo, že nám to malé autíčko mé ženy unáší nějaký obrovský sup, protože Bára tak stála rozkročená na té haubně, jak se říká, odborně kapotě a vypadalo to, jako kdyby se chystala to malinké manželčino auto někam odnést. Proč si vybrala zrovna přední kapotu, nikdo neví. Stejně tak nikdo netuší, proč mezi absolutně nejoblíbenější hračky stále patří, a to už je Barunce hodně přes rok, stará modrá autobusácká brašna, ve které byly peníze a jízdenky, vzpomínáte určitě, tak i kdyby jsme skoupili kompletně celý sortiment všech nejmodernějších pískacích a já nevím jakých hraček z Japonska či odkud, nikdy nepřekoná v popularitě žádná hračka tuhle už dnes dosti zničenou autobusáckou kabelu. To víte, že mě to těší, určitě v tom tuším jistou náklonost Barunky k autobusové technice a to se počítá pochopitelně, že i tím sbírá plusové body. Oni ti psi vůbec, to je parta velice zábavných kamarádů. Teď v těchto dnech se znovu podílím na výrobě další řady jednoho zábavně soutěžního pořadu, kde to je celé o bábovkách, štrůdlech, troubách a pečení. No a tam se pohybuje v tom zámeckém areálu také náš psí kamarád, který patří majiteli toho areálu a on vám je tak úžasně mazaný, že se dokáže celé hodiny skrývat houští a čeká na okamžik, kdy někdo ze soutěžících si dá na tu verandu, která je u toho pečícího stanu, schladit třeba své dortové korpusy. V tu chvíli, spíš bych řekl v tu vteřinu, je pes na místě, okamžitě likviduje všechno, co pekaři a soutěžící donesli až tam na tu verandu a spokojeně odchází spát zase do svého úkrytu v křoví, aby tím dosti výrazně narušil průběh soutěže. Kolikrát jsme skutečně měli veliký problém zjistit a dohledat v pravidlech té soutěže, kterak postupovat, když soutěžícím, kteří bojují o čas, sežere většinu toho sortimentu, který se pak hodnotí kolem jdoucí pes majitele. No, samozřejmě patří to k tomu, říká se, že příroda hraje, je součástí té hry a vždycky jsme si nějak poradili. Pojďme si poslechnout tentokrát už za sebou dvě jdoucí písně s textem Josefa Kainara. Poprvé to bude Kučeravý listonoš, myslím, že jsme si ji ještě nehráli, tu nám zaspívá Jiří Suchý a pak přijdou Peníze z nebe v podání Karla Hály.

krutost vzít, dopis otevřít, když vím, že obálka se nikdy nezahojí. Dal jsem dopis pod polštář a nechal jsem si jeho obsah zdát. Psal mi jeden ve

Ještě bych vám rád zahrál dvě skladby a tak budu maximálně stručný, ale tohle vám říct musím. Vy všichni pravidelní posluchači víte, že každý rok manželka připravuje takové veliké potěšeníčko pro mě a své rostliny. Je to pramatka všech hnojiv, to, co tedy manželka vyrábí. A jmenuje se to jícha. O tom zápachu, který to vydává, už jsem hovořil mnohokrát, ale jenom mám radostnou zprávu. Letos jíchu podpořil ještě jeden zdroj neuvěřitelných aromatických zážitků a to je zapomenutý hrnec kameninový zvaný zelňák, který byl přivežen z Moravy v době, kdy byl instalován do sklepa přítelem naší dcery Honzíkem, tak v té době obsahoval skutečně velice líbivou takovou směs vitaminů, minerálů, no zkrátka domácí kysané zelí. Jak to má být? Když ovšem na něj zapomenete, necháte ho několik měsíců, navíc se tam dostal evidentně vzduch. Panečku, to má ta jícha ale silného konkurenta, protože ono se vám z toho zelí stane taková kejda, jinak to říct nedokážu. No a teď jsem očekával návštěvu, která měla projít i sklepením, kde se nacházel tento neuvěřitelně zapáchající hrnec. V panice jsem rychle těsně před příchodem návštěvy se pokusil vylít tu odpornou hmotu do kanálku, který je u nás na dvoře. To jsem ale netušil, že pod tou tekutou hmotou je ještě asi 3, možná 4 kila toho zbytku skutečného zelí, tak vám to tam tak žduchlo. Pak jsem si uvědomil, že ten kanálek je ani ne 1,5 metru od zásobárny té jíchy a můžu vám říct, přátelé, že ten souběh těchto dvou aromatických silných soupeřů, kteří si šli po krku a jícha se opravdu srdnatě pustila do souboje s kysaným schnilým zelím, to vám bylo něco, když ta návštěva přišla, panečku. To jsem vlastně ani nemohl komentovat, protože to byl, no to byl takovej smrad, přátelé, že se divím, že ten náš dům ještě stojí. No, pojďme se pokusit na to zapomenout. Já si společně s vámi radši poslechnu další dvě písně s textem Josefa Kainera. Co říkáte, to bude hezčí. Od jakživa mě to vábí, to je název té první skladby. A opět přichází Jiří Suchý.

co dělá starý šalamou na rebusy. Dal bych za to třeba buku a potkat Madame Pompadour.

0: z pípu otevřenou vytekl ti nábytek. A nechal z pípu otevřenou vytekl ti nábytek. A nechal z pípu otevřenou vytekl ti nábytek.
1: Diga diga dou, diga dou dou. Karel Hála, to je poslední skladba, která je teď před námi v dnešních zlatých časech. To je ta veliká hudební tečka a další klenot s českým textem Josefa Kainera. Jsem moc rád, že jste si udělali chvilku pro zlaté časy. Budu se moc těšit, že i za týden se společně sejdeme nad trochou hudby a povídání. Opatrujte se, buďte zdraví, už to znáte. A za týden, přátelé, naslyšenou.

0: na dívku a zaspívá.
1: Tak to byl Václav Kopta a jeho Zlaté časy. Připomínám, přátelé, že po zprávách spolu s námi můžete lenošit v Lenošce i vaš Moldase. Určitě tak učiní hosté Jiří Štrébl a Alena Štréblová. Spojuje ulice. Jaká? Tak to se dozvíte, když i nadále zůstanete s námi.
2: Rozhlasová hra na dvojce.
3: Neznámá žena přežila výbuch ve výzkumném ústavu.
4: Byla přece pod troskami několik hodin. Imunita proti silné radioaktivitě v žádném případě neexistuje. Něco jí muselo ochránit. Ale co?
3: A to není jediná záhada, která tento případ provází.
5: Viděl jsem třeba ruku, pak zas hlavu nějakého starého chlapa, pak ta hlava odplula, jako rybička v akváriu, nebo co?
3: Žena z antisvěta.
2: Fantastický příběh s detektivní zápletkou George Lengelána v neděli ve 20 hodin na dvojce.
6: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
6: Vláda bude zítra rozhodovat o složení delegace na summit NATO. Prezident se jednání nezúčastní. Okupační správa Krymu zastavila prodej pohonných hmot veřejnosti. Počasí bude jasno až polojasno, postupně až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Teploty až 35 stupňů. Dobré dopoledne, u zpráv přeje Naďa Procházková. Prezident Petr Pavel se nezúčastní zítřejšího jednání vlády. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO na něm má rozhodnout, kdo se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Novinářům to prezident řekl před začátkem pietního aktu v Ležácích. Spor mezi vládou a prezidentem trvá už několik měsíců. Pavel na své účasti trvá. Už dřív řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zvažuje kompetenční žalobu. Podle premiéra Babiše by prezident členem delegace být neměl, protože výdaje státu na obranu má obhajovat vláda. Česko totiž ani letos nesplní závazek vydat na obranu 2% HDP. Zpráva na ruském okupovaném poloostrově Krym zakázala prodej pohonných hmot na všech čerpacích stanicích. Paliva zůstanou vyhrazená jen pro vládní orgány. Na síti Telegram to oznámil Moskvou dosazený šéf Krymu Sergej Aksionov. Vyzval ale k zachování klidu. Okupační správa poloostrova kvůli nedostatku paliv už dřív zavedla přídělový systém. Řidiči s voucherem si tak mohli určité množství benzínu a nafty natankovat. V rámci nového zákazu to už ale nejde. Důvodem nedostatku paliv jsou ukrajinské útoky na ropná zařízení v Rusku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes oznámil, že Ukrajina na Krymu a v Krasnodarském kraji zasáhla ropná logistická a vojenská zařízení. Kompletně hotová 17 kilometrů dlouhá dálnice D49 z Hulína na Kroměřížsku do Fryštáku na Zlínsku by se měla dočkat dalšího úseku směrem na Lípu. Uvedl to generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
7: Tuto chvíli zpracováváme dokumentace pro společné povolení a připravujeme veškeré podklady k zahájení výkupu pozemků, tak aby ta stavba někdy začátkem nebo první polovině roku 2029 mohla být zahájena. To je vlastně cílem de facto až k Vizovicím, abychom takhle měli dálnici D49 dokončenou a zprovoznili jsme to jako obchvat Zlína.
6: Úsek by měl být hotový v roce 2032. Všechna přírodní koupaliště v hlavním městě jsou podle hygieniků vhodná ke koupání. Na 4 z 9 sledovaných míst je voda zakalená, ale zdravotně nezávadná. Týká se to Vltavy u Branické pláže a také koupališť Džbán, Hostivař a Šeberák. V ostatních plochách je kvalita vody výborná, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
8: Vzhledem k aktuálním horkým dnům pak všem rekreantům důrazně doporučujeme dodržovat pitný režim. V době nejvyšších teplot je ideální vyhledat stín, vyhýbat se přímému slunci a samozřejmě pravidelně používat opalovací krém s ochranným faktorem.
6: Tenistka Linda Nosková se hraje v finále turnaje v Berlíně, který je jedním z přípravných podniků před Wimbledonem. Po 12. hodině nastoupí proti Američance Pegulové. Soupeřku ze Spojených států má ve finále i Marie Bousková. Ta v anglickém Nottinghamu nastoupí po 13. hodině proti Navarové.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
6: Bude jasno až polojasno, postupně místy oblačno s přeháníkami i bouřkami. Teploty 30 až 35 stupňů, na severovýchodě kolem 28, na horách do 25 stupňů.
2: Doprava.
6: Na dálnici D52 z Mikulova směrem do Brna opatrně na začátku dálnice u Pohořelic. Na 25. kilometru zastavilo osobní auto s karavanem, překáží na úzké krajnici a vybočuje se tam. Zdržení naberete na D1 z Prahy do Brna před omezením u sjezdu na Sázavu. Na 34. kilometru pracují silničáři, fronta má asi kilometr. A v Praze vázne provoz na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most. Za sjezdem na Běchovice v místě stavby Pražského okruhu je zúžení do jednoho pruhu. Fronta je teď asi na 5 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Dobré dopoledne.
2: Český rozhlas 2.
9: Rádio, které vás baví.

Přeji vám příjemné dopoledne. Nikoliv ovšem ze Sokolovny v Týně nad Vltavou, nýbrž z rozhlasového studia na Pražských Vinohradech. Ani tady se však od člověka zaplať pánbůh nežádají pražádné tělocvičné úkony s výjimkou jediného, totiž pohodlného sedu ve zdejší lenožce. Pár rodinných setkání jsme už v lenožce zažili.

0: asi dlouho neviděli. To je jako příjemná příležitost. No, já takhle, jak jsem si vás nechal zjistit oba, jo, tak jsem vyrozuměl, že vy jste se oba dali na herectví jaksi na truc. Jo. Jiří, vy na truc učitelce, která prý topila žaclo
1: vidíte, tak to
0: v lavoru.
1: Jsem zapomněl, ano.
0: Ano, a která se vyjádřila prý slovy štrébl v životě, můžete dělat všechno, ale určitě ne herce.
1: To je pravda, ano.
0: A pokud jde o vás, ale no tak proto, abyste naštvala zde přítomného
2: ano,
0: bratra.
2: Prvotní impuls, tak to vypadalo, ano.
0: Jo, je to tak. No mě zajímá hlavně teda, pardon, ten no. Labor,
2: to
1: no to byla soudružka učitelka Křížová, která nás měla na češtinu, ale byla poněkud jako prudší povahy. Když někdo něco neuměl, tak natočila normálně ve třídě byl, že jo, tehdy bylo umyvadlo, jako zašpuntovala a topila nás. No. Říkala, je to teda, nevím, jestli to vám říkat do rozhlasu, to je strašně, ale říkala, že jí to dělali gestapáci, tak to nám říkala.
2: Ale to jsme jí měli taky, a ona vždycky, když se naštvala, to ukazovala vytetovaný číslo na ruce.
1: A zažil jsem ještě jinou potom v učení, jelikož já jsem nesměl na střední školu, která když začala mluvit úplně potichu, měla s na matematiku v druhém patře, začala mluvit úplně potichu, tak jsme věděli, že za 10 minut bude křičet a pak vždycky otevřela okno, vylezla na paret a křičela na to, v jajzlové to mi nikdo nepomůže. No tak, takže jsem si pár takových typů užil.
0: To je hezký tady tohle, to jsou krásní zážitky. No mě těší, takže se ukazuje, že jako české školství je místem, jako kde byl vynalezen waterboarding.
1: Velkých radovánek, ano. A skoků z druhého patra.
2: Házení křídou bylo ještě
1: ano,
2: taky.
1: Ano.
0: Házení křídou.
2: A myslím, že to dělala taky. Ta Křížová.
0: Vy jste vlastně připomněl, že tak si vám nějak nebylo dáno jít na tu střední ano. školu hned, ale oklikou.
1: Já jsem to pak dělal večerně, ano. No bylo to takový zajímavý, jak jsem měl přímo napsáno v posudku ze základní 9. školy, že nesmím na střední školu, tak pak jsem si to udělal večerně a jak prostě oni v tom měli nějaký zmatek, tak jsem pak měl jako dělnický kádr přednost na vysokou.
0: Jo, no tohle mě vždycky bavilo.
2: Ty jsi byl dělnický kádr, protože jsi pracoval ano. mezi tím v tom obchodě.
1: Ano,
2: ne?
1: Ano, tak jsem byl dělnický, tak jsem byl dělnický kádr, no, pak jsem měl, no. pak jsem měl takový puntík kladnej, že můžu jít prostě na vysokou.
0: No. No vůbec jako to máte úžasný, to vzdělání.
1: Nikdy jsem ho nepoužil.
0: Učební obor, že jo, prodavač.
1: Ano.
0: Dokonce z té doby máte i titul.
1: Ano, mám nejlepší titul. Prodavač, nejlepší prodavač Československé socialistické republiky.
0: To je krása, že jo. A co jste jako působil v Bílý labuti?
1: Ano,
0: kde to bylo,
1: já jsem se vyučil v Bílé labuti obor drobné zboží, což byl papír, hračky, dárky, sport. A pak, protože jsem byl ten nejlepší, tak po vyučení mě dali do hudebních nástrojů, ale já jsem tomu vůbec nerozuměl, takže tam jsem prožíval strašný hrůzy, protože přišel třeba hráč na saxofon a chtěl plátky Van Doren, což jsou takový ty plátky, že to, já jsem myslel, že jsou to nějaký oplatky, že jsem vlastně nevěděl, o čem to mluví.
2: Ale dlužno říct, že ty jsi to všechno uhrál, protože on byl Jirka, teda než by teď nebyl, ale když byl takhle mladionkej, tak on byl nádherný, on měl takový jako dlouhý černý kudrnatý vlasy a tak tam většinou stály fronty. Já jsem tam někdy na něj vodila i svoje kamarádky se podívat, protože on byl hrozně milej a tam stály frontu ženy, a já nevím, jestli něco chtěli, ale prostě vždycky tam měl frontu a vždycky všechny s úsměvem obsloužil a tak se pak stal nejlepším prodavačem.
1: A o tamtud mám krásnou příhodu, protože před Vánocema tam leželi ve skladu podle pana vedoucího už asi 5 let nepoužitelný foukací harmoniky, protože se na ně v podstatě nedalo hrát. No dneška si pamatuju, že stály 14 korun 50 haléřů a bylo jich tam asi 400 a já jsem řekl, jsem se s ním vsadil, že to prostě od začátku listopadu těch Vánoců, že to všechno prodám. On říkal, že to je nemožné, že to je naprosto neprodejný. A což by byla pravda, ale já jsem to dělal tak, že v té frontě na ty vánoční dárky vždycky stál nějaký můj kamarád, který prostě přišel, když přišel, protože ode mě by si to nenechali doporučit ty zákazníci. Ale vždycky říkal, já bych chtěl tuhle tu skvělou harmoniku. A pak vždycky říkal, a ta říkal, výborná, vždycky se koupilo 10 lidí, takže já jsem to fakt prodal. Jako.
0: A takhle přestíral jste taky.
2: To už bylo divadlo.
1: To jsem nepředstíral.
0: A vy jste šel na ekonomku, či jo?
1: Já jsem šel na ekonomku, protože v podstatě ta škola, kterou jsem dělal při té Bílé labuti,

0: Učitelka byla obchodní, že jo. A moje paní učitelka třídní, která mě měla ráda a která, když mě nevzali na tu střední školu, tak mě šla obhajovat až k ministrovi v září a tak ji vyhodili ze školy kvůli tomu, že se mě zastával. A ta došla k názoru, jak jsem ten, jak řekla, se stala milej a tak, že bych měl dělat diplomata. Takže mě prostě chtěla, abych začal s tou kanonkou, což se pak jako, já jsem to vystudoval, ale nikdy jsem to nedělal, vždycky jsem hrál divadlo.
1: Vy jste šla na gymnázium?
2: Já jsem se sice dostala úplně banálně na gymnázium, ale na gymnáziu to začalo teprve, tyhle ty věci, mě zase. Takže já jsem se tam dostala, protože na té základní škole jsem měla vlastně hrozně dobrý prospěch, já jsem se nemusela učit a vlastně jsem furt měla výborné známky, což se mi vymstilo potom, když jsem přišla na gympl, tak jsem pochopila, že se neumím učit a začala jsem ale mít rázem prostě čtyřky a takovéhle ty věci. Jo, bylo to prostě docela drsný. A já jsem se dostala na gymnázium Voděracká, což tenkrát bylo jedno z takových nejangažovanějších gymnázií, pan ředitel Brdlík, se dneska pamatuju to jméno. A paní,
0: pozdravujeme ho.
2: To už asi ne. A paní profesorka Hauserová. A já jsem byla jediná z celé třídy, která jsem nebyla v SSM. A začaly potíže. A ona, to byly velký komunisti oba dva. Bylo to tam hodně jako takový to. No a tak to jako nejdřív nenápadně, že se tam jako zapisovali ty lidi a já nic, tak ona tak jako nenápadně dobrý a furt. Takže pak ty špatné známky a na konci prváku my jsme jeli jako na třídní výlez s touhletou paní učitelkou, profesorkou pod stany a tak. A tam byla taková parta, ze kterou já jsem se tak jako kamarádila a oni zorganizovali, že šli koupit, oni ale šli, byli to čtyři lidi, kteří šli koupit alkohol. Pak se stalo samozřejmě to, že se tam všichni brutálně teda jakoby zdevastovali tím alkoholem. Strašné věci se tam děly. A já s mojí kamarádkou Marcelou jsem slušně jenom, co jsem si dala pár teda skleníček, si šla lehnout, ale nebylo mi dobře. Jo, to tak musím říct, že jsem taky na tom byla rozpodobně, ale ona se v určitou chvíli zbudila, to nebudu vůbec tady říkat, co se tam všechno odehrávalo, ale mladí lidi v rozpuku, tak to si tak umíte představit. A já vzorná prostě jsem jenom ležela v tom vespacáku a ona začala procházet, já zjistila, že se tam dějou strašlivé věci a vrazila k nám do stanu a zeptala se, co tady? A ta moje kamarádka prostě řekla, no je jí trochu špatně, kdyby byla sticha, tak se nic nestalo. A ona mě, protože jak jsem jí celou dobu
0: práskla
2: Marcela. A jak jsem jí celou dobu teda fakt štvala, tak ona mě vytáhla za prostě za límec z toho stanu ven. A jak jsem byla teda fakt jako pod vlivem hodně, tak ona něco na mě řvala a já jsem něco říkala prostě asi ne úplně dobrýho a ona se rozhodla a řekla mi, sundej si kalhoty. Opři se o strom a já jsem fakt si sundala kalhoty a ona mě naholou dávala a říkala mi, aby si to pamatovala. Ale fakt tuhle tu potupu obrovskou, já jsem si to jako nechala, jim, že pak když dodělala dílo, tak jsem řekla jenom, já si na tebe po maturitě počkám, ty píp. To bylo v prváku na gymplu. Několik lidí dostalo dvojku schování a to ta parta, která to celý zorganizovala a já, která jsem stejně jako všichni ostatní se jenom prostě napila, ale ona prostě si to na mě všechno vybila a to a ještě to pokračovalo tím, že oni se na mě dohodli. Prostě já jsem jako propadala skoro ze všeho, ale tenkrát nějak jsem ze zeměpisu, jo počkat, to bylo až ve čtvrťáku, ona se celou dobu jako takhle prostě po mně různě vozila, já jsem tak jako různě měla ty čtyřky, trojky jako na to vysvědčení a doblazili jsme se teda k té maturitě a mě se nějak rozhodli, že mě nechají prostě dělat, nejdřív se dělala taková postupka a když člověk neudělal postupu, tak reparát. A to bylo právě před maturitou a já jsem se na tu postupu fakt učila, před celou třídou jsem to jako všechno řekla a ještě jedna holka se mnou to dělala a ta to neuměla. Načiž ona před celou třídou, ta zeměpisářka řekla, že mě to nedává, že to neumím. Takže já jsem jako uraženě vyběhla z té třídy ze slovy, to ty seš pěkná, tohle. Takže já jsem byla taková jako emotivní hodně a skončilo to tak, že jsem musela maturovat až v září kvůli tomu zeměpisu. Celý jsem se to naučila a pak ještě bylo to, že jsem pochopila, že to na mě celý bylo ušitý, když jsem přišla jako na tu zkoušku v září, tak mě tam tahle ta paní učitelka, kterou se donutili to udělat, ta zeměpisářka nechala, dala mi ty otázky a nechala mě v té třídě samotnou se všema knihama, kde jsem si to mohla najít. Takže já jsem úplně se zhroutila, protože jsem pochopila, že mě chtěli jenom prostě potrápit. Takže já, když byla revoluce, tak jsem se těšila, až tuhle tu paní potkám, že jí něco povím. A pak, když jsem jí, fakt jsem jí viděla potom v autobuse a viděla jsem a normálně mi bylo líto.
1: To mi tak připomněl, že jsem teď slyšel někde z 200, že v prvních a druhých třídách se zavádí to slovní hodnocení v našem školství a teď my jsme tak jako udělali slovní hodnocení celého školství. Dále já bych ještě trošku rád se jaksi zabral do vaší genetické výbavy, jo, to znamená podíval se na rodinu.
0: Máme tam pár zajímavých předků. Tatínek psal texty v hudbě, kvým lidem jako byl Pepíček Zima, ovšem v době, kdy ještě zpíval pop a ne Dechovku a Jana Petrů, ne Petrénu, ale Jana Petrů. Cortés, tomu taky psal táta texty. A pak se mi stalo, tak já před dvouma, třema rokama, když jsem šel v ateliéru, kde jsme natáčeli a od zemi tam byla metrová hromada gramofonových desek. Táta byl asi 4 roky po smrti. A já tak úplně ze zajímavosti, mezi těma, nevím, 200 desek, tam určitě bylo spíš víc, tak jsem vzal tu horní a tam bylo napsáno hudba Alfons Indra, text Jiří Štrébl, můj tatínek, a písnička se jmenovala Poslední schůzka. Tak táta mě takhle zamával ze zhora. Maminka.
2: Naše maminka dělala. No.
0: Maminka zpívala.
2: Nebo takhle, no. Ona nezpívala a najednou se zúčastnila soutěže Hledáme nové talenty. Tenkrát prostě si odskočila od plotny, táta byl na vojně, ne? V té době ty jsi byl malej. Já si myslím, že jo, že to nějak bylo takhle. Odskočila si normálně si zasoutěžit jen tak jako levou zadní. Nevyhrála to, já vždycky říkám, že to vyhrála, no, ale to nevyhrála. Ale dostala nabídku účinkovat s orchestrem, ale nějaký nepřijala, nepochopitelně. Ale měli jsme desku právě s tou písničkou, kterou tam zpívala.
0: Ano. No a pak to máme, naše teta se jmenovala Helena Šmahelová, což byla docela jako spisovatelka poměrně známá. No a asi nejslavnější z naší rodiny, což je bratranec mý maminky, je Alexander Hackenschmidt, což byl první český režisér, který dostal Oscara za film, ale v roce asi 63 a už žil od roku 38 v Americe, takže tady se sice na FAMU o něm učí, ale tady moc známý není, tak to je asi nejslavnější člen naší rodiny.
1: No jo, tak teď bychom si měli nějak zahrát či zaspívat a to se nabízí, že bychom nějak připomněli tatínka a jeho texty.
2: Tak teď si teda pustíme písničku, která se jmenuje Moje milá, zpívá jí pan Rudolf Cortés a text napsal náš tatínek.
0: Tak tati, ahoj.

0: 250.
1: Jak se stalo, že tatínek prostě psal texty, byť on pracoval v gastronomii?
2: Ano, on pracoval v gastronomii, ale psal básničky i pro naší maminku a napsal nějaký básničky pro svého tatínka, který byl holičem. A on ty básničky měl přilepený tam někde na zrcadle a k němu chodil právě tenhle ten tehdy poměrně populární skladatel populární hudby Alfons Indra a ten se tam přečet a zeptal se, od koho to je a spojil se s mým tátou, pak už to nějak šlo samo a pak těch písniček bylo víc, no. Ještě táta psal pro, to byl sbor Pankovci.
1: Jo,
3: no, Panka, no.
1: Tak. Vraťme se ještě trošku do vašeho dětství, jo.
2: Ano.
1: A že já vím, že mezi váma je nějaký rozdíl věkový, že jo, a to já si dovedu představit prostě, že vy jste musel trpět jaksi tom pré a pubertálním věku, že určitě jste dostával jako
2: nahlídání,
1: starost
2: ano.
1: Nahlídání
3: no,
1: to bývá jako příležitost k velmi jaksi inovativním způsobům, ano. Jak toho mladšího sourozence tedy.
2: No ale já si myslím, že mě to samozřejmě zvlášť, jsem šel na tajný mejdán jako těch 15 letých a musel jsem vzít sestru, tak mi to nebylo
3: hod.
2: Jenomže já jsem tam, ale to udělali ty mý kamarádi, že jim vzali do kuchyně a dali jim asi dvě nebo tři cilína.
3: Do peřiňáku nebo na balkon, někam jste mě zavřeli, nebo oni, a prostě mě schválně opili, abych já to nemohla na něj říct.
2: A pak největší hrůza byla, že jo, že ty jsi měla takovou krásnou panenku, mý spolužáci na halou zadnici napsali fixu, že to nešlo umýt sex, že jo.
3: No ale pozor, to mělo jako do hru, jo. Takže oni mi zničili tuhle tu panenku, já jsem ještě úplně nevěděla, co jako dál, pochopila jsem, že to je špatný a na tom zadečku měla tu fixu sex prostě a nešlo to smazat. Panenka Ivanka. A já jsem přišla a cítila jsem velkou frustraci, takže jsem se potřebovala pomstit. A nějak jsem věděla, že největší pomsta bude, protože můj bratr chodil na burzu, kde se prodávaly tajně ty desky, že jo, tam. A věděla jsem, že on to fakt miluje. Tak miloval to asi podobně jako já tu panenku, tak jsem se rozhodla, tak jsem vzala pár desek a poškrábala jsem. A pak jsem teda jednou ještě. Takže já jsem jako milovala prostě nezvratnou láskou bratra, takže jako jsem nebyla nějak schopná přijmout, že on by mohl mít nějakou slečnu. A jednou jsem přišla domů ze školy nějak dřív, nebo nevím, a ty jsi měl doma návštěvu. Musíš
2: zrovna tuhle historku vždycky vyprávět.
3: No, protože já jsem prostě byla hrozná, že jo. Protože jsem je tam teda načapala a nějak jsem pochopila, že to je něco, co by jako asi se nemělo dít. A nevím, nějak jsme se prostě to skončilo, takže já jsem to napráskala na toho Jirku, že jsem řekla, že tam měl slečnu. A co to bylo, počkej, co to bylo tak zajímavého na tom, co jsem chtěla říct, že jsem to teda na tebe práskla. Měl průšvih, protože jsem je tam načepla, ještě vím, jak jsem přišla, on takhle nohou zavíral ty skleněné dveře, já jsem viděla, že se oblíká, protože to bylo hrozně.
1: No ale pojďme k tomu herectví. Vy jste nějak jako začal takovým záskokem.
2: Ano, já jsem měl narozeniny a dohodli se s mým kamarádem z Vysoké školy ekonomické, který hrál amatérský Ďáblo na Zavadilce a připravovali pohádku, že za ním ten den přijdu, a protože oni nevědí, v kolik skončí, a pak, že půjdeme na pivo. No a tam se stalo jednomu tomu amatérskému herci, že se mu to doma zakázalo, to divadlo. A oni tam seděli, premiéra měla být asi za měsíc a oni naprosto nešťastní říkali, co budeme dělat, kdo nám to zahraje. A já naprosto z nepochopitelných důvodů jsem řekl já. A za rok a půl prostě už jsme hráli v Rubínu jako s Asturiem a s divadlem na okraji, to byl strašný fofr.
1: Vy jste také, ale no, tam šla na konkurs,
3: no, já jsem tam
1: zase šla Asturia Rubín.
3: Já jsem tam šla, protože konkurs se pořádal, protože právě Jirka se Zdenkem šli na vojnu. Čo?
2: Ano.
3: A tak se pořádal konkurs na nějaký nový členy.
2: Aby se to doplnilo, no.
3: Aby se to doplnilo. A moje spolužačka z gymnázia, která se pak stala výbornou gynekoložkou, se nějak to doslechla, nebo nevím, nebo jsem to říkala, já nevím, a chtěla tam jít jako dělat ten konkurs a říkala mi, jestli bych jim doprovodila, když tam mám toho bratra, a jsem říkala, no tak proč ne, tě doprovodím. Tak jsme tam šli a do toho Rubínu se vchází po takových jako schodech, kde pod těma schodama je bar, takže už když jste na těch schodech, tak z celý té místnosti základní je na vás vidět, no. Že jako tam přicházíte. A oni tam stáli hned dole, tady jak komis, tady bratr s někým tam přijímali nebo tam zapisovali ty zájemce. No a my jsme přicházeli a můj bratr mě viděl a udělal takový jako, ježišmarja, tak jako zvednul ty oči.
2: Je pravda.
3: Co tam dělám? A já opět, jo, tak takhle. Tak já se jdu přihlásit, já budu dělat konkurs. Já jsem neměla nic připraveného, takže jsem dělala prostě fakt blbosti. Takže když se mě zeptali, jestli umím něco jako výjimečného, tak jsem ukázala takový pohyb, jo, který tady v rádiu neukážu.
2: Vypadá to jako, že uměla si utrhnout palec. Tak.
3: Vypadá to jako utržený palec, takže já říkám s oblibou, že jsem se k divadlu dostala na utržený palec.
1: A vy teda, když jste už byl v Rubínu, tak jste potom studoval zároveň na tu ekonomickou školu?
2: Ano, to jsem dělal souběžně. No, že to už jsem měl hotovou tu střední za sebou právě, tu večerní, takže jsem chodil na věšku, kde to vlastně časově bylo volnější, dalo se občas jako něco třeba vynechat, nějaká ta přednáška, jo, takže už jsem u toho hrál to divadlo. No.
1: Vy jste se zmiňoval párkrát jako v různých rozhovorech, že jste dostal jako velice lukrativní nabídku na skvěle placené místo, ale radši jste zvolil hereckou chudobu.
2: Ano, mělo to různé následky, protože tatínek mé tehdejší dívky, který mi to místo nabít, musel asi to vybojovat, protože tam bylo jiných 50 zájemců, tak udělali pro mě slavnostní večeři. A to bylo opravdu místo, představte si, že rodiče brali třeba 2500 a já jsem měl mít nástupní plat přes 8000 plus nového Renaulta, plus jsem měl jezdit do Švýcarska. A teď ta rodina celá u toho ověra tak jako nadšeně na mě koukala a já jsem řekl, že bych asi radši zůstal v tom Rubínu, kde jsem bral 890 korun měsíčně. A tak výsledek to měl ten, že tatínek už si mě nikdy neřekl ani dobrý den. Maminka, která z toho měla taky jako legraci, tak ta se mnou sice bavila, ale s takovým jako despektem a oslovala mě Herr Schauspiel.
1: Jak dlouho ten vztah trval? Ještě
2: potom? No ještě možná 2-3 roky, jo.
1: No, ale
2: mám z toho taky jeden fantastický zážitek. Ona měla takový malinký pokojíček, kde měla v rohu velikánský křeslo. A já jsem tam do té vily, to byla vila krásná, jako notkovička, já jsem tam nesměl vůbec. Jako. Takže já jsem tam chodil, já jsem přelizel plot a chodil jsem tam přes zahradu a lesem oknem. Oknem samozřejmě. No a najednou čukal tatínek, že si s ním musí promluvit. A já v těch asi 25 letech jsem vlez za to křeslo a on mluvil asi hodinu a půl. Já jsem hodinu a půl od něj 10 cm schovaný.
3: Já mám hrozně podobnou totiž historii, to spaně dočekala. No. Ta úplně téměř identickou. No,
1: povídejte.
3: No, já zase v tom Rubínu jsem začala první, s kým jsem tam začala fakt jako dlouho, jsme spolu chodili, Michal Dočekal, který byl potom že šéfem Národního divadla a tak dále. Takže my jsme tam začali, jemu bylo 18, mě 17, takže první odmaturoval on, já potom po roce. On měl právě, měli obrovský byt a my jsme tam přišli nějak prostě, taky to bylo jako, že to nebylo úplně dobrý, že buď to právě v noci, nebo nevím, nějak jsem tam spala, nebo něco bylo právě, oni mě věděli, všechno bylo v pohodě, ale tahle ta akce byla nějaká, že to nebylo dobrý. A najednou přesně maminka potřebovala se s tím něco vyřešit, takže já jsem ležela, on mě zahrnul jako na té posteli, já jsem ležela přimáčknutá ke stěně, byla jsem přehozená peřinou, jakože tam chuchvalec té peřiny, jakože tam je, a ona si sedla na tu postel. Byla tam poměrně, jako třeba 20-30 minut tam fakt byla. Já jsem si vyslechla věci, odešla, já jsem se úplně, takhle jsem dala tu peřinu, začala jsem fakt hlasitě štkat, protože to bylo tak jako psychicky náročný, pak jsem odešla, říkala jsem, že už k němu nikdy nepůjdu na návštěvu. A já jsem vlastně měla s Michalem, že jsme pak byli u nás doma jednou, když rodiči šli na ples a Michal tam ke mně přišel a měli nějak, nebo někam měli přijít, buď to druhý den, nebo nevím, nebo přišli nějak dřív. Naštěstí jsem měla teda klíče v zámku, to jsem byla tak jako inteligentní, že jsem radši to tam jako, a oni se tam nemohli dostat, takže začali bušit, prostě kopat a teď jako já jsem nemohla otevřít a prostě by tam byl ten Michal. Takže já jsem je nechala takhle vyvádět v tom baráku hrozně dlouho, že oni pak šli spát k sousedům k vránům. Normálně, málem vykopli ty dveře, třeba 2 hodiny tam bušili, kopali do dveří, pak že celý barák tam všem říkali, no ona je doma, ona tam má klíče, ona neslyší. Já jsem si vymyslela, že jsem měla takový sluchátka. Tak jsem si vymyslela, že jsem měla, a pak když jsme slyšeli, že už je ticho, tak jsem pomalinku toho Michala prostě ve 3 ráno pouštěla, on se plížil prostě pryč.
2: No a co se týče těch dramatických zážitků, tak já mám s jednou kolegyní, s kterou jsme teda dlouho spolu žili, tak v úplných začátcích našeho stavu jsme točili film Na Šumavě. Takže jsme asi na 2 měsíce měli propustku do hraničního pásma. Samozřejmě ne do toho úplně nejbližšího, ale do toho prvního pásma, nevím kde. A bylo krásně, přijeli jsme tam ještě v září, ale to už jsme ty propustky neměli platný. No ale protože jsme tam byli zvyklí chodit, tak jsme prostě šli do toho hraničního pásma, kdy tam byl krásný potok, krásná louka zarostlá, tak jsme se plně mladé lásky slíkli do noha, vykoupali jsme se v tom ledovém potoku a pak došlo k tomu, k čemu zákonitě muselo dojít k milování. A najednou jsme slyšeli strašné dejchání. Nad náma stál pohraničník s odjištěným samopalem a vlčákem a řekl pamatově tu občanský průkaz. Já jsem říkal, a odkud ho mám asi vytáhnout? No takže to bylo dramatický a my se teda jako narušili to pásmo, takže pak nás odtamtud odvezli gazem k tomu našemu penzionu, kde jsme bydlili, přijeli v prachu, v ohromném prachu přijeli tři gazy. V prvním přijel nějaký generál západního okruhu a teď budu muset asi říct z prostý slovo, když tak to vystřihněte, protože bez toho to nemá význam, který na mě strašně řval a říkal, je tak pan inženýr a z Prahy a svazák. Já jsem svazák nebyl, ale já jsem dal v tom Rubínu a to patřilo pod městským úborem. Já jsem svazák nebyl. Takže pan inženýr z Prahy a svazák, tak jestli si myslíte, teď přijete z prostý slovo, že nám tady budete jít v pohraničním pásmu, tak já vás pojím, že na to do smrti nezapomenete. A naštěstí to bylo teda v září 89, protože z toho chtěli vyvodit vážně jako nějaký velký důsledky, ale k tomu už teda nedošlo.
1: A vy jste měli takovou svatbu, nesvatbu.
2: Ano.
1: Jo, to je taky hezká historka, taková hraniční.
2: Ano, hraniční. No. My jsme měli společnou svatbu, která měla dva zádrhele. Měli jsme naši t-shirty, krásné prstýnky, do dneška je máme. A zjistili jsme, byli jsme na večeři s kamarádem asi dva dny předtím a říkali jsme, že máme dva byty a že vyměníme za jeden krásný, který máme už domluvné vyměny. A on říkal, no tak to nevyměníte. A říkali, proč ne? Protože za komunistů byl zákon, že manželé nesměli mít dva byty a oni mě nám automaticky jeden sebrali. A to znamená, že my jsme se museli teda rozhodnout, jestli si necháme sebrat byt, anebo co uděláme. Tak jsme se dohodli, že se prostě nevememe, jenom že nebyly mobily, my se už ty lidi nemohli obvolat. Takže tam všichni na tu svatbu přišli a jsme řekli, ať to ani neotvírají, že se nebudeme brát, což teda vzbudilo všeobecné zděšení. Ale, co ještě na tom bylo, my jsme se brali, čemuž pak nikdo nevěřil, my jsme se brali 1. dubna na apríla. Takže všichni měli dojem, že jsme si z nich udělali legraci. No.
1: Já jsem zjistil, že vy oba jako jste se dostali do té situace, když jste mohli fungovat jako živoucí důkaz platnosti rčení, mít hlad jako herec. Jak se vám to přihodilo? To? Vy jste teda už jako odmítl ten život bohatce, že jo?
2: Tak. No, ale protože,
1: musel no, počítat.
2: Protože divadlo bylo vždycky jako a je do dneška. Lidi, co jsou v angažmá, jsou velice, velice špatně placený. Je to úplně neskutečný. No a tehdy opravdu ty platy byly minimální. No a když měl člověk dvě malé děti, tak to nebylo k uživení. Takže já, když jsem neměl představení, tak jsem v divadle Řeznické byl za barem. Normálně jsem tam fungoval jako barman, aby jsem tu rodinu nějak uživil. No a pak se nám stalo, že nás jedna produkce ošidila všechny o strašný peníze. Rok nám nedali peníze, pak nás o to úplně ošidili. A takže to šlo tak daleko s tím hledem, což já si opravdu, že to bylo tak, že jsem třeba měl hlad. Tak jsme prodali auto, aby jsme měli na jídlo, ale opravdu to takhle bylo.
3: Já jsem zase třeba chodila, taky jsem měla přesně dvě malé děti, byla jsem jako rozejta, už neměla jsem to a jsem uklízela v Rubínu právě, taky za barem, prostě všichni, já myslím, že každý herec byl jako někdy za barem. A pak teprve po nějaký době, zrovna v této době jsem dostala první svůj seriál Ordinaci v růžový zahradě, to mě jako zachránilo život, jo, protože já jsem si v té době potom normálně půjčila u banky 150 tisíc jako na to, abych měla z čeho žít.
1: Se mi vybavilo, že vy jste byl na otcovské dovolené taky tam docházelo na nějaké krizové situace.
2: Vy mě víte všechno, to je zajímavé. No. Ale musím vám říct, že dneska si myslím, že to byl nejli úplně nejhezčí, to byl jeden z nejhezčích roků mýho života. Bylo to krásný, Ester bylo asi 39 měsíců, když jsem začal být doma, Eda je o rok a půl starší a mě to opravdu naplňovalo, vlastně mám být doma, kromě jedné věci, že já mám velmi vyvinutý ty jako nějakou alergii nebo prostě na pachy. Takže když jsem děti přebaloval, což se dělo 4 měsíce jako několikrát denně, tak prostě oni byli na pračce, tam došlo k tomu přebalování a do toho umyvadla jsem s proměnutím zvracel. A bylo to úplně při každém přebalování. Jako jo. A nakonec za ty 4 měsíce to se to nějak ustálilo, že už jsem to jako vydržel. Ale s tím inženýrem si můžu ještě, jestli nemám, mám takovou drobnou historku. Seděli jsme s jedním kolegou Hrcem a s Honzou Hřebejkem v hospodě a s oba jsem se znal třeba už 8 nebo 9 let. A Honza Hřebejk celý večer mi říkal v hospodě inženýre. A ten druhý kamarád říkal, proč mu říkáš inženýre? A Hřebejk říkal, no protože to je inženýr. On říkal, počkej, nekecej, ty jsi inženýr? Jsem říkal, no jsem. Říkal, ukaž občanku, to byl ještě takový ty červený, komunistický.
1: Jo, jo.
2: Na to koukal, měl v sobě asi 5 piv, byl to už přejtej, na to koukal. Nalíznout si palec, to ink vydrolil a říkal, a už nejseš.
1: No jo, tak teď už si musíme zahrát.
0: Hej, kamerete!
4: K brodu!

0: Posloucháte Český rozhlas Dvojku a mými hosty v Lenošce jsou dnes sourozenci Alena a Jiří Štréblovi. K téhle skladbě bychom měli přidat nějakou vysvětlivku, protože to nebyl hlas Valdemara Matušky, nýbrž
1: to byl ku podivu můj hlas a stalo se to před 12 lety, že jsem se seznámil s úžasnýma lidma, který mají kapelu, která se jmenuje Valdově Matušky v Českém ráji. A vždycky se tam dělá každý rok už asi 20 let první sobotu v srpnu se dělá v takový malinký vesnice festiválek, kde hrajou divadla, kapely a Valdovy Matušky hrály poslední. A já jsem se s nima znal asi 14 dní z koupaliště, asi s třema. A jak už hráli poslední, že teď to začíná třeba v 11 dopoledne, oni hráli od 12 v noci, tak už jsem měl jaksi odvahu. No a posílen, tak jsem prostě za nima šel, že s nima můžu zaspívat. A oni řekli, jasně. No, takže od té doby s nima už 12 let zpívám. No a pak to mělo pokračování, když bylo 10 let smrti Valdemara Matušky, tak přilítla z Floridy Olga Matušková, Blechová a měli jsme koncert společný na uctění Valdemara z KTO. A oni mě zavolali, jestli bych na té barče, že už vůbec nespívají Matušku, že prostě co je mrtvý, že zpívají jenom ty svý country písničky, jestli bych něco nezaspíval já. A já jsem říkal, prosím vás, ale já nejsem zpěvák, to nejde. A oni říkali, ne, už jsme tě slyšeli dvakrát zpívat, tak to, tak jo. No tak jsem prostě s nima zpíval, tréma strašná, no a oni mě pak zavolali, že teda mají tu turné asi 20 nebo 30 koncertů a zpívali jsme, já jsem zpíval 4 písničky před vyprodanou Lucernou, chápete to?
0: Vy umíte zpívat,
1: no řeknu vám, ještě teda no. To vám řeknu, jak to je s tím mým zpíváním, tak, protože ještě hrajeme představení v divadle ABC, zítra Swing bude znít všude a já, co už je úplně vrchol drzosti, zpívám z Melody Makers, což je fakt jako nejlepší swingová kapela, teda nebo jedna z nejlepších, tak tam zpívám Sinatru, že jo? A teď jsme to zkoušeli asi měsíc s Mirkem Lackem jako pianistou a korepetovali jsme vždycky, to byl Ondra a Velka. No asi po těch dvou měsících mi říkal ten Mirek, hele Jirko, ty už to zpíváš dobře, ale fakt dobře. Viď Ondro? A Ondra, no.
0: No jo, a taky si vybavuju, že vy jste měla takové velice zvláštní představení, totiž monodrama. Ano. Monodrama jako bez řeči.
2: Ano.
0: Ano. Tak řekla. To jen musí být výhoda, ne? Že člověk se nemusí učit text.
2: No, řeknu vám to tak, že ono vlastně, my jak jsme zvyklí, to je úplně totiž jiný druh paměti. A musím říct, že mi to dalo docela zabrat v tom smyslu, že vlastně jsem se musela úplně přešaltovat na tu pohybovou paměť, protože tanečníci, že mají pohybovou, my máme spíš na ty slova. A tohle to bylo fakt celý o tom, že byly přesný jako linie, kudy jdu, co jako dělám. A to představení se jmenovalo Koncert na přání. Já, když jsem byla v angažmá v divadle Nakladně, tak bylo v rámci Noci divadel, jsme naskoušeli tohleto představení s tím panem režisérem a bylo to opravdu jako o tom, že paní přijde prostě domů. A v podstatě zkrácený děj je, že se jako převlékne, vyndá nákup, ten nákup uloží do lednice, pak si dojde na toaletu, pak se umeje, slíkne se, rozestele si, udělá si večeři, sedne si ke stolu, pustí si rádio, kde je koncert na přání, to poslouchá, pak si ještě jde něco přečíst a pak si chce vzít prášky na spaní a má tam šampičko, dá si jeden a pak vlastně zjistí, že se dá všechny. A tím to končí, jo. A ještě jsme to vymysleli tak, že já jsem to dělala ve zpomaleném rytmu. Takže to bylo ještě jako, že takhle pomalu jdu a všechno jako dělám takhle pomalu. A do toho ještě, že jsme vymysleli, že je perfekcionalistka, takže když mi něco ukáplo, tak jsem to musela utřít, když to a to se dělo prostě to. A byl to pro mě velice zajímavý zážitek. Jednak to bylo zajímavý, že to oslovovalo teda lidi napříč jako nejenom jako kulturními, ale i věkem. Od 30 do 80 se v tom všichni našli. Bylo to o takovém jako osamění, jo. O prostě jak člověk dokáže být prostě opuštěný sám se sebou, se svým životem. A jednou se stalo, že přijel fakt ten autor, který takhle jezdí po Evropě, zjistil, že to Nakladně se hraje jeho tahleta hra, tak tam normálně přijel. Seděl v první řadě. A jemu se to tak strašně líbilo, že nám odpustil práva na zbytek učinkování. Jo, to bylo super. No, to bych se ještě někdy zopakovala. No. I tohle vyloženě, tohle představení by teď vůbec...
1: Já jsem taky měl vám menšou, ovšem se slovama a to máte 95 minut jako textu. se sám nevěští. Měl jsem s tím teda taky neuvěřitelné zážitky. Teď jsem to chtěl asi před 4 rokama obnovit a slečna režisérka řekla, že ona nechce, abych to obnovoval, což mě mrzí, protože je to zase velmi současný. Je to o německý Štázi, o německý STB, že jo, a o pádu berlínský zdi. A premiéru, což je zajímavý, premiéru jsem měl v Londýně. A pak jsem měl pražskou premiéru, kde byl taky autor. Tomu se to líbilo, ale pak to viděl s překladem v Berlíně, kdy jsme to hráli a tam byl kanečený. A stalo se mi to samé, co Oleně, že řekl, že to můžu hrát, že nechce práva.
0: Tak mě napadlo taky, nebo jsem si vzpomněl, že vy máte oba úplně jaksi odlišné metody učení textu. Jo? Vím, že vy se nejradši, Jiří, učíte v Kraválu.
1: Ano. Jo. Mě doma to ticho ruší, když se učím. Jo, protože doma... já už se učím nerad. Já už se učím nerad a když jsem doma, tak mám 1000 možností dělat něco jiného. Umýt nádobí, nebo si namazat chleba, nebo prostě furt si vymýšlím co jiného.
2: Takže to není ale ani o tichu, ale o prokrastinaci.
1: No, a tak ano. Takže mě se nejlíp učí vlastně v hospodě.
0: No tak je to úžasný, mě by to asi rozčilovalo takhle.
2: A já třeba, když...
0: No to učení
2: já třeba
0: určitě.
2: To mám taky, když se učím jako na ulici texty, tak někdy sedíme u televize a Ivo říká, a to se učíš? Říkám, jo, a normálně takhle mám jako jenom prostě to jako přečtu, bez nároku vlastně na to se to naučit, ale spíš jenom, že pochopím, o čem ta situace je. A pak mám teda já metodu, že se to přečtu.
0: Když jste říkal, že se učíte na ulici, to myslíte do toho seriálu.
2: Do seriálu Ulice, ano.
0: Že, doma, že, ano, ne, ano, na, ulici.
2: Na to natáčení. Ale že jdu potom, a to mě fungovalo, teď poslední dobou mi ta paměť už taky hapruje, ale že si to vezmu jako do postele, tam si přečtu všechny ty obrazy a vlastně v tu chvíli pak zhasnu, už nic jiného neřeším a vlastně ono se to nějak tam v té hlavě tak zvláštně jako usadí a pak ráno si to jenom zopakuju, pak v maskérně a pak no, to ale rychle zapomenu.
0: O vás je taky známo, že jste skvělý kuchař. To asi tak. Taky je v rodině, že jo? Nebo...
1: Myslím, že vařím dobře.
2: Jirka vaří hodně ty klasiky, asi hodně. Já jsem na trošku jinou kuchyň, ale myslím, že oba dva rádi vaří. Já hodně i ráda peču, což třeba moje maminka nikdy neměla ráda, a já to, ale Jirka umí hodně napodobovat nebo blížit se ke geniálnosti naší babičky, protože naše babička dělala neuvěřitelný knedlíky, který naše máma neuměla udělat. A Jirka,
1: to mě trvalo asi 10 let. To naše. To všechno dělám z hlavy, nedělám vůbec, prostě nic nevážím, tak to ani nemůžu jako vysvětlit, že jo.
2: Myslím, že oba dva rádi vaříme.
0: To se mi vybavilo tak, jak jistá kuchařka vždycky na dotaz, tak kolik tam toho má být, odpovídala. No ona ti to poví.
1: No.
0: Dále my se musíme taky dostat k hlavnímu tématu tohoto pořadu a to je lenošení. Jo. I když jsem taky jako zjistil, že z vás asi nějaké zvláštní metody lenošení nedostanu, protože jste taky tak odporně činorodý.
2: No ale já ve skutečnosti jsem zjistila, že jsem vlastně opravdu línej člověk.
0: Jo?
2: Že to, jako sice to, že člověk jako je aktivní a furt něco dělá, ještě neznamená, že opravdu jste takový. Jo, že mě okolnosti nutí, ale já jsem třeba za covidu zjistila, jak jednoduše by to šlo se mnou dolů. Když jako jsem nic nemusela a všechny ty povinnosti byly pryč, tak já jsem se těšila, jak konečně se budu věnovat tomu cvičení a tomu tělu, jak budu, tak jsem první 14 dní jsem to fakt jako naprala tam, začala jsem běhat, jako začala jsem dělat to, no a pak střih a pak už jsem jenom kynula, ale strašně jsem vařila, dělala jsem výborný jídla, dělala jsem prostě neuvěřitelné věci, ale vlastně mě
0: tak
2: nic...
0: To není lenošení, to
2: no dobře, vařila jsem dobře, ale jako... To, že si člověk tak jako lehne a pustí si hezký film nebo si čte, tak to by mě teda nepřestalo bavit, no. Jako
1: jo,
2: to myslím si, že a že prostě jenom v těch teplákách a to, tak jsem si říkala, no ještě, že já musím prostě, že vlastně z titulu svého povolání musím nějak se o sebe víc starat, protože já nevím, jak by to se mi vypadlo ve skutečnosti.
0: No, vy máte, jak jsem se dověděl, chalupu v Jižních Čechách.
2: Ublatný.
0: Ublatný.
2: No, je to písek, je taky kousek.
0: Tam je hezký.
2: Tak tam je nádherně, je tam pěkný starobinec.
0: No.
2: Je tam krásný dům pečovat.
1: Kavárna tam je.
2: Jo, kavárna, ale fakt jsem, já jsem si říkala, že tam bych klidně jako na stáří, tam to jako, moje moc pěkný. Ale
0: ve starobinci se lehnoší jedna báseň.
2: Jedna báseň. Ne, my jsme kdysi ale snili s mým kolegou Tomášem Petříkem, jsme snili o tom, že bychom si fakt představovali, že bylo nádherný mít jako na stáří ten dům pro přestárlý a vysloužilý herce, jako kdyby se o ně pečovalo a že by se tam furt jako řešili ty problémy, jak se řeší v divadle a teď bychom tam měli ten klavír a to pódium a furt by se tam všichni hádali a řešili by ty texty a to by bylo úplně geniální.
0: No a co šelenošení?
1: Někdy se lehnu, pustím si nějaký film nebo si čtu a tím to končí. A pak mám rád teda, že si vezmu knížku do vany. To je takový pro mě příjemný. Jo. Do vany udělám si tam třeba takhle, jako, že si tam dám ten vál dřevěný. Na to si dám dvojku vína, na to si dám takhle to. A třeba nějaký pochutinky a ležím třeba hodinu v té vaně. No. Tak to mám rád.
2: My máme na chalupě u stolu venkovní sezení a tam máme tu dřevěnou houpačku, na který se dá sedět nebo ležet. A tam teda. Takhle, když jakoby trošku sluníčko, ptáčci zpívají, vy si tam tak po jídle lehnete a takhle to trošku houpe, tak to je
1: tak
2: geniální.
1: To je geniální. To je pravda, tam se sestra lehává často.
2: Tam si se lehává, takhle nohou se furt odstrkuju od toho stolu, aby to jako hýbalo, nebo ještě takhle jako to napříč to, a to je teda, tak to je nejlepší, to opravdu je dobrý.
0: No to je krásná metoda tady tohle. Mimochodem si vybavuju, váš muž je veterinář. Jo, zvířátka máte doma?
2: Takhle. Nosí tahal byste si práci domů? Ne. No, tak přesně to je ono, jo?
0: Doma neléčím.
2: Jako mě?
0: No.
1: Že kočička, ne?
2: Ale no. Jako musím říct, že vlastně, když mám nějaký problém, tak se ho jdu zeptat, on jako tomu rozumí. Nebo si ho nechám a mě vždycky, když mě bolí na plicích, tak aby mě poslouchal.
0: A my jsme vlastně zapomněli jako na jedno ze stěžení v témat vašich životů.
1: To nevadí ani.
0: To je účast v seriálu Ulice. Jo? A tam se setkáváte taky občas a oba tam máte jako takové kuriózní role.
2: Ale my se tam potkáváme, ne co se týče takzvaných linek, tam se naše postavy nemají úplně šanci setkat, ale tím, že moje postava pracuje v hospodě, tak já mám tu výhodu jako herečka, že se potkávám s hrozně moc herci, kteří tam jako za postavy chodí teda do tý. Takže když jsme naše postavy tam poprvé setkali, tak Jirka vymyslel takový vtip, že říkal, když jsem tam poprvé nesla pivo, tak on mi říkal, jste mi nějaká povědomá.
1: Ne, vy mi strašně připomínáte jednu moji příbuznou, jsem řekl.
2: A já jsem řekla, mi taky nejste úplně nepovědomá. A oni to tam teda potom nechali, pak okolo toho bylo, že se to teda uvádělo, že jsme teda ty sourozenci, takže už se to tam zmiňovalo. Takže občas se tak potkáváme spíš tak, že já mu nesu něco jako k jídlu nebo k pití a občas si vymyslíme nějaký fóry na sebe, nějaký poznámky, které třeba nejsou ve scénáři.
0: No a vy tam máte oba, jak jsem vyrozuměl, tady takové kuriózní role, že, který dávají asi spoustu příležitostí k nějakému dopracování.
1: Ano, ano.
0: Jo, takže byste tam měla alkoholičku.
2: Já jsem tam nastupovala v roli bývalá alkoholička na Prážcích. Jo. Která pracuje sekáče na Kladně a je rozvedená prostě s dotečným, který ji dohnal k tomuhle tomu stavu. Takže opravdu jsem si tam teda jako udělala prostor, protože ona vlastně může úplně cokoliv, tahle postava. Teď teda mám trošku menší poslední dobou plochu, ale zase se tam něco najde. Ale ona je hodně taková aktivní v tom, jak řeší ty problémy, tak ona se jmenuje Pumrová, takže to tak po pumrovsku, jo. Oni říkají Pumřice a Pumelice a nevím, všechno. A je taková jako od rány, hodně někdy hubatá, někdy taková protivná, hodně se vyznačuje tím, že dělá ty ksichty, takže mám hodně nepříznivců jakoby v řadách lidí, protože lidi si hodně často spojují tu postavu s člověkem.
1: A moje postava je zedník a když jsem tam hrál asi 6 nebo 7 let, tak mi udělali taky a furt se mi líbí ženy. A oni mi tam napsali, že začnu svý ženě zahýbat a jsem říkal, prosím vás, nedělejte to, v tomhle seriálu už zahýbal každej každýmu. Nechte to, že se mu strašně líbí ty ženy, ale že ty své ženy nikdy nezahne. Tím ta postava bude prostě povýšená. A tak mi tam napsali, že jsem nějaký ženě přečet básničku jako zedník nějakou z nějaký knihy z nějakou 100 let starou. A jsem říkal, to je přece úplná kravina, ten zedník, kde by k tomu přišel, má doma poezii nebo to je blbost. Tak když už, tak já si ji napíšu sám. A už jsem jich napsal asi 40, řeknu vám tu tu první úplně, protože jsem si říkal, tak ty ženský vyznávám lásku, tak co je takový nejznám, jedno z nejznámějších vyznání, je prostě z Romea a Julie balkonová scéna, že jo, to známe všichni. No tak jsem pojmenoval tu báseň Vyznání z lešení. Ty nejsi ta, jež mým životem se myhla, jak na stavbě, když zhora padá cihla. Ty jsi mramor a k němu nehodí se cement. Já vedle tebe cítím se jak... No prostě blbě si připadám. Tak ta byla první a v té době jich prostě... A bylo úžasné, že asi před dvouma rokama mě zastavil řidič, když jsem vystupoval z autobusu a uměl jednu moji básničku z paměti.
3: To je krásné.
1: Tak to vám ještě řeknu. A je to... Napsali mi tam něco o Temelíně, nevím proč, protože tam bylo poprvé naposled, tak já jsem napsal, já ve snu viděl svůdný klín, ten taj, tu hloubku, co skrývá Temelín. Jak rád bych v tobě byl, však děsí mě tvůj Černobyl.
0: No a teď si představte, že by to zpíval Cortés.
1: No.
2: Nebo... Cortés. No.
1: Tak děkujeme krásně.
0: Bezvadný, takže...
2: Tak
0: to vážení vypadá, že jsme se přichýlili k závěru, no a tak už nezbývá, než se rozloučit. No, dnes jsme dělali společnost, musím říct, že velice příjemnou, sourozenci paní Alena a pan Jiří Štréblovi. No, budíš vám za to dík.
1: Vám taky, bylo to skvělé. Moc děkujeme.
0: No a s nimi, s vámi, milí posluchači, se těším zase někdy. Naschledanou.

0: Tak to byla repríza Lenošky Iva Šmoldase. Alena Štréblová a Jiří Štrébl si zalenošili. No a lenošit asi nemůže příliš Halina Pavlovská, protože ta vám hned po zprávách naservíruje své pravidelné nedělní omeletky.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Vrtička, rvačka, jeden mrtvý.
3: Ale já jsem ho nezabil.
4: Můj vnuk je ve vězení.
2: Jestli mi mohl pomoct.
5: Budeme ctí konstábla.
3: Musíte ho z toho vysekat, ty a ten tvůj kamuš policajt.
6: Horác s Vašátkem vyšetřují další detektivku podle Hany Proškové.
7: Češe, špatně!
6: Případ se Štěnicí.
5: Už máte nějakou teorii?
2: Začíná se klubat.
6: Dnes večer na ČT1.
8: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: Vláda bude zítra rozhodovat o složení delegace na letní summit NATO a začalo astronomické léto, čeká nás nejdelší den v roce. Bude jasno až polojasno odpoledne a večer od západu, v Čechách oblačno, přechodně zataženo, přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty do 34 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO má zítra rozhodnout o složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel řekl před začátkem dnešního pietního aktu v Ležácích, že na vládu nepůjde. Spor mezi vládou a prezidentem trvá už několik měsíců. Pavel na své účasti na summitu trvá a už dříve řekl, že zvažuje kompetenční žalobu, pokud nebude v delegaci.
2: Teprve potom se rozhodnu, jak dál, ale každopádně to, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
0: Premiér Babiš už dříve řekl, že prezident by součástí delegace být neměl, protože výdaje státu na obranu má obhajovat vláda. Analytici rovněž upozorňují na rozdílné postoje na řadu zahraničně bezpečnostních otázek.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Hasiči během včerejška odpoledne vyjeli kvůli bouřkám k více než 700 událostí, nejčastěji ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Nejčastěji pomáhali s odčerpáváním vody nebo odstraňováním popadaných stromů. Nejvíce zasaženou oblastí bylo ve středních Čechách večer Říčansko. Odpoledne měli hasiči nejvíc výjezdů na Příbramsku, říká mluvčích středočeských hasičů Jan Sýkora.
3: Příbramští hasiči vyjeli na volání ke dvou osobám, které uvízly v altánu a nebyly se schopny z altánu dostat po tom, co z pole přiteklo velké množství vody a bláta.
0: Výstraha před silnými bouřkami platí na většině území Česka i dnes, mají být ale s menšími doprovodnými jevy než včera. Nová pravidla pro používání mobilních telefonů ve školách by měla podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO začít platit od září příštího roku. Počítá s tím poslanecký návrh, který bude zítra nahrán do systému. Už minulý týden premiér uvedl, že by norma měla přinést zákaz používání telefonů ve školách. Teď může používání během výuky regulovat školní řád jednotlivých škol. Hlavní závod MotoGP se dnes jede na Masarykově okruhu v Brně. Jezdci odstartují ve 14 hodin. Do areálu autodromu proto míří 10 000 lidí. Organizátoři je žádají, aby co nejvíce využívali městskou hromadnou dopravu a posílené spoje tramvají, včetně mimořádně bezplatné autobusové linky. Pokračuje dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Zajto.
4: Na všech těch autobusových linkách je přeprava cestujících zdarma a my jejich četnost budeme přizpůsobovat aktuální poptávce, takže máme nějakou garantovanou úroveň četnosti spojů jízdním řádem, ale ten může být klidně až dvojnásoben ten počet spojů podle aktuální situace na místě a tom to budou regulovat dispečeři.
0: Britský následník trůnu princ William dnes slaví 44. narozeniny. Nejstarší syn krále Karla III. A jeho první manželky princezny Diany je jedním z nejoblíbenějších členů britské královské rodiny. Pracoval například u britského letectva jako pilot záchranného vrtulníku a věnuje se ochraně životního prostředí. Začalo astronomické léto. Slunce před 10:30 dopoledne dosáhlo své nejsevernější polohy na obloze. Jde zároveň o nejdelší den v roce. Noc bude naopak nejkratší.
5: Letní slunovrat si lidé od pradávna spojovali s magickou sílou přírody. Na počest slunce třeba zapalovali hranice, přes ně pak skákali, aby se očistili od starostí. V minulosti byly podle slunečního cyklu postavené taky chrámy nebo monumenty. Mezi nejslavnější patří kamenný kruh Stonehenge v Anglii. Právě tam dnes tisíce lidí přivítali východ slunce. Jde až o 5 000 let starou tradici. Letní slunovrat slaví taky v severských zemích, kde je známý jako Midsommar. V Česku ho dnes vítají třeba v Levandulovém údolí nedaleko Berouna. A v Brně pak slavnosti začnou v úterý. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Mezi nejslavnější patří kamenný kruh Stonehenge v Anglii. Právě tam dnes tisíce lidí přivítali východ slunce. Jde až o 5 000 let starou tradici.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno odpoledne a večer.

0: Stem kilometru D1 směrem na Prahu je omezení, jezdí se tam pouze jedním pruhem, zdržení v koloně asi půl hodiny. Opatrně na výjezdu z Prahy po D8. Na 5. kilometru je odstaveno osobní auto. A na silnici číslo 3 směrem na Prahu se zdržíte asi jen 5 minut před mračí. Je to jen hustým provozem. To byly zprávy, po nich Halina Pavlovská.
1: Milí posluchači Dvojky, dnes se podíváme k sousedům do Rakouska. Budu vám vyprávět, co jsem tam během krátkého výletu všechno zažila. U nás doma je vše docela v pořádku. Až na to, že jeden náš pes hárá, druhého to rozrušuje, třetí neustále škemrá o jídlo, i když má pořád k dispozici svou plnou misku, a našeho vnuka Huga bolí v krku. Jde na prohlídku k lékaři a modlíme se za obyčejnou angínu, protože u něj ve třídě řádí mononukleóza a její léčení vyžaduje mnohem delší čas. Pekla jsem včera koláč. Byl s marmeládou, tvarohem, rebarborou, jahodami a drobenkou. A byla u mě na návštěvě má služebně nejstarší kamarádka, která ráda mlsá. A ta mi řekla, že už dlouho nic tak dobrého nejedla. Možná, že nikdy, přitvrdila. A i když jsem věděla, že přehání, tak mi udělala velkou radost. Vídeňské omeletky právě začínají a vy jistě víte, že jde o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
2: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

0: Milí posluchači Dvojky, už před písničkou jsem vám prozradila, o čem dnes v omeletkách bude řeč. Povídat si budeme o Vídni, tedy lépe řečeno, konkrétně vám popíšu svůj krátký vídeňský pobyt. Začalo to někdy v zimě. Zavolalo mi neznámé číslo a tam se ozval příjemný hlas. Pravil: nechtěla byste vystoupit pro české a slovenské rodáky ve Vídni? Už u nás vystupoval pan Donutil, Alenka Filipová a pan Špaček. Mám ráda Vídeň, a tak jsem ani dlouho neváhala a řekla jsem ano. Nezajímaly mě ani podrobnosti. Jak už jsem řekla, ten hovor probíhal v zimě a plánované vystoupení se mělo odehrát až někdy na sklonku jara či začátkem léta. A pak se mě zhruba tak za 2 měsíce ozval onen organizátor akce mailem a poslal mi plakát s mou fotografií, který se měla schválit. Plakát vypadal docela elegantně, písmo bylo čitelné a tak akorát velké. Druhý host vystoupení, operní pěvec Petr Kellner, se jevil na fotce jako veliký fešák. Ale já jsem na plakátu nebyla já. Umělá inteligence zapracovala na mé fotografii, takže žena, kterou nabídla, měla mé oči a vlasy, ale úplně jiný nos, zcela odlišná ústa a umělé zuby. Myslím, že jsem na plakátu vypadala mladší. Ale ta žena, na kterou jsem se dívala, mi byla hrozně nesympatická. Měla divný úsměv a působila nějak žoviálně. Tak nejvíc ze všeho mi připomínala karikatury domovnic, které jsem znala ze starých filmů. Takže jsem zaprotestovala, organizátorovi jsem poslala svou vlastní, zaručeně pravou fotku a datum, kdy jsem měla do Vídně odjet, se rapidně přiblížilo. Měla jsem pořád obavy, jak vše zvládnu, jak vydržím dlouhou cestu svého přítele za volantem a pak představení, které vyžaduje dost mé energie. To vše se ale mělo odehrát až za několik měsíců. A tak jsem v poklidu vyčkávala, jak se vše vyvine. No a jak se to vyvinulo, vám řeknu po písničce.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

Milí posluchači Dvojky, o mém výletu do Vídně jsou dnešní omeletky. Už jsem vám prozradila, že jsem se upsala k tomu, že ve Vídni vystoupím pro české a slovenské rodáky. Ve Vídni, když promluvíte česky, tak si můžete být jisti, že ve vašem okolí někdo česky rozumí. Kdysi tu každá kuchařka nebo hospodyně byla českého původu. Vyrazili jsme v pátek v 9:45. Psi smutně koukali. Bylo jim jasné, že odjíždíme a nevěděli, kdy mají očekávat náš návrat. Ani se s námi těsně před cestou moc nebavili. Otočili se zády a lehli si sfrustrovaně do pelíšku. Měla jsem velké výčitky, že je necháváme doma. I když mi bylo jasné, že se dcera o ně dobře postará a že jim čas bez nás rychle uteče. Když jsem se v autě uvelebila, koukla jsem se, co ukazuje navigace a zarazilo mne, že naše cesta má trvat 4,5 hodiny. No jo, asi je provoz, pomyslela jsem si a uklidnila sebe samu tím, že do vystoupení v 6 hodin večer pořád zbývá dost času. Na D1 to vypadalo jako vždycky. Míjeli jsme nákladňáky, tyráky a mně se vybavil můj poslední výlet do Vídně. Vydala jsem se tam tehdy s mou kamarádkou, vydavatelkou. Byli jsme namalované, navoněné, výborně naladěné. Ubytování jsme měli zamluvené hned přímo v hotelu Sachr, abychom to do kavárny neměli daleko. Rezervovali jsme si i večeři ve vyhlášené restauraci a těšili jsme se, jak navštívíme vánoční trhy a jak si koupíme něco pěkného na sebe a jak si vychutnáme předvánoční Vídeň. Těsně před průhonicemi nás sejmul kamion. Viděla jsem to jak ve filmu. Kamion vyjel z odbočky vpravo a místo, aby se poslušně zařadil do pravého pruhu, rozjel se na nás do levého. Vrazil do nás z boku a jen díky ducha přítomnosti mé kamarádky, která řídila, se nestalo nic drastického. Taky jsme měli štěstí, že v levém pruhu bezprostředně nikdo nejel, takže kamarádka tam se svým autem elegantně vplula. Pořád nám to úplně nedocházelo, až když jsme zastavili a vyšli z auta. Viděli jsme, jak je zdemolované. Odvezli nás na policii a tam dálniční kamera jasně odhalila, jak nás řidič tyráku vůbec neviděl a vjel do nás. Z výletu do Vídně tehdy sešlo. A teď jsme po D1 uháněli zase. Tentokrát s přítelem. Protože nejsem řidič, nemluvím do řízení, ale protože jsem zcestovalý spolujezdec, vnímám ostře všechny silniční děje. Navigace mě zneklidňovala. Místo, aby nám ukazovala, jak čas ubývá, přibývaly nám další minuty, které jsme měli absolvovat. A já si vzpomněla, jak jsem se někdy dočetla, že dřív cesta z Prahy do Vídně trvala soukromým kočárem 4 dny.

0: Milí posluchači Dvojky, o mém výletě do Vídně jsou dnešní omeletky. Už jsem se vám svěřila, jak jsem dostala do Vídně pozvání, jak jsem si balila a jak konečně nastal vytoužený den D, kdy jsme se vydali po dálnici D1. Vyjeli jsme z Prahy v pořádku. Jak už jsem se zmínila, jen mě zaráželo, že místo, aby nám navigace ukazovala, jak se náš čas příjezdu přibližuje, tak nám na navigaci minuty přibývaly. Asi 40 kilometrů před Brnem jsme pochopili, proč. Dálnice stála. Plížili jsme se pomaloučku metr po metru, asi 10 kilometrů, a pak můj přítel využil odbočky a dál jsme pokračovali po okresce. Provoz ve Vídni byl velmi rušný. Mířili jsme do čtvrti u Schönbrunnu. Mířili jsme na adresu, kterou jsme od organizátora dostali. Projížděli jsme čtvrtí, kde byly zahrádky s malými chatkami, až jsme dojeli k honosnějším vilkám. Jeden takový dům byl naším cílem. Uvítal nás organizátor akce se šarmantní dámou. Vyšlo najevo, že se s ním podílí na organizaci kulturních setkání a že právě zde ve Vídni bydlí. Šlo hezkou vilu se zahradou a s bazénem. Na ten se měla výhled od stolu, kde se už na nás čekalo s pozdním obědem. Prostíral se cibulákový servis a dostali jsme vynikající kuřecí polévku s vlasovými nudlemi a kuřecím masíčkem, kuřecí řízek s petrželkovými bramborami, zelený chřest s máslem a hlávkový salát, který se koupal ve smetaně. Bylo to moc dobré, takové čisté a úhledné jídlo se skvělou chutí. Ke kávě jsme dostali rakvičku koupenou v Brně se šlehačkou a vyslechli jsme mnoho zajímavých informací o rodině pohostinné paní. Její manžel, který byl taky přítomen, pochází z rodiny rumunských Němců, kteří byli po válce z Rumunska odsunuti do Německa. Milá dáma s manželem několik let v Německu žili, v Mnichově. Potom se odstěhovali do Vídně, kde se jim narodili a kde vystudovali jejich dvě dcery. Odpoledne rychle utíkalo. Mé vystoupení se blížilo. Dáma nás proto odvezla na ambasádu, abychom se mohli převléknout. No a co se dělo pak, to vám prozradím po písničce.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

0: Milí posluchači Dvojky, dnešní omeletky mapují můj krátký výlet ve Vídni. Už jsem vám prozradila, jak jsme se do Vídně dostali, co jsme tam poobědvali a jak jsem se chystala na podvečerní vystoupení. Naše ubytování na české ambasádě bylo moc příjemné. Vyfasovali jsme byt 3+1, kde jsme každý obsadili jeden pokojík a pak jsem blokovala koupelnu. Měla jsem jen 20 minut času, abych se stihla převléknout a namalovat, aby se mě čeští a slovenští rodáci nelekli. Zvládla jsem to. Milá dáma nás pak vezla přes celou Vídeň do školy Komenského. Ta združuje mateřskou školku, základní školu i střední a má velkou návštěvnost. Chodí do ní kolem 600 žáků. Představení se odehrávalo v divadelním sále. Očekávalo se přes 200 lidí v publiku. Někteří diváci byli již v aule a vesele se na mě smáli, tleskali, když jsem vystoupila z auta. A jen tak, že mi neprovolávali slávu. Pyšná jsem byla. Šatna byla malinká, ale hned u pódia. Vedlejší šatnu obsadil pěvec Petr Kellner. Měl sebou syna a ten mě dojímal, protože když se jeho otec rozespívával, tak svým vysokým hláskem zpíval s ním. Já jsem se dmula pýchou, protože jsem z hlasového fondu Petra Kellnera poznala, že je basbariton. Má nádherný, hluboký, sametový hlas. A pak už začalo představení. Pan organizátor se stal moderátorem a byl báječně připravený. Kladl fundované otázky a my s pěvcem jsme na ně odpovídali. Publikum se při mých odpovědích dost smálo a mě potěšilo, že nezáleží na tom, kde se právě nacházím, že lidé mají smysl pro humor snad všude na světě. O přestávce se diváci občerstvili v bifetu, kde se prodávaly typické české chlebíčky. Vlastně byly moravské, přicestovali ze Znojma. Ale tyto chlebíčky, klasické se šunkou s vejcem na bramborovém salátu, se v Rakousku vůbec nevyskytují. Po představení jsem se podepisovala do svých knih, po kterých byla velká scháňka. A taky jsem se mnohokrát s diváky fotografovala. Dost mě to zmáhalo. Když se ke mně naklonil šarmantní Vídeňák v kostkovaném saku s motýlkem a kapesníčkem v náprsní kapsičce, bezděčně jsem se otáhla, jak mě omámil pak vína a doutníků, který ho intenzivně provázel. A pak už zájem opadl a my mohli vyrazit na večeři. Autem jsme jeli noční Vídní. Sledovala jsem památky, Albertinum, kostel svatého Štěpána. Minuli jsme operu a zastavili jsme před restaurací Plachuta. No a co jsme si tam dali, to vám řeknu po písničce.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

0: Milí posluchači dvojky, dnes servíruji vídeňské omeletky. Ale nebojte se, nezahltím vás hodnotnými informacemi o tomto velkoměstě. Svěřím se vám jen s drobnými zážitky, které mne potkaly při mé poslední krátké návštěvě. Když jsme projížděli Vídní, minuli jsme několik hřbitovů. O jednom z nich jsem se dozvěděla, že je to hřbitov bezejmenných, že jsou tam pohřbení lidé nalezení v Dunaji, jejichž totožnost se nikdy nepodařilo zjistit. Připadalo mi to velmi zvláštní a velmi dojemné, no ale na dojetí nebyl čas. V restauraci Plachuta bylo v 10 hodin večer velmi živo. Měli jsme naštěstí rezervaci a brzy jsme si mohli objednat. Specialitou Plachuty je táflšpic, hovězí maso vařené v polévce, které se nabízí na stůl přímo ve vývaru se zeleninou a smrkovými kostmi. K masu se podávají opečené brambory, pažitkový dip, křen z jablky a špenát. Je to vynikající kombinace. A já jsem po dlouhé době ochutnala morek na topince. Připomněla jsem si tak dětství, protože můj tatínek morkové kosti miloval. Vždycky jejich obsah vytřásl na měkký chleba, který vydatně osolil a opepřil. V Paříži jsem taky jednou ochutnala morek. Tam k němu nabízeli pažitku a proužky cibule. Na ambasádu jsme se dostali kolem 1 v noci. Byla jsem ale tak přesycená zážitku a jídla, že se mi povedlo usnout až ve 4. No a jak to s námi bylo dál, to vám řeknu po písničce.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na dvojce.

0: Milí posluchači dvojky, dnes nabízíme omeletky s vídeňskou náplní. Teď ale od Vídně a mého detailního popisu, mého krátkého výletu odbočíme. A já vám přečtu text, který mi do omeletek poslal stálý přispěvatel, kolega, autor, pan inženýr Jiří Čutka. Jeho vyprávění se jmenuje Školka třetího věku. Vzdělání je základ, prosím. S tímto tvrzením nelze než souhlasit, jenže jaké vzdělání a čeho základ? Viděl jsem jedno rodinné selfie z Novosibirska. Matka poučuje syna. Ty pořád kritizuješ, ale my tady máme ústřední topení a teplo a na západě musí nosit svetry. Jistě, nic nového pod sluncem, kdyby ovšem tato dáma nebyla atomovou fyzičkou, ergo kladívko vzdělaná. Nesnad, že bych vysokoškolské studium nějak podceňoval a zaplať pánbu, že je dnes u nás oproti minulosti k nepoznání. Kdykoliv si vzpomenu na prospané hodiny vědeckého komunismu, bývám při užívání svého titulu trochu v rozpacích a navrhuji umístit ho skromně až na konec jména. Chut King. O prospěšnosti vzdělání býval jsem v období puberty poučován důkladně a marně jsem rodičům oponoval známým heslem škola hrou. Bylo mi řečeno, že kouření, pokoutní pití piva a Big Beat nejspíš Komenský na mysli neměl. Babička, když viděla moje školní výsledky, násobené minimální snahou o nápravu, vždycky mi kladla na srdce. Žádný učený z nebe nespadl, každý se musí učit. Její pořekadlo zřejmě inspirovalo i Leonarda da Vinciho, který prohlásil: učení vaši mysl nikdy nevyčerpá. Nebo Xenofona: statečnost duše lze zvětšit učením a cvičením. Hezká slova, krásná slova, jenže jak se ještě na starý kolena vzdělávat? První mě napadly vědomostní soutěže v televizi, co se zdají být vhodnou a fyzicky nenáročnou formou znalostního provětrávání. Zkusil jsem tedy hádat správné odpovědi, pohodlně zaklesnout v křesle, kafe po pravici, a začal vylučovací metodou. No tak o čem nemám ani páru? TV pořady a kdo je uvádí? Star Trek, reality show, střední proud populární hudby, Harry Potter, ministři, státní vlajky, fotbal a hokej včetně trenérů, kde jaká země leží, kosmonautika, rovnoběžky, poledníky, kolik je komu let, malířství, počítače. No to všechno jsem vyloučil neprodleně a bylo mi až mdlo u otázek na jméno partnera populární osobnosti. Nejenže neznám partnera, ale ani populární osobnost. Nežiju já na jiné planetě? Zůstala dvě témata. Historie a literatura. Jenže to bych nesměl prošvihnout časový limit a prohrát K.O. souboj s pamětí. Jistě existují i jiné možnosti, jak nenechat mozek zlenivět. Třeba hospodské kvízy. Je ovšem třeba být k sobě upřímný. Obklopen kamarády z mokré čtvrti, asi bych toho u piva moc nenakvízoval. Taky jsem slyšel chválit studium na univerzitě třetího věku. No a dnes tam zavolám. O univerzitu mi nejde, jenže pokud by fungovala i školka třetího věku, mám vyhráno. Několik veršů z dětských knih ještě znám nazpaměť, třeba Kam, Karkulko malá, kam? Případně Náš děda má brýle, vidí na tři míle. No tak snad bych přijímačky zvládnul. Propadat nechci, protože není čas.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce.

Milí posluchači dvojky, školka třetího věku se jmenoval text, který mi do omeletek poslal posluchač pan inženýr Jiří Čutka. A já vás teď pobízím. Napište mi i vy o svých cestách, dovolených, výletech, nápadech a své dojmy posílejte na adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu dvojka omeletky Vinohradská 12 Praha 2 120 00. Riesenrad, neboli ruské kolo, bylo ve Vídni otevřeno v roce 1897 a patří k nejstarším stále fungujícím ruským kolům na světě. Přežilo i bombardování během druhé světové války. Vídeň má přes 1000 veřejných pitných fontánek a vodu přiváděnou z alpských pramenů vzdálených desítky kilometrů bez nutnosti čerpání pomocí čerpadel pouze díky gravitaci. To vše tam najdete. A zoologická zahrada Schönbrunn byla založena už v roce 1752 a je považována za nejstarší dodnes fungující zoologickou zahradu na světě. Některé staré vídeňské toalety z přelomu 19. a 20. století byly navrženy jako malé architektonické skvosty s ozdobnými detaily, často ve stylu secese. Během studené války byla díky své poloze mezi východem a západem Vídeň jedním z nejdůležitějších center špionáže v Evropě. Na nás ráno před ambasádou, odkud jsme měli moc pěkný výlet do zahrady, zase čekali naši organizátoři a opět nás odvezli k dámě ve vile. Nabídla nám snídaní lepší než v hotelu. Měli jsme šunku, sýr, rajčátka, tvarohový štrůdl, sladké rohlíky s domácí meruňkovou marmeládou a vynikající tmavý chléb se žlutým máslem a s dvěma volskými oky s oranžovými žloutky. Vyslovila jsem přání, že bych chtěla ve Vídni pořídit nějaký nákup potravin a že se domnívám, že některé suroviny jsou ve Vídni kvalitnější než u nás. A dáma nás odvezla do potravin, kde se prý nabízejí prvotřídní věci. Vůbec jsem se v obchodě neorientovala a jak jsem byla nervózní, že na mě organizátoři čekají, namátku jsem házela do košíku zboží, které jsem si ani pořádně neprohlédla. Jedně tak si dokážu vysvětlit, proč jsem nakoupila veganské paštiky. Taky jsem ovšem triumfálně přivezla vepřová marinovaná žebírka a těším se, jak je nabídnu synovi. Pak jsme si jen na ambasádě zbalili našich 5 čvestek a zamířili jsme ku Praze. Minuli jsme vodárnu, kterou postavil architekt Hundertwasser, který upřednostňoval oblé tvary. Tvrdil, že přísná geometrie je proti přírodě. Cestou zpátky jsme zvolili trasu na Znojmo, na dálnici jsme se napojili až u Jihlavy a vše proběhlo docela dobře. No a co říci na závěr? Doporučuju vám výlet do Vídně. Je podobná Praze, ale je větší. Ale rytmus je tam překvapivě pomalejší. Je tam spousta krásné architektury, pořádají se tam zajímavé koncerty, k vidění je vždy nějaká atraktivní výstava a výborně tam vaří. No a to je důvod, proč se výlet zdaří. Papa, vyražte na cestu. No, anebo seďte doma, ale v každém případě poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

0: Historie českého zločinu
1: na dvojce.
0: Ruzyňské letiště přijímá volání o pomoc.
2: Praho, jsem z Mlhivenku. Mám už oční kontakt s letištěm. Zavolejte lékaře a sanitky, posádka je raněna.
1: Pachatelé byli děti a důvody pro jejich čin byly hrůzné.
3: Otec byl jak šílený. Vrhnul se na bráchu, bušil do něj pěstma a pak ho začal škrtit.
0: Únos letadla. Premiérový díl Historie českého zločinu.
1: V neděli po 18. hodině na dvojce.
0: Víkendový výběr dvojky. To jsou pořady, které vás baví každou sobotu a neděli.
1: Máme pro vás napínavé detektivní příběhy.
4: To je devítka, ČZka služební. Sebral jsem ji tomu bachaři, co měl palici na trans.
1: Nejlepší komedie.
5: Jedno mada. Od nás se učí Fráninu, jo. A platí půl druhýho šilasu za hodinu a lepravickýmu Francouzovi.
1: Svět plný romantických lásek i nekonečné dětské fantazie.
6: Jak víš, Jene, za rok bys měl být korunován králem této země.
0: Odpolední hra na sobotu, nedělní pohádka i večerní hra na neděli v podání českých herců a hereček.
1: Rozhlasové hry, pohádky a další oblíbené pořady.
0: Víkendový výběr dvojky.
1: Naslyšenou už o tomto víkendu.
0: Na dvojce.

0: bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Výstraha před bouřkami platí i dnes a Island po dvouleté pauze obnovilo lov verlib. Bude jasno až polojasno, později od západu až zataženo, přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty většinou do 34 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Hasiči kvůli včerejším silným bouřkám vyjížděli k více než 700 případů. Nejvíce postiženy byly střední Čechy a Královéhradecký kraj. Další silné bouřky mohou podle meteorologů přijít i dnes odpoledne.
2: Výstraha je platná pro celé území Česka, pokračuje meteorolog Miloš Dvořák.
3: Odpoledne a večer se budou tvořit místy bouřky s nárazy větru kolem 75 km za hodinu, intenzivními srážkami kolem 40 mm a kroupami.
2: Bouřky se objeví hlavně na západě Čech. Nejvíc výjezdů kvůli bouřkám měli včera středočeští hasiči. Večer zasahovali hlavně na Říčansku, odpoledne taky kolem Příbrami, pokračuje jejich mluvčí Jan Sýkora.
4: Příbramští hasiči vyjeli ke dvou osobám, které uvízly v altánu a nebyly se schopny z altánu dostat po tom, co z pole přiteklo velké množství vody a bláta.
2: Hasiči je museli zachraňovat na člunu. Nejčastěji včera pomáhali s odčerpáváním vody a s odstraňováním polámaných stromů. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Profesi sportovců má nově vymezit zákon o sportu. Počítá třeba s úpravou financování anebo definicí pracovních vztahů profesionálů. Na zákoně pracují jak koaliční, tak i opoziční poslanci. Všechna přírodní koupaliště v metropoli jsou vhodná ke koupání. Na 4 z 9 sledovaných míst je voda zakalená, ale nezávadná. Týká se to Vltavy u Branické pláže a také Džbánu, Hostivaře a Šeberáku. Jinde je kvalita vody výborná, řekla mluvčí pražských hygieniků Petra Batok.
5: Vzhledem k aktuálním horkým dnům pak všem rekreantům důrazně doporučujeme dodržovat pitný režim. V době nejvyšších teplot je ideální vyhledat stín, vyhýbat se přímému slunci a samozřejmě pravidelně používat opalovací krém s ochranným faktorem.
0: Island tento týden vyslal na lov velryb jednu ze svých dvou zbývajících velrybářských lodí, a to po dvouleté pauze. Země v roce 2024 a 2025 lov těchto kytovců pozastavila mimo jiné kvůli slabé poptávce.
6: Vyplutí lodi z hlavního města Reykjavíku se v pátek snažilo zabránit protestující, který se připoutal ke stěžni. Z plavidla ale večer slezl a policisté ho odvedli. Island patří spolu s Norskem a Japonskem mezi tři země, které navzdory kritice velryby stále loví. Mezinárodní velrybářská komise komerční lov těchto mořských savců nicméně zakázala už v roce 1986 v reakci na prudký pokles populace. Vláda na Islandu má podle AFP na podzim předložit návrh zákona, který by lov velryb v zemi úplně zakázal. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, odpoledne od západu postupně oblačno, přechodně zataženo a místy přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty většinou 30 až 34 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 25.
1: Doprava.
0: Na 312. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu je omezení a před ním je kolona asi na čtvrt hodiny, zkracuje se. A na silnici číslo 3 ve směru na Prahu se zdržíte asi 10 minut před mračí. Navíc pozor, v Benešově za posledním kruhovým objezdem se srazila dvě osobní auta a tvoří se kolony. Zprávy končí, hezké chvíle s Dvojkou.
1: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.
7: Přeju příjemné nedělní odpoledne z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu nedělní pohádky. O knihách Daisy Mrázkové se často říká, že jsou to malé knížky o velkých věcech. Jsou plné fantazie, radosti ze hry, touhy po poznání, důležitosti přátelství a vzájemného porozumění. Veverka a Jácíček, medvěd Flora, Chlapeček a Dálka a mnohé další postavy teď ožívají v rozhlasové pohádce Proč je nebe tak daleko, kterou napsal Matěj Samec.
8: Hmm. Mami. Mami. Mami, pojď sem.
9: Co je? Jak to, že ještě nespíš?
8: Slyšíš to, mami?
9: Co?
8: Takový šumění. Šílený šumění.
9: Já nic neslyším.
8: Někdo tě chce unést.
9: No, nepovídej. Kdo, prosím tě?
8: Někdo je venku. Viděl tě na ulici, moc ses mu líbila a teď čeká, až usnu.
9: Ale to byl jenom sen.
8: Jak to víš?
9: Když má někdo živý sen, tak když se vzbudí, po probuzení mu připadá, že se to doopravdy stalo.
8: Kam jdeš?
9: Kam asi? Do ložnice. A spí už. Zítra jedeme na výlet.
8: Nemůžeš zůstat tady?
9: No to teda nemůžu.
8: Proč?
9: Protože chci spát ve svojí posteli.
8: Proč musíš spát tak daleko?
9: Prosím tě, vždyť jsem blízko.
8: Mami, co to znamená živý sen?
9: Nic. Sen prostě znamená, že se nestalo nic.
8: A mami...
9: Nic. Dobrou noc.
8: Nic. Nic.

0: No všelijaké.
1: Je, to musí být senzační.
0: Poslyš, chlapečku, jestli chceš, tak ti ukážu, jaké to je. Nebojíš se?
1: Ukaž, prosím.
0: Dobře. Zavři oči a na nic nemysli. Nic neříkej. Když budeš potichu, za chvilku to uslyšíš.
2: Šetmění, svítání, ušetký spánku brání. Co je? Malinka. Spinka.
1: To je ten... Mami?
3: Já nejsem tvoje máma. Jsem Buk.
1: Odkud mluvíš?
3: Jsem za oknem. Když ho otevřeš a podíváš se vzhůru, uvidíš moje oko. No tak pojď, neboj se. Vidíš mě?
1: Vidím. Proč máš to očičko tak smutné?
3: Jak pak by nebylo smutné, když jsem celý smutný? A jak bych nebyl celý smutný, když se už 50 let snažím a nikdo si mě nevšímá?
1: Já si tě všímám.
3: Dobrá. Tak to jsem tedy hned veselější.
1: Víš co? Budu si tě všímat hodně moc, abys byl hodně veselý. Opravdu si tě nikdy nikdo nevšimnul?
3: Nikdo. Jenom jednou. Asi před 10 lety šel tudy jeden chlapeček s tatínkem. A chlapeček najednou volal: Tati, ten strom má oko.
1: A co tatínek?
3: Řekl mu, aby nemluvil hlouposti.
4: Chudák chlapeček.
3: Takový je život.
1: Jo?
3: Jo.
1: To je škoda. To je vážně hrozná škoda, že je život jenom takový.
3: No, může být ještě i jiný.
1: A jaký?
3: To je tajemství.
1: Prozradíš mi ho?
3: K čemu je prozrazené tajemství?
1: A prozradíš mi aspoň něco? Třeba... Proč nespíš, Buku?
3: Bydlela na mě jedna veverka a ztratila se, tak na ní čekám.
1: Kam šla?
3: Na výlet, asi do lesa.
1: Proč do lesa?
3: Protože nikde jinde není tak krásně.
1: Já zítra půjdu taky na výlet s mámou, ale nevím, jestli tam, co půjdem, je les.
3: Lidi z města rádi chodí do lesa. Tak možná. To bys měl možná už spát.
1: Já nemůžu. Bojím se. Prosím tě, Buku, nemohl bys mi něco vypravovat?
3: A co to má být?
1: Třeba jak jsi byl malý. Když jsi byl menší než náš dům.
3: Tehdy tu váš dům nebyl. Jen taková bouda. A ještě dřív než ta bouda tu byl les. Tenkrát jsem byl malý proutek, nemohl jsem se moc rozhlížet. Ale za to jsem hodně poslouchal. Les vydává krásné zvuky. Je to zvláštní, ale i teď, když fouká vítr a dobře se zaposloucháš, tak ho uslyšíš, jak šumí. Slyšíš?
1: Ano, slyším. Já myslel, že je to zloděj.
3: Je to šumění lesa. Musí být někde blízko.
1: Jak to tam vypadá?
3: Nejspíš tam jsou kopečky a stráně. A na stráně suchá růžová tráva. A na ní si vesele poskakuje moje veverka a všemu se diví.
5: Suché listí šustí. Když se do šustění pustí, chce nám ještě spěšně svěřit všechny svoje zkušenosti.
6: Ahoj, lese.
7: Vítám tě, veverko.
6: Jak se vede, lese?
7: No, není to špatné, veverko.
6: Co děláš, lese?
7: Šumím.
6: To není žádné dělání.
7: Jak pak ne? To bych se s dovolením urazil. Co ty víš

0: co s tím mám? Všecky ptáčky uspat sám. Od setmění do svítání, sůvičky se spánku brání. Kolébám je sem a tam a sem a tam. Ach, ta sojka malilinká, co to práce dá, než spinká. Ve dne zas sám a sám zpívám sličným sasankám.
1: Senzace. Nezlob se, Lese, že jsem tě urazila. Já jsem tady poprvé, tak nevím, co se sluší a patří.
2: Na výletě, říkáš?
1: Jo, jo. Napadlo mě, že by bylo hezké poznat trochu svět. Proč mi nikdo neřekl, že je ráno v lese tak krásné? To se musí něčím oslavit, Lese!
2: No, jistě.
1: Já bych potřebovala někoho. Potřebovala bych někomu říct, jaká je tvoje tráva, Lese. Plná květin a tajemství a malinkých smrčků a pavučin a zvláštních věcí. A že je tu něco velmi krásného, bílého.
2: To je suchopír.
1: A něco zvláštního, hrozného, modrozeleného.
2: To je váška, odpočívá.
1: A něco strašného, neuvěřitelného.
2: To je malá žába.
1: Já bych to potřebovala někomu říct.
2: Tak si najdi kamaráda.
1: To ne, na to nemám čas. Někoho mi přiveď.
2: Poprosím tě, nemáš čas? Jsi pěkně hubatá.
1: To je pravda. Škoda, že nejsem lepší, když je ten svět tak krásný.
2: Co se dá dělat? Musíš čekat.
3: Mami! To je vejška! Všechno vypadá tak malý. Vidíš ty lodičky?
4: Tady pochopíš, proč se Praze říká stověžatá.
3: Je jich doopravdy 100?
4: Možná i víc.
3: Kdo je vysoko, je šťastnější.
4: Na tom možná něco je? Čím bys řekl, že to je?
3: Protože se dá všechno pozorovat.
4: To je pravda. To se dá.
3: A taky hledat.
4: Aha.
3: A najít.
4: To bych ráda věděla, co bys chtěl najít.
3: To je tajemství.
4: Prozradíš mi ho?
3: K čemu je prozrazený tajemství?
4: Ty mluvíš jak kniha.
3: Jak se jmenuje tamhle ten les?
4: Prokopák.
3: Půjdeme tam?
4: Někdy.
3: Já chci teď.
4: Ani nápad. Teď se tady na chvilku natáhnu a budu se opalovat.
3: A já si tam mezi tím zajdu.
4: Ani náhodou.
3: Je tam jedna borovice. Veverka na ní sedí. A čeká. A přeje si, abych přišel. Nemá co dělat. Nemá vůbec co dělat. Dívá se na větev.
1: To je ale nezajímavá větev.
3: Dívá se na oblohu.
1: Obloha je příliš daleko, nic ní není.
3: Dívá se na jehličí.
1: To jehličí je všechno stejné. Na každé jehličce je stejná kapka rosy a vždycky stejně spadne.
3: Dívá se na šišky.
1: Šišky jsou hrozné. To je nuda.
3: Dívá se na Vyšehrad, sem k nám. Velice si přeje, abych přišel. A v tom přijdu a zavolám... Haló, Veverko!
4: Co křičíš? Zrovna jsem si na chvilku zdřímla.
3: A Veverka jako blesk, už se míhá po kmeni dolů. Jehličí i šiška jsou najednou tak zajímavé. Jehličí zavonělo, rosa se rozzářila a celý svět...
4: O čem to vyprávíš, prosím tě?
3: No, o Veverce.
4: Aha. No, myslím, že půjdeme domů. Vypadá to, že bude pršet. Co koukáš? Pomoz mi s tou dekou.
3: Měl jsem nápad.
4: Jaký nápad?
3: Báječný nápad. Jenže jsem ho hned zapomněl.
4: Teď na mě káplo. Musíme si pospíšit.
3: No, teď ten nápad zapomenu ještě víc.
4: No dobře. Tak na co jsi myslel předtím?
3: Na tebe.
4: Víš co? Třeba si vzpomeneš doma.
3: Nevzpomenu. Nikam nejdu.
4: Já toho začínám mít dost.
5: Nejdřív v tichém žení zvuky, chlíst a plísk a plop a cák, teď se příprav na lyžák.
6: Zvuky,
5: kapky, čuky,
6: kapky.
5: Nejdřív tiché mžení zvuky. Chlíst a plísk a ploch a cák. Teď se připrav na lyžák.
3: Mami, mami!
4: Co je?
3: Stůj! Tady něco je.
6: Cák.
3: Mami, to je veverka.
4: Kap. Ať tě ani nenapadne na to sahat. Vždyť prší, jdeme.
3: Mami, podívej.
6: Cák.
3: Chudinka. Někdo ji tu asi zahodil.
6: Kap, kap, a kap, kap, a kap.
3: Podívej, má hlavu na niti. A nemá ucho.
4: Řekla jsem, abys na to nesahal. Vidíš, jak je to špinavé? Máš doma málo plyšáku nebo co?
3: Já ji vykoupu.
6: Cák.
3: Našiju jí chlupy. Spravím jí očičko.
4: Ani slovo. Polož to a jdeme.
3: Kap, kap a kap. Kap a kap. A cr a svist.
6: A cák.
1: To je otrava, že prší.
7: Ne, to nevadí, že prší.
4: Co pak tobě nevadí, že prší? Kdo vůbec jsi?
7: Kámen.
1: Nemohl bys být můj kamarád? Umíš skákat?
7: To neumím. Ale vím, že když prší, je to úplná maličkost. Nezáleží na tom.
1: A co tedy není maličkost? To bych ráda věděla. Řekni mi nějaký příklad.
5: Kap a kap a cr a chlíst a cák.
1: Kamínku můj, moudrý, krásný, šedý, ropenatý. Řekni mi to, prosím. Já jsem hubatá, nemám kamaráda a nic nevím.
7: Tak dobře, já ti to řeknu, ale stejně ti to nebude nic platné. Tak na čem záleží? Nezapomenout, jak je země v hloubce horká.
1: Aha.
7: Nezapomenout, jak je země v hloubce těžká.
1: Aha.
7: Nezapomenout, jak je země v hloubce bohatá.
1: Aha.
7: Nezapomenout, jakou má země v hloubce sílu.
1: Aha.
7: Nezapomenout, jak se země v hloubce těší.
1: Aha.
7: Rozumíš tomu?
1: Samozřejmě. Jenomže už musím jít. Přestalo pršet. Musím hledat někoho, s kým bych se mohla kamarádit.
3: Puku? Spíš?
8: Čekám na tebe. Jak bylo na výletě?
3: Nejdřív senzačně. Byli jsme v úžasné výšce. Ale pak začalo pršet a museli jsme domů.
8: Tebe něco trápí, viď?
3: Dělám si starosti s tím deštěm. Někdo se před ním nemá kam schovat. Třeba strašně nastydne.
8: Kdo nastydne?
3: No někdo, třeba.
8: Ale neboj se. Já myslím, že ten někdo není hloupý a že se pěkně schoval.
3: A co když nemůže? Nevidí na jedno očičko. Je celý polámaný.
8: Jen se nestarej. Je spokojený. Má radost, že prší.
3: Jak to víš?
8: To nevím, jak to vím, ale vím to.
3: Jak se to dá udělat, vědět a nevědět dohromady?
8: Dost. Dáváš moc složité otázky. Poslyš, ty jsi vážně ustaraný. Budu ti něco vyprávět, chceš?
3: To by šlo. O čem?
8: Budu ti vyprávět... O tobě.
3: O mě? Proč?
8: Každého nejvíc potěší, když slyší o sobě. Jak se vlastně jmenuješ?
3: Jinček.
8: Jacíček? No vidíš, to je zrovna jako jeden zajíček, co bydlel v lese u města. Byl nerad sám, ale když vyrostl, maminka ho samotného často nechávala. Tak odhopsal k borovici, hops, hops, hops, kde bydlela veverka. Haló, Veverko, zavolal.
9: Haló, Veverko!
8: A Veverka jako blesk už se míhala po kmeni dolů. Jen si cestou stačila všimnout, že obloha i jehličí i šišky jsou najednou tak zajímavé, jak jen mohou být.
9: Jehličí zavonilo, rosa zazářila a vítr zblízka ovanul veverce tváře a způsobil, že měla velikou radost a chuť dělat něco báječného.
10: Haló, veverko!
1: Jacíčku! Nevšiml jsi, že se najednou svět udělal nějaký zajímavější?
10: Kdy to začalo?
1: Teď? Před chvilkou. Jak jsi řekl haló!
10: To je pravda, všim jsem si, jak jsem řekl haló a viděl jsem, jak běžíš dolů, udělal se svět zajímavější. Čím to?
1: Třeba je to tím haló!
10: Třeba je to tajné heslo. Pojď, vyzkoušíme to.
1: A jak?
10: Najdeme něco nezajímavého, řekneme haló a uvidíme.
1: Tak dobře, pojď.
9: Našli starou černou tůň. Bylo v ní kamení a kořeny a listí a několik dlouhatánských komárů se dotýkalo vody.
10: Je dost nezajímavá?
1: Moc krásná není.
9: Ale tůň dobře slyšela, co si povídají.
10: Zkusíme to. Haló!
1: Nic, veď?
10: Nic.
1: No. Nic.
10: Zkus to ty.
1: Haló!
10: Zase nic. Zkusíme zavolat oba najednou. Raz, dva, tři.
1: Haló!
10: Stáli jsme moc daleko od sebe.
1: Musíš volat hlasitěji.
10: Uh-huh. Haló!
9: Ale se zahučel. A větve stromů se rozhoupaly a schodily ze sebe brýle, které si tam nedávno položil jeden dřevař, když se umýval v tůni. Brýle žbluňkly na kraj zrovna před Jácíčka.
10: To jsem nečekal.
1: Nasaď si je.
10: Všechno je malinké. Všechno je v dálce. Veverko! Jak ses najednou dostala do takové dálky?
1: Ale vždyť stojím na místě.
10: Honem se vrať!
1: Co křičíš? Vždyť jsem u tebe.
10: Zní to, jako bys byla blízko, ale vypadá to, jako bys byla v dálce.
1: Třeba jsme oba někde v dálce. A nevíme o tom. A to nevadí. Hlavně, že jsme spolu.
10: Musíme tu dálku zrušit. Zkusím ještě zavolat. Veverko!
4: Pro Krista Jeníčku, proč ležíš na zemi?
10: Mami.
4: A jak to, že je otevřené okno? Ty jsi spal pod oknem, to nemyslíš vážně, co tě to napadlo?
10: Byla tady veverka.
4: Jaká veverka?
10: Mami, je mi horko.
4: Nastydl jsi. Pojď, pojď hned do postele. Ach, Jeníčku, ty úplně hoříš. Zavolám doktora.
11: Jalová žlutá rudá, na stropě je zlá obluda. Hoří, hoří, oči, tělo, hoří, hlava, hoří, tělo. Potrty děsná, výheň sála, je to požár. Je to spála, to spála,
12: chlapče,
11: to spála,
12: to spála, to spála.
4: A jeden na 40 stupňů horečky.
12: Drž se mě.
10: Pozor, pozor, to je ten.
3: Pozor, to je ten.
10: Jak jsem ti o něm říkal, chce mě unést.
4: To je jen pan doktor.
10: Unést.
12: Vy do zemky nemůžete.
10: Mami,
1: mami. Jeníčku.
12: Přijďte za ní do nemocnice.
10: Mami.
12: Tiše, chlapče, všechno bude v pořádku.
11: Houkačka a zvláštní vůně, všude bílá, všechno stůně. Ach, ach, ach, ach, ach. Nesl tě lovec cizí, všude bílá, všechno mizí.
2: Tak se mi zdá, že tady někdo pláče.
1: To jsem já.
2: Kdo je
7: já?
1: No přece veverka. A pláču, protože jsem měla kamaráda a už ho nemám. Hráli jsme si, ale pak si nasadil brýle a řekl mi, že jsem hrozně malá a nechal mě tu.
2: Neplač, veverko, za nic nemůžeš. Na tom není nic špatného být malá.
1: Nebudu mít žádné kamarády, jo.
2: Nejsi zdaleka nejmenší v lese.
1: Ne.
2: Ani zdaleka.
1: Kdo je ještě menší?
2: Nelechtá tě něco na tlapkách? Soustřeď se. Jsou přímo pod tebou. Pořád někam pospíchají. Říká se jim mravenci.
5: Od dřílí k dubu, od dubu k pasece, od paseky do modřínu, od modřínu
13: k lesní školce,
5: od školky
13: ke krmelci, od krmelce Bůh ví kam.
1: Bůh ví kam. Kde to je? Tam chci. Můžu s vámi.
5: Lezu, lezu, zalezu, nesu, nesu, donesu, lezu, nesu, dole v lese, zalezu-li, nebojte se, zase vylezu. Dole zanesu, zase donesu, vyne, done, i nezane, či nebo neba, neba, ne, to nevynesu.
1: Mravenče, posloucháš mě? Kde to je to? Bůh ví kam.
13: To se nesmí říkat.
1: Kdo to říká?
13: To se nesmí říkat.
1: Proč ne?
13: To se nesmí říkat.
1: Co pak ty řekneš na všechno jenom? To se nesmí říkat.
13: To se nesmí říkat.
1: Však já si to zjistím sama. To jsem teda nevěděla, že jsou na světě takhle malá stvoření.
2: Ty toho ještě nevíš, Veverko.
1: Já mám někdy strach, že se třeba některé věci nedozvím nikdy.
2: To by snad nevadilo.
1: Vadilo?
2: Člověk nemůže vědět všechno.
1: Já teda rozhodně nechci být člověk. Já jsem Veverka, slyšíš?
2: No, abych neslyšel, když tak křičíš.
1: Já jsem Veverka a všechno vím. A půjdu teď za tím mravencem a dozvím se, kam vede ta jejich cestička.
2: Když myslíš...
1: Já vím! Hopsasa, proč svítí sluníčko? A vím, hopsasa, proč vítr fouká maličko? Já všemu rozumím a všecko, všecko vím. Já někdy všecko, všecko, všecko vím.
14: Ahoj. Ty jsi teda fakt spáč. Jak se jmenuješ?
15: Jan.
14: Já jsem Oli. Byl jsem tu sám. To byla nuda. Nedá se tu nic dělat. Ale už půjdu brzo domů.
15: Já chci taky domů za mámou.
14: Nebreč. Nemocnici se nikomu nelíbí. Nemocnici se jen je. A člověka to nebaví. Musíš myslet na něco hezkýho.
15: Třeba na mámu?
14: Na mámu ne. Já třeba přemýšlím o tom, co budu dělat, až budu dospělej. Budu pilot. Co ty?
15: Já budu doma s mámou.
14: Tak to je teda úplná hloupost.
16: Dobré ráno, kluci. Doufám, že tu nikdo nefňuká. Tak co, Jeníčku, jak ti je?
15: Už dobře. Můžu prosím domů?
16: Dneska ještě ne.
15: A kdy?
16: Ještě nevím, ale myslím, že asi tak za 6 dní. Málo kdo je se spálo v nemocnici déle než 6 dní. Jenom kdo má následky, a to tvůj případ asi nebude.
15: A přijde máma?
16: Na infekčním oddělení jsou návštěvy zakázané. Ale slíbil jsem jí, že jí dám vědět hned, jak se vzbudíš, a přijde ti zamávat pod okna. Tak hezky lež a já ti přijdu říct, až tu bude. Domluvení?
15: Domluvení.
16: Tak jo. A tady ti zatím půjčím knížku. Můžeš si prohlížet obrázky. A ty na něj buď hodný, Oli.
15: Až vyrostu, budu doktor. Budu mít hluboký a klidný hlas. A vždycky půjčím nemocným klukům svoje knížky.
14: No vidíš, a umíš vůbec číst?
15: Neumím.
14: Ne, ať tě ani nenapadne zase začít brečet. Já číst umím. Chceš číst?
15: Nechci.
14: Podívej se, co má. To je skládačka s písmenama. Já jsem se je podle toho naučil. Každý písmeno má nějakou barvu.
15: Půjčíš mi to?
14: Ne, ale můžeš se jít podívat.
15: Doktor říkal, že mám ležet.
14: Když uslyšíme, jak jde, tak se zase vrátíš do svý postele.
15: Co je tohle fialový?
14: To je F. F jako fialová.
15: A tohle je Č? Jako červená.
14: Ne, červený je M. Koukni. Vezmu červený M a dám k tomu bílý A. A ještě jednou. Červený, bílý. No, co jsem teď napsal?
15: M, A, M, A,
5: Mama!
14: No jasně, a už ti není smutno. Mě bylo hrozně smutno, když jsem tu byl sám. A víš, jak dlouho jsem tu byl sám? Šíleně.
15: Šíleně? To je děsně dlouho.
14: Jo, šíleně, to je děsně. No ale řeknu ti tajemství. Tahle postel je letadlo. Můžu letět, kam chci a koukat, co pod sebou vidím. Chceš někam vzít?
15: Chci.
14: No tak sedej. Za mě musíš sedět za pilotem a připoutej se.
15: Co? Jak jako?
14: Peřinou. Vezmi si tu ze svý postele. Tahle je moje. No, bezva.
15: Jak to mám udělat?
14: Zastrč konec té peřiny pod matraci. Tak. A teď druhej. No, jsi jištěnej. Bude to perfektně bezpečný let. Zahřeju motor.
15: Hele, Oli, ale vždyť to naše letadlo nemá křídla.
14: Musíš roztáhnout ruce.
15: Mám je moc krátký. Roztáhni je ty.
14: To nejde, já řídím.
15: Moje ruce jsou moc krátký, jsem ještě malej.
14: Nevadí, malý letadlo, krátký křídla. Dávej bacha, zvedáme to do vzduchu. Pozor, letíme!
15: A kam letíme?
14: Do světa.
15: Tak to se můžeme zastavit v Prokopáku.
14: Co je Prokopák?
15: To je jeden les.
14: Vidíš pod náma les?
15: Vidím, vidím. Hele, Oli, co je svět?
14: Svět? Tomáš, no prostě tohle všechno pod náma. My a ještě kousek nad náma. To zelený dole, no to je les, to je svět. A to, kde to není zelený, tak to je pole, no a to je taky svět. A ty modrý nitě, to jsou řeky. A hádej co? No jasně, svět.
15: To je paráda vidět všechno takhle z vejšky.
14: Tolik světa najednou, co? Teď už ti je, doufám, jasný, proč chci být pilot.
15: Hele, Oli, je svět nekonečný.
14: Jak se to vezme? Je kulatý. Takže vlastně jo, ale mě to složitý, asi to spíš nepochopíš.
15: Pochopím.
14: Nevztekej se. Soustřed se na let. Pozor, teď vletíme do mraku.
15: Pomoc. Není nic vidět.
14: Bílá tma. Neboj, hlavně drž křídla.
15: Jaký je to na druhé straně?
14: Na druhé straně čeho?
15: Světa. Když je kulatej, jaký je to na druhé straně?
14: Jako tady, stejný.
15: Všecko stejný? Ten mrak?
14: Pozor, letíme ven z mraku. Začne foukat, budou ti vlát vlasy. Měl jsi vzít čepici.
15: Stejný les, pole, všechno?
14: Jo, nenakláněj se, fučí to.
15: Úplně stejný?
14: Jo.
15: Úplně, ale úplně stejný.
14: Jo.
15: Oli, nemáme sebou žádné zásoby.
14: To nevadí. Můžeme přistát na nějakém ořešáku a vzít si pár oříšků.
15: Dá se přistát?
14: Zkusím to. Tamhle, co říkáš?
15: Pozor, aby tam nebyla bažina.
14: Já vím, neboj se. Nakloň křídla trochu napravo. Víc a teď to srovnej. Srovnávej. Klesáme. Paráda, paráda. A teď nalevo. Víc, ještě. Skvělý. Pozor, teď to s náma hodí.

0: všemu rozumím a všecko, všecko vím, vím všecko. Však já vás vidím celou dobu, jak tam sedíte na trávníku. Viděla jsem vás, jak jste přistáli.
1: Nelži, Veverko.
2: Nelži, Veverko.
0: Tak proč jste neřekli, že mě posloucháte, hm? Mohla jsem zpívat něco jiného.
1: Nám se líbilo zrovna tohle.
2: Nám se líbilo zrovna tohle.
1: Neopiť se.
0: Ale to nebylo pro vás. To bylo jenom pro mě.
2: Zpívej ještě.
0: Zpívejte si sami.
2: Ne, počkej, Veverko. Nechoď pryč. Poslíš, Veverko, nebydlela jsi dřív na Buku?
0: To už je dávno.
2: Bukovi se po tobě stýská.
0: To je škoda. Já se za ním přijdu někdy podívat. Ale teď mám hrozně moc práce tady v lese.
1: A jakou máš práci?
0: Hledám kamaráda. Jácíčka.
2: Nemohl bych být já tvůj kamarád. Jmenuji se podobně.
0: Jak?
2: Jeníček.
1: A já jsem Olí.
0: To není podobné.
2: Ty seš teda protivná.
1: A nechtěla bys mu napsat dopis?
0: Co to je?
1: To je, že když chce někdo někomu v dálce něco napsat, tak ty slova rozloží na hlásky a nakreslí na papír.
0: Co to jsou hlásky?
1: Tady Jeníček tě to naučí. Hlásky jsou, když se řeknou písmena na hlas. A Jeníček se písmena učí.
2: Tak jo, zkusíme to. Co mu chceš napsat? Třeba milý Buku. Tohle je M. Víš proč? Protože je červený. A I to je
1: studená bílá a L je zelený, tvrdý I šedivý.
2: A fialový B.
1: A skleněný U.
2: A hnědý K. A ještě jednou U. Tak a máme to. Milý Buku.
0: Aha. A to je nějaký moc složitý. Víte co? Pojďte, budeme chvilku skákat. Umíte skákat? Takhle. A musí se k tomu zpívat. Já mám oči jako já. Já mám uši jako já. A já skáču jako já. Já smím všecko. Vždy jsem já.
2: Poslouchej, Veverko. Víš, že je svět kulatý?
0: No a?
2: A ta druhá strana je stejná jako tahle.
0: No a?
2: Je tam na chlup stejný svět jako tady. Stejná Veverka jako si ty. Stejný kluk jako Olí. A stejný kluk jako já.
1: Nerozčiluj se.
2: Já se nerozčiluju. Mě to rozčiluje samo.
0: A co dělají teď?
1: Skáčou.
2: A Veverka se ptá, co dělají teď?
1: A Olí říká, skáčou.
2: A Jeníček říká, a Veverka se ptá, co dělají teď?
1: A Olí říká, skáčou.
0: Z toho se mi pěkně motá hlava. Skočila ta Veverka teď tak vysoko jako já?
2: Ano.
0: Co budeme dělat?
2: Já mám chuť udělat něco. Rozumíte? Něco, na co by stejný kluk nepřišel. Třeba... Přemýšlejte taky.
0: Zkus udělat 7 kotrmelců rychle za sebou.
1: Na to by hned přišel.
2: Počkejte, už to mám. Poslouchejte. Brum pangry, bram brem pingro. Brem brim pungre, bram bram bram.
0: Myslíš, že na tohle nepřijdou?
2: Na to určitě ne.
1: Pojistíme to. Jeníčku? Přines ty písmenka, co jsme sebou vzali. A dáme je hezky za sebe. Je tady někde nějaká jamka?
0: Jamka je tady.
1: Výborně. Nasyp tam ty písmenka. Bude to naše tajemství. Hlavně to nesmíte nikomu říct. A teď nahrňte na to trochu hlíny a pořádně to udupeme. No skákejte.
0: Skákejte.
1: No, jestli pak teď taky skáčou, co myslíte?
2: Skáčou.
0: Skáčou. Skáčou, ale nevědí proč.
1: Vyzráli jsme na to. Skákejte, skákejte.
3: Proč je neobloha nemodrá, ne vodička nestříbrná, ne fialové, ne zvonky, ne bílé, ne anemonky, ničemu nerozumím, nic nevím, nevím, nic nevím.
4: No to se podívejme, skákat v nemocnici na posteli, to jsem tedy ještě neviděl. My se vás snažíme léčit a vy takhle? Vy mě tedy pěkně zlobíte.
1: My jsme to tak nemysleli.
2: My jsme to tak nemysleli.
1: Chtěl jsem ho rozveselit, protože brečel.
2: Byli jsme navštívit Veverku.
1: Mysleli jsme to vyloženě dobře.
4: Ale to nepomůže, jak jste to mysleli. Platí, co se dělá, a ne, co se myslí. Jeníčku, alou z Olího postele. A ty, Olí, se oblíkej. Půjdeš domů.
5: Fakt? Hurá!
4: Jeníčku, než se vrátíš do své postele, podívej se z okna. Někdo ti přišel zamávat.
2: Mami, mami.
4: To máš radost, viď? Buď rád, že sem nesmí. Asi by se jí moc nelíbilo, jak tady skáčeš.
2: Je hrozně daleko. Proč nemůže sem?
4: Neboj se. Za pár dnů budete zase spolu. No taky, taky zamávej.
2: Ahoj, mami. Já bych chtěl za ní. Oli, jak se startuje to letadlo?
6: Ale to je moc složitý.
2: Ale já se potřebuju vrátit. Musím mluvit s Veverkou. Nestihla napsat ten dopis pro Buk.
6: Vždyť to byla jenom taková hra.
2: Oli, prosím.
6: Ale víš co? Já ti tu nechám ty barevný písmenka. Chceš? A až se naučím, jak řídit opravdický letadlo, tak někam poletíme.
4: Pospěš si, Oli. Šup, šup, šup, šup.
2: Ne, já tady nechci být sám. Pane doktore, prosím vás, nenechávejte mě tady samotního.
4: Dost řeči, Jeníčku. Buď hezky ticho, ať se rychle uzdravíš. Když nebudeš zlobit, oslavíš svoje narozeniny doma. Rozlučte se, kluci.
6: Tak ahoj.
2: Ticho. Ticho. Ticho. Ty jsi hrozně velké. Poslouchej. Ticho. A taky jsi hrozně smutné. Nechceš mi něco říct? Já vím, že nemůžeš, protože kdybys to udělalo najednou, bys nebylo. Chudáčku, ticho. Poslyš, já bych to řekl za tebe. Můžu? Já bych ti, ticho, jestli chceš, vyprávěl třeba nějakou pohádku. Až skončí, budeš veselější. Víš, o čem bude? O tobě. Protože každého nejvíc potěší, když slyší o sobě. Bylo jednou jedno ticho. A víš, kde bylo? V lese, u potoka. A taky tam byla jedna veverka. A té se ticho v lese moc líbilo. Celý den poskakovala a chtěla si odpočinout. A najednou uslyšela zvláštní zvuk. Znělo to asi takhle.
7: V potoce mezi mechem a kameny bylo místo, kde se voda hrozně ráda točila.
8: Šploun, šploun, šploun.
0: Ty se něco našplounáš. Nemůžeš být sticha.
7: Naše veverka byla trochu mrzutá.
8: A co já bych si trochu nezašplounal? Práci mám všechnu hotovou. Odnášel jsem suché listí celou noc a celý den. Dětičkám jsem koupal nohy, nechtěli jsme vody ven. Papírovou lať jsem plavil, vůbec jsem se nezastavil. Všechny mlýnky měly spěch, teď chci šplounat, tak mě ne. Přenášel jsem písek hodně, napájil jsem v noci zvěř, kamínky jsem ohlazoval, to je těžké, to mi věz. Zavlažil jsem celou louku, dal se nabrat do klobouku, odemlel jsem jeden břeh. Teď chceš plounat, tak mě ne.
0: No je to je řečí. Ale vlastně se to docela hezky poslouchá.
9: Poslouchej, potoku! Kam vlastně vedeš? Není to náhodou Bůh ví kam?
8: Vezmi si kousek kůry, dej ji na hladinu a sedni na ní jako na loďku. Uvidíš sama, kam potok vede.
7: Kousek kůry ležel hned vedle ní a tak udělala, jak potok řekl.
0: Plout po vodě je tak příjemné. A jak to houpe. A ten výhled.
7: Z řeky totiž vypadá všechno ohromně krásně.
8: Teď přijdou peřeje, pozor, veverku.
9: Já se peřejí nebojím.
7: Byla to vážně kurážná veverka. Jenomže peřeje v potoce jsou zradné. Začalo to s ní házet. Veverka sklouzla z kůry, na které se vezla.
0: Pomoc!
7: Celá se namočila a kamínky v potoce jí trochu potrhaly kožíšek.
0: Jsem mokrá. Studí. A kde to vůbec jsem? Potoku!
7: Byla na kraji lesa, u Prokopáku. Ale nevěděla, jak se to tam jmenuje, tak si myslela, že je Bůh ví kde. A potok měl co dělat se svými peřejemi a neměl čas jí to říct.
0: Já jsem tak smutná.
7: Když je někdo v nesnázích, potřebuje kamaráda. Aby ho potěšil, osušil mu slzy a případně kožíšek a pohladil rány. Ale ona byla sama.
10: To byla smutná pohádka, Jeníčku. Jestli pak Veverka nějakého kamaráda našla?
1: Ticho, ty mluvíš?
10: Jenom potichu. Řekni, jak to s Veverkou dopadlo?
7: Jenomže to já právě vůbec nevím.
10: Třeba bude Veverka ještě v nějaké jiné pohádce. Neznáš ještě nějakou?
7: Byl jednou jeden chlapeček. A ten byl sám v nemocnici. Stískalo se mu po mamince, po buku, co roste za oknem, po olím a po veverce. Ale bylo s ním ticho. Tak se spolu koukali z okna. Sněžilo. Bylo to neuvěřitelně krásné. A ticho bylo taky krásné. Protože když napadne sníh, ticho takové bývá. Měkké, něžné a třpitivé. Dívali se spolu na bílý svět, na zasněžené město, na zasněžený les za městem. Stromy měly na hlavě tolik sněhu, že se ohnuli až k zemi a udělali takovou bránu. A potom najednou uviděli dálku. Byla bílá a mlhavá. Zeptali se tiše. Haló, dálko, jak se máš?
11: Všelijak, chlapečku, všelijak, ticho.
7: A dálka přišla blíž.
11: Poslyšte, chlapečku a ticho, já bych si vás na chvíli vzala k sobě. Ukážu vám kouzlo největší, jaká jste nikdy neviděli. Dozvíte se o světě všechno, co jste si kdy přáli vědět.
7: A taky oba dálka vzala a nesla vysoko nad zemí. Viděli skály a jeskyně a obrovský rampouchy z průzračného zeleného ledu.
10: Tady je to krásně tiché.
11: Říkali jste něco?
7: Že je to tu senzační.
11: To jsem ráda.
7: Můžu se jich na něco zeptat?
11: Ale ovšem.
7: Rampouchy. Co děláte, když jste sami a máte dlouhou chvíli?
12: Nám není žádná chvíle dost dlouhá.
7: To se máte. Ale co kdyby přece jenom byla?
12: Kdyby mrzlo víc než chvíli, byli bychom dlouzí míli.
7: To by bylo zajímavý. Jste skvostný, rampouchy. Co ty, Horo? Co děláš, když máš dlouhou chvíli?
13: Co? Je to dlouhá chvíle.
7: No když nevíš, co dělat.
13: Hora vždycky ví, co dělat.
7: A proč teda nikdy nic neděláš?
13: Protože někdy je lepší nedělat nic.
7: Co ty, sněhu? Co děláš, když máš dlouhou chvíli?
10: Padám a padám a padám, sám na sebe padám. Padám, padám, sám na sebe padám. A padám a padám. Sám na sebe padám,
11: padám
10: a padám,
11: padám
10: a padám,
11: padám
10: sám
11: na sebe.
7: Teda, to je vážně vynalézavý. Kdybych byl z vloček, padal bych sám na sebe z dlouhý chvíle taky. A moc se to líbí tady mýmu kamarádovi tichu. Dělej to dál.
11: Tak co, chceš ještě dál?
7: Chci.
11: Tak se drž.
7: Obloho, co děláš, když je ti po někom smutno a máš dlouhou chvíli?
12: Kapi, kapi, čuky, čuky, kapi, kapi, čuky, čuky, kapi, kapi, čuky, čuky, kapi.
7: Jasně, pláčeš deštěm. Ale teď ne, prosím tě.
2: nesmím zmoknout, nebo by pan doktor zase vyhubuje. A co ty, větře? Co děláš, když máš dlouhou chvíli?
10: Zpívám beze slov.
2: To není špatné. To jsem netušil, že když vítr dělá tenhle zvuk, tak vlastně zpívá.
14: A jak se ti to zamlouvá?
2: Je to vážně krásné. Trochu mi to připomíná šumění lesa.
14: A jak se to líbí tobě, ticho?
2: Jak znám ticho, přesně tenhle zpěv má moc rádo, že jo?
10: Moc.
2: Poslyš, dálko. To, co dělá vítr, sníh, rampouchy a hora, je hrozně zajímavé. Ale není to pro mě. Já myslím, že se musím zeptat maminky.
14: A kde ji budeme hledat?
2: No, přece v tobě.
14: Nezlob se, Jeníčku, ale mám dojem, že ve mně tvoje maminka není.
2: Tak mě vezmi za veverkou.
14: Kam?
2: Do lesa.
14: Jeníčku, ani tvůj les ve mně není. Je mi líto.
2: Prosím tě, dálko, řekni, že to není pravda.
14: Nepláč. Kde jsi naposledy viděl svou maminku?
2: Pod oknem nemocnice.
14: To ale přece není vůbec daleko.
2: Je to příšerně, šíleně, ohromně daleko. Neslyšela by, kdybych něco říkal. Nemůžu se jí dotknout.
14: Ty jsi trochu uplakánek, viď? Zdá se mi, že bys měl pomalu zase do postele. Vydáme se na cestu zpátky.
2: Promiň, dálko.
14: Za co?
2: Že jsem brečel.
14: Já se nezlobím. Lidi kvůli mě pláčou často.
2: A proč?
14: Protože toho o mně málo vědí. Bojí se, že se ve mně ztratí. A připadám jim často hrozně velká. Tak velká, že si mě radši vůbec nevšímají. Takže jsem skoro pořád sama.
2: A ty jsi z toho smutná?
14: Někdy.
2: Proč ti na lidech tolik záleží?
14: To nevím.
2: Já si myslím, že by si tě měli všímat daleko víc. Protože jsi krásná. Víš co? Myslím, že nemusíš být pořád tak strašně velká. Představ si, že i kdybys byla malá, třeba úplně maličká, stejně můžeš být dálka. Opravdová, ohromná dálka.
14: Myslíš, že by to šlo?
2: Určitě. A víš, co by na tom bylo ještě ohromné?
14: Co?
2: Že kdybys byla malá, víc by se toho do tebe vešlo. I moje máma, i můj les.
14: To máš pravdu. Chceš to vyzkoušet?
2: Chci. Ale jak?
14: Kdybych tu náhodou zmizela, nezapomeň, že mě už znáš. Stačí se podívat z okna. Teď zkusíme oba na chvíli zavřít oči. Představ si, že je tvoje maminka úplně blízko. Tak blízko, že to víc nejde. Že je jako ty a má dlouhou chvíli. Zkus přemýšlet, co bys jí poradil. Psst. Ticho. Jsi tu někde s námi?

0: co to svítí v noci v lese. Nebojím se, vždyť mě nese velká dálka. Zmenšuje se mlhou bílou tmou.
1: Spí?
2: Vidíte to? Nemohl se vás dočkat a když jste tady, tak spí.
1: Vypadá, že se mu něco zdá.
2: Myslím, že ho můžeme klidně vzbudit.
1: Jeníčku, vstávej.
3: Mami, mami, jsi tu. Já to věděl.
1: Tak co? Nebylo ti tu smutno?
3: Bylo.
1: Neměl jsi dlouhou chvíli?
3: Měl.
1: Já taky.
3: A co jsi dělala?
1: Nejdřív jsem jen tak seděla, dělala si starosti a stýskala si, že za tebou nemůžu. Vzpomněla jsem si, jak se ti líbila ta plyšová veverka, co jsme ji viděli, když jsme byli na výletě. A najednou mi jí přišlo líto, že je tam tak sama a nikdo ji nechce. Tak jsem tam vyrazila a našla jsem ji. Čeká na tebe doma. Tak půjdeme za ní?
3: Opravdu?
2: No opravdu, Jeničku, půjdeš domů. Narozeniny už oslavíš s maminkou.
3: Já mám narozeniny?
1: No ano, už zítra.
3: Hurá, hurá, hurá, hurá, hurá, hurá, hurá! Beverko, nejsi smutná, že tě maminka přinesla sem?
4: Nejsem.
3: Nevadí ti, že tě trochu zašila?
4: Nevadí.
3: Beverko, já mám z tebe ohromnou radost. Jsi ten nejkrásnější dárek k narozeninám, co jsem kdy dostal. Ale kdybys chtěla zpátky do lesa, tak tě tam někdy vezmu, jo?
4: A co to je to narozeniny?
3: To je, když je někdo na světě dost dlouho, tak za to dostane koláč a dárečky.
4: Ha, tak, no tak to už vím.
3: Já teď otevřu okno, jo? Jenom na chvilku, abych nebyl zase nemocný. Buku! Buku! Jsme doma!
5: No sláva, Jeníčku! Už jsem si o tebe dělal starosti.
3: Byl jsem nemocný, víš? Nastydnul jsem. Ale podívej, kdo tu se mnou je.
4: Ahoj, Buku! Promiň, že jsem byla tak dlouho pryč. Chtěla jsem poznat svět.
5: A jaký je?
4: Krásný.
5: Jak?
4: Jako nebe, co je nad námi.
3: Veverka má pravdu, přesně takhle.
5: To musí být krása. Uslyšte, Jeníčku a Veverko. Přemýšlel jsem a vy byste to mohli vědět, když jste se teď toulali po světě. Takže proč je nebe tak daleko?
3: Aby jsme ho mohli vidět celé.
4: Jo.
6: Tak tedy končí pohádka Proč je nebe tak daleko? Rozhlasovou hru na motivy knih Daisy Mrázkové napsal Matěj Samec. Dramaturgie Lenka Veverková, hudební spolupráce Jan Trojan. Účinkovali Jan Hofman, Klára Cibulková, Jiří Rozkot, Tomáš Pavelka, Eva Henel Burešová, Petr Stach, Libor Hruška, Krištof Krehoviák, Miloslav Kénik, Vojtěch Vondráček, Kateřina Marie Fialová, Lenka Zbranková, Zuzana Hikišová, Marie Štípková, Lukáš Příkazký a další. Technická spolupráce zvuk Tomáš Pernický, zvuková spolupráce Jan Trojan, asistentky režie Eva Vovesná a Radka Tučková. Příběh natočila režisérka Izabela Šenková v roce 2023.
7: Už jste slyšeli Český rozhlas Pohoda?
8: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
7: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
8: Najdete nás v síti DAB na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz anebo ve vašem televizoru.
7: Český rozhlas Pohoda.
8: Písničky a vzpomínky.
9: Kufry spaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
10: Bylo 14 hodin.
8: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
10: Vláda se podle premiéra Babiše nejdříve zaměří na penze náročných profesí, až pak na strop věku. V Hradci Králové pokračuje Mezinárodní divadelní festival Regiony. Bude jasno až polojasno později, od západu přechodně zataženo, přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty většinou do 34 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Vláda se chce zaměřit na nastavení penzí pro náročné profese a až poté řešit strop odchodu do důchodu. Vyplývá to z dnešního vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ministerstvo práce a sociálních věcí původně navrhovalo, že se od příštího roku věk nástupu do penze zastropuje na 65 letech. Náročné profese měl pak řešit zákon od roku 2028. Podle Babiše teď vláda o změnách vede debatu s Evropskou komisí.
11: Začneme s těmi profesemi, které by měly mít nárok, aby šly do důchodu dříve. Takže tohle musí teďka připravit. No a samozřejmě jsme slíbili změnu toho vzorce. My na to máme ještě 3 roky a pár měsíců.
10: Se stropem nesouhlasí zaměstnavatelé, upozorňují na možný obří výpadek pracovních sil. Poříční policie zahájila s novou sezónou kontroly rekreačních plavidel a jejich vůdců. Třeba v Ústeckém kraji se soustředí na velká jezera, jako je Milada na Ústecku, Barbora na Teplicku, anebo Most a Matilda v Mostě. A kontroluje taky úsek řeky Labe, pokračuje ředitel krajského poříčního oddělení Dušan Gütner.
12: Samozřejmě jako hlavní stěžejní je teda evropsky významná cesta vodní Labe. Od státní hranice až skoro po Štětí a děláme i společné hlídky s německými kolegy. Tam máme úsek Labe až skoro po Drážďany.
10: V Hradci Králové třetím dnem pokračuje 31. ročník Mezinárodního divadelního festivalu Regiony. Až do 26. června nabízí víc než 400 představení anebo koncertů, které kromě kamenných divadel plní taky ulice, parky nebo náměstí. A v Loutkovém divadle Drak je teď reportérka Adéla Kavříková.
13: Jen dnes je na programu festivalu 60 produkcí a podstatnou část tvoří zahraniční program. Ve studiu divadla Drak můžou návštěvníci právě teď sledovat vyprodanou inscenaci Nitro španělského loutkářského souboru El Patio Teatro a na komorní scéně domácího Klitsperova divadla to bude už za chvíli francouzská La Compagnie Babel. Platí, že představení zahraničních umělců jsou vždy otitulkovaná, takže není třeba se obávat jazykové bariéry. No a z těch tuzemských souborů se dnes představí třeba Moravské divadlo Olomouc nebo Městská divadla Pražská. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
10: Motocyklový jezdec Filip Salač dojel třetí ve velké ceně České republiky v Brně. V kategorii Moto 2 a podruhé v sezóně se dostal na stupně vítězů. Ve světovém šampionátu se mu to podařilo po 6. Z triumfu se radoval Španěl Ortola, který v samotném závěru dokázal porazit Alonza z Kolumbie a připsal si první letošní výhru v seriálu.
14: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Počasí.
10: Bude slunečno, odpoledne od západu postupně oblačno, přechodně až zataženo a místy přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty většinou 30 až 34 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 25.
8: Doprava.
10: Mezi kilometry 307 a 311 D1 silničáři ruší omezení, jezdí se v každém směru pouze jedním pruhem, obousměrné kolony jsou na 20 minut. Směrem na Prahu se na D1 tvoří kolony před omezením na 24. kilometru, teď je to zdržení asi 10-minutové. A na silnici číslo 3 počítejte ve směru na Prahu se silným provozem kolem Benešova, popojíždět tam budete asi 10 minut. Zprávy končí po nich Adéla Gondíková.
15: Milí posluchači, opět jsme pro vás vybrali nejlepší části rozhovorů, které jsme pro vás připravili. Herečka Lenka Termerová si s Tereskou povídala v Radio Café Vinohradská 12 o roli ve filmu Pět švestek. Co je náplní práce prvního dětského ombudsmana Martina Beneše zajímalo Marka Němce? O finanční gramotnosti a také výuce v podnikání si Marek povídal s odborníkem Martinem Smržem. S fyzioterapeutkou a pohybovou lektorkou Adriénou Pecinovou si Tereska povídala také o fungování ženského těla. Já jsem s hercem a režisérem Romanem Zachem probrala jeho novou hru Prádelna v Brooklynu. A my vám děkujeme, milí posluchači, že jste stále s námi a těšíme se na další rozhovory. Vaše Adéla.
8: Český rozhlas Dvojka.
14: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
1: na Dvojce.
2: Vracíme se v našem povídání na moře s herečkou Lenkou Termerovou o filmu Pět švestek na katamarán, ale já se možná teď zeptám odjinud na ten film nebo na pocit, který mě napadá, s tátou jsem o tom také mluvila. V mládí člověk samozřejmě předpokládá, touží, věří, že dostane angažmá, ať už to vyjde, ať už je to Národní Ypsilonka nebo Činoherák, nebo Bezručové ve vašem případě, nebo doufá v seriál, ať už je to Nemocnice a ta třeba nevyjde, ale vyjde Žena za pultem a tak dále. Ale samozřejmě na plátnech tak často nevidíme právě postavy staršího věku a člověk může už i nevěřit, jestli vůbec nějaká věc přijde. Jak vlastně člověk jako vnímá tuhle fázi, když najednou někdo zavolá, pojď, budeš v hlavní roli, Lenko, filmu, o této fázi života. Čeká to nebo nečeká?
3: No rozhodně to člověk nečeká, protože přesně jste to pojmenovala, Teresko. Je to tak, i když u herců to je i v mládí. Vlastně čekáte, jestli vás někdo zavolá, jestli vás někdo obsadí, je to takové čekání. Vlastně na
2: ta naděje tam je jakoby větší, ano, že jo? Je v rámci větší. Jako zem k postav, k možnostem ano. Postav.
3: I když kdybych byla mužem, tak je to daleko lepší, že jo, než být ženou.
2: Pociťujete ten rozdíl asi stále, víte?
3: Je nějaký rozdíl, ano.
2: Těch rolí pro ženy je asi celkově.
3: Já si myslím, no. Ale to bylo krásný, protože mě zavolali, že Honza Svěrák by se chtěl přijít podívat na představení. A to jsem netušila, já jsem si myslela, že se chce jenom podívat jako do divadla. Pak říkal, že by se podíval ještě na další představení a pak mi říkal, že připravuje film a že by mě rád pozval na casting. A tam jsme byli na castingu s Danou Syslovou a dělali jsme takový dialogy a on pořád prohazoval ty naše role.
2: Takže vy jste si zkoušela i tu samozřejmě.
3: Ano, to byla ravačka.
2: Jo, ano. Která budete hrát tu s Alzheimerem.
3: Jsme říkali, no to je na Oscara, prostě Alzheimer to je a málo slov, to je úplně nádherný. Jako. Takže nás pořád tak jako zkoušel a pak se rozhodl tak, jak se rozhodl. No. Ale bylo to nádherný překvapení a já mu za to moc děkuju. Myslím, že i Dana si slova, že nás na starý kolena potkali takový hezký role.
2: Řekněte nám ještě, teď jste jmenovala několik kolegů mužských, teda i dámskou kolegyni. Jak to vypadalo, když skončilo natáčení Klapka? Teď nemyslím jenom popis, jako co jste jedli, to nemyslím. Ale jako jaká byla mezi vámi energie, atmosféra, co vám to připomnělo? Jak to jako probíhalo mezi vámi? O čem jste mluvili?
3: Musím říct, že to byl opravdu, to byla parta snů, která tam, já nevím, jestli to je instinkt toho režiséra Svěráka, že vybral nás jako dohromady, ale my jsme fungovali neuvěřitelným způsobem a musím říct, že ani zdaleka se nestala nějaká ponorka, přestože jsme byli na lodi, teda tak jako vůbec nic takového.
2: Nepotopilo se to, ano. Ne. Ani mentálně.
3: Ne, my jsme naopak si myslím, že nám bylo krásně, že jsme byli od rána do večera spolu a bylo to takový jako hezký tábor.
2: Já myslím, že v tom filmu je to velmi vidět. Pan režisér Honza Svěrák se vyjádřil v jednom rozhovoru, nebo řekl to, tak mě zajímá na to vaše reakce, bylo to o vás, že nejradši on sám vybíral vaše první Klapky, první jetí, že to bylo tak spontánní, autentické, přesné a že když pak začal dávat připomínky, že jako vlastně měl pocit, že vás spíš zavedl, nebo tak to necituji přesně, ale že vlastně sám se přikláněl k vaší verzi, kde ta věra vámi prošla, tak jak jste to vnímala vy? Rušily vás ty připomínky, nebo?
3: Já jsem člověk prvních Klapek. To já o sobě vím. Protože poprvé mám takový pocit nějaký zvláštní svobody a potom to chci vylepšovat. A to si myslím, že ne vždycky je to dobře. A pak chci ještě splnit ty připomínky.

0: které jsou a už to najednou ztratí to dobrodružství, které je. Takže já miluju první klapky. A Honza naštěstí teda to tak jako vlastně s tím pak souhlasil.
1: A vycítil, ano. To je taky dar režisera. Vlastně vědět, co jak komu vyhovuje. Přeci jenom, máme si tím pádem představit, že ta Věra je jedna ku jedné, jste vy? Nebo byly momenty, situace a rozhodnutí, která jste v zásadě vy sama neznala ze svého osobního životního rozhodnutí a byla pro vás dobrodružstvím, jak to cítí ta Věra?
0: Tak zaplať pánbu, snad nemám nádor v hlavě.
1: Já jsem nemyslela její osud, já myslela tu reakci.
0: Ale v něčem samozřejmě, jako... Tam vždycky člověk do toho dá něco ze sebe, ale myslím si, že Věra nejsem já. A tím je to vlastně taky dobrodružný, když se musíte dostávat do někoho, kdo úplně nereaguje tak, jak byste reagovala vy.
1: No já budu konkrétní, jo, mám třeba na mysli, jako kde tam musí, a nebudem prozrazovat, jenom nějaké vztahové věci tam jsou a musí člověk třeba odpustit starší ránu, kterou se dozvídá až teď ve vztahu. Přijmout jako nějakou informaci, jestli třeba to je vám podobnější, řekněme, to umět to přejít, nebo to mít jako starší, nebo že ho to ještě i zraní, tu Věru to taky ještě vlastně trošku zraní. Jak moc tohle bylo vaše, nevaše?
0: Říkám, no někdy člověk vychází ze sebe, to je pravda.
1: Rozumím, ano. Má to kulantní odpověď, musíte na to zajít.

0: Co tě ten v systému ochrany práv dnes chybí a jaká práva a pravomoce vlastně ombudsman má? I o tom si budeme povídat ještě s mým dnešním milým hostem, prvním dětským ombudsmanem Martinem Benešem. Pojďme tedy rovnou k věci. Jak si můžeme my posluchači představit vlastně celý ten úřad, celý ten organismus? Co to vlastně je? Jsou to psychologové, jsou to sociální pracovníci? Kolik vás je a jak fungujete?
1: Úřad je hrozné slovo, že? My o sobě mluvíme jako kanceláři, kancelář veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí, ale samozřejmě jsme úřad, jsme nějakou státní institucí. Jsme tam vlastně dva ombudsmani, já a ten, říkáme, velký ombudsman teda, takže ochránce, veřejný ochránce práv a náš společný zástupce a kromě toho tam je dneska už skoro 200 lidí, zaměstnanců. Jsou to převážně právníci, protože vlastně převážně ta podstata těch problémů, se kterými se na nás lidé obracejí, jsou právní. A to právní vzdělání je tam důležité pro to, aby jsme byli schopni je řešit, ale zároveň to jsou, řekl bych, právníci se srdcem na správném místě, kteří prostě jsou jaksi empatičtí a citliví k těm otázkám. Mm-hmm. Ale právě i teda v souvislosti s námi, s dětským ombudsmanem, který vznikl, tak tam máme i několik lidí v neprávnických profesích, jsou tam i nějací sociální pracovníci, máme tam i psycholožku teď čerstvě, takže samozřejmě si uvědomujeme, že vlastně i tenhle jakoby profesní background je pro tuhle tu práci důležitý.
0: Podařilo se vám sestavit si tým podle svých snů, tedy jako dream team, nebo jste podědil nějaké zaměstnance, kteří vědí, jakým způsobem ten úřad funguje?
1: On ten dream team tam je. Ta kancelář je opravdu jako velmi dobrá. A myslím, že všichni, nebo ne asi všichni, ne vždycky uspokojíte úplně všechny a ne vždycky všichni vás budou rádi mít, ale ti, co se na nás obracejí, tak myslím, že ve většině to vědí, že ti lidé tam skutečně dlouhodobě jsou prostě skvělí. A jsou to srdcaři. Já jsem tu kancelář vlastně... Na příchod můj se ta kancelář připravovala už posledního 3/4 roku před mojí volbou, takže vlastně už celý poslední rok, protože už od té doby, od 1.7. loňského roku je účinný zákon, který zřídil dětského ombudsmana. A pak to trvalo dalšího 3/4 roku, než jsem byl zvolen. Takže ta kancelář už se na to připravovala a ten tým sestavovala. Já jsem vlastně nedělal žádné změny. Ten tým částečně vychází z lidí, kteří pracovali v kanceláři veřejného ochránce práv už dřív a věnovali se právě té dětské oblasti. To je takové to jádro toho týmu a jsou to ty vedoucí těch jednotlivých úseků a odborů. Pak tam teda nastoupili noví lidé, protože právě v souvislosti se zřízením dětského ombudsmana jsme dostali možnost ještě trochu rozšířit ty naše řady.
0: Když se na vás může dítě, potažmo rodič, obrátit? V jakých situacích může vyhledat pomoc ombudsmana?
1: Ono je to trochu složitější. Někdy i my sami na tuhletu otázku hledáme složitě odpověď, protože ono to opravdu není tak jednoduché. Dětem říkáme, protože nemá smysl je zahlcovat komplikovanými odpověďmi, že se na nás mohou obrátit v podstatě kdykoliv, když řeší nějaký problém a nedokážou ho vyřešit ve svém okolí. To je taková komunikační linka, kterou vedeme k těm dětem, aby byla jednoduchá. A pokud to mám říct v nějaké větší komplexnosti, tak jsou to záležitosti, které se týkají vlastně státní správy. My nemůžeme vstupovat do rozhodování soudů, soudy jsou nezávislé, ombudsman nemůže do jejich rozhodování žádným způsobem zasahovat, nemůžeme třeba vstupovat do činnosti policie, pokud funguje jako orgán činný v trestním řízení, ale můžeme vstupovat do činnosti a můžeme se zabývat otázkami, které se týkají třeba OSPODů, orgánů sociálně právní ochrany dětí, které se týkají škol, které se týkají ministerstev a podobně.
0: Děje se často, že vám děti volají a že se vám svěřují se svými problémy?
1: Děti se na nás vlastně obracejí čím dál častěji. Věřím, že to je i v souvislosti s tou komunikací, kterou vedeme tak, jak ji vedeme. A já bych byl rád, aby fakt jsme měli jejich maximální důvěru, obraceli se na nás co nejčastěji. V tuhle tu chvíli je asi 15% těch podnětů, jak tomu říkáme, přímo od dětí. A to číslo postupně roste. Jo. Já musím zdůraznit, že my nejsme úplně nějaké intervenční centrum, které by řešilo nějaké akutní situace. Na to nemáme kapacitu a k tomu nejsme. A vymýšlíme nějaké způsoby, aby to pro to dítě bylo bezpečné, pokud potřebuje akutní pomoc, aby jsme jej na ní dokázali přesměrovat.
0: To znamená, že nefungujete jako linka bezpečí nebo
1: přesně
0: linka
1: tak,
0: důvěry,
1: přesně tak.
0: Ale vlastně vytváříte nějaký rámec, ve kterém se potom to dítě může cítit bezpečně a dostává informace, které může využít.
1: Dokážeme mu pomoct s určitými situacemi a v těch akutních i právě děti odkazujeme právě třeba na linku důvěry.
0: Vy jste ve své praxi, kterou jste praktikoval v Mostě u soudu, se musel setkávat s celou řadou úplně děsivých a zdánlivě bezradných případů, pokud šlo o opatrovnické soudy. Zároveň si umím představit, že je to všechno toto konáno na severu Čech, kde samozřejmě sociální situace je vyeskalovaná mírně. Jakým způsobem vlastně tohle všechno vás ovlivnilo a máte pocit, že z toho jste schopen vyvodit nějaké jako důsledky, které dokážete proměnit nějaká pozitiva v nové roli?
1: Popsal jste to úplně přesně a já vlastně jsem rád, že tuhle tu zkušenost právě z těch severozápadních Čech mám, protože v těch severozápadních Čechách skutečně za rok zažijete to, co jinde za 10 let. Ale zároveň já nechci, aby to znělo jenom negativně, protože zároveň si uvědomíte, já opravdu jako velmi blízce znám takové ty vyloučené lokality Litvínovský Janov a Mostecký Chánov, který dneska už je spíš na třídě budovatelů. A vidíte tam ten život těch lidí a dětí a těch jejich rodin a vlastně pochopíte, jak neuvěřitelné množství různého talentu a nadání se tam vlastně nachází, akorát, že není úplně dobře rozvíjeno, protože ty děti prostě nedostanou tolik příležitostí, jako ty děti, které se narodí třeba o pár ulic vedle. A i to je zkušenost, ze které prostě čerpám a chci čerpat.
2: To nejlepší z pořadu Blízká setkání
3: na Dvojce.

0: Pan Martin Smrš je mým dnešním hostem, výkonný ředitel organizace Junior Achievement, která přispívá k rozvoji finanční gramotnosti po celém světě, a právě můj dnešní host vede její českou pobočku. Pojďme si představit nejprve tedy Junior Achievement. Pane Smrži, co všechno vlastně má v dikci a co všechno umí?
1: Mm-hmm. Samozřejmě, Junior Achievement je velice stará nezisková organizace, vznikla už v roce 1919 ve Spojených státech a měla od začátku tři pilíře, kterým se věnuje, a ty tu máme doteď. Je to samozřejmě ta finanční gramotnost, podnikavost a příprava na zaměstnání. A jak vidíme, bylo to téma před 100 lety, nebo více jak 100 lety, je to téma až doteď, protože ten pracovní svět se neustále mění, ta společnost se mění a je potřeba se nad tím přemýšlet speciálně pro tu mladou generaci. Takže my se věnujeme primárně studentům. A ještě možná k té organizace bych zmínil dvě fakta. Myslím si, že poslední 4 roky jsme byli dokonce nominováni na Nobelovu cenu míru. Zatím jsme to nedostali. A další, za co jsme rádi, do České republiky to přinesl pan Tomáš Baťa v roce 92, což je zase pěkný, že když se věnujeme podnikavosti a finanční gramotnosti, takže máme v zádech takovou tu ikonu českého podnikání, která pro nás je doopravdy tou ikonou.
0: Ostatně rodina Baťů je pořád aktivní v organizaci. Jak si tu aktivitu můžeme představit?
1: Je to tak, no nyní je vlastně tím zakladatelem v obchodním rejstříku, ale doopravdy aktivním spolu autorem mnoha myšlenek, jeho vnuk vlastně Thomas Archer Baťa, který sem jezdí, má tu plno aktivit, kromě jiných po celém světě. Takže my jsme rádi za tu spolupráci a je opravdu pěkný mít někoho, kdo sám podniká a kdo vlastně investuje a ví o tom, jak vlastně ten svět funguje z toho ekonomického pohledu.
0: Kdybych si měl představit, jakým způsobem přispívá tedy k rozvoji finanční gramotnosti vaše organizace na školách, jak to konkrétně probíhá?
1: My chceme pracovat vlastně v edukačním systému. Jo. My bychom si mohli říct, že budeme učit finanční gramotnost prostě toho, kdo přijde z ulice u těch studentů, ale tam bychom pracovali s relativně jako malým vzorkem, protože tam je nutná ta uvědomělost, že se to chci naučit. Jo. Proto pracujeme v edukačním systému. No a co tam vlastně teda děláme, tak my se snažíme přinášet ty nejmodernější trendy vlastně do toho českého školství, přinášet tam metodiky, přinášet tam mentory, prostě oživovat to české školství tak, aby bylo co nejvíc atraktivní za A pro učitele, ale zároveň i pro ty studenty, kteří to potom získají přes ty učitele.
0: To shodou okolností mě přivádí k jedné otázce. Kdybyste měl vlastně jednou větou vysvětlit, proč je podnikavost pro mladého člověka důležitá stejně jako třeba matematika, vlastně jako jakýkoliv jiný předmět, ve kterém se má vzdělávat, to znamená získávat určité návyky i, protože z výzkumu vyplývá, že finanční návyky, ty základní, si děti osvojují do nějakých 7 let. Tak jakým způsobem vlastně tento předmět, když bychom toho tak nazvali, finanční gramotnost, zapadá vlastně a přál byste si, aby zapadl do toho edukačního rázu České republiky?
1: Určitě. Já myslím, že to stavíme trošku jako nějaký domeček. Doufáme, že nebude z karet, ale bude to solidní dům. Samozřejmě ta finanční gramotnost je ten základ, jo? Protože se bavíme o financích, které jsou vlastně olejem v motoru chodu celé společnosti. Takže tomu musí ty studenti porozumět. Proto začínáme třeba už i od mateřských škol nebo základních škol prvního stupně, kde se teda snažíme dostávat tu finanční gramotnost. Jak se to dělá? Prostě ty děcka si musí uvědomit, co je přání, co je touha, co je potřeba. Uvědomit si, co je práce, jo, jak to funguje, co se děje, když teda tou prací si něco vydělám, jak si to můžu ušetřit, případně jak to můžu investovat. To už přeháním, protože tohle to ty malí děti nepoberou. Ale potom se jde dál, a jak z finančního hlediska to funguje v rodině, ve městě, ve světě, jo, aby pochopili, jak vlastně peníze nějak
0: fungují a rozhýbávají svět.
1: Rozhýbávají svět, přesně tak. A to je ten základ té finanční gramotnosti. Funguje to fantasticky, protože i v mnoha případech naši lektoři nám říkají, že co najednou v těch dětech jako byl zájem a začali se prý doma ptát, a co děláš, maminko, a co děláš, tatínku, a řekni mi to, já to budu to, že tak to vyvolává určitý jako zájem i ze strany těch rodičů, ale nastartuje to tu debatu, jo, to prostě i v té rodině nastartuje tu debatu o těch penězích, když co děláš, kolik tam vyděláváš, tak se začnou ptát a začne to jakoby zajímat, jo. A
0: promiňte, zvláštní ale je, že často vlastně ty peníze vytváří takový jako studený efekt. Na tu první dobrou, když já si řeknu, tak teď budeme děti vzdělávat v rovině tedy finanční gramotnosti o tom, jakou peníze mají hodnotu a jakou hybnou silou vlastně jsou. Tak pojďme vyvrátit tenhle ten mýtus, že je to o tom, že děti se mají naučit vydělávat, to znamená najednou to trošičku nás zavádí k tomu tržnímu kapitalismu. Je to spíš nějaká platforma asi na základě, které si ty děti můžou třeba osvojovat určitý sociální dovednosti?
1: Určitě, určitě. Je to tak, není to o tom, že si musíš vydělávat peníze, ale když víš, jak fungují a co ovlivňují, tak potom si hledáš tu svoji pozici, kde chceš. Jedno z dětí chce být příští Elon Musk a někdo chce být jako prospěšnej pro něco, co dělá a bude mít sociální podnik, kde bude pomáhat někomu v tom regionu. Jo? Nebo bude dobrým zaměstnancem, protože bude vědět, že prostě má to přístřeší toho zaměstnavatele a tam chce, aby ten zaměstnavatel co nejlíp prosperoval, protože potom prosperuje i on. Jo? Tak tohle jsou takové ty myšlenky a ještě to, co se ptal možná na začátku. My to nechceme mít jako samostatný předmět, to by byla strašná nuda, jo, dovedete si představit ty rovnice, prostě taký úročení a tak dále. My bychom naopak chtěli, aby se to jako propsalo do většiny těch předmětů a proto vlastně máme i takové věci pro ty učitele, kteří mohou oživit tu svoji výuku tím, že tam tuhle tu finanční gramotnost nebo podnikavost dostanou vlastně do té standardní výuky.

0: Jakkoliv věřím, že je pro vás vyprávění Adriany Pecinové, mého dnešního hosta, pohybové lektorky, fyzioterapeutky, zajímavé i z jeho osobního života, pohledu, a stále máme tu paralelu s tím tělem a pohybem, tak já se vrátím k té vaší profesi, ale možná i k soudobému jako i trendu nebo něčemu podobnému, protože mě zaujalo, a neříkáte to jenom vy, zaznívá to z více oborů, že se všechna nastavení, měření, porovnávání, posuzování těla, vlastně, že se to vždycky nastavovalo na mužích. Mm-hmm. A proto, protože jste mluvila o hokeji, žena v hokeji, a prostě jsme dvě různá těla, různé bytosti, samozřejmě s mnoha odnožemi a variantami, ale ta těla reagují trochu jinak. Že pořád to ještě platí, že ty studie se dělají na mužích, tam měření na mužích, a my ženy si to musíme upravit, nebo už se tenhle ten trend mění? A co znamená tato myšlenka, tahle věc?
1: Já si myslím, že průkopnicí, abych zmínila autorku, jmenuje se doktorka Stacy Sims, která napsala dvě knížky, ať už pro ženy obecně, nebo pro ženy v průběhu nebo před menopauzou, nebo po menopauze, což si myslím, že jsou věcné knížky, ale bohužel v angličtině.
0: A to jsou ta důležitá témata, ano.
1: Obrovské důležitá témata. A to je vlastně první, myslím si, že, nebo doufám, že nekřivdím, ale myslím si, že jedna z prvních průkopnic, která začala ty studie dělat na ženách. Čiže sama atletka, sama je to maminka, a samu jí vlastně zajímalo, proč některé ty výsledky, které měly z těch dvou skupin, tak se měnili u atletek, přestože se nezměnila žádná proměna, ale změnila se fáze cyklu. Že my dneska víme, že je to v jaké fázi cyklu a zároveň v jaké fázi se ta žena nachází, jestli je to před menopauzou, v průběhu menopauzy nebo po menopauze, tak to bude mít obrovský vliv.
0: Jako na výkon nebo na stav na toho
1: všechno.
0: Těla?
1: Na všechno. Na všechny tři roviny.
0: Na všechno.
1: Já si myslím, že každá z nás má určitě zmapovaný svůj průběh ve smyslu toho, jak vypadá naše nálada první týden, druhý týden a třetí týden. Že žena je cyklická, myslím si, že i muži jsou cykličtí, a my jako bytost jako taková, stačí se podívat na vliv měsíce. A zároveň je taková zajímavá studie, když se podíváte na kriminalitu a obecní výskyt příjmu například poraněných jedinců v průběhu úplňku, tak to jsou dneska data, to nejsou ezoterické povídačky, kdy my opravdu jsme bytost země ve smyslu spousta faktorů na nás má vliv. A stejné je to, jak jsem říkala na začátku, s tou informací, která může změnit celou moji náladu. Mm-hmm. Mohla jsem se probudit, mít perfektní den, svoji kávičku, všechno bylo v pořádku, ale pak získám informaci, která může toto všechno změnit, a změní se i to fyzično. Že ty cykly jako takové a to poznání sebe sama, ať už u té ženy nebo u toho muže, tak je velice důležité, je to ten hlavní faktor. Vrátím se zpátky k té otázce. Myslím si, že ten trend dneska začínáme mít více a více žen, ať už je to doktorka Rhonda Patrick, to je takové druhé jméno, takové badatelky, která dělá více a více studií na ženách. A taky je potřeba ověřit si, na kom vlastně ta studie vždycky byla dělaná. Či pokud je to děláno na 20-letém jedinci, mladém atletovi, tak to nebude validní informace pro širokou škálu. Čiže je potřeba být určitým skeptikem, člověkem, který je zvídavý, který se snaží ověřit informace a zjistit, jestli jsou pro něj validní. A znova se dostáváme k tomu slovu praxe, protože já si můžu přečíst informace, že toto je pro mě dobrý cvik, nebo toto je pro mě dobrý suplement, ale v té praxi to vůbec nemusí být pravda, protože možná geneticky nemám úplně vhodné podmínky pro to. Nebo mám možná trošku jinou morfologii, že mám delší stehenní kost než trup. Možná procházím těžkým psychickým obdobím a tato daná věc pro mě není validní. A to, co já, a zase jsem ukradla trošku tu otázku, k čemu já se vždycky vracím zpátky s těmi svými studenty, tak je být zvídavý, což je být tím skeptikem v pravém slova smyslu, a zároveň kultivovat informace sám o sobě. To, že někomu funguje tento suplement, to, že někomu funguje tento tréninkový protokol, vůbec nic nevypovídá o tom, že to bude fungovat mně, nebo mi to bude vyhovovat. A to si myslím, že je velice zásadní pro naše posluchače dneska, a respektive pro kohokoliv, i mé blízké, tak je mít vlastně prostor nebo mít dostatečný nebo vytvořit nástroj, který mi umožní tyto informace o sobě kultivovat. Ať už je to nějaký zápis do deníčku, tomu říkáme journaling nebo proces journalingu, kde já vlastně kultivuji ty informace, pro ženy by to mohlo být například trakování si toho cyklu a například míry fyzické energie v průběhu 28 dnů a zároveň pozorovat i ty ostatní vlivy. A tohle je proces, který není jednoduchý. Je jednodušší přečíst si tu knížku a říct si, že to takto je. A zároveň nemyslím si, že a to, že žena má cyklus, tak je nějakým způsobem něco, co nás brzdí, nebo něco, co člověk vyloženě musí brát v potaz. Já jsem vždycky svůj cyklus měla na mistrovství světa, to bylo takovou už jako zásadní věc, že vždycky, když bylo něco důležitého, tak to vyšlo, tak jako, kdybych se na to vyblouvala, jak říkám, tak bych si nikdy nezahrála, že člověk s tím musí fungovat, že jo? A zároveň to, že se člověk zná a rozumí tomu, v jaké fázi se nachází fyzicky, co se odehrává v mém těle fyziologicky, jakým procesem procházím. nebo jakým způsobem funguje stresová reakce v mém systému, jestli procházím chronickým stresem nebo akutním stresem. Takže tohle všechno je potřeba vzít potaz.
0: A tohle všechno se v zásadě dozvíte, když přijdete na lekci k vám, tak to je věc, kterou vy vemete v potaz a třeba i ta cvičení asi tím směrem prostě aplikujete, jestli chápu dobře.
2: To nejlepší z pořadu Blízká setkání
3: na dvojce.

0: Herec a režisér Roman Zach je mým hostem. Už jsme v minulém stupu nakousli trošku divadlo. Ty jsi tady zmínil představení, které budeš hrát zítra, ale já bych raději začala představením...
1: Dneska dokonce,
0: ale já bych začala představením Prádelna v Brooklynu, protože ty jsi byl vlastně nejen u zrodu tady nové inscenace, také v divadle Metro zatím hrajete, ale vlastně u zrodu nového divadla, je to tak?
1: Ano.
0: Mám tady program, jmenuje se Uvidíme se.
1: Uvidíme.
0: Ano.
1: Uvidíme. Ano, Nikol Kouklová přišla s tím, že by chtěla založit společnost, respektive, že by chtěla, našla si divadelní hry nějaký a že by chtěla inscenovat a zjistila, že právnicky je to složitý a musí mít nějaký subjekt, takže vlastně založila divadlo Uvidíme a tohle je první inscenace týhle nový divadelní společnosti.
0: Koliká ta hra to teda byla, když těch dala víc? Koliká ta hra byla tady ta, že jsi vybral zrovna tuhle?
1: Přišlo to filtrem od Nikol, takže ta už četla nějaký, tohle byla třetí, řekl bych.
0: Mm-hmm. Čím tě zaujala?
1: Zaujala mě, takže není na první pohled, jako, že to není komedie, je to tragikomedie, je psaná jako ten Patrick Shanley, jako věhlasný, myslím, etablovaný autor, i jako hollywoodský, netflixovský, dostal Pulitzerovu cenu a on píše takový, bych to připorovnal Clint Eastwood, prostě jede takový jako takový syrový témata, až tak jako doslovný, jako chce být tak poctivý v tom vyprávění, někdy tak staromilský, ale píše to takovým svěžím perem. Je to tragikomedie o třech lidech, v podstatě o čtyřech, my to hrajeme ve třech, protože Kateřina Zapletalová tam hraje dvoj roli sester.
0: A je to napsaný takhle, že to hrajete jedna, nebo to jste si takhle jakoby
1: zdrcli? To jsme si zdrcli my. No a je to představení nebo inscenace o tom, jak se dva lidi potkají na tom nejméně jako očekávaném místě, což je prádelna, kterou já vlastním. Mají pocit, že už mají život nějak za sebou, že mají odžito a tam se něco jako mezi nima stane a to je právě jako ta tragikomičnost, je to strašně vtipně napsaný. Ale hned v druhé scéně se dozvíme nějaký smutný osud, nechci prozrazovat a odrazovat lidi, jako těch dvou sester, které ona musí žít a musí se postarat o nějaký záležitosti a rozhodnout se, jestli vlastně možná zvolí to, že prostě nechá toho člověka, který ho potkal úplně náhodně a jestli ho nechá plavat a postará se správně o rodinu, což by jako asi nějak vevnitř měla. A nebo obráceně a nakonec vlastně máme takový happy end, lehkej, že nedopadne to úplně dobře s těma sestrama, řekl bych, ale dopadne to dobře v tom vztahu. A to je vlastně jako, a takhle, a to, co mě bavilo, říkal jsem si, ten příběh je takový patetický trošku, jo. Ale jak on to píše, jako, on píše strašně jako vtipně, ty sarkastický, ta úroveň těch vážných témat, jako a vevnitř je prostě takový břitký humor, že se člověk u toho může smát, jo? Že netlačí na ten patos. A to mě vlastně bavilo, je to téma, který tak rezonuje napříč jako generacema. Já jsem zažil jako tenhle typ nemocí, o kterých ta hra je taky. A to mě vlastně docela zasáhlo, že jsem o tom chtěl mluvit a inscenovat takovou hru, že si myslím, že těch jako komedií máme hodně a já taky jako v nich hraju, ježišmarja, já to nemyslím, že to je špatně, ale tím mě vlastně jako oslovila, že jsem říkal, pojďme na jeviště i s tímhle tématem, že se můžou lidi smát a zároveň prostě odcházet a být jako dojatý, no.
0: Musíme říct, že ty jsi to vlastně i režíroval a hraješ tam hlavní roli, což není poprvé v tom případě. Jak to ale zvládáš? Já jsem byla na generálce, kdy si na chvilinky utíkal vlastně ze zákulisí, protože si odehrál ten svůj part a pak si se šel podívat vlastně na kolegyně, aby si jim potom mohl dát připomínky. Jak to vlastně je v momentě, kdy tam hraješ ty, dáváš si sám připomínky?
1: To je úplně strašný, jako tak ty jsi herečka, prostě ty to vidíš do kuchyně, jako a je to hrozný, že já bych hrozně rád dával připomínky, ale já prostě vím, já jsem tak sebekritický, že vím, že v té scéně jsem udělal jako tolik chyb, že jsem něco skočil, protože jak jsem se soustředil tak dlouho na to, jak to má vypadat a na text, na škrtání a tak, a na nějakou dramaturgickou linku, tak jsem se strašně málo soustředil na sebe.
0: Logicky, to vlastně má logiku, že člověk vlastně kouká, myslím si, že v té hlavě se ti honí, co ta Nikolka má jít, tam měla jít, nebo vlastně se člověk nesoustředí na sebe.
1: Ano.
0: Tak si říkám, jestli jsi třeba natočil tu scénu, pak jste se na to koukali, nebo tomu vůbec takhle neprobíhá.
1: Teď ji dostanu a budu se na to dívat. Včera jsme to hráli zrovna ve Vyprnicí, byla první repríza a zase jsem tam tak lehce plaval a musím se na to podívat, prostě musím se podívat sám na sebe a já jsem třeba 3 dny předtím už jsem říkal, kašlu na to, prostě hůžolky, jako nebudu vás sledovat, nebudu sledovat, jak jsou světla, jaký je zvuk, protože musíte sledovat všechno a snažil jsem se tu postavu jako chytit, ale myslím si, že jsem ji ještě nechytil. Jako, že jsem jako furt já týden před premiérou a tak to dělám jako za pochodu. Takže něčím je to šílený. Tady je to dobrý. Třeba V lásce z mládí, což je inscenace, kterou jsme zkoušeli před třema rokama.
0: Divadle
1: bez zábradlí, kterou furt hrajeme, tak tam hraju jako v každý scéně. Tady mám dvě scény, kde nejsem. Protože jsem vždycky byl šťastný, že jsem dohrál a mohl jsem si jít sednout a dívat se a dělat to třetí oko a zapisovat si třeba poznámky. Ale ty tři scény, v kterých jsem, no tak to je prostě trochu jako šílený.
0: No, musím právě zase na to ptám jako záměrně, protože náš kolega Marek Němec říkal, že to udělal jednou s Janou Paulovou, ale vlastně říkal už nikdy víc. Já už vlastně chci jenom jako režírovat nebo teda jenom hrát, že jako ta kombinace je vlastně úplně šílená. Tak se právě ptám, protože ty už to vlastně udělal po druhém, po třetí možná.
1: Bude po třetí?
0: Po třetí.
1: A možná bude po
0: takže se v tom vyžívat.
1: Ale ne, to zase je to prostě, že tam nebudu furt. A už si myslím, že se zlepšuju jako v tom, že už si musím říct v nějaký moment konec, už jenom hraj a připomínky. Takhle ještě, třeba do té další inscenace jsem si pozval takovou dramaturgyni, jako skvělou. Tady taky byla dvakrát, ta mi dala nějaký to třetí oko, nějaký feedback, to mě strašně pomohlo. A v té další inscenaci, kterou bychom měli zkoušet září, říjen, tak tam bude jako od začátku. A to si myslím, že mě hodně pomůže. Jako.
0: No víš, jak vlastně vznikla ta profese toho režiséra? Že dva herci řekli tomu třetímu, běž se tam prosím tě podívat, jak to vypadá.
1: No.
0: Tak takhle nějak to bylo.
1: Já to nemůžu říkat sám sobě, prosím.
0: Dobře, o herectví s hercem a režisérem Romanem Zachem.
2: Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
3: Další rozhovory Terezy Kostkové, Adély Gondíkové a Marka Němce uslyšíte každý všední den po 11. hodině na Dvojce.

0: Posloucháte rádi četby na pokračování, pohádky nebo rozhlasové hry?
1: Máme pro vás dobrou zprávu.
0: Nyní si je můžete užít dvakrát déle.
1: Prodlužujeme totiž možnost zpětného poslechu těchto vašich oblíbených pořadů z jednoho na dva měsíce.
0: Četby, hry a pohádky nově dostupné celé dva měsíce na webu Dvojky a na můjrozhlas.cz.
2: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Prezident Pavel se zúčastnil pietního aktu v obci Ležáky vyhlazené nacisty a v Brně skončil za velkého vedra poslední závod motocyklové velké ceny. Bude slunečno, později od západu přechodně až zataženo, přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty většinou do 34 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Společnost by podle prezidenta Petra Pavla neměla zapomínat na události, které dříve vedly ke konfliktům, a neměla by podceňovat hrozby. Řekl to dnes v Ležákách na Chrudimsku na vzpomínkové akci ke 84. výročí vyhlazení obce nacisty.
3: Historie má tendenci se neustále opakovat, i když je trochu v obměnách, a my máme takový pocit, že to, co se stalo v minulosti, se už nikdy vracet nemůže, a když vidíme kolem sebe, jak se ten svět vyvíjí, tak možná právě ten prožíváme období, které k nějakému takovému zlovému okamžiku může vést.
2: Do Česka během odpoledne opět dorazí silné bouřky, budou je doprovázet přívalové deště a silný vítr s nárazy kolem 75 km za hodinu. Mohou se objevit i kroupy. Výstraha platí do půlnoce a meteorologové také varují před vysokými teplotami. Na Masarykově okruhu v Brně skončil hlavní závod motocyklové Grand Prix v královské kubatuře MotoGP. Na tribunách jsou tisíce diváků, stejně jako jezdci se museli vypořádat s velkým horkem. Dění na autodromu i v jeho okolí sleduje reportérka Vlasta Gajdošíková.
4: Dobré odpoledne. České fanoušky potěšil Filip Salač, který v závodě kategorie Moto 2 vybojoval třetí místo. S českou vlajkou pak před bouřícími tribunami objel vítězné kolečko a v pedoku se polil vodou. Teploty jsou totiž kolem 30 stupňů Celsia. Záchranáři jen během dopoledne ošetřili 34 pacientů, převážně kvůli kolapsu vzhorka. Největší nápor na silnicích v okolí autodromu se dá čekat mezi 16. a 18. hodinou. Policisté proto vyzývají řidiče, aby byli opatrní a navzájem ohleduplní. Závody motocyklového mistrovství světa navštívilo podle promotérské organizace celkem 171 230 diváků v průběhu všech tří dnů, což je zhruba o 48 000 méně než před rokem. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
2: Policisté v Karlovarském kraji varují před podvodnými SMS-kami. Podvodníci se v nich vydávají za státní instituce a snaží se z lidí vymáhat peníze za údajné pokuty. Součástí SMS zpráv bývá také odkaz na internetovou stránku, která slouží k provedení platby. Tyto odkazy ale vedou na falešné stránky a jejich cílem je vylákat z člověka osobní i platební údaje. Pokračuje krajská policejní mluvčí Zuzana Churáňová.
5: Pokud již někdo na podvodnou zprávu reagoval a poskytl své údaje nebo provedl platbu, doporučujeme okamžitě kontaktovat svou banku a následně policii České republiky. Policisté opakovaně apelují na veřejnost, aby byla obezřetná při komunikaci prostřednictvím mobilních telefonů a internetu.
2: V případě pochybností by lidé měli kontaktovat policii nebo zavolat linku 158, zprávy neprodleně smazat a nereagovat na ně.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Máme jasno až polojasno, od západu postupně zataženo, místy přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty většinou 30 až 34 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 25.
1: Doprava.
2: Mezi kilometry 307 a 311 D1 silničáři ruší dlouhodobé omezení, jezdí se v každém směru pouze jedním pruhem. Obousměrné kolony stále asi na 20 minut. Směrem na Prahu se tvoří kolony také před omezením na 24. kilometru, zdržení čtvrt hodiny. A na 10.5. kilometru D11 směrem na Prahu se srazila tři auta, jezdí se jedním pruhem a brzdí se do kratší kolony, která patrně bude narůstat. Zprávy končí, hezké nedělní odpoledne.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Rozhlasové vlny právě rozvlnil Meteor.
7: Novinky a zajímavosti z vědy jsou tu.
6: Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
7: a Kateřina Březinová.
6: Dají se pozorovat meteory z balónu?
7: Odkud přišly morové rány?
6: Proč nás mate čas?
7: Je v mozku vidět humor?
6: Když se buňka pomátne?
7: Lze vyrobit pavučinu z mléka?

0: Těsně před měsícem byl překonán těžko uvěřitelný rekord.
1: Ano, v jakém sportu?
0: V horolezectví. Padl nový denní rekord v počtu lidí na vrcholu Mount Everestu.
1: Kolik lidí se tam asi tak může vejít? 10, 20?
0: No, musíte hodně přidat. 274 osob tam 20. května stálo.
1: 8849 metrů nad mořem a taková tlačenice?
0: Je to obří hora. Už jen pár stovek metrů a skoro se můžete dotýkat letadel.
1: Pravda, letová hladina je 10 až 12 kilometrů, ale Himalájím se lety vyhýbají.
0: Dosáhnout co nejvyšší výšky potom prahne spousta lidí.
1: Vylézt na nejvyšší hory je poněkud pracné. Z letadel máme podobný výhled bez námahy. Ale ještě větším zážitkem je pohled ze stratosféry. Zřetelné zakřivení země, velmi tmavá obloha, tenký modrý lem atmosféry podél horizontu a obrovský rozhled až 800 kilometrů.
0: Tak vysoko se ale nemám šanci dostat.
1: A ještě o pár desítek kilometrů výš a už byste si skoro mohla sáhnout na nějaký prolétající meteor.
0: Zajímavá představa, ale už úplně mimo realitu.
1: Jenomže vědci, kteří meteory zkoumají, by je moc rádi viděli právě z velké výšky.
0: Nestačí pohled z povrchu země? Meteory jsou krásné tak jako tak.
1: No, pokud vás zajímají detaily, třeba spektrum meteoru, abyste mohla říct, jaké chemické prvky se projevují v jeho světle, potřebujete vidět i ultrafialové záření meteoru.
0: K čemu by to bylo dobré?
1: To nám vysvětlí doktor Martin Ferus z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Jirovského Akademie věd.
2: Pro prvkovou analýzu raději využíváme to UV záření, protože ty světelné jevy v atmosféře Země svítí zejména v té UV oblasti a meteory mají v této oblasti velmi silné spektrální čáry, ve kterých lze velmi dobře detekovat právě to prvkové složení toho objektu. A meteor, ten se děje v atmosféře nad ozonovou vrstvou. To znamená, astronom, který se dívá z pozemské observatoře, dívá se skrz ozonovou vrstvu na jev, který nastává v atmosféře nad ozonovou vrstvou, tak má právě to UV záření poměrně významně blokováno. Navíc

0: tu observatoř tam nepostavíte. A hlavně spousta meteorů se děje nad oceány. A nad oceány se pozorovat nedá jinak než z vesmíru.
1: Takže meteor, který vidíme ze Země, je jen chabým odleskem toho, co bychom viděli ze stratosféry.
2: Ozon nám schová kratší vlnové délky a ultrafialové záření se k našemu oku či přístroji nedostane.
1: Uznávám, chtělo by to vydat se do výšky, jenže kosmické sondy jsou drahé.
2: Proto na to Martin Ferus s kolegy šli jinou cestou. Nejprve nechali sestrojit speciální kameru a tu namontovat.
1: Jsem moc zvědavá na co.
0: Letěli jsme se stratosférickým balónem, který byl vybaven právě tou naší kamerou, která je již citlivá v oblasti UV záření, a pokusili jsme se zachytit meteor. Ta pravděpodobnost, že se to podaří, byla jenom 0,5%. On to ve skutečnosti byl technologický demonstrátor a chtěli jsme zjistit, jestli ta kamera vůbec funguje a jestli je schopná v těch podmínek stratosféry vůbec pracovat. Byl to takový test. My jsme samozřejmě snili o tom, já jsem si to strašně přál, aby jsme tu padající hvězdu zachytili. Proto jsme taky letěli v době, kdy byl meteorický roj. Nejdříve jsme letěli v době Perseid, to bylo v létě, ale bohužel tam došlo k technickému selhání. Lidský faktor, dva kolegové se srazili při vypouštění toho balónu a nám se poškodila optika, takže fungovala elektronika, fungovala kamera, ale ta optika nebyla schopná zaznamenávat, protože v podstatě ten objektiv upadnul z kroužku, kterým byl přichycen k té základní desce.
1: Pořádná porce smůly.
2: Vypustit balón naplněný lehkým plynem není nic snadného, ale hlavně je potřeba se nevzdávat. A tak si počkali 4 měsíce na jiný roj, prosincové Geminidy.
0: Ten druhý let byl nadmíru úspěšný, tam jsme letěli dokonce se 2 balony najednou. Na jednom z nich byla ta UV kamera, protože ona je to poměrně hodně drahá záležitost, takže trošku jsme se báli, aby to neskončilo někde, odkud to už nebudeme moc získat zpátky. Ale naštěstí kamera přistála v lese po úspěšném letu. Přivezli nám ji a když jsme si přivezli tu gondolu i s počítačem zpátky do České republiky a já jsem o víkendu prohlížel ten záznam, no tak jsem zjistil, že tam máme na 2 snímcích UV spektrum krásné Geminidy v úplně dokonalé konfiguraci, kdy se promítla na kraj toho čipu a to spektrum je tam krásně vidět, dá se vyčíst, dá se udělat prvková analýza a je to vlastně svého druhu první spektrum zaznamenané z paluby stratosférického balonu. Takže je to taková zapíchnutá česká vlaječka na bílé místo vědy, nebo respektive spíš technického pokroku nebo technických milníků, protože spektrum meteoru ještě nikdy nebylo zaznamenáno z paluby stratosférického balónu.
1: Krásný pocit být první na světě.
2: Co se týká meteorů, máme v tom skvělou tradici. Vůbec první fotografii meteoru v dějinách pořídil ředitel hvězdárny v pražském Klementinu, Ladislav Vajnek, už roku 1885. A první pozorování meteoru z více stanic, následný výpočet jeho dráhy sluneční soustavou, přes spočítání místa dopadu, až po nález 4 kusů meteoritu. To zařídil roku 1959 český astronom Zdeněk Ceplecha.
1: Slavný případ u Příbrami. Šlo o první takzvaný meteorit s rodokmenem. No a teď máme zásluhou českých odborníků první celé spektrum meteoru, které neblokuje ozonová vrstva.
2: Mít tato pozorování potom astronomové toužili už dávno.
0: O tom, že by bylo dobré pozorovat meteory z vesmíru, o tom lidé v podstatě sní od té doby, co se dělají spektra meteorů. O těch pozorovacích sítích obecně, protože právě pozorování meteorů nám může odhalit prvkové složení různých těles ve sluneční soustavě, aniž bychom tam museli letět. To je ta prvotní motivace, která byla publikována už někde ve 30. letech 20. století. Ale my máme víc cílů, než jenom mapovat prvkové složení sluneční soustavy. Ono totiž to prvkové složení vypovídá také částečně o původu toho tělesa. A my si představujeme to spektrum, to prvkové složení jako takový otisk prstu, kdy my třeba máme vzorky meteoritů, které jsou vzácné, zajímavé. Třeba jsou to úlomky prastarých planetezimál, jako meteorit R-Čech 002, který máme u nás v laboratoři. A když víte to spektrum takovéhleho tělesa, tak

0: Na základě systematického mapování vy můžete identifikovat, jestli nám nepřilétají úlomky nějakého tělesa té neznámé planety Zimály, která je nesmírně prastará, z nějakého konkrétního místa ve sluneční soustavě, a pak tam můžete třeba vyslat sondu. Takže to může být velmi zajímavý klíč, jak zmapovat nejenom prvkové složení těch objektů, ale druhy objektů ve sluneční soustavě. No a můžete se potom dostat k identifikaci velmi zajímavých oblastí, kde jsou třeba zbytky po formování sluneční soustavy v jejím raném stádiu, a to může být nesmírně zajímavé.
1: A co ukázalo vaše historicky první spektrum? A jak jste se cítili při získání prvního úplného otisku prstu meteoru?
0: První, co bylo, byla radost z toho, že máme unikátní data, která nikdy ještě nezaznamenal. Když jsme potom analyzovali ta spektra, tak vidíme i čáry prvků, které nejsou zaznamenatelné v právě té viditelné oblasti, třeba čáry hliníku. Ono je to takové, možná si posluchač řekne, no tak oni letí do stratosféry nebo chtějí letět do vesmíru, aby viděli jeden nebo dva prvky navíc, které nejsou pozorovatelné z povrchu Země. Skutečnost je ale taková, že hliník je jeden z hlavních prvků, které se vyskytují v té minerální struktuře nebo v těch minerálech v podstatě, které jsou i tady na Zemi, i v kosmu, hlinitokřemy, čitany. A právě jeho spektrální otisk je jedna z těch důležitých daktyloskopických čárek, které vidíte v tom otisku prstu. A my v podstatě ten otisk prstu skládáme tak, aby byl co nejkompletnější. To znamená, my potřebujeme vidět co největší rozsah, to je první věc, a co nejvíce prvků. A na základě toho potom jsme schopni vidět ten otisk prstu toho jevu a identifikovat nejenom ten jev, ale právě identifikovat i složení toho objektu na základě těch emisních spekter.
1: Spektrum meteoru, které se vám povedlo pořídit z balónu, chápu jako první vlaštovku, ale určitě bude potřeba udělat mnohem víc?
2: Představte si celou síť satelitů nepřetržitě sledující zemskou atmosféru, pořizující fotografie i spektra všeho, co do ní padá. Nejen úlomky planetek či komet, ale třeba i zbytků starých kosmických sond.
0: To je to, o čem ty astronomové snili už od 30. let, ale oni tehdy neřešili neznámé jevy a kosmické smetí. My to dneska řešíme a my potřebujeme monitoring té atmosféry a těch jevů, jejich zařazení, jejich triangulaci, to znamená v podstatě rozpoznání, kde se ty jevy dějí, odkud třeba ta tělesa přilétají. To všechno můžete pomocí těchto pozorovacích sítí dělat. V podstatě by to měly být dvojčky satelitů, které sledují jednu oblast tak, že se překrývají zorné pole těch kamer. Ta spektrální kamera má tu výhodu, že zaznamenává ten obraz, skutečně ten jev, ale vedle se ještě rozmítne spektrum toho jevu. Když to zjednoduším, máte obličej osoby a vedle otisky jejího prstu v jednom obrázku. Čili vy můžete tu osobu, ten jev, zaměřit, protože když máte dva pohledy překrývajících se zorných polí, tak to znamená, že se díváte dvěma očima, máte stereoskopický obraz, můžete tu událost triangulovat. Pokud je to pohybující se jev, pak víte směr pohybu, víte rychlost pohybu, můžete dopočítat zpátky dráhu, to znamená směr, ze kterého přiletěl. To je běžná věc, která se u těch meteorů třeba používá, aby se zjistila dráha ve sluneční soustavě a tím pádem zdroj toho tělíska, toho meteoroidu.
1: Vyrobit stovky či tisíce, byť malých, satelitů ale nebude nic snadného.
2: Třeba se to povede. Martin Ferus ukázal, že pozorovat meteory z velké výšky jde.

0: Vysoká horečka, zimnice, slabost, bolesti hlavy a svalů. Člověk často během pár hodin padl a neměl sílu vstát.
1: Ale to byl jenom začátek. Následovaly obrovské bolestivé otoky uzlin, které se mohly zvětšit až do velikosti vejce nebo jablka.
0: Uzliny pak mohly zčernat, hnisat a praskat. U těžkých případů došlo k poruše srážení krve a odumírání tkání. Prsty, nos nebo kůže tmavly a zčernaly.
1: Nemůžeme se divit, že naši předkové dali nemoci název černá smrt.
0: Plicní forma pak vyvolávala krvavé vykašlávání a dušení. Nemoc byla velmi nakažlivá a často zabíjela během 1 až 3 dnů.
1: Nejtěžší varianta se projevovala krvácením do kůže a došlo k rychlému selhání orgánů. Smrt mohla přijít během hodin.
0: Příčinu nemoci až do roku 1894 nikdo neznal.
2: Stalo se tento den, 20. června. V minulosti kosila naše předky celá řada infekčních nemocí, například neštovice a cholera. Ale i je svou hrůzou i rozsahem předčil mor. Do Evropy pronikl v roce 1347 z Asie a hned během první vlny zahubil nejméně 25 milionů lidí, možná až třetinu veškerého obyvatelstva starého kontinentu. Od té doby se vracel ve zhruba 10 až 20 letých intervalech. České země zasáhl naposledy roku 1713 a jen v Praze zkosil přes čtvrtinu z tehdejších 40 000 obyvatel. V této vlně se v Evropě objevil naposledy. Není divu, že s nástupem bakteriologie v 80. letech 19. století se stalo studium moru prioritní záležitostí. Příležitost poskytla na jaře roku 1894 epidemie v Hongkongu. Během června tam přijíždějí dva odhodlaní lovci mikrobů, Shibasaburo Kitasato, žák Roberta Kocha, tehdy ředitel Japonského ústavu pro infekční choroby a mnohem skromněji vybavený Francouz Alexander Yersin, žák Kochova vědeckého i národnostního rivala Louise Pastéra, který v té době řídil pobočku Pastérova ústavu v dnešním Laosu. Yersin jde okamžitě Kitasata navštívit, ale setká se s nevolí. Japonec dokonce na místních úřadech vymůže pro Yersina zákaz pitvání mrtvol. Yersin tedy v noci s pomocí místního misionáře přemluví anglické vojáky hlídající hřbitov, vykope několik mrtvol a zasedne k mikroskopu. Nemá tušení, že už 2 dny po svém příjezdu Kitasato narazil v morových hlízách zemřelých na krátké hrubé tyčinky se zaoblenými konci, které se daly barvit metylénovou modří. Totéž potom našel i ve vzorcích krve a odňatých orgánech. Když přenesl tyto mikroby na myši, ty brzy uhynuly na sepsi ze zduřelých lymfatických uzlin. Žel, ve strachu o prioritu, Japonec zveřejňuje v odborném časopise Lancet z 25. srpna neúplné, nepříliš průkazné výsledky. Nechtěný rival Yersin na to též kápne 20. června 1894, přičemž jeho výsledky jsou průkaznější i přesnější. Mimo jiné jako první morové bakterie nakreslil. Po důkladném prověření posílá své závěry do Paříže, kde jsou 11. srpna 1894 předneseny ve Francouzské akademii věd a v zápětí otištěny v časopise Pastérova ústavu. Proto původce moru nese dnes název Yersinia pestis. Pestis je latinsky mor. Rozzuřený Kitasato uzná Yersinovo prvenství až za 25 let. Dnes se černá smrt vyskytuje jen sporadicky a mimo Evropu, zpravidla po kontaktu s nakaženým zvířetem. Alexander Jersen objevil bacil moru na den přesně před 132 lety.

0: Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
1: Mor nezmizel úplně, bakterie stále existuje, ale už nemá podmínky pro obří pandemie jako ve středověku.
0: Hygiena, medicína, znalosti o přenosu i způsob života člověka.
1: Ano, už nežijeme mezi krysami a blechami a navíc máme antibiotika.
0: Mor nezmizel. Zmizel svět, ve kterém mohl nekontrolovaně řádit.
1: Všechno změnil čas.
0: No, ostatně čas nic jiného ani neumí. Jenom ukazuje, jak se věci mění.
1: Definice říká, že čas je veličina umožňující řadit události od minulosti přes přítomnost do budoucnosti.
0: Ale jeho úplný počátek po vzniku vesmíru je problematický, jak nám potvrdí astrofyzik profesor Petr Kluhánek.
2: To, kde váháme a kde nevíme, jestli čas měl smysl, je tam, kde přebírá roli kvantová teorie, kde přebírají roli kvantové procesy a ta gravitace už není dominantní. To je ten úplný počátek. Když se budeme bavit o čase 10^-30, 35 sekundy, tak to vypadá velmi zajímavě, vypadá to jako velmi krátké časy, ale není vůbec jisté, jestli v těchto obdobích čas nějak plynul a měl nějaký hlubší smysl, protože tam tu hlavní roli měly kvantové procesy a tam je to s časem trošičku jinak.
1: Počkat, ale když není čas, nemůže se ve vesmíru nic dít? Nemůže se vyvíjet?
2: To není tak docela pravda. Ono v okamžiku, kdy máme kvantové procesy, tak v těch kvantových procesech všechno probíhá trošičku jinak. Tam ty objekty mikrosvěta mohou být v několika stavech naráz, platí takzvaný princip superpozice, a my známe pouze pravděpodobnosti jednotlivých členů té superpozice, že bylo pravděpodobnější, že ten systém je v tomto stavu nebo v tomto stavu a bylo málo pravděpodobné, že je v onom stavu. A takovýchto možností byla celá řada. Když si představíme například, že světlo letí z jednoho místa do druhého, tak na úrovni mikrosvěta, na úrovni kvantové, to světlo letí z toho jednoho bodu do druhého po všech dráhách naráz. A tyto dráhy mají nějaké pravděpodobnosti, ty pravděpodobnosti spolu kvantově interferují a některé ty cesty toho světla jsou kvantově zesíleny a některé jsou kvantově utlumeny. A my v tom makrosvětě vidíme jenom tu kvantově zesílenou trajektorii. Tu už vnímáme, jakože to světlo plyne od někud někam a tam už ten čas je najednou podstatný, ale je podstatný až po té interferenci. Do té interference, dokud je to kvantový systém, tak tam ten čas nemá nějaký větší smysl a sama kvantová teorie má ten čas pouze jako jakýsi parametr, který popisuje řešení rovnic, ale není nutný k řešení těch rovnic. Většinou v kvantové teorii řešíme, jaké jsou energetické stavy daného objektu, jaké jsou pravděpodobnosti jejich realizace, ale neřešíme tu časovou posloupnost. Ta je až otázkou pro ten makrosvět, kde my ten čas máme. Dokonce některé odvětví kvantové teorie, které se zabývají echt takovým tím počátkem, jak to bylo na těch nejmenších měřítcích, tak vůbec čas nepoužívají. To je například smyčková gravitace, která považuje prostor za kvantovaný na škále 10^-35 sekundy. Říká, že tam ten prostor je jaksi zrnitý, těm jednotlivým zrníčkům se říká nějaká spinová pěna a tato teorie vůbec čas sobě neobsahuje. Čili kvantová teorie s časem nepočítá, ten čas se vynořuje až v okamžiku, kdy ta kvantová teorie přechází k nám lidem do makrosvěta.
1: Uf, jak má člověk s něčím takovým naložit? Jak se vyrovnat s tím, že v kvantovém světě nemá čas roli?
0: Hlava nám to takzvaně nebere. Stále dokola se nám vrací úvaha, že kde není čas, nemůže se nic dít.
2: To je z našeho pohledu, z pohledu člověka a to, že se něco děje, kdybychom přeložili do takového fyzikálního jazyka, znamená, že jsou tam makroskopické toky, že něco se mění, něco od někud někam plyne a ten systém už je mimo takzvanou termodynamickou rovnováhu. Na začátku, kdy to bylo hemžení částic, že byla stejná pravděpodobnost, že z elektronu a pozitronu vznikne záření a ze záření vznikne elektron a pozitron, tak to nešlo od nikud nikam. Takovéto stavy nepotřebují ke svému popisu čas. To jsou stavy termodynamické rovnováhy, kdy ty částice se pouze hemží a pravděpodobnost všech dějů je v podstatě stejná.
1: Dobře tedy. Na úplném počátku byl vesmír plný lehkých částic, kvantových jevů za hranicí naší představivosti a čas nebyl potřeba. Jak se s tím smířím? Víme aspoň, od kdy začal mít čas smysl?
2: No to je, od kdy má smysl čas, to je právě to, co my příliš nevíme, protože my ten popis vesmíru stavíme na obecné relativitě a ta obecná relativita, když jdeme k tomu úplnému počátku, tak selhává v okamžiku, kdy začnou dominovat ty kvantové procesy. A teď jde o to, který je to okamžik, kde ty kvantové procesy jsou natolik dominantní, že ten pojem času ztrácí smysl. A já osobně si myslím, že je to právě okamžik inflace. Ta inflační fáze, to je čistě kvantový proces, kdy nějaká kvantová pole nafoukla vesmír do makroskopických rozměrů a tam někde já cítím tu hranici, kde už se nemůžeme opírat o klasické pojetí času.
0: Možná je hlavní problém v tom, že máme dvě teorie, které neumíme propojit.
1: Obecnou teorii relativity a kvantovou teorii.
0: Ano, jako před 100 lety. Kdy se fyzikové dohadovali, jestli je světlo vlnění nebo částice. Jestli si ho představit jako rozvlněnou energii nebo letící kuličku. A použili jednu nebo druhou teorii, jak se jim to hodilo. Částice přeci nemůže proletět dvěma otvory najednou, což světlo prokazatelně dělá. Jsme teď, co se týká teorie relativity a kvantové teorie, v podobné situaci?
2: Jsme v naprosto podobné situaci, my nemáme zatím kvantovou teorii gravitace. My dokážeme velmi dobře popsat gravitaci pomocí obecné relativity, pomocí zakřiveného času a prostoru. Dokážeme stejně dobře popsat elektromagnetickou silnou a slabou interakci pomocí kvantové teorie, ale dohromady jednu teorii pro všechny čtyři tyto interakce nemáme. A tím pádem, když vesmír popisujeme gravitačně, tak nemůžeme jít k tomu úplnému počátku, kde zjevně dominovaly kvantové procesy a ta teorie tam musí se lhat a musí se tam nasadit ta kvantová gravitace, kterou ale v tuto chvíli nemáme.
1: A proto ani dnes nedostáváme od profesora Kulhánka odpovědi, které by nás vnitřně plně uspokojovaly.
0: Pojďme k závěrečné otázce. V rozpínajícím se vesmíru je měřítkem času vzdálenost, o kterou se vesmír zvětšil.
1: Astronomové používají jednotku vzdálenosti světelný rok.
0: V jednom směru ale můžeme vidět galaxii vzdálenou třeba 10 miliard světelných let. V opačném 11 miliard světelných let. Budí to dojem, že průměr vesmíru je 21 miliard světelných let.
1: Jenže stáří vesmíru se dnes odhaduje na necelých 14 miliard let?
0: A jsme u dalšího rozporu se selským rozumem. Jak mohlo světlo za 14 miliard let urazit vzdálenost 21 miliard světelných let? To by muselo letět nad světelnou rychlostí.
2: My jsme si zvykli v astronomii používat světelné roky. A když se zeptáte normálního astronoma, co to je světelný rok, tak odpoví, že je to vzdálenost, kterou světlo uletí za rok. A zdá se, že v té definici není nic záludného. Opak je pravdou, protože ono je to velice nejednoduché. Světlo se šíří v různých prostředích různě rychle. Takže mělo by tam zaznít, že je to šíření světla ve vakuu. To je jedna věc, která tam není v té definici. Za druhé, různě rychle se šíří světlo různě profilované. Ta definice se týká rovinných vlnoploch. Když budeme mít svazek, třeba laserový svazek, tak některé fotony se šíří jinou rychlostí než fotony jiné. Takže by v té definici mělo být, že to je vzdálenost, kterou světlo ulétne za rok ve vakuu a týká se to rovinných vlnoploch. A pak je tam třetí věc, jak je to s expanzí vesmíru. Samozřejmě ta definice světelného roku je bez expanze vesmíru. Takže jestliže víme, že vesmír trvá zhruba nějakých 14 miliard roků, tak k nám světlo z těch nejvzdálenějších oblastí letí 14 miliard roků. Za těch 14 miliard roků ale neuletělo 14 miliard světelných roků, ale zhruba 40 až 50 miliard světelných roků díky expanzi. Takže skutečně ta definice světelného roku nepočítá s expanzí, musí to být ve vaku, musí to být rovinné vlnoplochy, a nemůžeme ji aplikovat jen tak na kosmologické vzdálenosti, kde musíme započíst už expanzi vesmíru.
1: Náš vesmír je větší, než by se mohlo zdát.
0: No, vypadáte, že už vám z našeho povídání o čase a vesmíru jde hlava kolem.
1: To je slabý výraz.
0: Slibuji, že s ní budete nevěřícně kroutit i za týden.

0: Takzvaně chytit nemoc je snadné. Ze vzduchu, vody, od jiného živočicha či člověka.
1: Existují ale výjimky. Jednu z nich si představíme v cyklu Tajemný host meteoru.
0: Dnešní host je zvláštní případ. Není to vetřelec zvenčí. Nepřichází z lesa, z vody ani z jídla.
1: Naopak, narodil se přímo v nás. Vítejte.
2: Děkuji. Je příjemné být označen za hosta. Většina lidí mě považuje spíš za nepřítele.
0: Tomu se vůbec nemůžete divit. Řekněte nám rovnou, kdo jste?
2: Jsem vaše vlastní buňka.
1: To zní nevinně.
2: Až na drobný detail. Přestala jsem dodržovat pravidla.
0: Jaká pravidla?
2: Pravidla spolupráce. Normální buňky se dělí jen tehdy, když je to potřeba. Já se dělím pořád.
1: Takže jste něco jako buňka, která ignoruje dopravní značky.
2: Přesně. Stopky, semafory, omezení rychlosti. Všechno jsem vypnula.
0: A kde jste se narodila?
2: Já konkrétně ve Slinivce. Ale mé kolegyně mohou vzniknout v podstatě kdekoliv v těle. Nejčastěji tam, kde se buňky často dělí. Naopak třeba v neuronech nebo v srdci jsme málo kdy.
1: Slinivka. To je orgán schovaný hluboko v břiše.
2: Nenápadné místo. A to mi vyhovuje.
0: Proč?
2: No, protože tam dlouho nikdo nic netuší.
1: Slinivka má důležitou práci. Vyrábí trávicí enzymy a hormony.
2: A právě mezi těmito pracovitými buňkami jsem vznikla.
0: Myslím, že už je každému jasné, že jste rakoviná buňka.
2: Tím je představování u konce. Ráda vás poznávám.
1: No, ale my vás ani náhodou. A zrovna ve Slinivce jste nejnebezpečnější. Jen zhruba 10% pacientů s rakovinou slinivky přežije déle než 5 let.
2: Omlouvat se vám nebudu. Já za nic nemůžu.
0: No a jak tedy vznikáte?
2: Stačí několik chyb v DNA.
1: Kolik?
2: Typicky několik mutací, které vypnou kontrolní mechanismy buněčného dělení.
0: Takže tělo vás už nedokáže zastavit.
2: Přesně. Kontrola kvality selhala.
1: Co se děje potom?
2: Začnu růst, vytvořím nádor.
0: Nádor ale potřebuje hodně energie.
2: Proto si nechám postavit vlastní infrastrukturu.
1: Co tím myslíte?
2: Nové krevní cévy. Říká se tomu angiogeneze.
0: Takže nádor si přivede vlastní zásobování.
2: Ano, jsem docela dobrý urbanista.
1: Ale nejhorší část příběhu je něco jiného.
2: Metastázy?
0: Přesně.
2: Jednoho dne se některé z mých dcer rozhodnou odejít.
1: Odejít kam?
2: Do světa. No, do krve.
0: Takže cestují tělem.
2: Krevní řečiště je výborná dopravní síť.
1: A hledají, kde se usadit.
2: Nový domov. Často v játrech, v plicích, v mozku nebo v kostech. Všude tam, kde protéká hodně krve.
0: Tak vznikají metastázy.
2: Ano, nové kolonie.
1: Rakovina slinivky je známá tím, že se často odhalí pozdě.
2: Slinivka je tichý orgán. Dlouho nic nebolí.
0: Takže lidé o vás často nevědí, dokud není pozdě.
2: Řekněme, že pracuji nenápadně.
1: Kolik buněk může tvořit nádor?
2: Miliardy.
0: To je celé město.
2: Ano, jen bez urbanistického plánu.
1: Poslední otázka. Proč vás imunitní systém nezničí?
2: Protože jsem stále vy.
0: Dnešním hostem byla rakoviná buňka.
1: Buňka, která se rozhodla nedodržovat pravidla spolupráce a dokáže z jednoho orgánu rozeslat své kopie do celého těla.
0: Rakoviná buňka hovořila hlasem Karolíny Křišťálové.

0: Vidím vám na očích, že se blíží prázdniny.
1: Je tak poznat, že se těším.
0: Každoročně. A dobrou náladu vám ještě vylepší další téma, bude hodně veselo.
1: Ve vědě, jde to?
0: I ta se může zabývat takovou záležitostí, jako je humor.
1: Smích v laboratoři?
0: Humorem jako takovým.
1: No já nevím. Analýza humoru se podobá pitvě nádherné žáby z amazonského pralesa, do které se chcete podívat proto, abyste zjistili, proč je tak krásná, jenže na konci je po žábě i po kráse.
0: No, co na to říká doktor František Koukolík?
2: Humor je však natolik lidská univerzálie, byť vypadá v různých kulturních okruzích a různých dobách různě, že badatelé neodolali. Definic je moc.
1: Například?
2: Humor je schopnost být pobaven něčím viděným, slyšeným, myšleným, což někdy vyvolá úsměv nebo smích. A také kvalita, která je příčinou takového pobavení. Humor je schopnost někomu zlepšit náladu, vyhnout se tím jeho znepokojení, rozladění. A nad to je schopností objevovat, hodnotit a vyjadřovat směšnost, absurdní nesoulad.
0: Například americký profesor Rod Martin, známý po celém světě svým výzkumem humoru, hovoří o čtyřech typech humoru.
2: První typ je humor, jímž pomáhám sám sobě. Druhý typ, afiliativní, je humor, kterým vylepšuji vztahy s druhými lidmi. Typ třetí, agresivní, je humor, jehož pomocí vylepšuju sama sebe na vrub druhých lidí. A konečně poslední je typ, jímž vylepšuju vztahy k druhým lidem na vrub sama sebe.
1: To ale všichni lidé neumí.
0: Co takhle nějaký konkrétní příklad humoru?
2: Na lékařské váze stojí opravdu baculatý starší pán. Sestřička se dívá na jazyček váhy a sdělí mu. Váha je v naprostém pořádku. Jen musíte o 1,30 m vyrůst.
0: Tak to byl příklad humoru agresivního, vytvořeného na vrub někoho jiného.
1: Existují ale i jiné definice humoru. Třeba ty od německého profesora Willibalda Rucha.
2: Ten je příslovečně podrobný a přesný. Rozlišuje legraci, to je přátelské žertování a dobrá nálada. Následuje humor absurdní, chytrý, hravý, veselý, který necíleně ukazuje směšnost. Charakteristická je jeho vysoká jazyková tvořivost. Do třetice je břitký vtip. Vyžaduje bleskové osvícení, sympatie pro cíl nemá ani špetku, vymátne vztah mezi nesouvisejícím jevy, takže vyslechnete vtipné poznámky a soudy k věci. Čtvrtý druh je ironie, která vyjadřována v interakcích cílí na vzájemný pocit nadřazenosti a říká věci jinak, než je myslí. Oslovuje obeznámené lidi, kteří díky tomu ironii chápou. Sarkastický humor nebývá přátelský. Zkažený svět popisuje nemilosrdně a může být zlomyslný. O satyře Willibald Ruch říká, že je humorem napravujícím, který nevystihuje jen nepravosti. A nakonec humor cynický, snižující běžně uznávané hodnoty. Tudíž spatříte nemocniční lůžko a na něm pacienta ve značně nedobrém stavu. Okno je otevřené a sedí v něm sup. U lůžka stojí lékař, listuje v chorobopisu a povídá: prognóza? Na co?
1: No, nechtěla bych ale být v kůži toho pacienta.
0: Mimochodem, tenhle vtip by šel i krásně nakreslit.
1: A proč je vůbec humor humorem? Co je příčinou toho, že se začneme smát?
2: Půl století staré vysvětlení zní: jádrem humoru je zpracovávání informací. V případě humorné historie nejprve obdržíme část příběhu. Vytvoříme si představu o celku. Zjistíme pointu. Konec příběhu pak neodpovídá představě a vznikne nesoulad. Řešení nesouladu vyvolává příjemný pocit. Humor tedy má být především poznávací činností a jeho jádrem je pochopení nesouladu. Howard Gardner, Američan a psycholog, k pochopení nesouladu přidal emoční složku. Tou je porozumění a vyhodnocení nesouladu.
1: Takhle řečeno to moc vtipně nezní. Jako když se někomu snažíme vysvětlit vtip, který nepochopil.
0: Holt je to definice a ne legrace.
1: Už jsme zmínili, že běžnou součástí humoru je agrese. Legrace jí může lámat hroty.
2: Což ověřoval experiment. Testoval 3 hypotézy. Hypotéza první. Humor sníží míru hněvu v agresivním příběhu a vylepší sociální vztahy. Hypotéza druhá. Agresivní humor cílený na vlastní osobu bude aktivovat stejné neuronové sítě poznávání a centrální odměny, které aktivuje neagresivní humor. Agresivní humor nadto bude aktivovat sítě kontrolující hněv. Hypotéza třetí. Oblasti aktivované agresivním humorem cíleným na druhé lidi budou aktivovat síť mentalizace neboli teorie mysli. To je systém umožňující poznat, že druzí lidé nejsou věci, ale mají niterné stavy podobné niterným stavům našim. Oblasti aktivované agresivním humorem cíleným na sebe nadto budou odpovídat míře kontroly vlastních emocí, což se potvrdilo.
0: Humor pomáhá. Třeba i v zaměstnání. Pracovní den nám nemusí připadat tak náročný.
1: Jen pozor na nevhodné vtípky. Třeba ve vztahu nadřízený-podřízený má řadu úskalí.
2: Jste-li ve vedoucí roli, na humor pozor, je to nůž o mnoha ostřích. Humor totiž ovlivňuje status, vaši polohu na imaginárním sociálním žebříčku, což nese riziko. Úspěšné užití legrace váš status zvyšuje, neúspěšné jej snižuje. Úspěšné užití legrace signalizuje důvěru a kompetenci, tím zvyšuje status mluvčího. Užití vhodných i nevhodných vtipů zvyšuje míru důvěry. Užití nevhodných vtipů zvyšuje míru důvěry, ale snižuje míru kompetence a to zase poškozuje status. Přitom všem je humor v utváření interpersonálních vztahů fundamentální. Šéf ani šéfova nesmí užít útočný humor, jehož cílem jsou druzí lidé v týmu. Může si však dělat legraci sám ze sebe a dalších lidí sdílejících identitu.
1: Jo, vtipkující nadřízený se pohybuje na tenkém ledě.
0: Pane doktore, řekněte nám na závěr ještě jeden vtip.
1: Třeba z kategorie absurdního humoru.
2: Tak dobře. Například, sedlák přijímá nového kočího a ptá se ho, rozumíte koním? Proč? Takže se koči něco říkali?
1: K tomu už není potřeba nic dodávat.
0: Přejeme všem hodně smyslu pro humor.

0: Američan Louis Thomas měl zvláštně namíchané talenty. Špičkový lékař a biolog, ale zároveň brilantní literát.
1: Nepsal suchým jazykem. Uměl vědu převést do obrazů a myšlenek, které působily skoro poeticky.
0: Třeba o buňkách v našem těle hovořil jako o civilizaci.
1: Řekl, že člověk není samostatný organismus, ale spíš ekosystém.
0: A je také autorem myšlenky, kterou si do své rozsáhlé sbírky zapsal Jiří Grygar.
2: Každý důležitý vědecký pokrok, který zprvu vypadal jako odpověď, se stal dříve nebo později, obvykle dříve, novou otázkou.
1: Získali jsme odpověď, ale ta vyvolala nové otázky. Kolikrát tohle už věda zažila?
0: Rozhodně to platí i v genetice. Tam se dějí věci.
1: Máme nějakou novinku?
0: Co takhle vyrobit pavučinu?
1: To pavouci zvládají i bez nás.
0: Ale vyrobit ji jako materiál pro využití lidmi?
1: Jde o dávný sen. Jsme blíž jeho splnění?
0: Dozvíme se to v cyklu Geneticky modifikovaná zoo biologa profesora Jaroslava Petra. Čte Ivo Tajmr.
3: Pavučina z mléka. Madagaskarský křižák si staví obrovské sítě nad vodními toky a jezery. Vlákna, kterými je kotví k vegetaci na březích, mohou být dlouhá až 50 metrů a vlastní síť zabírá plochu 3 metrů čtverečních. Nápory větru i nárazy kořisti vystavují pavoučí sítě náročným zkouškám. Vlákna tvořená čistou bílkovinou jim však úspěšně odolávají. Jsou 10x pevnější než kevlar. Syntetický materiál, z něhož se kromě jiného vyrábějí i neprůstřelné vesty. Pavučina vykazuje řadu dalších mimořádných vlastností. Úžasné je na ní i to, že si své parametry drží v neuvěřitelně širokém rozmezí teplot od minus 20 do plus 330 stupňů Celsia. Je to materiál snů pro celou řadu lidských oborů. Pokukují po ní výrobci textilií, letečtí a kosmičtí konstruktéři, vojáci i chirurgové. Jenže kde ji vzít? Sběrem pavučin v přírodě získáme vlákna, na která už se nachytaly nečistoty a jejich další zpracování je velmi komplikované. Také domácí chov pavouků naráží na velké potíže, protože jsou to kanibalové. Chovatelé by museli každému zajistit izolované ustájení a individuální péči, aby jim stádo doslova nezmizelo před očima. Vědci proto naučili produkovat pavučinu domácí kozy. Nejprve se pustili do práce genoví inženýři a vytvořili gen, jaký v dědičné informaci žádného pozemského tvora nenajdeme. Jedna jeho část pochází od pavouka a nese instrukci pro syntézu bílkoviny pavoučího vlákna. Protože v té době ještě nebyl znám madagaskarský křižák se superpevným vláknem, použili gen jiného zdatného producenta pavučin, pavouka Nephily kionohé. Její vlákna jsou oproti kevlaru pevnější jen 3x. Druhá část nově vytvořeného genu určuje, kdy a kde a za jakých podmínek bude gen Nephily pracovat a vyrábět pavučinu. Vědci pro ni sáhli do dědičné informace kos. Zvolili genetickou instrukci, která spouští syntézu mléčné bílkoviny v buňkách mléčné žlázy kozy. Takto poskládaný gen zajistil v kozím organismu vylučování pavoučí bílkoviny v mléce. Zbývala maličkost – dostat ho do dědičné informace kozy. K tomu je nutné přistoupit na samém počátku vývoje zvířete. Vědci získali kozí vajíčka oplozená spermií a do nich vpíchli roztok s uměle vytvořeným genem. Pak museli spoléhat na náhodu, že se gen zabuduje do dědičné informace zárodku. V těle kůzlete narozeného z takového embrya obsahuje tento nový gen dědičnou informaci každé buňky. Navenek se to ale nijak neprojeví. Teprve když kůzle dospěje v kozu a porodí vlastní kůzle, začne jeho mléčná žláza produkovat mléko a v něm i bílkovinu pavoučího vlákna. Vypadalo to, že teď mají vědci vyhráno. Ale na cestě k pavučině je čekala ještě nejedna překážka. Museli z mléka odstranit vše nadbytečné. Tuk, mléčný cukr, mléčné bílkoviny. Na konci složitého izolačního procesu získali čistý roztok pavoučí bílkoviny. Jenže jak z něj vyrobit vlákno pro průmyslové zpracování? I tady vědcům pomohl pavouk. Také on produkuje ve snovacích žlázách bílkovinu v roztoku. Vlákno vzniká až ve chvíli, kdy roztok projde úzkým kanálkem snovacích bradavek, jež nese pavouk na konci zadečku. Vědci se nechali nefilou inspirovat a proháněli zahuštěný roztok pavoučí bílkoviny úzkými tryskami z platiny a získali tak tenké vlákno. Pro kozí pavučinu se nabízelo nejrůznější využití. Jedním je výroba nití pro chirurgy. Pavoučí bílkovina vyniká nejen pevností, ale lidský organismus ji velmi dobře snáší a také ji bez zbytku vstřebá. Testy prokázaly, že by mohla najít uplatnění například v očním lékařství nebo při neurochirurgických operacích. Pavoučí bílkovina dokonce podporuje regeneraci nervů, takže má hojivé účinky. Do praxe se ale umělá pavučinová vlákna zatím prosadila ve větší míře jen jako přídavek do kosmetiky, například do šampónů. Dnes už vědci s využitím umělé inteligence navrhují geny, podle kterých by mohly vznikat pavučiny, jež svými vlastnostmi zahanbí i madagaskarské křižáky.
0: Možná jednou budeme nosit bundy z materiálu, který vznikl díky pavoukům.
1: Ale vyrobila ho koza.
0: A chirurgové budou operovat nitěmi
1: inspirovanými pavučinou.
0: Třeba nezůstane jenom u pavučin. Vědci už dnes zkoušejí navrhovat úplně nové bílkoviny, které v přírodě nikdy neexistovaly.
1: Tedy nejen kopírují přírodu, ale vytvářejí materiály, jaké evoluce sama nikdy nevymyslela.
0: Extrémně lehké a pevné látky pro kosmické sondy, umělé šlachy a vazy pro medicínu, nebo třeba materiály, které se poškozením sami opraví.
1: To už skoro zní jako sci-fi.
0: Jenomže u geneticky upravených koz, produkujících pavoučí vlákno, už sci-fi dávno skončila. Tam už začala biotechnologie.
1: Výhledem do budoucna končí dnešní meteor.
0: Ten příští už bude prázdninový.
1: Už teď se těšíme za týden.
0: Naslyšenou.
1: Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kdykoli na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Meteor
4: na Dvojce. Chcete vědět, jak i po více než půl století být stále mladý?
3: Vydejte se s námi znovu za dobrodružstvím poznání.
4: Odhalte nová tajemství přírody, vesmíru i lidského života.
3: Poslouchejte Meteor, pořad, který je stále mladý.
4: Meteor.
3: V sobotu po 8 hodině raní.
4: Na Dvojce.
5: Dobrý den, milí posluchači. Zdraví vás Dana Syslová
6: a Jan Rosák. Být rozhlasovým pamětníkem může mít své velké výhody.
5: Třeba to, že právě pro nás vysílá Český rozhlas Pohoda.
6: Po celý den se společně s vámi procházíme rozhlasovým archivem.
5: Připomínáme si legendární moderátory a pořady.
6: Posloucháme příběhy známých osobností i obyčejných lidí.
5: Český rozhlas Pohoda je plný laskavého humoru a krásných písniček.
6: Vraťte se s námi do časů, na které rádi vzpomínáte.
5: Najdete nás v síti DAB,
6: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
5: nebo ve vašem televizoru.
6: Český rozhlas Pohoda.
5: Písničky a vzpomínky.
3: Rozhlasová hra na Dvojce.
4: Neznámá žena přežila výbuch ve výzkumném ústavu.
7: Byla přece pod troskami několik hodin. Imunita proti silné radioaktivitě v žádném případě neexistuje. Něco jí muselo ochránit. Ale co?
4: A to není jediná záhada, která tento případ provází.
8: Viděl jsem třeba ruku, pak zas hlavu nějakého starého chlapa, pak ta hlava odplula, jako rybička v akváriu, nebo co?
4: Žena z antisvěta.
3: Fantastický příběh s detektivní zápletkou George Lengelána v neděli ve 20 hodin na Dvojce.
9: Dnes večer v České televizi.
10: ČT 1. Záhadná bota na místě činu. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší vraždu drogového dílera v detektivním filmu Případ se štěnicí. ČT 2. Student univerzity je vtažen do smrtící hry bývalého nacisty. Dustin Hoffman a Laurence Olivier ve filmu Maratonec. A ČT Art uvádí legendární hudební komedii s Jiřím Boskovcem a Janem Berichem Pudr a benzín. Nedělní večer s Českou televizí.
11: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
12: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
12: I v sousedním Rakousku se potýkají s velkými vedry a zpěvák Sting dnes zakončí pražský hudební festival Metronom. Zítra bude nejprve polojasno až oblačno, později až zataženo a místy přehánky nebo bouřky i silné a nejvyšší teploty většinou do 31 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Rakousko dál sužují vysoké teploty. V některých částech země dnes teploměry ukazují až 36 stupňů a meteorologové varují před silnými bouřkami s přívalovými dešti. Pro některé regiony také platí výstrahy před kroupami a velkými nárazy větru.
13: Bouřky o víkendu zasáhly například Štýrsko, Dolní Rakousko nebo Korutany. Místy padaly několika centimetrové kroupy a hasiči řešili desítky výjezdů. Meteorologové očekávají, že vedra vydrží minimálně do poloviny týdne a teploty mohou znovu překročit i 35 stupňů Celsia. Rakouské úřady proto připomínají zdravotní rizika spojená s horkem. Ministerstvo zdravotnictví zároveň znovu spustilo bezplatnou telefonní linku. Odborníci na ní radí, jak zvládat vysoké teploty a rozpoznat příznaky přehřátí nebo kolapsu. Podle rakouských úřadů zemřelo loni mezi červnem a zářím v souvislosti s vedry 449 lidí. Bára Vránová, Český rozhlas.
12: Teď krátce z ČTK. Policie do Rokycansku pátrala po 9 parašutistech, kteří vlivem počasí museli nouzově přistát. 4 z nich jsou podle záchranářů těžce zraněni. Podrobnosti snad za hodinku. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO opět kritizoval Českou národní banku za zvýšení základní úrokové sazby od 0,25% na 3,75%. Premiér už před čtvrtečním rozhodnutím řekl, že zvýšení sazeb by zásadně poškodilo životy obyvatel, podnikatelů i celou ekonomiku. Dnes ve videu na sociálních sítích dodal, že vláda udělá vše proto, aby ceny nerostly. Zpěvák a kytarista Sting dnes večer vystoupí v pražských Letňanech. Zakončí tak jubilejní 10. ročník hudebního festivalu Metronom.
14: A 70-letý Sting odehrál jen letos už 70 koncertů. Ten dnešní bude zároveň jeho 18. vystoupením v Česku během dosavadní kariéry. Fanoušci se mohou těšit na největší hity skupiny The Police, ale i na skladby z jeho soulové tvorby. Získal za ně 17 cen Grammy. Jiří Štefl, Český rozhlas.
12: Motocyklový závodník Filip Salač skončil třetí v domácí velké ceně České republiky v kategorii Moto 2. Na stupně vítězů se dostal jako první Čech od roku 2018, kdy byl na Masarykově okruhu třetí Jakub Kornfejl. Salač byl po závodě v Brně plný emocí.
15: Nejlepší den v životě, se nepletu, jak jsem historicky první Čech v té střední kubatuře, kdo tady stojí na pódiu a vždycky se nás Čechů držela trošičku ta česká smůla, když jsme přijeli tady a buď to jsme spadli, nebo byl nějaký technický problém, nebo to nevyšlo, ale já jsem překonal i tohle, byl jsem silnější než smůla.
12: Vítězství v královské třídě MotoGP obhájil Španěl Marc Marquez a v kategorii Moto3 triumfoval Hakim Danish z Malajzie.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
12: Zítra bude polojasno až oblačno, později až zataženo, místy přehánky nebo bouřky i silné, zejména na jihozápadě a jihovýchodě. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33 a v 1000 metrech na horách kolem 23.
3: Doprava.
12: V Brně skončily závody motorek, a tak počítejte v okolí s velmi hustým provozem. Pojede také hodně motorek, včetně skupinek motorkářů. Na D1 směrem na Prahu se tvoří kolony před omezením na 24. kilometru, zdržení asi čtvrt hodiny. A v Legerově ulici za Nuselským mostem se srazilo osobní auto s motorkářem. Zdržíte se 10 minut. To byly zprávy, po nich Martin Hrdinka.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví. Česká dvanáctka.
16: Rovnou vám řeknu, je tady nádherně. Já vás všechny zdravím u mikrofonu tady v Přerově, na tenisových dvorcích při 30. ročníku tenisové akademie Petra Hudky. Je Martin Hrdinka. Já jsem tady přímo na těch tenisových dvorcích. Dívám se tady na 32 tenisových kurtů. Je to neuvěřitelné, kolik lidí tady hraje tenis. Ženy, muži, děti, kmeti, no prostě všichni hrají tenis a my jsme tady proto, protože se tady tenis učíme a hrajeme tady také tenisový turnaj. Abyste tomu rozuměli, tak jak jsem říkal, je to po 30., což je přímo neuvěřitelné. Já tady 30krát ještě nebyl, ale někteří ano, a jsou tady se mnou třeba Helena Vondráčková, Leona Machálková, Věra Martinová, Petr Janda je tady také, Petr Vondráček, Felix Slováček, Miloš Knor je tady, Mirek Paleček, Ivo Jahelka, Zdenek Merta, Pavel Nový je tady taky vidím, je tady Zuzka Gambová, Šárka Marková, Šárka Vaňková, je tady Jary Tauber třeba, Kate Mátl a další, je tady také mnoho sportovců a nejen těch, kteří většinou drží v ruce mikrofon, ale o ty nám jde především, protože my jsme v České dvanáctce a hned můžeme začít první dnešní novinkou. Budou tři novinky, ostatně jako vždycky. K tomu ještě musím říci, že udělíme jednu platinovou, udělíme jednu zlatou českou dvanáctku a také předáme zlatou českou dvanáctku skupině Premiér. Teď už ale ta první novinka, Massachusetts a čtyři tenoři.

Ta šestá novinka hitparády Česká 12 v letošním roce. Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když teď prohlásím, že za poslední týden se nejvíce mluvilo a nejvíce diskutovalo o naší nejslavnější, momentálně nejslavnější a nejpopulárnější zpěvačce, což je Eva Farná. Eva Farná 3x vyprodala Eden, bývala by ho vyprodala 4x, možná i 5x, kdo ví. Každopádně ti, kteří se tam dostali, těch 90 tisíc fanoušků a faninek, mají skvělé vzpomínky. Ostatně někteří, kteří jsou tady se mnou, tam byli například Helena Vondráčková, se jela podívat, nebo Denisa Fauzerová také byla na Evě Farné. Každopádně teď budu mluvit o Evě Farné já. Neříkej, co má se stát. To je nový single Evy Farné a je z jejího nejnovějšího alba, které vyšlo právě tento týden.

będzie dziś i to co na nie czeka.

0: dnešní druhá novinka Neříkej, co má se stát a hvězda těchto dní Eva Farná a před námi je třetí novinka a ta se jmenuje To se ti zdálo, zpívá Petr Perk.
1: Než jasnou světla poslední, tak rychle než se rozední, chceš zažít přece něco víc,

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: I když dnešní hitparádu vysíláme z Přerova, tak samozřejmě je tady rekapitulace novinek. Novinky to mají vždycky nejtěžší. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a hlasujeme samozřejmě pro všechny novinky, které v hitparádě jsou, a poté se bude hlasovat i pro ty písničky, které jsou v žebříčku od 9. až po první místo. Hlasujeme na to číslo, a to SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písničky. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pro každou z těch písní můžeme hlasovat jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, Massachusetts, 4 tenozy, tady je SMS-ka hit Mezera 12. Druhá novinka, Neříkej, co má se stát, Eva Farná, hit Mezera 11. A poslední novinka, celkově 78. novinka letošního roku, To se ti zdálo, Petr Perk, hit Mezera 10.
0: Host České dvanáctky.
1: Je tady slavnostní okamžik, jsme tady v Přerově na tenisových dvorcích a naproti mě sedí zástupci skupiny Premiér a zástupci autorské dvojice, která má na svědomí písničku, která se jmenuje Příběh a dostala třetí zlatou českou dvanáctku v letošním roce, to znamená v roce 2026. Premiér a Bigo, Příběh. Pánové, představte se.
2: Krásný večer, krásný den všem posluchačům. Jarda Irovský, textař kapely Premiér.
3: Jarda Mikoška, kytarista a člen kapely Premiér. Hezký den všem posluchačům.
1: Jardo, to je prostředí tady, co tomu říkáš, to je nádhera. Tenisový dvorce, to je vždycky něco nádherného a pro vás je to nádherný okamžik v tom, že skupina Premiér nedostává první zlatou českou dvanáctku.
3: Prostředí je úžasné, já věřím, že se budu moci k vám brzy přidat a samozřejmě jsme moc rádi a my si hlavně uvědomujeme, že to je cena posluchačů a našich fanoušků, kteří nás takto posunuli na stupně vítězů, a musím říct, že už je to podruhé, takže děkujeme všem.
1: A třeba bude i třetí, počkáme si. Jak vznikla ta písnička?
2: No, vzniklo to v podstatě jako všechny další písničky, které s Jardou tvoříme. Jarda vždycky mi pošle nějaký nástřel, co se týče muziky, a já z toho se snažím vycítit tu atmosféru, takže na to pak skládám texty a buď se to Jardovi líbí nebo ne, a tady to byla trefa do černého i vzhledem k tomu, že jsem to psal i ve slovenštině, takže to bylo o to těžší, ale ten výsledek se moc podařil a my jsme za to opravdu moc rádi.
1: Kdo všechno schvaluje ty výsledné písničky?
3: Já myslím, že to je kolektivní práce, je to určitě kapela, ale samozřejmě musím i říct, že samozřejmě autor textu, který bedlivě střeží vlastně význam, smysl, jestli ho někdy neposunujeme někam tam, kde by neměl, a musím říct, že je v tom opravdu velice pečlivý, protože my ty tendence utíkat malinko někdy máme, ale držíme se toho.
1: Je nádherně, jsme na prahu léta, jak vypadá léto skupiny Premiér?
3: Festivaly, koncerty, zábava a jsme s lidmi v kontaktu, hrajeme, to je to, co nás baví, tam, kde to máme nejraději.
1: A teď, abychom nezapomněli, pánové, tady je zlatá česká dvanáctka, gratuluju moc, je to vaše. Jsem rád, že jsme si to mohli předat tady v tomto prostředí.
2: My moc krát děkujeme všem posluchačům, jak říkal Jarda, opravdu nesmírně si toho vážíme a uvidíme, jestli zase nějakou další písničku k vám dostaneme, a pokud jo, věříme, že bude stejně úspěšná jako ty dvě předchozí.
1: My se budeme těšit.
3: Já se k Jardovi samozřejmě přidávám a vážení posluchači, já slibuju, že půjdeme si k Martinovi pro hat-trick.
1: Já jsem na to zvědav. A tady je ten hit, který dostal zlatou českou dvanáctku.

skupina Premiéra, zpěvačka Bigo, příběh Zlatá česká dvanáctka 2026. Pro tento hit nehlasujeme, už má dávno Zlatou českou dvanáctku a jsem rád, že jsme ji tady v Přerově dnes mohli předat. Jdeme na žebříček, minulý týden 7. místo, dnes místo 9. Poločas rozpadu a skupina Genius Loci.

0: Jsme na 30. ročníku tenisové akademie Petra Hoďky tady v Přerově a jedním z těch, kteří tady hrají tenis, mají tady v ruce raketu, ale pozor, mají v ruce také nástroj, protože tady i hrají a zpívají na kytaru, je Petr Janda. Ahoj Petře.
1: Ahoj.
0: Já rovnou řeknu, že vaše písnička, kterou jste měli v hitparádě s Honzou Smikmátorem, byla 10 týdnů v žebříčku a pořádně udělala radost všem posluchačům. K tomu ještě dodám, že co nevidět, nasadíme tvůj duet, nebo vlastně duet skupiny Olympic s Petrem Kolářem. Na to se těším, uvidíme, jak to dopadne. No prostě ty v poslední době toho děláš zase hodně a navíc máš hodně, jak se říká teď, spoluprací.
1: No ono se to nějak tak vždycky vyvrbí najednou. Já neodmítám poměrně žádnou spolupráci, protože například Honza Smikmátor je takzvaně z druhého břehu. On dělá swing, což je pro rock'n'rollovýho hráče, který začal rock'n'rollem, přesně ten protipol toho, co neměl rád, jo. To, nebo protipol rock'n'rollu, protože rock'n'roll bych řekl, že dokonce vzniknul proto, aby ten swing ušel do hajzlu. A po letech už samozřejmě nějaký ty rozbroje Frank Sinatra a Beatles, všechno to šlo někam úplně do kopru a ten swing je dneska okrajový žánr, abych tak řekl. A rock'n'roll už je taky okrajový žánr. No a ten ho za mnou přišel. A říkal mi, že by si chtěl se mnou zaspívat duet a že má takovou jednu písničku. Poslal mi a mně se to strašně nelíbilo. Ještě to bylo německy zpívaný. Říkám, hele Honzo, tohle ne, jestli chceš, tak já to složím. A složil jsem písničku tu, která šla na té hitparádě. A měl jsem z toho radost, protože se nám to povedlo a takhle dlouho se to udrželo, tak to je pro mě obrovský překvapení.
0: Já z toho mám taky radost a teď ta spolupráce s Petrem Kolářem, abychom trošku nalákali na to, co bude třeba za 14 dnů. K tomu jste se dostali jak?
1: To je prosím tě velká píseň, jak já říkám, jo. Harmonicky bohatá, melodicky bohatá, velký rozsah. Ovšem, já jsem si to napsal tak vysoko, že my jsme s ním vyhráli Bratislavskou liru v roce 85. A to byla naše 11. návštěva v té soutěži, jo, až konečně. Ale pozor, to není jen tak. My jsme třeba začali písničkou Krásná neznámá, která byla svýho času velmi populární. Slzy tvý mámy v roce 73, to všechno vypadlo, Jasná zpráva, Osmý den, to všechno byly písničky z Bratislavské liry a až ta 11. konečně, takže jsme z nás dělali srandu, že jsme to dostali za výdrž, ale ta písnička je i po letech fakt pěkná. A když s náma dělal Peťa Kolář vánoční koncert loni, tak jsme přemýšleli, co by tak zaspíval. A nakonec jsem mu vybral tuhle písničku, protože mimochodem, my jsme tu písničku prakticky nikdy nehráli, jo. I když vyhrál tu liru. Protože se to blbě zpívalo, to bylo strašně vysoko. No prostě jsem to, Petra se mu ji nabídnul, tuhle písničku, on ji okamžitě vzal. A když jsme ji zkoušeli vlastně na jevišti, na té O2 aréně, tak já jsem se tam přidal s druhým hlasem a říkal, ty vole, to je super. Tak proto to z toho je duet v podstatě náhodou, jo. Taky jsme to tak naspívali.
0: Kdy jsi začal s tenisem, abychom se vrátili sem na ty tenisové dvorce?
1: Já jsem začal s tenisem poměrně už je to dávno, v roce 74. V 70. letech v té době normalizační tady nebylo co dělat. Louter to. Takže všichni hráli tenis, to bylo zvláštní. Celá ta umělecká branže hrála tenis a já jsem to neuměl a nikdy jsem to nehrál a hrozně jsem to chtěl hrát. A koupil jsem v 73. ten barák, ve kterém bydlím doteď. A vedle soused měl obrovskou zahradu. A mě napadlo, co kdybychom tam postavili tenisový kurt. A tak jsem prostě do toho šel a opravdu za rok jsme ho postavili. Tak tam bych, kde jsem poprvé opravdu vzal tu raketu do ruky v tom 74. roce, čili to už je vlastně kolik? 50 let hraju tenis, no.
0: Možná slyšíte, tady se spustilo zavlažování kurtu, který je tady hned vedle nás, krásně to tady šumí. No a sem na tenisovou akademii Petra Hoďky jezdíš jak dlouho? Je to 30. ročník té akademie?
1: Já jsem jezdil buď 29 nebo 28 let, protože jsem si koukal v hotelu tady, že cedule, kdy tady byla ta zápalva, ta byla v roce 97 a já jsem rok potom, čili v roce 98, tak 26 let jsem jezdím teda tím pádem.
0: Tak to už je dlouho teda, já tak si myslím, že 18, teda v mém případě je to trošku kratší kariéra tady na té tenisové akademii, ale každopádně ukončíme ten náš krátký rozhovor otázkou, která se týká Olympiku, protože to je tvoje kapela, tam si doma, to je tvůj barák v podstatě. Jaké připravujete léto s Olympikem?
1: Máme spousty hraní teda. A já jsem tomu rád. Já strašně rád hraju na těch festivalech. A lidem říkám, aby si ty festivaly užívali. Protože na festivalech ty kapely hrajou mnohem líp, než na normálních koncertech. Teď tam je konkurence. A oni nechtějí, aby ty druhé kapely pomlouvali. Tam do toho všichni jdou jak blázni. Jo. Oni si hrají, vždycky se posilují, někteří už to přeženou. Ale většinou si na to dávají bacha a opravdu ty koncerty na festivalech, i já se přijde vždycky dřív, tak se vždycky jdu podívat, kdo hraje a dívám se na tu kapelu a pak do toho cítím, že do toho jdeme mnohem silnějc.
0: Tak ať vám to jde, přeju hodně štěstí a teď písnička, která je na místě 8. Heidi Janku, Heidi Band, Milé ženy.

Minulý týden 6. místo, dnes místo 7. Jinak 11 týdnů už je v žebříčku písnička Maják, kterou jsme teď poslouchali. Napsala si ji sama pro sebe zpěvačka Jana Vaculíková. Na 6. místě máme jednu z novinek z minulého týdne a není to poslední novinka z těch novinek z minulého týdne, které se dostaly do dnešního žebříčku. Každopádně tohle je hit, který se jmenuje My dva. Napsali ho Jan Kopečný a Petr Ryšavý a hraje skupina Botox.

Novinka z minulého týdne je dnes na 6. místě, my dva a skupina Botox. A teď nás čeká nejvýše postavená novinka. Novinka z minulého týdne, kterou jsme představili a naspívali Honza Nedbal. Jmenuje se Léto pod peřinou.

písnička, kterou napsali Tomáš Kolařík, autor hudby, a Honza Nedbal, což je také zpěvák a v tomto případě i textař. Léto pod Peřinou, minulý týden novinka a dnes páté místo. Připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci, a právě ve středu o půlnoci hlasování v hitparádě končí. Vysíláme z 30. ročníku tenisové akademie Petra Hudky tady v Přerově. Mimochodem, není to jenom ta tenisová akademie, ale je to také 19. ročník Acuna Cupu a Acuna Show. A Acuna Show, to znamená, že minulou neděli jsme všichni vystoupili na náměstí tady v Přerově. Přišlo více než 3000 lidí a zpívali třeba Helena Vondráčková, Leona Machálková, Věra Martinová, Petr Janda. Byl tam také Felix Slováček, zpívala Šárka Marková, Zuzka Gamboa. Byly tam ještě další z těch osobností, které tady trénují na tenisové akademii a zúčastňují se právě té tenisové akademie Petra Hudky. Já jsem na některé předtím zapomněl na začátku, takže jestli si dobře vzpomínám, tak vidím tady třeba ještě Jolanu Smičkovou, Tomáše Sokola, Denisu Fauzerovou herečku nebo herečku Míšu Dolinovou, která tady hraje přímo asi 20 metrů ode mne. No a také připomínám, že za chvíli udělíme zlatou českou dvanáctku a také platinovou českou dvanáctku. A ještě na něco jsem zapomněl. Máme změnu na nejvyšší příčce a na prvním místě bude velký rekord. Teď ale místo čtvrté, Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tonk. Jen co

0: Předminule čtvrté místo, minulý týden čtvrté místo a i dnes místo čtvrté. 4 týdny v žebříčku už je písnička Děti jsou taky lidi skupiny Holky Tonk. A pozor, budeme udělovat zlatou českou dvanáctku. Ocenění zlatá česká dvanáctka se dává těm písním, které vydrží v hitparádě nepřetržitě 12 týdnů a během těch 12 týdnů alespoň jednou zvítězí. A to se právě stalo hitu Když léta běží, který napsal Roman Šándor a naspíval Josef Wolter. Během 12 týdnů jedno vítězství, dnes třetí místo. Je to písnička, která během těch 12 týdnů a kromě toho jednoho vítězství byla také 10krát na stupních vítězů a soutěží i dál o platinovou českou dvanáctku. Já moc gratuluji tady z tenisových dvorců a tady je Josef Wolter.
1: Když

hledám ty cesty, co vedli zpět, srdce mi říká, už jiný je svět. Vzpomínky šepotem zní,

Hit, který má čerstvě ocenění Zlatá česká dvanáctka, Když léta běží a Josef Wolter. Hit, který vyhrál minulý týden, se jmenuje Pro mámu. Zpívají Luděk Minka a Josef Melen a dnes je to místo druhé.

0: Závěrečnou rekapitulaci dnes nestihneme, prostě už se to nedá stihnout, ale já připomínám, že hlasy posíláme na číslo 900 1103 a že hlasujeme pro písničky SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat od 12 až po dvojku. A to říkám teď schválně až po dvojku, protože pro vítěznou písničku už hlasovat nebudeme. Dostává totiž platinovou českou dvanáctku a zlatou už má. A teď ty rekordy. Během 16 týdnů hit Jet Plane, který naspíval Ruda Sakala, získal 12 vítězství, 2 druhá místa a 2 třetí místa a byl nepřetržitě jen na stupních vítězů. Já gratuluji, český text napsala Hana Sorosová a nezapomeňte, že hlasovat se musí, jinak nemůžete změnit žebříček. To je takové pravidlo, které platí pro tuto hitparádu každý týden. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a přeji tady z těch tenisových dvorců v Přerově krásné léto.
1: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak jsou mejslou, snad nevzbudí

0: Historie českého zločinu
1: na dvojce.
0: Ruzyňské letiště přijímá volání o pomoc.
2: Praho, jsem z Mlhy venku. Mám už oční kontakt s letištěm. Zavolejte lékaře a sanitky, posádka je raněna.
1: Pachatelé byli děti a důvody pro jejich čin byly hrůzné.
3: Otec byl jak šílený. Vrhnul se na bráchu, bušil do něj pěstma a pak ho začal škrtit.
0: Únos letadla. Premiérový díl Historie českého zločinu.
1: V neděli po 18. hodině na dvojce.
4: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Podle amerického viceprezidenta Vance jsou Spojené státy připraveny na proměnu vztahu s Íránem a v Šumperku v podvečer zahraje Lukáš Vondráček, vítěz klavírní soutěže královny Alžběty. Zítra bude nejprve polojasno až oblačno, později zataženo, místy přehánky nebo bouřky i silné a nejvyšší teploty většinou do 31 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Americký prezident Donald Trump chce ve vztazích s Íránem nový začátek, řekl to viceprezident J.D. Vance po prvním kole jednání ve Švýcarsku. Rozhovory označil za historické a řekl, že v posledních hodinách výrazně pokročili. Washington dál trvá na tom, aby Teherán neměl jadernou zbraň, a mluvil také o Libanonu.
5: Spojené státy udělaly pro zastavení konfliktu v Libanonu v posledních několika měsících více než kterákoliv jiná vláda na světě. A my na tom budeme i nadále pracovat. Mír nikdy není snadný, ale americký prezident je odhodlaný nejen k míru mezi Spojenými státy a Íránem, ale i k regionálnímu míru. Proto jsme zde a pracujeme na prosazení našich zájmů.
4: Írán příměří podmiňuje ukončením izraelských útoků na Libanon. Izrael a libanonské extremistické hnutí Hizballah se v pátek dohodli na klidu zbraní. Armáda židovského státu i včera na jih Libanonu útočila. Kvůli špatnému počasí muselo na Rokycansku nouzově přistát několik parašutistů. Se skok provedlo 9 dvojic v tandemu. 7 dvojicím se podařilo dopadnout bezpečně. Ostatní parašutisty našli policisté s vážnými zraněními. Teď už jsou v péči záchranářů. Kampaň s názvem Buď připraven naslouchat motivuje táborové vedoucí, aby se nebáli dětem nabídnout pomoc. Za kampaní stojí organizace Nevypusť duši, junák a písničkář Pavel Čadek. Pro vedoucí připravili doporučení provedení podpůrného rozhovoru. Pokračuje skautka Barbora Trojak.
6: Ve skautu obecně považujeme za důležité pomáhat druhým a umět podpořit někoho, když není v pohodě nebo prochází těžkou situací. Ze skautské krizové linky pro vedoucí můžeme soudit, že mezi velmi časté potíže dětí a mladých lidí patří třeba vztahové problémy, potíže v rodině, sebepoškozování, úzkosti nebo například poruchy příjmu potravy.
4: V šumperském klášterním kostele dnes vystoupí klavírista Lukáš Vondráček. V minulosti zvítězil v prestižní klavírní soutěži královny Alžběty. Jeho recital začíná v 18 hodin, řekla za pořadatele Jarmila Švecová.
7: Tak Lukáš vlastně se stal prvním Čechem v historii, který tuto významnou mezinárodní soutěž ovládl. Byla to soutěž královny Alžběty. Toho velice proslavilo. On by už vlastně jako dítě byl, dalo by se říct, zázračné dítě, protože na ten klavír hrál už od těch 4 roků a do Šumperka sem k nám jezdí 30 let.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zítra bude nejprve polojasno až oblačno, během dne až zataženo, místy přehánky nebo bouřky a mohou být i silné, zejména na jihozápadě a jihovýchodě území. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů na jihu Moravy až 33 a v 1000 metrech na horách kolem 23.
0: Doprava.
4: Na D1 kolem Brna počítejte s velmi hustým provozem po konci Grand Prix. Asi 20 minut se zdržíte před omezením u D2, směrem na Prahu se jede plynuleji. Od západu postupují bouřky, hustě prší na Příbramsku a Hořovicku a na dálnici D4 leží hodně vody. A na trojce směrem na Prahu popojíždějí kolony u Olbramic a před Mirošovicemi zdržení celkově asi 20 minut. Zprávy končí po nich Honza a Tereza, která má slovo.
8: Dobré odpoledne, moc vás zdravíme, vás, kdo posloucháte Dvojku a příběhy z kalendáře. Vítají vás Tereza Stýblová
9: a Jan Kovařík. Dobrý den a pozor, přátelé, dnes to bude nahoru a dolů.
8: Takže jako na horské dráze?
9: No ne tak docela, ale si celkem blízko. Opravdu se vydáme do světa pouťových atrakcí a rozzářených dětských očí.
8: Jenomže v našem případě žasli také dospělí. Zamíříme na světovou výstavu v Chicagu, kde se v roce 1893 světu poprvé představila dnes už klasická atrakce, bez které se neobejde snad žádná pouť.
9: Nutno dodat, že hned ta první svými rozměry budila úžas. Mluvilo se o ní jako o technickém unikátu anebo o novodobém divu světa.
8: Pro ilustraci uvedu dva údaje. Byla vysoká více než 80 metrů a poháněl ji parní stroj o výkonu 1000 koní.
9: Pokud s námi strávíte následující hodinku, povíme vám také něco o těžkém osudu jejího konstruktéra George Washingtona Gayla Ferrise.
8: Takže šup pro cukrovou vatu, turecký med nebo žužu. Naše vyhlídková jízda startuje za pár minut.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Půjdu nejdřív k blikajícímu autodromu, cestou míjím labutě, nalevo je střelnice, tam mi to nikdy nešlo, za ní vykukuje strašidelný zámek, tam nechodím, do toho slyším rachocení horské dráhy.
1: Jde ti to skvěle, jako bych tam byla s tebou, ale na jednu důležitou atrakci si zapomněl.
0: Aha.
1: Na tu, řekněme, obvykle největší a na tu, která bývá dominantou každého zábavního parku a díky které třeba z dálky poznáme, že tam je pouť.
0: Ty myslíš ruské kolo?
1: Ano. A jestli pak víš, že první majestátní stavba tohoto typu se roztočila 21. června roku 1893 v americkém Chicagu.
0: No, náhodou vím, protože jsem četl scénář dnešních příběhů z kalendáře. Už jsme vám prozradili, že na výšku atrakce měřila 80 metrů, což je i na dnešní poměry úctyhodné číslo, tak třeba to kolo, které dlouhé roky stálo na pražském výstavišti a tvořilo jednu z dominant matějských poutí, to bylo sotva poloviční.
1: Ono není divu, že kolo v Chicagu bylo tak velké. Za soupeře nemělo totiž nic menšího než Eiffelovu věž v Paříži.
0: Já to s dovolením vysvětlím. V roce 1893 hostilo americké město světovou výstavu. Podobné události byly tehdy v módě, nabízely přehlídku výdobytků civilizace a jednalo se o velmi prestižní záležitost.
1: Každý pořadatel se chtěl ukázat a ani v Chicagu nechtěli ponechat nic náhodě. Akce se tam navíc konala u příležitosti 400 let od objevení Ameriky Krištofem Kolumbem.
0: Ano, ponechme stranou detail, že výstava se správně měla konat o rok dřív, ale pořadatelé ji jaksi nestihli připravit včas.
1: No ale na jejich omluvu musíme dodat, že šlo opravdu o mamutí akci. Pro její potřeby vzniklo prakticky menší město, které tvořily budovy v neoklasicistním slohu. Měly zářivě bílou barvu, proto se místu přezdívalo White City, tedy Bílé město.
0: Výstava měla přilákat davy návštěvníků a z města udělat kulturní a vědecké centrum světa. Organizátoři ale požadovali ještě něco speciálního. Něco, co by dokázalo konkurovat Eiffelově věži, která byla postavena pro výstavu v Paříži o dva roky dříve.
1: A to byl úkol pro snílka jménem George Washington Gale Ferris.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: příbězích z kalendáře bychom vám teď rádi představili muže jménem George Washington Gale Ferris. Narodil se v roce 1859 v americkém státě Illinois, asi 300 kilometrů od Chicaga, kde později postavil první novodobé obří ruské kolo.
1: Vyrůstal na farmě se čtyřmi sestrami a dvěma bratry. Když mu bylo 5 let, rodina se rozhodla farmu prodat a hledat štěstí v daleké Kalifornii.
0: Bohužel si vybrali špatnou dobu. Zuřila válka severu proti jihu, v polovině cesty navíc poutníkům došly peníze. Usadili se tedy v Nevadě, kde George následujících 9 let pomáhal otci s chodem další farmy.
1: Dojení krav ho ale nikdy příliš nebavilo. Vždycky si představoval, že bude cestovat, že se proslaví a jeho jméno se dostane na titulní stránky novin.
0: A tak nejprve vystudoval vojenskou akademii, ze které zamířil na Polytechnický institut v New Yorku. Podle dochovaných zpráv ale studiu příliš nedal. Zajímal se spíš o sport a další mimoškolní aktivity. Takže s prospěchem docela bojoval.
1: Závěrečné zkoušky ale nakonec přeci jenom složil a tím pádem na světě bylo o jednoho stavebního inženýra víc.
0: Ferris si pak našel práci ve firmě, která projektovala železnice a teprve tam zažil tu pravou školu. Měl totiž štěstí. Jeho nadřízeným a také mentorem se stal James Ledlie, což byl nejen generál a hrdina občanské války v barvách Unie, ale taky jeden z nejslavnějších inženýrů té doby.
1: Mimo jiné byl také podepsán pod transkontinentální železnicí, která propojila východ a západ Spojených států.
0: Ferris se pod jeho vedením učil řešit nejen technické výzvy a překonávat přírodní překážky, ale také odolávat tlaku investorů a nedostatku financí.
1: Jenže po roce mentor Ledlie v 50 letech zemřel a mladík se musel postavit na vlastní nohy. Nicméně si vedl velmi dobře. Brzy se stal ředitelem těžební společnosti, pro kterou navrhoval železnice, mosty a tunely.
0: Krátce na to už měl pověst odborníka na velké ocelové konstrukce a k tomu ještě image bystrého a nadaného obchodníka.

0: Přestože George Washington Gale Ferris trávil většinu času nad technickými výkresy nebo firemními účty, našel si čas také na lásku.
1: Ano, oženil se s dívkou jménem Margaret a přitom pokračoval v budování svého stavebního impéria. Jeho podnik měl nakonec pobočky v několika městech, takže když organizátoři světové výstavy v Chicagu vyzvali významné americké inženýry, aby navrhli jedinečnou a odvážnou konstrukci, Ferris nemohl zůstat stranou.
0: 33-letý konstruktér vzal zadání doslova a do druhého dne načetl na kus papíru vyhlídkové kolo, které by se otáčelo kolem středové osy, zatímco cestující by se kochali výhledem v železničních vagónech zavěšených po obvodu.
1: Jenže, když tento návrh dychtivě položil před hodnotící komisi, přišla studená sprcha. Vážení pánové se na obrázek dívali jako na výtvor pětiletého dítěte.
0: Něco takového přece není možné postavit, měli jasno.
1: To ale není vše, k čemu měli výhrady.
0: I kdyby to postavit šlo, kolik by to vlastně stálo, nepřestávali tepat jeho ideu.
1: A nakonec si ještě přisadili. Skutečně si myslíte, že by se dospělí lidé chtěli vozit na nějakém přerostlém kolotoči?
0: Jiní by po takovém debaklu papír s návrhem roztrhali a zahodili, jenže občas se objeví člověk, který své zdánlivě bláhové myšlence věří všem navzdory.
1: A pan Ferris takovým člověkem naštěstí byl.
0: Nákres nejenom, že nezahodil do koše, naopak jej rozeslal svým kolegům a známým a společně s nimi začal do detailu projektovat a počítat.
1: A brzy našel ambiciózní, ale schůdné technické řešení. Jenže dobře věděl, že to by mu k úspěchu nestačilo.
0: Nasadil tedy své další zbraně, a to talent šikovného obchodníka a šarm okouzlujícího společníka. Takto vyzbrojen začal schánět sponzory, kteří by stavbu zaplatili.
1: Navíc dobře věděl, že musí jednat rychle. Termín výstavy se nezadržitelně blížil a organizátoři zvažovali i návrhy konkurenčních inženýrů.

0: Zní to trochu jako protimluv, ale je to tak. V příbězích z kalendáře si dnes připomínáme den, 21. červen 1893, kdy bylo v Americe poprvé zprovozněno ruské kolo. Mohl za to talentovaný muž jménem George Washington Gale Ferris a také ambice pořadatelů světové výstavy v Chicagu překonat nějakou odvážnou a originální konstrukcí 2 roky předcházející Eiffelovu věž na světové výstavě v Paříži. Pana Ferrise jsme doprovodili od dětství na farmě přes počátky pod taktovkou mistra svého oboru, Jamese Ledleyho, až k okamžiku, kdy hodnotitelské komisi předložil náčrtek svého vynálezu. Opovrhli jim, pochybovali o tom, zda to lze postavit a zda je možno na takovou věc sehnat peníze, jenže to neznali tvrdohlavost inženýra Ferrise.
1: Nejenže se mu podařilo v době, kdy se Amerika topila v hospodářské krizi, sehnat $100,000 na výstavbu svého projektu, ale také všichni dělníci dokázali odolat třeskutým mrazům a postavit div světa, který okouzloval všechny na výstavě v Chicagu. Dnes se také povíme, jaký osud čekal ruské kolo po výstavě a konečně rozlouskneme, proč se dílu, které vymyslel americký konstruktér, říká ruské kolo.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.
3: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
4: Každý den po 17. hodině
3: na 2.

0: Sehnat 400 tisíc dolarů během několika týdnů se v roce 1893, kdy se Amerika topila v hospodářské krizi, zdálo jako nadlidský úkol.
1: Jenže George Ferris to dokázal. Pro svůj návrh vyhlídkového kola dokázal nadchnout řadu investorů, takže když k organizačnímu výboru světové výstavy napochodoval podruhé, měl v ruce nejenom podrobné plány, ale také zajištěné financování.
0: Zejména to druhé se hodnotitelům zamlouvalo a tak mu nakonec udělili povolení k vybudování něčeho, co do té doby ještě nikdo na světě nepostavil.
1: Ať se předvede, šuškali si mezi sebou.
0: Ferris měl naštěstí výrobu obřích ocelových komponentů v malíku. Zalarmoval všechny své dodavatele a spolupracovníky napříč celou zemí. Veškeré vyrobené komponenty pak zamířily do Chicaga na 150 železničních vagónech.
1: Na místě stavby se mezitím zvětšovala obrovská jáma. Dřevěné piloty sahaly do hloubky 10 metrů a na nich měla spočinout masivní betonová deska.
0: Ještě jsme neřekli, Terezo, že tyto práce probíhaly v lednu.
1: Což je teď důležité připomenout, protože se zmrzlou zeminou si dělníci poradili s pomocí dynamitu. Ale co betonování?
0: I s tím si inženýr Ferris věděl rady. Sestrojil důmyslný systém potrubí, s jehož pomocí přiváděl na staveniště horkou páru, takže čerstvě vylitý beton nezamrzl.
1: Poté vyrostly dvě ocelové podpěry pro srdce celého projektu, středovou nápravu.
0: Rád bych zdůraznil, že i ta sama o sobě představovala světový unikát. Náprava měřila 14 metrů a vážila zhruba 70 tun, což z ní dělalo největší dutou kovovou součástku na světě.
1: Součástí stavby byl také parní stroj o výkonu 1000 koní. Nechyběla ani vzduchová brzda pro případ, kdyby bylo potřeba atrakci okamžitě zastavit.
0: Po obvodu kola dělníci zavěsili 630 uzavřených gondol, které připomínaly železniční vagóny. Samozřejmě bez podvozku, za to s velkými okny. Do každé gondoly se vešlo 60 pasažérů, takže celková kapacita činila 2160 osob.
1: Stavba kola trvala zhruba půl roku a první zájemci se svezli 21. června 1893. Jenže u pokladen se žádný nával nekonal. Lidé atrakci nedůvěřovali.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Jedna jízda na ruském kole na světové výstavě v Chicagu trvala 20 minut a za tu dobu atrakce obsala dvě otáčky.
1: První měla 6 zastávek, aby se v gondolách mohli vyměnit cestující. Druhá rotace pak byla plynulá, takže si zájemci mohli vychutnat nerušený výhled nejen na areál výstavy, ale také na město a jeho široké okolí.
0: Lidé nad ocelovým monstrem zdánlivě vyrobeným pouze z jemného předěva tenkých drátů žasli. Mnozí novináři referovali o tom, že jde o novodobý div světa.
1: Máme i důkaz. Autor jedné reportáže líčil, cituji, je ohromující, že něco takové velikosti stále stojí vzpřímeně a přitom to nemá žádné viditelné prostředky k podepření, žádné, které by se zdály být dostatečné.
0: Ferris později prozradil, že svůj vynález vymodeloval podle konstrukčních principů vodního kola, které stálo poblíž farmy jeho rodičů a které jako malý často pozoroval.
1: Samozřejmě jej inspirovaly také drátěné výplety tehdy se rozmáhajících bicyklů.
0: Zkušební otáčky absolvovalo kolo ještě bez osazených gondol. Jako zátěž posloužili nebojácní dělníci, kteří se za jásotu okolí vozili nahoru a dolů jen tak zavěšeni na konstrukci.
1: Řeknu ti ještě, že tehdy neexistoval inspektorát bezpečnosti práce.
0: To by to možná neprošlo. Už jsme ale zmínili, že po otevření atrakce se žádné velké fronty netvořily.
1: To tedy ne. Vstupenka stála 50 centů, což se vám může zdát málo, ale na dnešní poměry to představovalo zhruba 400 korun.
0: Což dneska možná stojí nějaké pouťové atrakce.
1: Kdo ví?
0: No, většinu zájemců však odrazovala spíše nedůvěra a strach. Čím déle se ale kolo nad městem otáčelo a přibývalo nadšených pasažérů, tím větší zájem zbuzovalo.
1: Světová výstava trvala půl roku. Vyhlídkové kolo za tu dobu bez problémů zvládlo více než 10 000 otáček a přepravilo přes 1,5 milionu cestujících, takže jeho provoz skončil výrazně v plusu.
0: Ferris sklízel chválu a konečně se dočkal naplnění svého dětského snu. Jeho jméno se hrdě vyjímalo na titulních stránkách novin.
1: Jenže, jak známo, z vrcholu vede jen jedna cesta. Cesta dolů.

0: příbězích z kalendáře na dvojce si teď musíme povědět, jaký byl osud obřího vyhlídkového kola po skončení světové výstavy.
1: Po několika měsících ho dělníci rozebrali a uložili v depozitáři, aby ho v roce 1895 znovu smontovali jako ozdobu zábavního parku na jiném místě Chicaga. Tam se otáčelo dalších 8 let a pak opět změnilo majitele.
0: 11 let po svém vzniku se stalo atrakcí na další světové výstavě, tentokrát ve městě St. Louis.
1: Jenže po jejím skončení zůstalo jenom tiše stát. Marně se hledala další kupec a tak po roce a půl chátrání byl technický unikát vyhozen do povětří a prodán do šrotu.
0: Což mi přijde jako nezaslouženě špatný konec. Toho konce se ale jeho otec George Washington Gale Ferris nedožil. Také jeho potkal docela smutný osud.
1: Přestože se po uvedení ruského kola stal hvězdou a jeho atrakce vydělávala, sám z jeho profitu neměl skoro nic.
0: O výdělek se přel nejen se svými sponzory, ale hlavně s organizátory výstavy. Dokonce je nařkl, že mu upřeli část peněz a 2 roky se s nimi soudil.
1: Mezitím řešil i soukromé potíže. Zemřel mu otec a navíc ho opustila manželka.
0: A protože byl jejich vztah bezdětný, zůstal Ferris sám, pouze s řadou vzpomínek a bohužel také s pověstí sice geniálního, ale nevyzpytatelného konstruktéra a také notorického stěžovatele a dlužníka.
1: Bohužel nedostal čas, aby se z potíží dostal. 3 roky po uvedení svého vyhlídkového kola zemřel na tyfus. Bylo mu pouhých 37 let.
0: Přestože jej mnohokrát žádali, aby zveřejnil plány obří atrakce, nikdy tak neučinil, takže s jeho smrtí zmizeli navždy.
1: Jeho odkaz ale žil dál. Krátce po jeho smrti se velká ruská kola začala objevovat po celém světě. Jen už je nepoháněla pára, nýbrž elektřina.
0: Ještě do konce 19. století se atrakce dočkal třeba vídeňský Prátr, dále Londýn nebo Paříž. Tamnější kolo mělo na výšku téměř 100 metrů a bezmála 90 let drželo světové prvenství. V současnosti je největším obrem kolo ve Spojených arabských emirátech, které vyveze pasažéry do výšky 250 metrů.

0: Celý dnešní díl příběhu s kalendářem je Honzo vrtá hlavou jedna věc.
1: Vím, která.
0: Já ji ale pro jistotu zmíním. Když první moderní ruské kolo vzniklo v americkém Chicagu, proč mu říkáme ruské?
1: Věděl jsem, že jde o tenhle dotaz a je moc dobře, že scénárista Tomáš Kautský se s ním v závěru dnešních příběhů z kalendáře chce vypořádat. Podle Tomáše si tímto dotazem mnozí historikové rovněž lámou hlavu. Začít bychom prý měli malým historickým exkurzem. Atrakce na způsob ruského kola se v pramenech objevují už někdy v 17. století. Ty zmínky pocházejí z dálného východu, v Evropě třeba z Bulharska.
0: Byly to velmi malé dřevěné konstrukce, které se otáčely jen s pomocí lidské síly. Říkalo se jim kola potěšení a de facto šlo o kolotoče na stojato.
1: Proč se v našich končinách ujalo označení ruské kolo, je tak trochu záhada. Podle jedné hypotézy se název rozšířil až po roce 1948, kdy údajně komunistický režim prosadil, aby největší a nejvíce majestátní atrakce měla v názvu našeho velkého bratra.
0: Jenže tuto domněnku postavili na hlavu další prameny, podle kterých se označení ruské kolo používalo už hluboko v dobách první republiky.
1: A tak se nabízí celkem prozaické vysvětlení. Název patrně pramení z toho, že ruští kolotočáři byli první, kteří na začátku 20. století začali střední a východní Evropu křižovat právě s tímto typem atrakce.
0: V anglicky mluvících zemích je tomu ale zcela jinak. Používá se označení velké nebo vyhlídkové kolo, ale suverénně nejběžnějším označením je Ferris wheel, tedy Ferrisovo kolo.
1: Tak se přece jen dávný konstruktér a vynálezce dočkal své vytoužené nehynoucí slávy. Tak pokud jsme ve vás vzbudili chuť navštívit nějakou pouť, užijte si to. Vystřelte si růži z papíru, svezte se na horské dráze a na Ferrisově nebo ruském kole, to podle vaší osobní volby. A nezapomeňte, že kdykoliv budete chtít, jsou tu pro vás i příběhy z kalendáře.
0: Ano, pěkně z bezpečí rozhlasového studia odvyprávěné. Těšíme se na to, mějte se hezky.
1: Naschledanou.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na dvojce. Blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Tentokrát u mikrofonu naproti mě usedne muž, který celý život učí lidi dívat se vzhůru a zároveň bojuje za to, aby na noční obloze bylo ještě co vidět. Astronom Pavel Suchar. A povídat si budeme o cestě Aleše Svobody, českého astronauta na Mezinárodní vesmírnou stanici. I o tom, jak velký problém představuje světelný smog. A také o tom, jaký režim musí takový astronaut ve vesmíru dodržovat. S astronomem Pavlem Suchanem.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: zítra po 11. hodině na dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Stovky lidí v Ležákách na Chrudimsku uctili památku obětí nacistického teroru a na Rokycansku kvůli špatnému počasí museli nouzově přistát parašutisté, část z nich je vážně zraněna. Zítra bude nejprve polojasno, až oblačno, později zataženo, místy přehánky nebo bouřky i silné a nejvyšší teploty většinou do 31 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Památku obětí ležánské tragédie dnes uctili stovky lidí. Nacisti osadu na Chrudimsku vyhladili před 84 lety. Odvetu za atentát na zastupujícího říšského protektora Heidricha nepřežilo 48 obyvatel, mezi nimi i 11 dětí. Zachránili se jen dvě malé dívky, pokračuje reportérka Anna Svobodová.
4: Babičku tu popravili v Osvětimi a tetu to taky šla do plynové komory v Osvětimi.
5: Vypráví Václav Pelikán. Jeho prarodiče schovávali doma na půdě bednu od vysílačky, kterou do ležáku propašovala paraskupina Silver A a která zajišťovala spojení s Londýnem. Vyhlazení osady bylo trestem za pomoc odboji. Nacisti popravili 48 obyvatel, říká ředitel památníku Lidice a Ležáky Eduard Stehlík.
6: Akt toho válečného zločinu to byl jako brutálnější než v Lidicích, protože v případě Ležáků stříleli nejenom muže, ale i ženy.
5: Napětní akt dorazil i prezident Petr Pavel.
7: My máme takový pocit, že to, co se stalo v minulosti, se už nikdy vracet nemůže a když vidíme kolem sebe, jak se ten svět vyvíjí, tak možná právě ten prožíváme období, které k nějakému takovému zlovému okamžiku může vést.
5: 84 let od vyhlazení osady uplyne ve středu 24. června.
3: Několik tisíc lidí se odpoledne vydalo na pochod na podporu veřejnoprávních médií od Pražského povstání až na Kavčí hory k budově zpravodajství. Vláda tento týden schválila svůj návrh zákona, podle něhož se mají rozhlasové a televizní poplatky od ledna zrušit a peníze mají obě média dostávat ze státního rozpočtu. Rozpočty České televize a Českého rozhlasu se přitom mají snížit o 15%. Dnešní protest svolal Milion chvilek. Kvůli špatnému počasí muselo na Rokycansku nouzově přistát několik parašutistů. Seskok provedlo 9 dvojic v tandemu. 7 dvojicím se podařilo dopadnout bezpečně. 4 zbylé parašutisty našli s vážnými zraněními. Teď už jsou v péči lékařů, pokračuje řídící důstojník hasičů Štefan Livinka.
8: Příjezdem bylo zjištěno a průzkumem, že nakonec se jedná o 4 parašutisty, který byli zraněný a to znamená byli předány záchranné službě a momentálně ta událost likvidovaná a jednotka se vrací.
3: Na místo jsou povoláni zástupci Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Britský premiér Keir Starmer by mohl zítra oznámit plán své rezignace. Podle zdrojů BBC se nálada v britské vládě za posledních 48 hodin změnila. K dalším spekulacím přispělo i dnešní vyjádření ministra Petra Kyla. Premiér prý udělá to, co bude v nejlepším zájmu země. Starmer opakovaně tvrdil, že rezignovat nehodlá.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude polojasno až oblačno, později zataženo, místy přehánky nebo bouřky, zejména na jihozápadě a jihovýchodě území. Nejvyšší teploty 26 až 31, na jihu Moravy až 33 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 23.
0: Doprava.
3: D1 je teď u Mirošovic na 22. kilometru ve směru na Prahu neprůjezdná po nehodě motorkáře. A na D1 se směrem na Prahu se kvůli dešti jede pomalu před omezením na 24. kilometru zdržení půl hodiny. A dálnice D4 směrem na Prahu je na 41. kilometru zaplavená, jede se krokem zdržení půl hodiny. A po průtrži Mračen je v Písku pod vodou silnice 20, oběma směry se tvoří kolony. Zprávy končí. Příjemný podvečer.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
9: A teď už tu, přátelé, pro vás máme další pokračování seriálu Historie českého zločinu. Tady KMCV, jsme napadeni, střílí se tady, točím zpátky k letišti. Tak tohle nouzové volání se ozvalo v éteru v lednu v roce 1961. Začal případ, jaký česká kriminalistika ještě nezažila. Parta nezletilých kluků, spíš ještě dětí, se rozhodla unést letadlo do západního Německa. Vyšetřování případu, kdy posádku i cestující dělil opravdu jen krůček od závažné katastrofy, je námětem dalšího premiérového dílu Únos letadla ze seriálu Historie českého zločinu. Hrají Aleš Procházka, Jaromír Meduna, Jan Teplý a Tom Dalecký.

0: Historie českého zločinu.
1: Díl 202. Únos letadla.
2: Volá 05. Tady KMCV. Jsme napadeni. Sílí se tady, točím zpátky k letišti. Posádka raněna.
0: Je 27. leden 1961 a v oblacích nad Benešovem se odehrává drama na pravidelné letecké lince Praha-Brno-Košice.
2: Opakuji, volá 05. Posádka ohrožena a raněna. Manévruji a vracím se na Ruzyň. Snažím se nabrat výšku, jsem hodně nízko.
0: Řídicí věž povoluje posádce letounu IL-14 návrat na letiště Ruzyň.
2: Letím při zemi těsně. Jsem nad Vltavou někde u Radotína, je mlha, těžko se orientuji. Navigátor raněn, nerozeznám polohu.
0: Řídicí věž naviguje letadlo na kurz 370 a pro nouzové přistání přednostně otevírá dráhu 31.
2: Praho, jsem z mlhy venku. Mám už oční kontakt s letištěm. Zavolejte lékaře a sanitky, posádka je raněna. Nutná přítomnost bezpečnosti.
0: Během několika minut vidí na řídicí věži blížící se letadlo. V zápětí L14 přistává a roluje k hangáru B. Letoun obklíčila veřejná bezpečnost. Přijíždějí schody a ozbrojení muži vnikají do letadla. Během několika minut jsou vyneseni zranění a se spoutanýma rukama vyvedení únosci. Ukazuje se, že letadlo unesly děti. Poprvé v historii. Dva 15-letí a jeden 13-letý kluk. Michal Procházka, jeho mladší bratr Martin a kamarád Václav Posedil byli převezeni k výslechu. Václava a Michala pak eskortovali do vazební věznice v Ruzyni.

0: Dobrý den, Michale. Já jsem doktor Jan Kalista a byl jsem vám přidělen jako obhájce ex offo.
1: Ex co?
0: No, každý člověk má právo na obhajobu. A pokud si vaše rodina nezvolí vlastního advokáta, je vám zdarma přidělen obhájce ex offo a tato situace nastala. Je nutné, abyste mi všechno vypověděl.
2: Zase? Teď mě vyslýchají pořád dokola. Já už všechno řek?
0: No ale my budeme společně hledat vše přípustné a užitečné pro vaši obhajobu. Uvědomte si, že jste s Václavem Posedilem a vaším bratrem Martinem obžalováni z pokusu o vraždu, z obecného ohrožení a z pokusu o ilegální přechod hranic. To není legrace. I když je vám teprve 15, tak... Tedy... Můžu ti tykat, Michale?
1: Jo, klidně. To vykání je srandovní. Nikdo mi ještě nevykal. A vy si fakt myslíte, že mě obhájíte? Že to jako pak bude dobrý?
0: No tak, trest úplně nezvrátím, ale může být nižší, když najdeme pádné důvody. I když je ti teprve 15, můžeš zůstat léta ve vězení. Tedy nejdřív v ústavu pro nezletilé pachatele a po dovršení 18 let pak v běžné věznici.
2: To je strašný. Teď mi nechtěli nikoho zabít. My s bráchou zdrhali kvůli tátovi.
0: Kvůli tátovi?
2: Ano,

0: nebudeme nejlepší ve škole, skončíme někde u ponku.
1: Stalo se něco mimořádného bezprostředně předtím, než jste se rozhodli unést letadlo?
0: Ono to bylo pořád horší a my se fakt báli. Když jsme přinesli pololetní vysvědčení, brácha jako Martin to málem odnes. Otec byl jak šílený. Vrhnul se na bráchu. Bušil do něj pěstma a pak ho začal škrtit. Martin ztratil vědomí a padnul na zem. Otec se vyděsil a začal běhat k vodovodu. Nabíral vodu do dlaní a stříkal ji bráchovi na obličej. Já s mámou jsme na to koukali a nebyli jsme schopní se ani pohnout. Když se Martin probral, začal fotr škrtit mě. Řval, že když nebudu mít na konci roku samý jedničky, tak mi vyrazí všechny zuby.
2: Trestání kluků však mělo spíš opačný účinek. Na vysvědčení se objevovaly čtyřky, synové se uzavírali do sebe. Nic nezmohla ani jejich matka, i ona se manžela bála. Otec často přicházel pozdě domů opilý a plný výchovného zanícení. Všechny vzbudil a následovaly výchovné přednášky, které trvaly dlouho přes půlnoc.
1: A co ten třetí, ten Václav Posedil, tvůj spolužák?
0: A kamarád. Vašek se ale na rozdíl od nás učil dobře. Začal mi půjčovat rodokapsy a kovbojky. Miloval je. Říkal, že jednou bude žít někde v Americe a pracovat jako cowboy. Pro nás byla Amerika sen. Říkali jsme si, že tam je možný všechno. A hlavně tam není můj fotr.
1: Kdy vás poprvé napadlo, že unesete letadlo?
0: My nejdřív chtěli utíct přes hranice. Že si jako seženeme zbraně a prostřílíme se přes čáru. Vaška napadlo říct nějakému západnímu diplomatovi, aby nás převez v kufru auta. Jenže pak nám došlo, že se asi nedomluvíme. Umíme akorát rusky a ještě blbě.
2: V roce 1960 se psalo v tisku o únosech civilních letadel Spojených států na Kubu. Únosce vnikl do kabiny se zbraní v ruce a přinutil posádku ke změně kurzu. Americké úřady údajně vydali posádkám letadel příkaz neklást odpor a únosci byli opěvováni jako hrdinové.
0: Taky jsem šel na polský film Únos. Tam jeden chlap vlítnul do kabiny a přesně jak to dělají ty únosci z Ameriky, přinutil piloty, aby změnili kurz na Švédsko a bylo to. Přišlo mi to snadný.
2: Únosců mělo být původně 5. Kromě Michala, Martina a Václava plánovali akci také kamarádi Petr Barna a Michal Svoboda. Věděli, že budou potřebovat zbraně a peníze na letenky. Michal Procházka měl ukrást zbraň dědovi v Přerově a Petr Barna otci. Od plánu vykrást trafiku upustili, aby na sebe neupozornili. Ostatně letenky drahé nebyly. Nejlevnější let z Prahy do Brna stál 100. Nakonec jim mělo stačit, co ukradnou rodičům.
1: A co ta pistole, Michale? Jak to bylo s tou pistolí?
0: To je od dědy. Odjel jsem vlakem do Přerova, na Černo. Děda chodil přes den do práce, tak jsem do domku šel, když byl pryč. Věděl jsem, že babička špatně slyší, a tak se to mohlo povést. Vplížil jsem se do domu. Babička vařila v kuchyni a já tiše vyšel do patra. Ale začal štěkat pes. Babička volala, halo, je tu někdo. Schoval jsem se za skříň. Pak pes přestal. V prádelníku jsem sebral dědovu pistoli, měl ji ještě z války. A taky peníze. Bylo tam 1200 korun. Měl jsem být rád, že to dobře dopadlo, ale já se styděl, protože jsem měl dědu s babičkou rád a já je okrad. Domluvili jsme se na pátek 27. ledna. Měli jsme plán, jak to uděláme. Nejdřív jsme chtěli letadlo, kam se vešlo jen 5 pasažérů, ale to jsme zavrhli.
1: Proč?
0: Protože je malý a to by mohli na hranicích sestřelit. Tak jsme si vybrali větší letadlo, IL-14. Tam je hned za kabinou pilotů zavazadlový prostor, většinou oddělený závěsem. To se nám hodilo.
1: A odkud jste věděli, jak to v letadle vypadá?
0: Koukali jsme na fotky letadel, který jsme našli v časopise letectví.
1: Jaký jste měli plán?
0: První měl vstoupit do pilotní kabiny Petr. Za ním já. Oba s pistolí. No a řekneme jim, aby změnili kurz letu směrem na Mnichov. Kdyby jsme museli střílet, tak by to bylo slyšet vzadu a měl nám dopředu přijít na pomoc Vašek. Michal a Petr pak

0: Měli v šachu držet cestující, kdyby do toho chtěli zasahovat.
1: No a co letušky?
0: Letušky na tyhle krátké lety nejsou. Počítali jsme s tím, že piloti nebudou dělat problémy a stočí letadlo na kurz 240.
1: Vy jste znali kurz?
0: Ano, všechno jsme si nastudovali a měli jsme i mapy. Kdyby piloti neuposlechli, měli jsme je postřelit nebo omráčit a s letadlem by pak letěl Vašek.
1: On to umí?
0: No, nikdy letadlo neřídil, ale říkal, že to není žádná věda a že by to dokázal.
2: Nikdo z cestujících a posádky netušil, na jak chatrných znalostech a naivních představách závisí jejich životy. Vědomi si toho nebyli samozřejmě ani únosci. Za vším byla i touha po dobrodružství, neslučitelná s realitou socialistického Československa.
0: Bylo dohodnutý, že ráno jako půjdeme do školy a v 10 hodin jsme se sešli na Pankráci v parku. Já šel koupit letenky a Vašek s Petrem díky. Ve 13 hodin jsme se měli sejít na náměstí Bratří Synků, ale Petr Barna a Michal Svoboda nedorazili. Čekali jsme skoro půl hodiny, ale pak už jsme museli na tramvaj, abychom stihli autobus na letiště. Měli jsme jen jednu pistoli a jednu dýku, takže bylo jasný, že musíme plán překopat.
2: Zvláštní doba. V čase, kdy je všechno kontrolováno, se nikdo nepozastaví nad tím, že se jdou školáci koupit letenky. Nikdo se nediví, že trojice kluků nasedá do letadla. Jen jeden cestující se zeptá Václava Posedila, kam letí. Sebevědomě odpoví, že na prázdniny za babičkou. Na vnitrostátních linkách v letadlech IL-14 je tříčlenná posádka. Dva piloti, jeden hlavní a druhý pomocný, a také navigátor. Pilot by měl mít u sebe podle předpisů střelnou zbraň. To kluci nevědí. Kontrola cestujících, zda u sebe při vstupu na palubu letadla nemají zbraně, běžná nebyla.
3: KMCV pojíždí na vzletovou dráhu. Žádám o povolení ke startu.
0: Věděli jsme, že asi 12 minut po startu máme být před Benešovem. To je nejlepší místo na změnu kurzu.
4: Vystoupali jsme asi do výšky 800 metrů a stočili se směrem na Benešov.
2: Piloti porušili bezpečnostní předpisy hned dvakrát. Jednak nezavřeli pilotní kabinu a první pilot u sebe neměl zbraň. Obojí nahrávalo útočníkům.
0: Před Benešovem jsem se zvedl a vešel jsem do kabiny pilotů. Nejblíž seděl navigátor. Uhodil jsem ho pažbou pistole do hlavy. Pak jsem se obrátil k pilotům a nařídil změnu kurzu na Německou spolkovou republiku.
4: Otočil jsem se a v kabině stál mladík ve žluté košili a mířil na nás pistolí. Křičel, abychom stočili na kurz 240 směrem na západní Německo, jinak nás zastřelí.
0: Pak přišel do kabiny Vašek. Znovu praštil navigátora do hlavy rukojetí dýky.
4: Druhý kluk s dýkou v ruce držel v šachu navigátora Urbana. Ten měl krvavou ránu na hlavě a po úderu padl na řídící přístroje.
0: Pak se začal ze sedadla zvedat druhý pilot a Vašek na mě křičel, ať střílím. Pilot se na mě vrhnul. Při zápasu jsme padli na řízení.
4: V tu chvíli jsem nemohl letadlo ovládat. A to začalo prudce padat k zemi. Navigátor se naštěstí sám zvedl a mně se povedlo na poslední chvíli pád zastavit. Druhý pilot a navigátor proti klukům vystartovali. Urbana střelili do nohy. V kabině je na rvačku málo místa a když zápasící padli na knipl, šli jsme zase po nose dolů. Musel jsem letadlo obtížně vyrovnávat. Druhý pilot Standa Habard oběma rukama držel pistoli a cloumal tím klukem, aby mu zbraň vytrhl.
0: Letadlo se kymácelo. Začali jsme se přetahovat o pistoli a přitom vyšla rána.
4: Srazil mu ruku, takže rána šla do podlahy.
0: Chtěl jsem dál střílet, ale nešlo to. Spoušť cvakala na prázdno. Pak mi jeden z pilotů vykroutil pistoli z rukou a vyhodil jí z okna letadla.
4: Mohli jsme být jen 50 až 100 metrů nad zemí a hrozil pád letadla. Bylo štěstí, že jsem to vyrovnal. V zadní části kabiny pokračoval zápas.
0: Byli jsme 2-2. Vašek začal bodat pilota a navigátora. Do kabiny přišel i brácha Martin a snažil se nám pomoct.
4: Druhý pilot a navigátor byli pobodaní a pořezaní od dýky. Tu se snažili útočníkům sebrat. Já se musel věnovat řízení a snažil jsem se znovu nabrat výšku.
0: Navigátor nás mlátil mikrofonem do hlavy. Padnul jsem na zem.
4: Využil jsem chvíle, kdy se rvačka posunula k zavazadlovému prostoru. Zvedl jsem se na chvíli odřízení a snažil se všechny vytlačit z pilotní kabiny. Napoprvé se mi to nepodařilo a musel jsem se vrátit k řízení, protože letadlo znovu začalo prudce klesat. Povedlo se mi je vytlačit ven až na podruhé.
0: Pak nás odstrkali do zavazadlového prostoru. Dostal jsem ránu do hlavy a na chvíli jsem ztratil vědomí.
4: Jakmile byli venku, zajistil jsem dveře kabiny a rychle se vrátil k řízení.
0: Všude byla krev. Pořezaný byl i Vašek. Jak se tahali o tu dýku, měl rány na krku a na rukou.
4: Zůstal jsem v kabině sám, zatímco za dveřmi pokračovala rvačka. Navázal jsem spojení s Prahou a stočil let zpět na letiště Ruzyně.
0: Ale to už se na nás vrhly i dva z cestujících, takže přesilovka. A bylo po všem. Drželi nás v šachu.
2: Všichni zranění byli po přistání s ozbrojeným doprovodem odvezeni do ústřední vojenské nemocnice. Dva z útočníků měli řezné rány na krku a na rukou, druhý pilot řezné rány na ruce. Nejzávažnější zranění utrpěl navigátor Václav Urban. V levé krajině spánkové měl tržně zmožděnou ránu s otřesem mozku a dvě bodné rány na temeni hlavy zasahující kost. Dále dvě bodné rány na levém stehně, řezné rány na pravé ruce a průstřel chodidla levé nohy. Po masivním krvácení utrpěl šok.
5: Michale, tady si přečti zápisy svých výpovědí. A je tu i protokol s ohledání místa činu. Jako tvůj obhájce mohu tlumočit tvůj případný nesouhlas se zněním tvých výpovědí.
2: Větší část spisu ale Michal Procházka číst nemohl. Například posudek psychologů, ve kterém se psalo, že je povahově nevyrovnaný jedinec s projevy nezdravého sebevědomí. Při prosazování svých cílů používá metod, které svědčí pro narušení morálních zásad člověka v socialistické společnosti. Obviněný je jako mladiství trestně odpovědný. Po 6 týdnech obhájce Michalovi přinesl obžalobu.
6: To je strašný. Oni mě žalují z dvojnásobného pokusu o vraždu. Ale já přece nechtěl nikoho zabít. Ty výstřely z pistole, to bylo to při tom zápasu.
5: To budeme těžko dokazovat, zvlášť když tě Václav vyzýval, ať střílíš. Do kabiny si šel s namířenou pistolí a vyhrožoval si jim.
6: No když já... My si mysleli, že to bude jako v těch filmech. Jen jim pohrozíme a oni poletí, kam chceme.
5: Film není návod. Samozřejmě budeme tvrdit, že úmyslem bylo tou zbraní postrašit a ne zabít. Ale měl si v ruce ostře nabitou zbraň a padly dva výstřely. Jedním si zranil člověka. Za okolností, kdy to letadlo málem spadlo, bude soud těžko věřit, že jste to nechtěli.
6: Ale já fakt nechtěl.
5: Bylo štěstí, že to ten pilot vybral. Mohl to být strašný masakr. A pokud by letadlo padlo do obydlené oblasti, zkus si tu hruzu představit. To je obecné ohrožení, uvažuj reálně. Nemáte šanci, že odejdete bez trestu, tím spíš, že to mohou posuzovat i jako čin proti socialistickému zřízení. Mířili jste na západ. Musíme hledat polehčující okolnosti, aby byl trest co nejnižší.
6: A co to je, ty okolnosti?
5: No, třeba strach z tvého otce, že je ti teprve 15. Říká se tomu mladická nerozvážnost. No a taky, že se přiznáš a že toho lituješ.
2: Otec a matka Michala a Martina byli dlouze vyslýcháni a vyšetřovatelé si o nich zjišťovali další informace. Například, že Zdeněk Procházka je alkoholik s agresivními sklony. O matce Bohuslavě se dozvěděli, nelze říci, že by měla kladný poměr k socialistickému zřízení, neboť tento nedala najevo ani při získávání občanů k brigádám v akci Z.

0: soud začal 12. dubna 1961. V den, kdy do vesmíru vyletěl první kosmonaut Jurij Gagarin, se soudní síň na Pankráci naplnila do posledního místa. Ti, kteří tam usedali, byli speciálně vybráni jako vhodné publikum. První den bylo čteno shrnutí z výslechů a pak si vzal slovo prokurátor. Obžalovaní zatím jen přihlíželi. Po ukončení jednání se obhájce doktor Kalista sešel s Michalem Procházkou.
1: To je strašný, doktore. Vždyť to jsou samý nesmysly. Oni tvrdí, že za všechno můžou, já si to tu napsal, reakční názory rodičů. Prej nás vychovávali k nenávisti k socialismu, jak tvrdil soudruh prokurátor. To přece není pravda. Udělejte s tím něco, doktore. To je přece nespravedlivý. Že jsem se bál trestu za blbý známky, o tom nepadlo ani slovo.
2: No, pravda, je to poněkud posunuté. Ale zítra budeš vypovídat i ty, Michale, tak bys měl říct, jak to sám vidíš. A já se na závěr pokusím shrnout, jak jsem tě poznal a na čem jsme se domluvili.
0: Obžalovaných bylo víc, než všichni počítali. Kromě dvou útočníků, i Petr Barna a Michal Svoboda, kteří s únosci akci plánovali, ale nakonec se jí nezúčastnili. Obžaloba obvinila i další dva spolužáky, kteří o akci věděli, ale nenahlásili to a nepokusili se trestný čin překazit. Problémy měl i Michalův děda, který měl doma pistoli. 13-letý bratr Martin vzhledem ke svému věku souzen nebyl. O procesu se obšírně psalo v tisku. Soudní řízení nesloužilo jen k vynesení rozsudků, ale mělo ukázat důsledky špatné výchovy. Únosci při soudním přelíčení už moc prostoru nedostali a politické motivy, jak je přednesl prokurátor, nevyvrátil ani obhájce.
1: Je jasný, že jsme udělali kravinu. Je klika, že se nestal velký malé. Ale ten rozsudek, to byl šok. Jsou vinni z pokusu trestného činu vraždy. Z pokusu trestného činu opuštění republiky a trestného činu obecného ohrožení. A odsuzují se Václav Posedil k úhrnému trestu odnětí svobody na 9 let. Petr Barna a Michal Svoboda k odnětí svobody na 4 roky. Michal Procházka se odsuzuje k úhrnému trestu odnětí svobody na 10 let?
2: Kdybyste byli dospělí, Michale, dostali byste jednou tolik.
0: Michal Procházka strávil první 3 roky trestu v nápravném táboře pro mladistvé v Lipkovicích. Po dovršení 18 let pak byl ve věznicích pro dospělé. Na svobodu se dostal po necelých 7 letech. Bylo mu 22 let. Koncem roku 1967 dostal milost prezidenta republiky. V roce 1969 emigroval do Rakouska a pak do Austrálie, kde na Adelaide University vystudoval filozofii, psychologii a pedagogiku. Od roku 1979 začal v Austrálii vyučovat angličtinu. Koncem 90. let se vrátil do České republiky a pracoval jako tlumočník a překladatel.

0: Tak to byla premiéra další části cyklu Historie českého zločinu s pořadovým číslem 202 a názvem Únos letadla. Napsala Bronislava Janečková, odborná spolupráce Miloš Vaněček, zvuk Radek Veselý a Jakub Rataj, hudba Krištof Marek, hráli Aleš Procházka, Jaromír Meduna a Tom Dalecký. Režii měl Dimitrij Dudík. No a další premiérové pokračování, přátelé, s podtitulem Otec a syn vysíláme příští neděli krátce po 18. hodině tady na Dvojce.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Když zákon slouží jen mocným,
3: spalte jim pole!
1: Ne!
2: Povstává vzbouřenec, který bere spravedlnost do svých rukou.
4: A má jméno?
5: On je Robin Hood.
2: Premiéra seriálu Robin Hood.
4: Nemůže se ukrývat věčně.
2: Dva díly po sobě každé úterý a čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
6: Česká filharmonie zve na tradiční open-air koncert na Hradčanském náměstí. Pod taktovkou Alana Altinogliho zazní 24. června skladby Antonína Dvořáka, George Gershwina a Leonarda Bernsteina. Vstup je volný. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
7: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: A pro ty nejbližší chvíle nedělního podvečera tu, přátelé, pro vás máme další pokračování seriálu Osudové ženy. Týden co týden v něm nabízíme portréty femme fatale, žen, které ovlivňovaly politický i kulturní život. Tento díl připravila a slovem provází Ivana Chmeldenčevová.

0: Jožka Jabůrková, celým jménem se jmenovala Josefa Žofie, měla rodné příjmení po matce Řehová. Narodila se 16. dubna 1896 v severomoravských Vítkovicích. Bez pochyby byla rebelkou s komplikovanou povahou a zároveň se širokým srdcem. Její jméno se posléze stalo symbolem komunistické propagandy. Jmenovaly se po ní nejrůznější instituce, včetně dětských jeslí. Její sochy stály na řadě míst. Těžko říct, zda by si právě ona něco takového přála. Poslední léta svého života prožila v koncentračním táboře Ravensbrück, kde 31. července roku 1942 ve svých 46 letech umírá.
1: Byla obětavá, zanícená, oddaná. Až do smrti byla vděčná straně, že ji vyzdvihla, že ji udělala, že ji poslala na leninskou školu do Moskvy. To byl její vrchol života.
0: Řekla o ní Hana Švetovská-Housková, její spoluvězenkyně z koncentráku. Souhlasí s tímto názorem host pořadu historička doktorka Pavla Plachá?
2: Já si myslím, že Hana Housková velmi dobře vystihla, jak důležitá pro Jožku Jabůrkovou byla komunistická strana. Ona hrála od určitého okamžiku zásadní roli v jejím životě. Kolem KSČ se točila její práce, její kariéra, její vztahy, zkrátka celý život a platilo to až do konce jejího života v koncentračním táboře.
0: Josefa Žofie, zvaná Jožka, se narodila 16. dubna roku 1896 ve Vítkovicích u Ostravy. Do jaké rodiny přišla?
2: Narodila se svobodné matce, Švadleně Anežce Řehové. Její otec byl neznámý. Jožka vyrůstala tudíž v poměrně chudých poměrech a navíc byla matkou vychovávaná ve velmi přísném katolickém duchu. Podle vzpomínek byla její matka velmi přísná a ve vztahu ke svému okolí i k Jožce hodně uzavřená a chladná, což malou Jožku zřejmě velmi těžce poznamenalo.
0: Její matka potom onemocněla. Co to znamenalo pro Jožku?
2: Její matka onemocněla tuberkulózou, těžkým revmatismem a museli se obě stěhovat do levného podnájmu na vítkovickou periferii.
0: Přesto Jožka chodila do školy. Jaké měla vzdělání?
2: Jožka navštěvovala českou měšťanskou školu ve Vítkovicích. Byla docela šikovná žákyně. Chtěla se stát učitelkou, ale na studia nebyly peníze, takže po ukončení měšťanky šla na 3letou průmyslovou školu pro ženská povolání a při ní si udělala alespoň kurz pro učitelky mateřských škol.
0: Maminka Jožce umírá, když jí bylo 19 let.
2: To bylo pro Jožku velmi těžké období. Bylo to vlastně v době první světové války, když o svoji maminku přišla a navíc údajně v té době prožila i první milostné rozčarování, což Jožku vlastně přivedlo až do té situace, že se pokusila o sebevraždu.
0: Znamenalo to, že to byl souběh okolností, zaspekulujme si, a nebo už se ukazovaly nějaké její osobnostní rysy?
2: Ten věk 19 let je ještě poměrně malý, nízký, takže určitě v té době je člověk citlivější k určitým věcem, ale možná už to naznačovalo některé její pozdější vnímání světa a tak podobně.
0: Kde v té době pracovala? Jak žila, když zůstala úplně, řekněme, sama na světě?
2: Ona začínala jako vychovatelka v jedné vítkovické rodině, ale právě po tom pokusu o sebevraždu už musela z té rodiny odejít, dostala výpověď a musela si najít nové zaměstnání. Stala se úřednicí ve vítkovických železárnách, takzvanou kanclajdýnerkou, což vlastně byla taková pomocná síla pro všechno. Na této pozici pokračovala v nemocnici ve vítkovických železárnách.
0: Jožce bylo 22 let, když skončila první světová válka a v roce 1918 vznikla Československá republika. A pro ní to byla i zásadní změna v jejím životě. Přestěhovala se totiž do Prahy.
2: K tomu došlo tak, že se zamilovala do jednoho italského zajatce ještě ve Vítkovicích a byla rozhodnutá odejít s ním do Itálie. Společně cestovali přes Prahu, jenže tam se pak ukázalo, že Jožka nemá potřebné dokumenty a musela v Praze zůstat. Ital odjel a Jožka už se do Vítkovic nevrátila.
0: Co v té Praze dělala?
2: V Praze si zase našla místo vychovatelky v rodině jednoho lékaře a po čase se tady seznámila, se objevil další muž v jejím životě, Stanislav Jabůrek, kterého si vzala za manžela. Tehdy vlastně v sobě objevila nový talent a pravděpodobně pod vlivem manžela vstoupila do košířské organizace sociálně demokratických dělnických tělocvičných jednot a začala se starat o malá děvčata, stala se jich cvičitelkou.
0: Zřejmě ji také přitahovala i aktivita ve veřejném životě, také politická. To ji nakonec dovádí až do komunistické strany Československa.
1: Jako zapálenou aktivistku ji poslali studovat do Moskvy na vysokou tělovýchovnou školu. Po návratu převzala týdeník Rozsévačka. Věnovala se mu s několika přerušeními, 2 roky studovala Mezinárodní leninskou školu v Moskvě, až do roku 1938. Pod pseudonymem také krátce redigovala časopis Kytice.
0: Uvádějí autorky Barbora Osvaldová a Jana Čeňková v knize Česká publicistika mezi 2 světovými válkami. Tak zůstaňme u Moskvy, kam se Jožka Jabůrková vydala studovat.
2: Ona už předtím v Moskvě několikrát byla jako delegátka federovaných dělnických tělocvičných jednot, což byly vlastně jakoby ty komunistické tělovýchovné organizace. A v roce 1927 tam odcestovala za jiným účelem, a to na roční studium na Mezinárodní tělovýchovný institut do Moskvy, Infiskult. Vedle kurzu anatomie nebo fyziologie se jí tam dostalo patřičného politického školení.
0: A také přichází další zásadní změna v jejím osobním životě.
2: Ona v Moskvě potkala totiž dalšího muže svého života, kterým byl komunistický funkcionář Alexandr Bubeníček, který tam v té době studoval Mezinárodní leninskou školu.
0: Co to znamenalo pro její manželství?
2: No, znamenalo to konec jejího manželství, i když Stanislav Jabůrek o ní pravděpodobně usiloval a snažil se jí získat zpátky.
0: Když se jí podařil rozvod, tak následovala další svatba, tentokrát s Bubeníčkem.
2: Za Alexandra Bubeníčka se Jožka Jabůrková neprovdala a žila s ním vlastně až do té doby, dokud on neodjel jako interbrigadista do Španělska v době španělské občanské války a tam jako příslušník mezinárodních brigád španělské republikánské armády v roce 1938 padl u města Morela.
0: Je zpátky v Praze, pracuje v týdenníku Rozsévačka a také je aktivní političkou, poněvadž je zastupitelkou samozřejmě za komunisty na pražském magistrátu. Její novinářské, v tomto případě tedy pražské, to bylo téma v Rozsévačce z roku 1932 je.
3: Vyrostla nám Praha za zlaté svoboděnky na skutečné velkoměsto. Máme 30 tisíc nezaměstnaných, 200 milionářů a 5 tisíc strážníků. Máme 10 tisíc prázdných bytů a zajímavé kolonie, jeskyně i kanály, kde pražští vědátoři mohou studovat vývoj bytových poměrů od jeskyního člověka až po spekulanta s lidskou bídou, který pronajímá prostitutce a jejímu ochránci postel v rozbité kůlně za 60 káče týdně. Pracující lid to ví den ode dne lépe, že máme zde i komunistickou stranu a rudé odbory, které vedou lid k boji za odstranění dnešní Prahy, plné nejkřiklavějších protikladů, za vytvoření Prahy nové, Prahy, jejíž starobylá krása se zaskví rudými prapory.
0: Rok 1932, kdy Jožka Jabůrková napsala tento novinářský text, byl rokem v období hluboké hospodářské krize. Do jaké míry byly její postřehy pravdivé, do jaké míry opravdu taková skutečnost tehdy v Praze byla?
2: Je samozřejmě diskutabilní, do jaké míry třeba ty její výroky nebo její návrhy na řešení by byly realizovatelné. Ona v tom zastupitelstvu vystupovala jako opozice, čili ty její návrhy vlastně nikdy neměly šanci projít nějakou skutečnou zkouškou.
0: Rozsévačka, do které psala politické texty, ale nebyla příliš čteným týdeníkem. Čtenářky nechtěli taková propagandistická politická školení, jak píší ti, kdo se zabývají dějinami publicistiky. Co chtěli čtenářky i ty dělnické ženy číst v Rozsévačce, abychom si uvědomili, jak ta Jožka Jabůrková měla složité okolí?
2: Preferovali žánry lehčího typu, jako například Hvězdu československých paní a dívek nebo Oblíbenou pražačku, což byly zrovna tituly, se kterými Jožka Jabůrková cíleně bojovala a snažila se přetáhnout čtenářky těchto periodik na svoji stranu.
0: Možná zhrneme-li to, chtěli číst o vaření, o módě, o dětech, o tom, co je to, co nazýváme každodenností. V Píše se rok 1933 a my se ocitáme v kanceláři komunistické strany Československa.
4: Soudružka Jaburková, co nám neseš?
5: Tady si to můžeš přečíst černý na bílý.
4: Krajský soud trestní v Praze. Dne 7. ledna 1933. Obžaloba. Státní zastupitelství v Praze žaluje Kristýnu Šípkovou, rozenou Procházkovou a Jošku Jaburkovou, rozenou Řehovou. Hajzlové, za co tě demokrati ženou k soudu?
5: Kdybys četl dál, tak za pobuřování proti demokraticko-republikánské formě ČSR.
4: Keci. Co se stalo?
5: No nic. Loni na podzim na schůzi strany v Bezovce upozornila soudružka Šípková, že na 28. října už se dětem nezaměstnaných nevyvařuje a že ty děti proto nemají důvod, aby tuhle republiku milovali.
4: A ty ses k ní přidala, že jo?
5: Jo! Řekla jsem, že když se tahle republika nepostará o nezaměstnané po dobrým, tak to půjde po zlým. Stejně jako v Sovětském svazu.
4: Víš, kdo vás napráskal?
5: Jeden fízl. Předvolali ho jako korunního svědka. Mně se ale do kriminálu nechce.
4: Kde je to hlavní líčení?
5: Co já vím, dlouho čekat nebudou. Pomůže mi strana.
4: No, svoje právníky sice máme, ale z toho by tě nevysekali. Na nějakou dobu zmizíš. Pojedeš do Moskvy.
5: Tam už jsem byla.
4: Víme. Teď tě strana pošle studovat Mezinárodní leninskou školu.
2: Joška nakonec na doporučení svého kolegy skutečně do Moskvy odjela, a to na falešný pas, a zůstala tam 2 roky.

0: Z Moskvy se Jožka Jaburková vrací v roce 1935 a vrací se také ke své novinářské práci. O rok později v Rozsévačce uveřejňuje svůj text nazvaný Krajkářky z Rudohoří.
1: Když se objevil Konrad Henlein se svými hesly o národním souručenství, o všeněmeckém bratrství a práci pro všechny, mnozí v Sudetech mu uvěřili. Hlasy nezaměstnaných, českou buržoazí dvojnásobně vykořisťovaných a českým dělnictvem nedostatečně pochopených byly ještě v květnu dány Hitlerovu agentovi. Ale ani jeden slib Konráda Henleina se nesplnil. Textilní baroni Henleinovci nemilosrdně snižují mzdy textilním dělníkům, také Henleinovcům.
0: Období, které už má nakročeno ke druhé světové válce a právě komunisté leckdy velmi lavírovali, jak se mají postavit k tomu či onomu. V tomto textu zdá se, Jožka Jaburková se staví proti fašistickým tendencím a nacismu, který už hrozí téměř na hranicích Československa.
2: Ano, musíme si uvědomit, že jsme v polovině 30. let, kdy existuje nějaký společný postup levicových stran, levicových seskupení v boji proti fašismu, takže i v tomhle vlastně Jožka Jaburková postupuje v souladu s komunistickou stranou.
0: Ale to se poté mění, poněvadž válka už je komunisty charakterizována jako imperialistická a komunisté se nezapojují hned do protinacistického odboje.
2: Ale to už jsme pak v roce 39 v srpnu a musíme si přiznat, že tenhle okamžik řadu komunistů hodně zaskočil.
0: Partner Jožky Jaburkové, Alexandr Bubeníček, je v té době ve Španělsku jako interbrigadista a je tam zabit. Zůstala Jožka sama?
2: Nezůstala, ona si po smrti Alexandra Bubeníčka záhy našla strojního zámečníka a bývalého sekretáře KSČ Josefa Palečka, za kterého se provdala.
0: Je 18. březen roku 1939 a my se ocitáme v pankrácké věznici.
3: Jaburková, Jožka. Tady na pankráci nejste poprvé, že?
4: To ne.
3: Za co pak vás zavřeli?
4: Vy to nevíte?
3: Za pobuřování, za štvavé osočování. S tím je ale konec, Jaburková. Nemyslete si, že teď, když říše vede svůj boj za novou Evropu, vás necháme vyřvávat ty vaše keci.
4: Byla jsem zadržená, ne obviněná.
3: No, znáte tohle?
4: Ne.
3: Vy tenhle plátek ilegálně redigujete? Kytice. Pěkně cynický název pro takovou žumpu.
4: Od minulého roku to už nedělám.
3: Vy jste psala i dobré články, Jaburková. Proti Židům, Valdesovi a Pečkovi.
4: Psala jsem to proti kapitalistům.
3: My jsme přece taky proti kapitalistům. Podívejte, máme tady takové prohlášení, že se vzdáváte komunistického přesvědčení a že nebudete dál vyvíjet proti nám jakoukoliv podvratnou činnost. Podepište a můžete odejít.
4: To jako komunistka neudělám.
3: Však vy zmoudříte. Služba? Orvest.
0: Stala se Jožka Jaburková třeba později kolaborantkou, tedy jak říkal onen gestapák, zmoudřela v úvozovkách?
2: Ona to samozřejmě odmítla podepsat, zůstala ve vězení a po nějaké době v červnu 1939 jí jako jednu z prvních Češek deportovali do centrálního koncentračního tábora pro ženy v Ravensbrücku.
0: Jak charakterizovat tento koncentrák?
2: V té době, když tam přijela Jožka Jaburková, tak to byl vlastně nově postavený táborový komplex, kam byly soustředěny zatčené ženy z celého Německa a následně i ze všech Německem okupovaných oblastí. Na začátku šlo ještě po relativně slušný tábor, kde každá vězeňkyně měla například svůj vlastní postel, byla tam celkem dobrá hygiena, ale postupně se ta situace zhoršovala, přibývalo tam vězeňkyň z dalších zemí, na ubytovacích blocích se objevily vši, ta situace tam pak byla skutečně nesnesitelná.
0: V dubnu roku 1942 Jožka svému manželovi Josefu Palečkovi napsala tento dopis.
4: Milovaný Jožko, tak jsou zase moje narozeniny. A dnes před 3 lety jsem tě viděla naposled. Vidím tě tak živého před sebou, jako by to bylo dnes. Na počest dne jsi učesal vlasy docela hladce, čemu jsem u tebe nebyla zvyklá. Máš ještě ten svůj krásný optimismus, milý? Zůstala jsem stále stejnou, vězněním poněkud starší, v srdci stále mladou, plnou naděje, že my dva se ještě spolu uvidíme a v kruhu naší rodiny budeme šťastně žít. Jaro mě letos obdarovalo krásné narozeniny. Obloha je modrá, se zlatými a fialovými růžovými mráčky. Les je tak tmavozelený, plný nových vůní. Stará matka země již touží po nové sadbě.
2: Se svým manželem se už nikdy nesetkala. V roce 1942 se v Ravensbrücku nervově zhroutila a po těžkém mučení tu 31. července 1942 bez lékařské pomoci zemřela v táborovém vězení.
0: Bylo jí 46 let.

0: Stala se hrdinkou, milovanou především našimi ženami. V mnoha městech i vesnicích naší republiky pojmenovávají matky jejím jménem dětské jesle, mateřské školy, parky i ulice. Nechceme, aby zůstalo u pouhé vzpomínky, u toho, že její památce vzdáme poctu. Chceme víc. Chceme, aby se od ní učili naše novinářky, jak psát. Chceme, aby se od ní učili naše funkcionářky strany a všech složek Národní fronty a funkcionářky výboru žen, jak se přiblížit k ženám, jak je získat pro veřejnou činnost a pro budovatelskou práci.
1: Zaznělo v rozhlasovém pořadu, který byl odvysílán z muzea Klementa Gottwalda v červnu roku 1957. Začíná, mohli bychom říci, druhý život Jožky Jaburkové. Co to znamenalo?
2: Komunistická strana si ji vybrala jako takový vzor té stranické mučednice. Mohli bychom říct, že byla v podstatě takovou ženskou obdobou komunistického novináře Julia Fučíka, popraveného za války v Plecenze. Ona se měla stát takovým vzorem socialistické ženy.
1: A tak vznikají sochy, názvy institucí, řada tendenčních pořadů, textů a knih. A dokonce i film. Ocitáme se v kanceláři ředitele Barrandovských filmových studií v polovině 80. let, kam přichází režisér Juraj Herz.
3: Pán ředitel, vo filme a dobe som sa dočítal, že sa chystá natáčanie filmu o Jožke Jaburkovej. No, chcel by som to natočiť.
4: Vy ste sa zbláznil, herci. Tady na Barrandově máte úplný zákaz. Tenhle titul bude nejen nejdražší film roku, ale taky politicky nejdůležitější. A scénář už jsme nabídli Balíkovi a Jirešovi. Projďte se na Slovensko.
3: No dobré. Ak Jireš alebo Balík boli v Ravensbrücku, nech to natočia. Já jsem v Ravensbrücku bol.
4: No. Tak já se zeptám, jestli by se s tím zákazem nedalo přece jen něco udělat. Herci, co jste tomu Jirešovi slíbil, že to nechce točit?
3: Jsme kamaráti. A on už podobný film aj tak točil.
4: No jo, to kde říkoval. A Balík?
3: Dnes jsem se s ním rozprával. Dal si na čas. Čakal, že aký bude scénár. Nepáči se mu.
4: Co mám s váma dělat? Snad to vaše jméno nakonec projde. Vzhledem k té vaší osobní historii.
3: Je tu ale ještě jeden problém.
4: Neničte mě, herci.
3: Ano, od Holek z porcelánu mám zákaz spolupracovat so scénaristkou Kolárovou.
4: To už je dávno. Už si nikdo nepamatuje.
1: Natočil režisér Juraj Herz tento film?
2: Natočil, ten film byl uveden v roce 1986 a dostal název Zastihla mě noc.

0: Dívej, maminečko, ten je krásný.
1: Du tschechisches Schwein! Blumenpflücken ist verboten! Hörst du? Mach die Hände auf!
2: Já jsem nic neudělala!
3: Sie hat dich abgerissen, ich habe es gesehen! Sie hat die Blume nur aufgehoben, damit sie niemand zertretet!
1: Was ist los? Bewegung! Bewegung! Ihr verfluchten Scheißkerle!
3: Ty jsi přece Káča, takhle na sebe upozorňovat. Jestli tě dá do Meldunku, přivážou tě na lavici a dostaneš 25. To bys nevydržela.
2: Vydržela.
4: Jaké byly reakce návštěvníků kin a jaké vůbec byly reakce společnosti na to, řekněme, vytváření modly Jošky Jabůrkové, která už téměř ztrácela rysy normální ženské?
5: Těžko říct, jak se k tomu stavěla veřejnost, ale ten hercův film byl poměrně úspěšný, dostal i významné ocenění a i přes ten zjevný propagandistický tón, který tam musel být přítomen, ten film zkrátka vznikl v době takzvané normalizace, tak hercovi se podařilo podle mého názoru skutečně natočit působivý snímek, který si najde své diváky i dnes.
4: Víme, že on sám i jeho rodiče zažili koncentrační tábory. Podařilo se mu tedy upozadit tu pseudomodlu komunistické propagandy a zaznamenat příběh ženy, byť komunistky, ale ženy v tragickém prostředí nacistického koncentračního tábora?
5: Ano, on o tohle usiloval vlastně od začátku, přesunout to těžiště toho zájmu z té její politické aktivity ve 30. letech na to její věznění v Ravensbrücku a vlastně ten děj celého toho filmu do Ravensbrücku zarámoval.
4: Proč můžeme Jošku Jabůrkovou zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro hosta pořadu, historičku doktorku Pavlu Plachou.
5: Byla nekompromisní, zcela oddaná komunistické straně, její vidění světa bylo do značné míry černobílé, ale na druhou stranu to byla žena, která věřila tomu, co dělá a šla si prdě za svým.
4: Vy jste autorkou knihy Zpřetrhané životy. Právě ta se zabývá osudy československých vězenkyň v Ravensbrücku. V čem je příběh Jošky Jabůrkové jiný než ostatních žen?
5: Já si myslím, že to je tím druhým příběhem, kde z ní komunistická propaganda v podstatě se snažila udělat takovou modlu, ačkoliv ona sama by si to pravděpodobně nepřála.

0: Tím se u nás na Dvojce uzavírá další pokračování cyklu Osudové ženy. Nabídli jsme vám portrét novinářky, političky a komunisty zneužité ikony ženy bojovnice Jožky Jaburkové. Připravila a slovem provázela Ivana Chmeldenčevová, hovořila historička Pavla Plachá. Autorem dokudramat je Hynek Pekárek. Účinkovali Andrea Černá, Michal Zelenka, Marek Holý, Martin Matějka, Jan Vlasák, Simona Postlerová, Jana Striková, Tatjana Medvecká a Pavel Rýmský. Hudebně spolupracoval Antonín Schindler, zvuková spolupráce Jiří Pochvalovský, režii měl Michal Bureš. No a další z osudových žen na Dvojce přiblížíme, přátelé, příští neděli v 18 hodin a 30 minut.
1: Rozhlasová hra na Dvojce.
2: Neznámá žena přežila výbuch ve výzkumném ústavu.
3: Byla přece pod troskami několik hodin. Imunita proti silné radioaktivitě v žádném případě neexistuje. Něco jí muselo ochránit. Ale co?
2: A to není jediná záhada, která tento případ provází.
4: Viděl jsem třeba ruku, pak zas hlavu nějakého starého chlapa, pak ta hlava odplula, jako rybička v akváriu, nebo co?
2: Žena z antisvěta.
1: Fantastický příběh s detektivní zápletkou George Lengelána v neděli ve 20 hodin na Dvojce.
5: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Zveme vás na malý výlet do světa hudebního divadla a filmu. Náš Muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
1: V příštích minutách nás převeze z londýnského West Endu na New Yorkskou Broadway anebo všude tam, kde se slovo muzikál píše s velkým M.
0: U mikrofonu Michal Prostějovský a Pavel Bár s aktualitami ze světa hudebního divadla a filmu. Před námi je 50 minut informací o současném muzikálovém dění i důležitých výročích, proložených více než desítkou hudebních ukázek.
1: Londýnský West End se intenzivně připravuje na oficiální premiéru jednoho z nejočekávanějších titulů letošního roku, kterým je životopisná show Sinatra the Musical. Nová produkce odstartovala svá první představení už 3. června v historických prostorách slavného londýnského divadla Aldwych.
0: Děj diváky zavádí na Silvestra roku 1942, kdy 27-letý Frank Sinatra poprvé zásadně změnil hudební historii. A podrobně mapuje jeho raketový vzestup, strmý pád i nejslavnější comeback v dějinách showbiznesu. Zápletka se zaměřuje také na zpěvákovo osobní dilema a dramatický milostný trojúhelník mezi věrnou manželkou Nancy a Sinatrovou osudovou aférou s hollywoodskou filmovou bohyní Avou Gardnerovou.
1: Na jevišti během představení zazní více než 20 ikonických hitů, včetně My Way, That's Life nebo Fly Me to the Moon, které doprovází živý 17-člený orchestr big bandového charakteru. Tedy na současné westendské poměry kapela nadprůměrně početná.
0: Libreto k této výpravné podívané napsal dvojnásobný držitel prestižní ceny Tony Jody Pietro, zatímco režijně a choreograficky novinku nastudovala uznávaná Kathleen Marshall. Uvádění tohoto ambiciozního projektu je na londýnské scéně plánováno do 10. dubna příštího roku.

0: Už 5 let uplynulo od české premiéry muzikálu Něco schnilého. Na naše jeviště ho tehdy převedlo plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla.
1: Název muzikálu v anglickém originále Something Rotten odkazuje ke slavné frázi z Shakespeareova Hamleta Je něco schnilého ve státě dánském. Odkazy nejen na Hamleta a další Shakespeareovy hry, ale i ty nejslavnější muzikály historie se to v téhle novince jen hemží. O čem je vlastně její děj?
0: Herci a dramatici bratří Prckové touží být stejně úspěšní jako největší hvězda alžbětinského showbiznesu, tedy William Shakespeare. Aby zjistil, co bude tím největším trhákem příštích století, vydá se jeden z bratrů za věštcem. Jeho rada zní napsat hru, ve které se nejen mluví, ale i zpívá a tančí. Zkrátka první muzikál v historii. A když si při věštění titulu toho nejúspěšnějšího kousku budoucnosti splete věštec název Hamleta za Amuleta, je jasné, že bude o velkou porci zábavy postaráno.
1: Česká premiéra komediálního hitu Něco schnilého se do Plzně dostala jen 6 let po své broadwayské premiéře. V režii Lumíra Olšovského a choreografii Ivany Hanichové se v hlavních rolích představili Josef Hruškoci, Martin Holec, Dušan Kraus, Soňa Hanzlíčková nebo hostující Zbyšek Pantůček či Václav Knop.

mě vidíte, nebo co? OK, OK. Něco tady pro vás mám, vy moji úžasní tudoříci. Jeden malý milý sonetek. Uvidíme, jestli ho znáte.

Cítíte to? Jo? A já to cítím taky. Ale za chvíli bych chtěl cítit tebe. Chcete víc? A kdy to chcete? Zítra? Později? Chci slyšet teď? Výborně. Chci

0: noc! Dobrou noc! Tyhle párty mě tak sladce ubíjejí.
1: Ve středu 10. června uplynulo 125 let od narození amerického skladatele Frederica Loewyho. Jeho tvůrčí začátky nebyly lehké. Narodil se v červnu prvního roku 20. století ve Vídni jako syn tamního operitního tenora.
2: Po příchodu do Ameriky se Loewy dlouho nemohl prosadit a tak se živil i jako číšník nebo značkovač dobytka. Zásadní zlom v jeho tvůrčí kariéře znamenal pohádkový muzikál Brigadoon v roce 1947. Úspěšný byl rovněž Kamelot a Žiži. Do historie hudebního divadla se však Loewy nesmazatelně zapsal především svojí My Fair Lady z roku 1956.
1: I přes věčné spory o to, zda jde o muzikál či moderní operetu, My Fair Lady patří mezi nejúspěšnější tituly svého žánru a je jedním z mezníků v dějinách hudebního divadla. Ostatně patří i mezi nejčastěji uváděné tituly na českých scénách, a to nejen těch muzikálových. Ku příkladu příští sezóně chystají jeho další inscenaci v Západočeském divadle v Chebu.
3: The Lord above gave man an arm of iron, so he could do his job and never shirk. The Lord above gave man an arm of iron, but with a little bit

0: Ve čtvrtek 11. června oslavila půlkulaté narozeniny česká herečka a zpěvačka Petra Jungmannová. Na svém kontě má řadu zajímavých divadelních i televizních rolí. Spojená byla dlouho s Městským divadlem Brno, kde strávila v angažmá 10 let. Pravidelně se ale objevuje také v televizních filmech a seriálech.
1: Už během studií na Brněnské JAMU v Městském divadle Brno hostovala a od září 1993 tam nastoupila do angažmá. Strávila v něm nakonec celou dekádu a nastudovala řadu nezapomenutelných rolí, než v roce 2003 odešla takzvaně na volnou nohu. Za svůj výkon v muzikálu Stanislava Moši a Zdenka Merty Babylon získala i cenu Thálie.
0: Krom působení na své domovské scéně hostovala Petra Jungmannová také v Národním divadle Brno, Hudebním divadle Karlín, v divadle Rokoko či ve Švandově divadle. Záběr jejich rolí je velmi široký a pestrý. Objevila se třeba jako Líza Dulítlová v muzikálu My Fair Lady ze Zelňáku. V klasické verzi tohoto titulu v nastudování Karlínského divadla pak dokonce hostovala na zájezdu v Japonsku. Hrála také Anitu ve West Side Story nebo Manon v Manon Lescaut. Vidět ji diváci mohli i v řadě televizních seriálů. Věnuje se také moderování a dabingu.
1: Ale teď už hudební ukázka a opět My Fair Lady. Tentokrát však ta ze Zelňáku.
2: Jo, ty brďo.
3: Neměli bychom padnout na kolena. Přišla jsem jedna, co erbovala.
4: Lízo, nepotřebuješ dienstmona, co?
2: Na to nemáš fazonu, hňupy.
5: Já zcel bych do Paříža, mě už Brno.

0: Posloucháte Muzikál Express.
1: Ve druhé polovině dnešního pořadu vám nabídneme koncert hitů z nejznámějších muzikálů produkce divadelní společnosti Walta Disneyho, která je ve světě hudebního divadla stále úspěšnější.
0: Kromě proslulých postaviček Mickeyho Mouse a Kačera Donalda proslavili Disneyho a jeho studio zejména celovečerní animované filmy. Tím úplně prvním byla Sněhurka a sedm trpaslíků z roku 1938, která se stala zároveň prvním celovečerním animovaným snímkem vůbec. A tak si teď poslechněme legendární melodii Hey Ho právě z tohoto filmu.

Hudba a písničky byly spojeny se všemi Disneyho filmy už od těch prvních. Není proto divu, že se společnost Walta Disneyho od začátku 90. let minulého století intenzivně věnuje také produkování divadelních muzikálů, většinou podle dřívějších úspěšných filmových předloh. První scénickou adaptací z dílny divadelní sekce Disneyho společnosti byla Kráska a zvíře, která měla premiéru na Broadway v roce 1994. A jen pro zajímavost, v příští sezóně chystají jeho premiéru také ve Vídni.

0: V roce 1997 uvedla Disneyho společnost další divadelní adaptaci úspěšného animovaného filmu Lvího krále s hudbou Eltona Johna a texty Tima Rice. Muzikál proslul zejména unikátním propojením hry živých herců a loutek, s nímž přišla režisérka Julie Taymorová. Lví král získal cenu Tony za nejlepší muzikál roku 1998 a dosud byl uveden už ve více než 20 divadel po celém světě.
1: I can see what's happening.
2: What?
1: And they don't have a clue.
2: Who?
1: They'll fall in love and here's the bottom line. Our trio's down to two.
2: Oh.
1: The sweet caress of twilight. There's magic everywhere.

0: Úspěšný animovaný film Zvoník od Matky Boží adaptovala Disneyho společnost na divadelní muzikál v roce 1999, kdy byl uveden v hlavním městě našich západních sousedů, tedy v Berlíně. A právě z německého nastudování pochází i hudební ukázka.
1: Ještě před ní však jen krátce doplním, že i když Zvoníka uvedla také divadla v Japonsku, Austrálii či několika menších městech ve Spojených státech a Velké Británii, do světových muzikálových center, tedy na Broadway či West End, zatím v plnohodnotné jevištní verzi nepronikl.
2: Durch die Fensterhöhlen kann ich in die Tiefe sehen und die Menschen unten gucken.

Podle stejnojmenného románu a Disneyho filmu byl vytvořen také divadelní muzikál Tarzan. Hudbu k příběhu o životním dobrodružství chlapce, vychovaného divokými zvířaty v džungli, napsal hitmaker Phil Collins. Muzikál měl premiéru v roce 2006 na Broadwayi. Donedávna byl uváděn také v pražském divadle Hibernia.

0: Divadelní premiéry se na Broadway v březnu 2014 dočkala také adaptace legendárního filmu Aladdin. Pohádka s hudbou Alana Menkena a texty Howarda Ashmana, Tima Rice a Cheda Beguelina diváky zavádí do exotického Agrabahu, kde se chudý pouliční zlodějíček s pomocí kouzelného džina a třech přání snaží získat srdce krásné princezny Jasmíny a zachránit království před zlým vezírem.
1: Originální inscenace muzikálu Aladdin oslnila svým vizuálním zpracováním a jevištními efekty. Největším lákadlem je létající koberec, který se během Oscarového hitu A Whole New World, který za chvíli uslyšíme, vnáší nad jevištěm bez jakýchkoliv viditelných lan.
0: Scéna se navíc bliští málo kdy výdaným luxusem. Jen na kostýmy totiž designéři spotřebovali přes 2 miliony krystalů Swarovsky.
2: I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes

0: Nejnovějším hitem divadelní sekce společnosti Walta Disneyho je adaptace muzikálu Hercules, uváděná od června 2025 v londýnském královském divadle Drury Lane. Nestárnoucí antický příběh ožívá opět s hudbou Elena Menkena a sleduje mladého poloboha Herkula, který musí na zemi prokázat své hrdinství, aby získal zpět své božství i lásku krásné Meg. I tato inscenace je založena na velkolepých scénických a vizuálních efektech.
1: A ukázkou z londýnské produkce Herkula dnešní vydání Muzikál Expressu zakončíme. Připravili ho a uváděli Pavel Bár a Michal Prostějovský, kteří se s vámi loučí od mikrofonu tradičními slovy. Naslyšenou opět za týden, ve stejnou dobu, na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. A nebo kdykoliv na našem Facebooku, Instagramu či webu muzikalexpress.cz.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný nedělní podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude 7. část pohádkového seriálu Nedáš, dostaneš. No a ve 20 hodin uvedeme skvělý, fantastický příběh Žena z antisvěta. Doufám, že i nadále zůstanete s námi.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Že se za čtvrté místo dostává takzvaná bramborová medaile, je známá věc. Ale jestli pak víte, kdo dostal bramborovou medaili úplně poprvé? A v jaké sportovní disciplíně? 7. a poslední sportovní pohádka na dobrou noc z knížky Nedáš, dostaneš má název O bramborové medaili. Ať se vám pěkně poslouchá.

0: Dobrý večer, děti. Aby bylo jasno, já proti bramborám nic nemám. Možná víte, že brambory u nás původně nerostly. Přivezli je sem kdysi z Ameriky. Takže nejdřív to byla vzácnost. Časem se z nich ale staly úplně obyčejný brambory. Příloha, nad kterou děti obvykle tak trochu ohrnujou nos. Co přinese Mikuláš tomu, kdo zlobí? Uhlí? A k tomu navrch pár brambor. Nuda. A ve sportu? To je ještě horší. Třeba v házené, co hrajeme s klukama. Brambory se říká brankovišti, tedy místu před bránou, kam útočící tým nesmí šlápnout, jinak gól neplatí. Musíme hrát opatrně, protože co se stane, když šlápnete do brambor? Jsou na kaši. Ale nejhorší ze všeho je bramborová medaile. Však víte, jak je to s medailemi. Vítěz vyhrává zlatou, druhý získá stříbrnou, třetí má aspoň bronzovou. A ten, kdo skončí čtvrtý, dostane akorát tak bramborovou. Právě tak jsme teď dopadli na jednom turnaji. Prohráli jsme zápas o třetí místo. Hráli jsme hrozně. Naši pivotmeni, neboli střední hráči, vypadali, jako by si před zápasem dali pivo. Motali se po hřišti a vůbec jim to nešlo. Stejně jako našim spojkám a křídlům, která se bezmocně plácala u postranních čar. A v bráně jsme měli pořádnou díru. Tak se říká brankáři, co nic nechytne. Dostali jsme nakládačku. Soupeř sázel góly a my teď můžeme sázet leda tak brambory. V jiných zemích mají za čtvrté místo medaily aspoň čokoládovou. Tomu říkám cena útěchy. I když někde se zas dostává medaile dřevěná. Takže vlastně na tom nejsme až tak špatně. Zkusili jste někdy jíst dřevo? Fuj! To z brambor se aspoň dají udělat hranolky s kečupem, mňám. A taky ta úplně největší bramborová pochoutka, čipsy. Víte vy co? Brambory jsou vlastně super. Ale vás by možná zajímalo, proč se vůbec ty bramborové medaile dávají, že? Já vám teda povím, jak to celé vzniklo. Jak jsme říkali, brambory pocházejí z Ameriky. Tam žili odjakživa indiáni. A ti mívali obvykle celkem legrační jména. Jako třeba ten, který skolí buvola, nebo ten, který předběhne jelena. No a jeden z nich se jmenoval ten, který hází daleko oštěpem. Nikoho tedy nepřekvapilo, že se jednoho dne rozhodl zúčastnit oštěpařského závodu v jedné vzdálené vesnici. Obvykle podobné soutěže vyhrával a tak si nechtěl nechat ujít vítězství ani tentokrát. Když konečně dojel na místo, závod právě začínal. Ten, který hází daleko oštěpem během klání, jako obyčejně házel daleko a už se těšil, jak si domů přiveze nějakou tu medaili. Nakonec měl ale smůlu a skončil čtvrtý. Závodu se totiž zúčastnil i ten, který hází taky daleko a bohužel hodil o kousek dál než on. Navíc soutěžil ten, který hází ještě dál, který skončil druhý, ale hlavně s nimi soupeřil i ten, který hází úplně nejdál. Takže nejspíš tušíte, jak celý závod dopadl. Náš nebohý indián se vydal na zpáteční cestu a aby toho nebylo málo, potkala ho taková nepříjemnost. Spustilo se obrovské bramborobití. To je něco jako krupobití, jenom místo krup padají z nebe brambory. A to je teda opravdu pravda, hele. Tady u nás taky někdy padají trakaře. To jste už určitě slyšeli, ne? Tak proč by tím pádem v Americe nemohly padat brambory? No dobře, kdo ví, co tam tehdy vlastně z toho nebe padalo. Jisté je, že ten, který hází daleko oštěpem, se schoval v jeskyni, aby tam bouřku přečkal. Když se vyčasilo, vylezl ven a rozhlédl se kolem sebe. Všude byly brambory. Tak je nazbíral do pytle, aby domů nepřijel s prázdnou, když už nic nevyhrál, a vydal se na zpáteční cestu. Když přijel do vesnice, zhlukl se kolem něho celý kmen. Všichni se těšili, že jim ukáže nějakou tu medaili. Velice se podivili, když jim řekl, že tentokrát žádnou nemá. To není možné. Ten, který hází daleko oštěpem, přece vždycky nějakou přiveze. A co máš v tom pytli? Ptali se ho. Brambory, řekl sklesle ten, který hází daleko oštěpem, a čekal, že se mu vysmějí. Nastal rozruch, všichni byli zmatení a začali se překřikovat. Jak to, jak je to možné? To přece není možné, volali jeden přes druhého. Pořádek zjednal až náčelník. Zvedl pravici, divoce zakoulel očima a když se všichni utěšili, pronesl. Ty, který házíš daleko oštěpem, nepřivezl si zlatou medaili. Ostatní přikyvovali. Nepřivezl si ani stříbrnou medaili. Celý kmen souhlasně zabručel. Ba ani bronzovou medaili. Bronzovou medaili si také nepřivezl. Všichni už byli zvyklí, že náčelník si potrpí na poněkud zdlouhavé vyjadřování, ale protože měli času habaděj, nikomu to nevadilo. Náčelník se nadechl a pokračoval. Ty, který házíš daleko oštěpem, přivezl si bramborovou medaili. Prohlásil zčista jasna a jeho kmen propukl v hlasitý jásot a divoký tanec. Víte, celé indiánské vesnici už pár dní pořádně kručelo v břiše. Bylo zrovna období sucha, zvěře pomálu, no prostě všichni měli hlad jako vlk. Sotva náčelník domluvil, rychle vzali brambory, naházeli je do ohniště a když byly upečené, pořádně se nadlábli. Pak se natáhli kolem ohniště a náčelník zase zvedl ruku, aby je upozornil, že má pro ně další oznámení. Ty, který házíš daleko oštěpem, dostal si své jméno, protože házíš daleko oštěpem. Kolem ohniště se ozvalo souhlasné mručení. Ode dneška však budeš mít nové jméno. Nastala chvíle ticha. Budeme ti říkat ten, který vyhrál bramborovou medaili, pronesl náčelník a všichni zase propukli v hlasitý ryk. Náš oštěpař byl na nové jméno pořádně hrdý. Dlouho té noci nemohl usnout a když se mu to konečně podařilo, zdálo se mu, že hází oštěpem a trefuje brambory, které padají z nebe. No a od té doby se říká, že ten, kdo skončil na čtvrtém místě, získal bramborovou medaili. Kdo nevěří, ať radši spí. Dobrou noc.
1: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný nedělní večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu napínavého pátrání po zmizelém atomovém vědci a po minulosti ženy stižené ztrátou paměti. Rozhlasová hra, kterou pro příznivce sci-fi literatury napsala dramaturgyně Jaroslava Strejčková podle povídky anglického spisovatele George Lanlana, začíná krátce po výbuchu v Ústavu pro jaderný výzkum. Katastrofu vyšetřuje komisař Marsden. Realizace rozhlasové hry se v roce 1989 ujal režisér Jiří Horčička, který měl žánr sci-fi v oblibě. Napínavou klasiku, v níž si hlavní role zahráli Václav Postránecký, Jana Prajsová, František Němec a Boris Resner, nabízíme právě teď.

0: Vy ještě pořád podezíráte naši pacientku? Že zavinila výbuch v laboratořích ústavu?
1: Proč se ptáte, doktore?
0: Protože ji navštěvujete každý druhý den. Jestli to není nutné, pane komisaři, nechte ji teď odpoledne trochu v klidu. Prosím vás o to. Nasadili jsme naposledy novou kompozici léků. Potřebuje hodně spát.
1: Samozřejmě, já jenom...
0: Smím vás pozvat k sobě na čaj? Prosím. To je můj inspekční pokoj. Udělejte si pohodlí, za 2 hodiny se půjdeme společně na paní Anne-Marie podívat. Zítra ji propustíme. To je Eva? Sestři, jsem na 20. A prosím, čaj. Nejlepší, co máme. Pro vzácného hosta. Díky. Ostatně, máte na ně dobrý vliv, pane komisaři. Vážně. Poslední dobou je veselá a hovorná. Na jméno Anne-Marie slyší, ale svoje jméno, příjmení si vybavit nedokáže. Určitě nic nepředstírá.
1: Už dávno ji nepodezříváme, buďte klidný. Myslíte, že se jí paměť někdy vrátí?
0: Doufejme. Je to zvláštní případ. Víte sám, kolik lidí na následky ozáření a požáru zahynulo. Vždyť například váš pan bratr, který v té chvíli v ústavu pro jaderný výzkum také byl, beze stopy zmizel. Doslova zmizel. Promiňte, že to připomínám. A tahle neznámá žena vůbec nebyla radioaktivitou zasažena. Ačkoliv ji našli jen několik metrů od laboratoře. Je to nepochopitelné.
1: Otázka je, jak se tam vůbec dostala. Bezpečnostní systém neselhal, to bylo prokázáno. A z těch zaměstnanců, co přežili, ji nikdo neznal.
0: Chápu, že vás, kriminalisty, musí záhada té ženy vyloženě trýznit, ale nás, lékaře, taky. Možná ještě víc. Hluboká rána, kterou ta žena měla na pravé straně obličeje, se perfektně vyhojila. A několik kolegů nezávisle na sobě potvrdilo, že nevznikla při požáru ústavu. Byla staršího data.
1: Kdyby to nevypadalo tak fantasticky.
0: Je to fantastické. Byla přece pod troskami několik hodin. Imunita proti silné radioaktivitě v žádném případě neexistuje. Něco jí muselo ochránit. Ale co? Ona se nepamatuje ani na to, že přežila nějaký výbuch.
1: Euridika.
0: Prosím?
1: Tak tedy, kdyby to nevypadalo tak fantasticky, tak bych vám řekl... Ale ne, myslel byste si, že jsem blázen.
0: Vy, policejní komisař? Nikdy bych se neodvážil. Dále.
2: Dobrý den. Nejlepší čaj na klinice, pane primáři.
0: Děkujeme. Nalejeme si sami, Evičko.
2: Prosím.
0: Poslouchám.
1: A kdybyste mě chtěl dát zavřít na psychiatrii za to, co vám teď budu vypravovat, tak všecko zapřu.
0: Zapírání nepomůže. Ale nechme toho. Těším se na nejnovější kriminální případ. Vypravujte. Máme čas?
1: Kriminální historie to ani moc není. A je spíš staršího data. Týká se právě toho katastrofálního výbuchu ve výzkumném ústavu.
0: To mě obrovsky zajímá.
1: Začnu trošku zdaleka. Asi rok po požáru Ray Falls jsem se nastěhoval do vily po bratrovi. Bydlel až nahoře u jezera, dost daleko od města. Bernie byl svobodný jako já, žil sám. Vždycky jsme si dobře rozuměli.
0: Vím, že patřil ke špičkovému týmu jaderných vědců.
1: Tehdy už byla známá odborná expertíza příčin katastrofy. V podstatě šlo, jak jistě víte, o to, že při neopatrné manipulaci s jednou lehčí bombou vznikla mohutná exploze, která zničila celý ústav a polovinu města. Odborníci, ani my u nás u policie jsme žádnou jinou příčinu výbuchu nenašli. Ale mě někdy tak nějak v podvědomí vytanula otázka, jestli s tím třeba neměl něco společného můj bratr.
0: Váš bratr?
1: Znovu připomínám, že všecko zapřu. Když jsem se stěhoval do jeho domu a vešel do obývacího pokoje, kde celý rok nikdo nebydlel, říkejte si tomu třeba intuice nebo detektivní čich vypěstovaný dlouhou praxí v tomhle povolání, zazdálo se mi, že se k té otázce musím vrátit. Viděl jsem, a pak jsem si dodatečně vzpomněl na některé poslední rozhovory s bratrem, viděl jsem, že můj bratr před tou událostí mimořádně pilně psal a část papírů pálil v krbu. Zůstala tam spousta popela a některé ohárky zůstaly čitelné. Podařilo se mi například rozluštit sdělení: zítra ve 13:15. Miluji vás. Chápete?
0: Vůbec ne.
1: Ten výbuch se přece stal ve 13:16. Návyk z profese mě přiměl k tomu, že jsem ta slova naklepal na bratrově psacím stroji, ale i bez toho jsem tušil, že autorem je on.
0: Napínáte mě.
1: Při stěhování jsem objevil další záhady. Především na televizoru byl zapojený mikrofon. Otázka je, proč byl zapojený do televizoru? Proč to udělal? A dále, v hromádce technických výpočtů pro laboratoř byly 4 listy papíru a na každém bylo uprostřed napsáno pár slov nebo vět. 3 z nich s jakous takou pravděpodobností spolu souvisely. Ale bylo tam i sdělení: jste šťastná? Představte si, doktore, nic víc než jste šťastná? Nad tím jsem zůstal bezradně stát.
0: Ale komisaři, to přece nic neznamená. A na těch ostatních byly nějaké důkazy?
1: Jak se to vezme? Byla tam třeba věta: za předpokladu, že vám věřím, co chcete, abych udělal?
0: Ale ani to snad není důkaz.
1: Já vím, že ne, přece bych nechtěl ublížit vlastnímu bratrovi. Ale něco mě pořád nutilo. Nakonec jsem kousek po kousku přece jen našel odpověď. Na stopu mě přivedla vaše pacientka. Vypravovala mi, co se jí zdálo. Měla sen, že jede lodí do nějakého města a podle obrázku v novinách poznala, že to město byl Singapur.
0: Já vím, ano. Nám ten sen líčila také.
1: Mě to okamžitě připomnělo Bernieho cestu do Singapuru. Ověřil jsem si některá fakta. Výchozí byl pro mě rozhovor s jedním inženýrem z vysílacího pracoviště zdejší televize. Zkrátka a dobře, kdybych o tom pátrání napsal úřední zprávu, nikdo by mi nevěřil.
0: Já třeba ano. Já mám rád, když vypravujete.
1: Tak tedy, myslím si, že s mým bratrem to bylo asi takhle.

0: Já odpočívám, můj sporák a moje pračka myslí a pracuje za mě.
1: Člověče, takhle si rozvrtat zvuk i obraz.
2: Vždyť jsem s tím zas tak moc nedělal.
1: No, teď to máš v pořádku. Všecky kanály. A radši na to už nesahej.
2: Už několik dní je obraz jakoby rozpadlý a neostrý. Myslel jsem si, že je to u vás, že zkoušíte nějaký nový způsob retranslace, proto jsem tě zavolal.
1: Ne, Bernie, neskoušíme nic. A v kolik hodin byla ta porucha?
2: Každý den mezi jednou a druhou v noci. Předevčírem o něco dřív.
1: A který kanál?
2: Druhý. Viděl jsem třeba ruku, pak zas hlavu nějakého starého chlapa, pak ta hlava odplula, jako rybička v akváriu nebo co. A pořád nějaké nezřetelné hlasy.
1: Tak to nevím. Druhý kanál jsme přece my. Leda, že si chytil, a to je možné, nějaké vzdálené vysílání odražené od ionosféry, to se někdy stává.
2: Bylo to hrozně zvláštní, člověče. Mimořádně sugestivní. Odkud to mohlo být? Z Ruska nebo z Austrálie?
1: Z takové vzdálenosti asi ne, ale možné je všechno. Nepoznal si, jakou řečí mluvili?
2: Ne. Mně se zdálo, John, ale nesmí se, že mluví o mně, ten dědek. Ta hlava toho dětka. Ten se mi díval přímo do očí.
1: Co spil?
2: Já?
1: Ty. Hele, teď máš televizor v pořádku a jestli ti můžu radit, neseď u psacího stolu do rána, pak máš z únavy halucinace.
2: No,
1: ale dneska si určitě pust náš večerní program Návštěva ve studiu Ray Falls, moderátor Dick Rowland.

0: ne, ještě píšu. Elaborát pro našeho profesora.
1: Díval ses na ten kabaret? Dobrý, co?
0: Jo, jo.
1: Ale proč tě volám? Platí, že zítra, respektive dnes, zajdeš ke mně na večeři, abych nerozvíjel svůj kuchařský talent zbytečně.
0: Jo, jo, jo, platí, brácho. Přijdu.
1: Takže dobrou noc.
0: Dobrou, dobrou. Co to? No to jsou určitě nějaké pokusy. Na regulaci zvuku to reaguje? Jo, reaguje. To bude japonština tohle. A krásný obraz. Já si přinos nějaké diskuse.
2: Oj, omae, kike.
0: No ten vypadá, jako by mě viděl. Oh, to je pocit. Na mou duši. Jako by na mě ukazoval. Na spát. Už toho dneska bylo dost.

0: Posaď ještě, nespěchej, času dost.
1: Neříkej, že chodíš spát v 11.
2: Nechodím, protože píšu. Máme strašně zajímavý úkol, člověče.
1: Vy se v tom vašem ústavu všichni sedřete jenom proto, aby nám schořela zem pod nohama.
2: Ne, naopak. Máme ve vývoji nukleární zbraně malého kalibru. Minizbraně. Ničí všecko v okruhu pouze několika metrů.
1: Pouze několika metrů. My jsme teď, člověče, vyšetřovali vraždu. Ženská zabila manžela, který v ožralství ohrožoval její děti. Fůra času na to vyšetřování padla. Spousta lidí to zapisovala a přepisovala a rozebírala. Spousta lidí to četla a zdůvodňovala. Fůra času a energie na to ještě padne. Berny. Jedna ženská zabila jednoho chlapa a nic jiného v okruhu několika metrů nezničila. Chápeš?
2: Chápu. Kdyby byla jiná doba. Kdyby byla jiná doba, dali by se v tom mém řemesle dělat zázraky.
1: Nepochopil jsi mě.
2: Ale jo. Jenže my dva to nezměníme, brácho. Vážený, večeře byla perfektní. No, já už musím jít. Já ten televizor ti brzo vrátím. Představ si, že na té mé obrazovce...
0: To bylo jen jednou jedinkrát, co mi bratr líčil, že chytil jakési záhadné televizní vysílání.
3: Při určitých meteorologických podmínkách se to stává.
0: Ano, ale jak jsem později pochopil, tady to bylo jinak. Vzpomněl jsem si, že bratr tenkrát každý den spěchal před půlnocí domů. Ať byl kdekoliv.

0: Tak a teď jsem zvědav. No, ukažte se, pánové, jste tady zás? Na mou duši.
1: A na Niatyru.
0: A na obou obrazovkách. Odkud to asi je? Ty drmolíš, vousáči, že ti asi není rozumět v žádném jazyce. No tohle přece není normální.
1: Mirka?
0: Koukáš na mě, chlape, jako bys mě viděl.
1: Mirka?
0: No jasně. Opičí se. Dělá stejné pohyby jako já. Co? Co chceš ty, záhado? Co na mě máváš? Oni mě fakticky pozorují. Chtějí komunikovat. Slyšíte mě? Slyšíte mě? Ptám se, jestli mě slyšíte.
2: Co to máte? Mluvit anglicky?
0: Ano. Slyšíte mě?
2: Rozuměl. Málo čekat, prosím.
0: Já mám čekat?
3: Mluvíte anglicky, prosím.
0: Ano. Kdo jste? Kde jste? Odkud vysíláte?
3: Zdá se, že nás slyšíte, ale my vás neslyšíme. Rozuměl jste?
0: Ano. Moment. Můžete přečíst, co vám píšu?
3: Ne.
0: A takhle?
3: Ano.
0: Kdo jste?
3: Můžeme to přečíst velmi dobře. Děkujeme. My... Říkají, že na vaše otázky ve vhodný čas odpovíme. Nejdřív chceme vědět...

0: Kdo jste vy a kde jste?
1: Dobře. Mé jméno je Bernard Marsden. Jsem ve svém bytě v městě Ray Falls. A vy jste kdo? Odkud vysíláte?
0: Ano, čtu, jak píšete. Okamžik. Na nivoky keba indeska?
2: Co čravá? Ray Falls?
0: Ano. Mám se zeptat, je to město Ray Falls, kde se nalézá známý ústav pro jaderný výzkum? Jste doktor profesor Marsden? Neumí vyslovit Marsden.
1: Ano, a pracuji ve výzkumu. Ptal jsem se. Čtěte, prosím. Kdo jste? Kde jste?
0: Pane Marsdene, ti dva muži, které vidíte na obrazovce vedle mě, jsou vědci. Jejich zásluhou jsme mohli s vámi navázat spojení. Jsme nyní na větším shromáždění, které z určitých důvodů nemůžete vidět. Je pro mě těžké vysvětlit vám, kde jsme, protože ve skutečnosti, pane Marsdene, nejsme nikde.
1: Jsem ochoten věřit, že děláte fantastický pokus. Ale nehodlám trpět, aby si někdo dělal ze mě legraci. Vyřiďte laskavě těm chlapíkům, ať vyloží karty na stůl, jestli jim záleží na mé spolupráci. Opakuji naposledy, kde a kdo jste.
0: Vatak ušiva darede dokony i ruka tokitemas.
2: Matomata.
0: Musí se dohodnout, jak vám mají odpovědět. Zatím se mám představit. Jmenuji se Mary Seymourová, povolání ošetřovatelka. Narodila jsem se v Halu v Yorkshire. Pánové, které vidíte na obrazovce nebo slyšíte z našeho shromáždění, jsou vědci graduovaní ve stejném oboru jako vy. Většina z nich jsou Japonci. Promiňte, okamžik. Ano. Především vás, pánové, chtějí ujistit, že naše jednání na obrazovce vašeho televizoru není žert. Vysvětlí vám to, ale není to snadné. My už nepatříme do vašeho světa. Z vašeho hlediska jsme mrtví. Ne, nejsme žádní duchové.
1: Není už těch sranděček dost.
0: Mějte trpělivost, prosím.
1: A jděte do háje.
0: Pane Marsdene, říkají, že jestli nás nechcete vyslechnout až do konce, zmizíme z vaší obrazovky a zkusíme to u někoho jiného.
1: Dobře, poslouchám.
0: Přísahám, že mluvím pravdu. Muži, které vidíte vedle mě, byli mezi těmi lidmi, kteří byli zabiti přímo v ohnisku atomové bomby v Nagasaki. Já jsem tam byla také. A byla jsem, řečeno ve vašich pojmech, zabita za stejných okolností.
1: Lžete, nechte toho!
0: Prosím vás, počkejte ještě. Profesor Kizoki vám to vysvětlí sám. Nejdříve by vám profesor rád vysvětlil, že jsme nebyli usmrceni, protože jsme byli přímo ve středu rozpadu molekul a atomů. Řetězová reakce, která tento rozpad vyvolala, svou rychlostí předběhla čas. Říkám doslova předběhla čas. To je výraz profesorův. Ostatně prý víte, co má na mysli. Proběhlo to daleko rychleji. Promiňte, opravuji. Daleko větší rychlostí, než je rychlost světla.
1: Stop! A jakou rychlostí to tedy proběhlo?
0: Hanomo sakudava dorigurai de atakato kitemas. Abyste si udělal představu, profesor navrhuje toto. Předpokládejme, že se to odehrálo takovou rychlostí, že i podle teorie relativity a podle vašich časových pojmů došlo k úplnému rozpadu atomů ještě dřív, respektive téměř dřív, než reakce započala.
1: Ano, ano. Pokračujte.
0: Z trojrozměrného stavu ve čtyřrozměrném vesmíru jsme byli přeneseni do čtyřrozměrného stavu v pětirozměrném vesmíru. A nebo stali jsme se jednou z forem antihmoty, což je v zásadě totéž, říká profesor.
1: Teoreticky je to možné, ale nevěřím vám. Prosím, důkazy.
2: Vatakši tači no haikei wa
0: Profesor říká, že si například můžete ověřit totožnost nejméně dvou odborníků, kteří jsou tady. Najdete jejich fotografie v odborných publikacích v Tokiu. A on sám byl uveden na seznamu obětí výbuchu v Nagasaki.
1: Poslyšte, řekněte to rovnou. Jste někde v televizním studiu a děláte si ze mě perfektní legraci.
0: Ne, pane Marsdene, věřte, že ne. Profesor Kizoki byl velmi známý svými pracemi o chirurgii oka. Dodává, že až si všechno ověříte, což by mělo být velmi snadné, můžeme navázat další spojení. Profesor se omlouvá, prosí, abyste se znovu pozorně podíval na jeho tvář. Ano, a na tyto tváře byly to kdysi velmi známé osobnosti v Nagasaki. Jistě najdete jejich portréty. S atomovými věci zatím do styku přijít nemůžete. Zdejší odborníci jim ve vstupu na tuto obrazovku brání. Profesor se loučí.
1: A co vy, Miss Seymour? Kde získám vaši fotografii a informace o vašem životě?
0: U mé tety a u mé přítelkyně v halu. Zjistíte, že jsem byla poslána do Singapuru s dvěma dalšími ošetřovatelkami.
1: Co když vaše teta už nežije?
0: Žije. Jmenuje se Anne Seymourová. Najdete ji v telefonním seznamu hned na prvním místě Seymourových. Často ji vídám. Zapomněla jsem vám říct, že se můžeme pohybovat snadno na jakoukoliv vzdálenost.
1: Ukázala jste se jí na obrazovce?
0: Ne. Tohle je vůbec poprvé. Oni už předtím vyzkoušeli velké spousty televizorů, ale nebyly příznivé podmínky. Můžeme získat svou původní podobu v proudu elektronů při zapnutém, ale jinak neobsazeném přijímači. Kdybychom se střetli s normálním televizním obrazem, hrozilo by nám vážné nebezpečí.
1: Kdybych vám věřil. Co ode mě chcete? Co chcete, abych pro vás udělal?
0: Abyste nám zprostředkoval styk s vědci, s kterými by naše shromáždění konzultovalo některé vědecké problémy. Musíme končit.
1: Ne!
0: Prosím vás, abyste zkusil příště hovořit do mikrofonu zapojeného na televizní přijímač. Je pravděpodobné, že vás budeme slyšet. Musím končit.
1: Počkejte! Řekněte mi ještě přece! Mary! Jste šťastná!

0: jsem vám velice vděčný za příjemné odpoledne a promiňte, že jsem vás tolik zdržel, paní Seymourová.
1: Vezměte si ještě trochu čaje.
0: Myslím, že už ani.
1: Jenom maličko.
0: Děkuji.
1: Jsem tak ráda, že jsem si mohla s vámi popovídat. Mary byla moje nejmilejší neteř. A měl byste se, pane profesore, ještě stavit v naší pobočce Ivky. Tajemnice jí měla moc ráda. Jakmile uslyší, že si ověřujete seznam Angličanů, kteří na začátku války odjeli do Singapuru, bude šťastná, že se na Mary nezapomnělo.
0: Zajdu do Ivky, určitě. A chystám se do Singapuru po stopách té výpravy.
1: Tuhle fotografii Mary vám daruju. Na památku. A ještě mám...
0: Děkuju.
1: Ještě mám obrázek pomníku obětí světové války z našeho města. Jméno Mary je tadyhle. Podívejte.
0: Ano.
1: Tu si taky vezměte.
0: Jste hrozně hodná.
1: Naši Mary měli pacienti moc rádi. Ona byla nejen hezká, však ji vidíte na té fotce, ale milá a veselá. A já mám do dneška pocit, že ani neumřela. Jakoby tady byla, jakoby se mi třeba smála, že pořád pěstuju lilie a nosím je k tomu pomníku. Jednou se mi dokonce zdálo, že jde se mnou.
2: A jak jste si ověřil, že váš bratr byl v halu?
3: Jednoduše, telefonicky. A že byl na dovolené v Singapuru, řekl sám. Mm-hmm.
2: A fotografie ošetřovatelky Mary Seymourové byla v bratrově pozůstalosti?
3: Nebyla, bohužel, nebyla. Možná, že ji měl v kritický den u sebe.
2: Škoda. To by byl jedinečný důkaz. Ale co tetička? Má přece fotografie další. A v halu by se jich jistě našlo víc.
3: Nepochybuju o tom. Ale poslouchejte dál. Bernie si ověřil existenci osob, které na obrazovce viděl a rozhodl se, že bude informovat ředitele ústavu o zvláštní situaci, kterou zažil. Připravil si už náčrt jakéhosi plánu, jak zdokonalit spojení s antisvětem. Koncept dopisu jsem našel na bratrově stole. Zamontoval mikrofon do televizoru. Pamatuju se, že v tu dobu se mi nepodařilo Bernieho vylákat ani na večeři, ani na karty. Myslím, že tuším, na čem pracoval.
4: Tu je můj konec.
5: Dobrodružným filmem Smrt náčelníka uzavírá vysílač Ray Falls dnešní vysílání. Přejeme dobrou noc.

0: Vážený pane profesore, obracím se na vás jako na ústředního ředitele Ústavu pro jaderný výzkum. S touto žádostí prosím, abyste přečetl zprávu, kterou přikládám a umožnil...
1: Snažně prosíme...
0: Mary!
1: Snažně vás prosíme, abyste od toho dopisu ustoupil.
0: Mary! Promiňte, nevěděl jsem, že už je tolik hodin.
1: Báječně vás slyším.
0: Raz, dva, tři, mikrofon v pořádku?
1: Ano, teď je to naprosto v pořádku. Pane Marsdene, mám za úkol říct vám výsledek porady našeho shromáždění. Přejeme si, abyste o našem spojení mlčel.
0: Ale proč? Ověřil jsem si, že je všecko pravda. Kde jsou ostatní? Kde je profesor Kizoki?
1: Už se na vaší obrazovce nechtějí objevit. Je to totiž trochu bolestivé. Posledně byli dokonce dva naši přátelé zničeni, protože se zdrželi až do začátku vašeho televizního programu a zasáhnul je proud elektronu.
0: Vám to neudělalo nic?
1: Ne. Musíte mi slíbit, že tu zprávu profesorovi nepodáte.
0: Proč?
1: Oni tak rozhodli. Většina hlasovala proti jakémukoliv spojení s lidmi na Zemi. Nechceme se vrátit na Zem ani kdybychom mohli.
0: A proč?
1: Lidé na Zemi... Protože lidé jsou bez rozumu, bez chápání světa. Jsou zlí.
0: Já jsem taky zlý na vás. Poslední dobou si připadám jako studentík. Myslím na vás a přitom vám ani nemohu podat ruku. Mám vaši fotografii, podívejte.
1: Ano, já vím. Byla jsem na tom setkání s tetičkou.
0: Mary? Vy jste byla se mnou? To je dobře. Chtěl bych... Sákra, ani ruku vám políbit nemůžu. Slyšíte mě?
1: Slyším.
0: Tak, vy jste byla se mnou. Vy můžete být kdekoliv na světě, když chcete?
1: Můžeme se přemístit, kam chceme. A byla jsem zrovna v hálu, když jste tam přijel.
0: Jste šťastná, Mary?
1: Tady je všecko tak jiné.
0: Nejste?
1: Ano, jsem, ale to je štěstí, které vy nemůžete pochopit.
0: Jak žijete? Co děláte?
1: To se nedá vysvětlit. Víte, všechny ty nejjednodušší věci a všechno, co má pro vás nějaký smysl, tady neexistuje. Nemáme žádný tvar. Prostě jsme.
0: Tak jak se můžete navzájem vidět?
1: My se nevidíme, my o sobě prostě víme. Když se setkáme, a nemusíme se ani setkat, nevidíme zevnějšek těch druhých ani jejich duši, my je prostě známe.
0: Můžete číst myšlenky druhých?
1: Ne, to jsem neřekla. I když my nepotřebujeme myšlenky druhých číst, my je prostě známe. My víme... ale to je marné, to vám nedovedu vysvětlit.
0: Můžete podobným způsobem vidět i nás a číst v našich myšlenkách?
1: Ne, protože vy jste trojrozměrní, ale můžeme se mezi vámi pohybovat, dívat se na vás a poslouchat vás. Ale abyste mohl vidět a slyšet vy mě, musím se vpravit... Ne... Lépe řečeno, musím vpravit svoje atomy do katodové trubice vaší obrazovky. Doufám aspoň, že se tomu tak říká.
0: Co víte o mně, Mary?
1: Myslím, že o vás vím všechno, Bernie.
0: Mary.
1: Jsem ve vaší blízkosti už dlouho. Hlavně od té doby, co jste navštívil mou tetu v halu. A když jste jel do Singapuru, abyste si ověřil, že...
0: Tak tedy víte, že jsem se do vás zamiloval.
1: Ano. A abych řekla pravdu, věděla jsem to, myslím, ještě dřív než vy.
0: A znáte také budoucnost?
1: Ne, tak jak ji znáte vy. Jinak.
0: Záleží vám na mě, Mary.
1: Ano. ale docela jiným způsobem.
0: Ale to je přece možné jen jedním způsobem.
1: A ne. Bernie, to byste také nedovedl pochopit.
0: Ale přece jenom vám tedy na mě záleží.
1: Ano, podle vašich kritérií, myslím, že vás také miluju, Bernie.
0: Chtěl bych se nějak dostat tam za vámi.
1: To by pro vás nemělo žádný smysl, Bernie.
0: Nikdy vás nepolíbím?
1: Ne. Nemám hmotnou podobu.
2: Marisa, a jak jste? Marisa,
1: oni mě volají.
0: Mary.
1: Musíme se rozloučit.
0: Počkejte, Mary.
1: Dobrou noc, Mary. Bernie.
0: Neodcházejte. Zítra. Budu čekat.

0: Ještě čaj?
1: Ne, děkuju.
0: Prosím vás, pokračujte.
1: Představte si, že on té ženě psal. Pořád jí psal. Mluvili spolu zřejmě každý večer, nebo skoro každý večer, ale tomu nestačilo. Nechával dopisy na stole nebo kdekoliv a věřil, že je Mary čte. Našel jsem jich v jeho bytě několik.
0: To je fantastická historka.
1: Ty dopisy, to bylo většinou jen takové zamilované povídání mládence z prvních tanečních. Ale pak jsem objevil poznámky a stopy.
2: Miluju vás, Mary. Dneska jsem celý den na vás myslel, psal vám dopis a opisoval verše.
3: Já vím, jsem pořád s vámi a vidím všechno, co děláte.
2: Díváte se mi přes rameno, když píšu?
3: Ne, ale jsem zároveň ve vašich prstech i v papíru, na který jste psal. Jak vám to mám vysvětlit?
2: Chápu jenom jedno, že mě milujete a že se máme rádi. A že musíme najít řešení.
3: Jaké?
2: Vy přece, moje milá, nejste žádný přelud. Jste živá. Dokonce velmi živá. Důkaz toho je, že se můžete objevovat na televizní obrazovce, rozumně mluvit a diskutovat. A když jste živá, je tu pro nás nějaká naděje.
3: Jaká naděje, Bernie?
2: Jestliže vás atomová bomba mohla dopravit tam, kde teď jste, a dopravit vás tam neporušenou. Musíme přece najít způsob, jak provést stejnou operaci v opačném směru. Když budu publikovat to, co jste mi pověděli, sestavíme v našem ústavu tým nejschopnějších vědců a začneme na problému pracovat.
3: Bernie.
2: Já věřím, že se setkáme, miláčku.
3: Bernie, to je naprosto nemožné.
2: Neplačte, Mary. Ne, to nesmíte. Vidíte, ani slzu vám nemohu osušit. Vypracovávám zprávu pro ředitele ústavu. Věřte mi, najdu cestu. Určitě existuje nějaký způsob, jak vás zachránit.
3: My nepotřebujeme zachránit, Bernie. Nikdo zde rozhodně už ani nechce zpátky na zemi. Bernie, jestli se o spojení s námi někomu zmíníte, nikdy se už neuvidíme.
2: Jak můžete něco takového říct, Mary?
3: To záleží jen na vás, Bernie. Zítra večer přijdu zas, jestliže naše tajemství neprozradíte. Jinak, ale už nikdy.
2: Ne, neodcházejte.
3: Budete zapínat televizor marně.
2: Neodcházejte ještě.
4: Dobré jitro, pane Marně.
5: Dobré jitro.
4: Ředitel chce s vámi mluvit. Přepojím.
5: Děkuju.
6: Haló, Holmes.
5: Dobré jitro, Marsden.
6: Co je s vámi, doktore? Máte problémy? Dlouho jsem vás neviděl a slíbil jste nám nějaké podklady pro unikátní experiment.
5: Totiž, ano, pracuji na určité zprávě, pane profesore, něco naprosto nového, ale zatím bych...
6: No, dobře. Dejte vědět, až budete hotov. A přijďte dnes na kolegium. Kolega Brandon připravuje pokus. Bude nás informovat. Však víte. Na viděnou.
5: Přijdu. Dík.
7: Stanice Ray Falls končí své dnešní vysílání.
2: Mary! Slyšíte mě, Mary? Kde jste? Objevte se přece, vždyť víte, že každý večer čekám. Mary! Mary, kde jste? Mary? Mary? Obraz je nejasný. Co se stalo? Proč si zakrýváte tvář? Podívejte se na mě, no tak, miláčku.
3: Mary, začínají se u mě objevovat následky pobytu na vaší obrazovce. Odborníci tady se obávají, že by u mě nastal pomalý rozklad, kdybych se dál u vás objevovala.
2: Ukažte mi obličej.
3: Ne.
2: Kde vás to postihlo?
3: Ne, ne. Radši si mě pamatujte takovou, jaká jsem na fotografii. Bernie, musím odejít. A připomeňte si vždycky, že jsem s vámi, protože alespoň v pozemském smyslu toho slova vás miluju.
2: Ne.
8: Mary, počkejte. Jak se budeme stýkat?
3: Budu pořád s vámi.
8: Mary.
3: Nezapomínejte, nejsem mrtvá.
8: Profesor Brandon vynalezl ruční granát.
3: Nashledanou, Bernie.
8: Miniaturní jaderný výbuch.
3: Už musím.
8: Je tu pravděpodobně nějaké řešení. Informujte tam u vás. Mary, Mary, slyšíte mě?

0: Okamžik. Sestři, ještě jednou čaj, prosím vás. Bude? Dík. To jsem zvědav, jak to dopadne. Povídejte dál, komisaři. Máte báječnou fantazii.
1: Myslíte? Konec konců každého chvála jen potěší. Ale nezapomeňte, že jako bezpečnostní úředník mám už více jak 2 roky přístup ke všem protokolům o katastrofě v Ray Falls a jak víte, vyšetřování bylo uzavřeno s jasným rezimé. A že strkám nos do soukromí svého tragicky zemřelého bratra, je jednak moje závislost na mé profesi, jednak jakési bratrské pouto. Víte, doktore, obávám se, že fantazii jsem ani tolik nepotřeboval. A tak tedy dále. Myslím, že se nemýlím, když teď tvrdím, že spojení s antisvětem bylo na několik týdnů přerušeno. Vzpomínám si, že Bernie chodil jako mátoha, jako by nic nevnímal. Smál jsem se mu, že je zamilovaný. Říkal jen, že má v ústavu moc práce, že dokončují nějaký výzkum.
0: To jste si také ověřil.
1: Ovšem. Ředitel profesor Holmes potvrdil, že Bernie spolupracoval s profesorem Brandnem a že ho dokonce v jeho vynálezu jaderného ručního granátu Bernie předčil. Miniaturizoval jadernou nálož do obyčejného náboje do pušky. Nevím, to mi říkal profesor.
0: Ale co se dělo dál? Jak to dopadlo s Mary?
1: Když s ní zřejmě nedostal televizní spojení, napsal dopis a nechal ho ležet v bytě

0: Pokusím se dostat vás zpátky na zemi. Abych to dokázal, potřebuji spolupráci zdejších špičkových vědců. Jistě víte, že jsem sestavil velmi podrobnou zprávu o tom, co se přihodilo. Vím, že se mnou nesouhlasíte, ale jsem přesvědčen, že mě pochopíte a že mi možná budete vděčná. Líbám vás. Jestli jste tady někde a já vás nevidím, jestli víte, že na vás pořád myslím a že hledám úsilovně řešení pro nás oba, ozvěte se nějak. Dejte mi znamení, Mary. Někdy je mi z toho hrozně úzko. Mám z něčeho strach. Pomozte mi. Ano?
1: Profesor Marsden?
0: Ano, u telefonu.
1: Jmenuji se Perkins, pane profesore. Našel jsem vaše číslo v seznamu. Poslouchal jste před chvilkou rádio?
0: Ne, neposlouchal. Promiňte, já nemám čas.
1: Nedělám si legraci. Slyšel jsem, jak pro vás hlásili zprávu.
0: Jakou zprávu?
1: Naléhavé hlášení. Říkali, že profesor Marsden z Ray Falls má dnes večer určitě zavolat Mary Seymourovou.
0: A kdo tu zprávu vysílal?
1: Rádio. Bylo to mezi sportovními zprávami a koncertem. Před chvílí. Můžete si do rozhlasu zavolat, já jsem vám chtěl jen prokázat službu.
0: Ano, ano, promiňte, jsem trochu roztržitý. Mnohokrát vám děkuji.
1: Prosím.
0: Ano?
2: To je profesor Marsden.
0: Ano.
2: Před 5 minutami pro vás vysílali v rozhlase důležité hlášení.
0: Já už vím, děkuji vám, děkuji.

0: Přejete si?
1: Dostali jsme k nám na policii několik hlášení, že rozhlas pro vás vysílal důležitou zprávu, pane profesore.
0: Děkuji, už o tom vím.
1: Potřebujete naši pomoc? Můžeme vás někam zavést?
0: Ne, děkuji vám. Tak naléhavé to zas není.
1: Dobrou noc.
0: Ještě jednou dík.
2: Mary! Slyšíte mě, Mary?
3: Zprávami o počasí jsme skončili dnešní vysílání stanice Ray Falls. Vážení diváci, přeji dobrou noc.

0: Mary? Kde jste? Čekám, že vás uvidím. Dostal jsem vaši výzvu. Mary! Marzen?
1: Já věděl, že budeš ještě vzhůru. Tady Johnny, ahoj.
0: Ahoj.
1: Díval ses na náš kabaret? Perfektní, co?
0: Ne. Já mám nějakou důležitou práci.
1: Fajn, prima, proto tě volám. Tady mládenci chtěli, protože se spolu známe, jestli bys nemohl přijít někdy příští týden k nám do studia na menší interview. Co říkáš? Otázky nukleární války.
0: Já teď nevím, ale na to je dost času.
1: Jestli dovolíš, abych ti to vysvětlil. Samozřejmě žádné tajemství vašeho ústavu nechceme, ale první otázka by například mohla být...
0: Johnny to počká, řekneš mi to jindy.
1: Fajn, prima, ozvu se. A co televizor, v pořádku? Žádné stíny, žádné hlasy?
0: Ne, nic. Zřejmě to bylo něco v atmosféře, jak jsi říkal.
1: Takže dobrou noc, zavolám.
0: No, zavolej.

0: Jste tady? Mary? Mary?
1: Miss Seymour nepřijde.
0: Jak
1: Pane
0: to?
1: Profesore, přihlásil jsem se jako dobrovolník, abych se vám dnes večer objevil a byl jsem na naší poradě přijat, protože mluvím anglicky. Promiňte, že se nepředstavím jménem.
0: Kde je Mary? Proč nepřišla? Dostal jsem přece vzkaz.
1: Ano, víme. Ale pro Miss Seymour by bylo zobrazení tady u vás krajně nebezpečné.
0: Pro vás nebezpečné není?
1: Samozřejmě, že je. Zvlášť, kdybych tu zůstal dlouho. A nebo kdybych se sem vracel častěji. Pro nás je to stejně nebezpečné jako pro vás radioaktivita, i když se zde o radioaktivitu už nejedná. Mám tedy málo času a prosím vás, abyste pozorně sledoval, co vám mám sdělit.
0: Jak se daří Miss Seymourové?
1: Dobře. Ovšem za předpokladu, že už se nebude vystavovat...
0: Mohl bych s ním mluvit? I kdybych ji třeba neviděl.
1: Ne. A nepřerušujte, prosím. To, co vám mám říct, je velmi důležité a doba, která je mi povolena, je téměř u konce.
0: Dobře. Mluvte.
1: Miss Seymour nám řekla o vašich záměrech. Ostatně věděli jsme o nich a nesouhlasíme. Nesouhlasíme ze dvou důvodů. Za prvé si nepřejeme nabít své dřívější formy. Za druhé, pokusy, které byste případně podnikl vy s vaším vědeckým týmem, by pro nás mohly mít osudné následky. Zásadně nechceme v experimentech pokračovat. Nechceme se zemí spolupracovat.
0: A jaký je názor Miss Seymourové na tu záležitost?
1: Nepřerušujte, prosím. Ano, Miss Seymourová s námi souhlasí. Víme, že se vám nemůže podařit dostat Miss Seymour zpátky na zemi a varujeme vás před tím. A z pokusu, které zamýšlíte, máme strach. Rozhodli jsme se, že vám nabídneme jiné řešení. Výměnou za to, že budete mlčet.
0: Jaké řešení?
1: Přejete-li si, můžete se dostat bez velkých obtíží za námi. Miss Seymour mě požádala, abych vám vyřídil, že by si sice raději přála, abyste si zachoval svou dosavadní podobu, ale když se rozhodnete přejít za námi, nebude vám v tom bránit.
0: A provdá se za mě?
1: Ano, když budete chtít. Ale tady to nemá smysl, to nemůžete pochopit.
0: Co mám tedy udělat?
1: Nebude to pro vás pravděpodobně nic těžkého. Musíte se octnout přímo ve středu atomového výbuchu.
0: Cože?
1: Víme, že nejste zaměstnán u nukleárních pokusů, ale jistě můžete v ústavě zařídit, abyste u příštího výbuchu byl. Záleží jen na vás.
0: To je směšné.
1: Možná.
0: Nejsem přece sebevrah.
1: Nejde o sebevraždu, jde o proměnu, která nemá nic společného se smrtí. Omluvte mě, musím vás opustit, pane profesore. Dosáhl jsem krajní meze bezpečnosti. Dejte vědět Miss Seymour, jak jste se rozhodl. A my pak uděláme potřebná opatření, aby se s vámi setkala.
0: Jak jí to mám dát vědět?
1: Dopisem. Položte jej na svůj psací stůl.
0: Počkejte, ještě okamžik. Počkejte! Mary? Jste tady? Jak mám poznat, že jste tady? Bojím se s vámi hovořit, i když vás nevidím. Bojím se i myslet na vás, co když mě poslouchá nebo vnímá někdo jiný, někdo od vás. Věříte jim? Mám jim věřit? Co jste myslela tím vzkazem, že byste si přála, že byste si raději přála, abych si zachoval svou dosavadní podobu?
2: Čaj, jak jste si přál, pane primáři. Mám přinést něco k jídlu?
3: Mně? Ne, děkuji.
4: Až později. Je pacientka na jedničce, ještě spí?
2: Myslím, že ano.
4: Ať mě přijdou upozornit, až se probudí.
2: Ano, pane primáři.
5: Hezká holka. Zdravá?
4: Myslíte důsledky ozáření zdravá? Ale její rodiče... Otec zemřel před rokem a matku máme v ošetřování na pavilonu 3. Tam zemřel před 2 lety také ředitel Ústavu pro jaderný výzkum, profesor Holmes, o kterém jste se zmínil.
5: Já vím, právě on mi ještě před smrtí vykládal, že můj bratr vypracoval návrh na miniaturní jadernou nálož, která by vyvolala výbuch o velmi malém rozsahu. Předčil prý vynález ručního granátu profesora Brandna.
4: Brandon už taky nežije.
5: Byl by nebezpečný jen v okruhu několika desítek centimetrů.

0: Mary, opakuji. Zítra ve 13:15. Musím respektovat předpisy ústavu, abych se neprozradil a nemohu se proto zdržovat v objektu v noci. Mám k dispozici jeden ruční granát nové výroby. Jehož ničivá síla se omezuje na několik metrů. Chci maximálně šetřit bezpečnostní opatření. Nechci uvést v nebezpečí kteroukoliv živou bytost. Granát odnesu do ústavního objektu 17A, uzavřu pancéřové dveře a hodím si granát pod nohy. Pošlete mi zprávu, jestli moje informace byla u vás projednána. Těším se na vás. Miluji vás.
1: Miss Seymourová vás znovu žádá, abyste od pokusu ustoupil.
0: Ne.
1: V případě, že byste se přesto rozhodl pokus uskutečnit.
0: Rozhodl jsem se.
1: Pak vás mám ujistit, že na vás bude čekat na stanoveném místě.
0: Mary, já vím, že jste u mě. Že jste pořád na blízku. Vy víte, jak jsem rád, že jsem vás našel. Že vás mám rád.

0: Když připustíme, pane komisaři, že to bylo tak, jak líčíte, který motiv byl u profesora silnější? Láska k Mary? Nebo perspektiva eventuální další vědecké činnosti kdesi v antisvětě?
1: Těžko říct. Možnost zkoumání účinku jaderné energie z neobvyklého hlediska ho určitě lákala, ale láska k Mary byla, myslím, rozhodující faktor. Že zaviní katastrofu tak obrovského rozsahu ovšem Bernie netušil. Nikdy by neobětoval tolik lidských životů pro svůj osobní zájem. Byla to tragédie a otázka je, jestli mám pravdu. Jestli to opravdu zavinil bratr. Jestli ta druhá strana, víte, myslím ty pány vědce, odkud si z antisvěta, jestli se sami nerozhodli zničit všechny stopy k možnému spojení se zemí a zničili radši víc než míň. Některé vzkazy od Miss Mary nebyly, myslím si, jednoznačné. A vůbec ten její případ, no, uvidíme. Snad.
0: Ještě se chci zeptat. Úřední zpráva hovořila o nešťastné náhodě při manipulaci s lehkou nukleární bombou ve vojenském podzemním skladu, kam neměl žádný civilista přístup, ani váš bratr ne. Dodnes zemřelo 6083 osob. Jednak přímo na místě při požáru města, jednak na následky ozáření. Z dalších 122 tisíc má jen 8% lidí naději normálně dožít. Vy jste ale vydedukoval, že profesor Marsden použil k výbuchu jen malý granát, který má působnost v okruhu několika metrů, takže tady je nějaký rozpor.
1: Naštěstí, přesvědčivé důkazy nemám. Je to štěstí, že je nemám. Představte si, kdybych tu svou hypotézu zveřejnil. Nechci. A ani nemohu. Je to jen fantazie. Mimochodem, ten podzemní sklad byl přesně pod tím pancéřovým bunkrem, kde podle mého soudu chtěl Bernie, abych tak řekl, startovat za Mary. Pochopitelně, že o supertajném skladišti nevěděl, a tak se mohlo stát, že bomba, která ležela nejblíž, byla automaticky odpálena explozí Bernieho granátu.
0: Ne, nechme toho. Přijel jsem do zdejšího kraje rok po neštěstí, ale řeknu vám, už nikdy bych nechtěl podobnou katastrofu zažít. Ať by vznikla kdekoliv na světě. Je to hrozné.
1: Chápu. Byl jsem tenkrát na dovolené a když jsem se vrátil, nebylo kam se vrátit.
0: A to byl jenom zlomek Nagasaki. No, budeme muset končit. Děkuji za hezké odpoledne, pane komisaři. Už bude pomalu čas zajít za naší pacientkou.
1: Naposled.
0: Ano, zítra ji propustíme. Ale je pro nás pořád otazník. Proč nemá ani stopu ozáření? Použila před tou explozí nějaký kosmetický přípravek, třeba krém, nebo snědla nějaký lék, nebo nějakou zvláštní potravinu? Pořád doufám, že se jí paměť přece jen bude vracet a že nám pomůže něco osvětlit.
1: Snad. Věřím tomu. Jak jsem slečnu během těch 4 let poznal, má k vám a k medicíně vůbec pěkný vztah a určitě by vám pomohla.
0: Takže žádná špionka. Ani podezřelá.
1: Ne, už se jí ani na nic nevyptávám. Ostatně, vzal jsem si delší dovolenou a odjíždíme s Mary na druhý konec kontinentu. Možná, že se tam pak přestěhujeme. Chceme být co nejdál odtud a hlavně od Ray Falls. Zítra se s vámi tedy rozloučíme oba.
0: Prosím. Počkat. Teď jsem nerozuměl.
1: Odjíždíme. Jakmile se vyřeší všechny formality vzhledem k tomu, že dosud nebyla zjištěná Maryna totožnost, vezmeme se.
0: Naše pacientka si vzpomněla, že se jmenuje Mary?
1: Ne, ale jméno Mary je jí prý sympatické a moje příjmení Marsden povědomé. Během těch pár let jsme si na sebe zvykli. Rozumíme si. Co tomu říkáte?
0: Nechte mě, ať se vzpamatuju. Co bych měl říkat? Oceňuju krásný konec vaší detektivní historie, pane komisaři. Pozvete mě na svatbu?

0: George Lanlan, Žena z antisvěta. Končí fantastický příběh, který přeložil Luděk Karl. Zdramatizovala Jaroslava Strejčková, hudební spolupráce Iva Valentová, účinkovali Václav Postránecký, František Němec, Jana Prajsová, Boris Rezner, Miloš Rozhoň, Jiří Plachý, Libuše Havelková, Ladislav Kazda, Alexandra Tomanová, Jarmila Švehlová, Steva Maršálek, Drahomíra Fialková, Martin Vačkář, Dalimil Klapka, Vladimír Pospíšil, Zdeněk Hrdlička a Petr Geisler. Technická spolupráce, zvuk Karel Nedor, záznam a střih Jana Fischerová, zvuková spolupráce Iva Valentová, asistentka režie Lidmila Čáslavská. Příběh natočil v roce 1989 režisér Jiří Horčička.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
3: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
2: Že bych vyrazil za váma?
3: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
4: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
5: www.lfs.cz.
4: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
6: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
0: A pro ty nejbližší chvíle nedělního večera tu, přátelé, pro vás máme vzpomínku na pořad Mám rád, který i v roce 2019 pravidelně připravoval Miroslav Žbirka. My vám teď nabízíme konkrétně vydání z 22. června roku 2019.
5: Mám rád.
6: Miro Žbirka
5: na Dvojce.
7: A je to opäť tu, týždeň ubehol, povedal by som, že preletel a znovu mám možnosť vybrať tie piesne, ktoré sa zmestia do hodinky a ktoré mám rád. Mám rád chlapíka, ktorý nie je úplne z tých najskromnejších. Minule som čítal titulok v našich novinách, pretože tento spevák, člen slávnej skupiny Oasis, sa objaví aj v Českej republike. Tak tento chlapík o sebe tvrdí: viem, že som skvelý, alebo nejak tak. Je to taká základná esencia tohto chlapíka, ktorý nikdy nebol príliš skromný. Mal takú perfektnú chôdzu vždy. A čo ma na ňom fascinuje, je spôsob, akým spieva do mikrofónu. On spieva tak z dola, takým zvláštnym spôsobom. A má strašne taký originálny prejav. Musím vám povedať, že je naozaj skvelý. Mr. Liam Gallagher a pesnička Songbird.

Tak to byla repríza dalšího vydání pořadu Mám rád, který i v roce 2019 pravidelně připravoval Miroslav Žbirka. No a další vzpomínání na tento pořad chystáme na příští neděli na 21. hodinu.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Tentokrát u mikrofonu naproti mě usedne muž, který celý život učí lidi dívat se vzhůru a zároveň bojuje za to, aby na noční obloze bylo ještě co vidět. Astronom Pavel Suchan. A povídat si budeme o cestě Aleše Svobody, českého astronauta na Mezinárodní vesmírnou stanici. I o tom, jak velký problém představuje světelný smog. A také o tom, jaký režim musí takový astronaut ve vesmíru dodržovat. S astronomem Pavlem Suchanem.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: zítra po 11. hodině na dvojce.
3: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
5: Přeju příjemný letní večer z dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu mrazivého léta. Stephen King, Noční můra Dennyho Coghlina. Ten má živý sen, až mu nakonec uvěří a skutečně objeví tělo zavražděné ženy. Svůj objev oznámí policii a rázem se stane hlavním podezřelým. Jeho život je v troskách. Začíná napínavý příběh mistra moderního hororu o náhodě, vině a síle přesvědčení.

Je to noční můra. Denemu už se jich pár zdálo, každý má přece čas od času noční můru, ale tato byla ze všech nejhorší. Zpočátku se nic zlého nedělo, ale to nepomáhá. Pocit hrozící zkázy je tak silný, že ho cítí v ústech jako reálnou chuť, jako by cucal hrst drobných. Kráčí po kraji prašné cesty, udusané a napuštěné olejem, aby tolik neprášila. Je noc. Právě vyšel srpek měsíce v první čtvrti. Denny mu připadá jako široký úsměv otočený na stranu, nebo už klebek. Mine ceduly s nápisem Polní cesta H, ale někdo zastříkal písmeno O a přepsal I na A a za poslední H doplnil oven, takže na ceduli teď stojí Plná cesta hoven. Vulgarity vhodně doplňuje několik otvorů po kulkách. Po obou stranách silnice roste kukuřice. Ne tak vysoká, aby se v ní člověk ztratil, ale tak 1,20 m už má, je tedy začátek léta. Polní cesta H vede rovně do mírného kopce. V Kansasu je většina kopců mírná. Na vrcholu se rýsuje černá hmota budovy, která Dennymu nahání iracionální hrůzu. Něco plechového dělá tink, tink, tink. Chce se zastavit. Nechce mít s tou hranatou černou hmotou nic společného, ale nohy ho nesou dál. Nelze je zastavit. Neovládá je. Foukne větřík a kukuřice zachrastí jako kosti. Vítr ho zastudí na tvářích a na čele a on si uvědomí, že se potí. Potí se ve snu. Když vyjde na kopeček, říkat tomu vrchol by bylo hloupé, je tam dost světla, aby dokázal přečíst ceduly na stěně stvárnic. Hilltop, Texaco. Před budovou jsou dva rozpraskané betonové ostrůvky, na nichž dříve stály čerpací stojany. To tink, tink, tink vydávají zrezivělé cedule na sloupku před budovou. Na jedné stojí spek $1.99, na druhé nad $2.19 a na té úplně dole high oct $2.49. Není se proč obávat, říká si Denny. Není důvod mít strach. Nemá ale obavy, ani strach. Je bez sebe hrůzou. Tink, tink, tink, klepají cedule oznamující dávno neplatné ceny benzínu. Velké okno obchodu je rozbité stejně jako sklo ve dveřích, ale Denny vidí plevel, který vyrostl kolem střepů odrážejících měsíční světlo a ví, že je rozbité už nějakou dobu. Vandalové, nejspíš znuděná venkovská mládež, se pobavili a odešli jinam. Denny také kráčí dál, za roh opuštěné benzínky. Nechce, ale musí. Nemá nad tím kontrolu. Teď zaslechne ještě něco. Škrabání a funění. Já to nechci vidět, říká si. Kdyby to pronesl nahlas, znělo by to nejspíš jako zasténání. Obejde roh a odkopne z cesty několik prázdných plechovek od motorového oleje Hevolín, vlastní značka Texaca. Z povaleného rezavého sudu na odpadky se valí další plechovky, láhve od piva a papírový odpad, který ještě nerozfoukal vítr. Vypelichaný podvraťák za benzínkou hrabe v hlíně nasáklé olejem. Zaslechne Dennyho, otočí se a pohlédne na něho stříbrnými kroužky měsíčního světla. Nakrčí čenich a vydá zavrčení, které má jediný význam. Moje, moje. To není pro tebe, řekne Denny a pomyslí si, kéž by to nebylo ani pro mě, ale mám tušení, že asi je. Pes se přikrčí na zadních nohou, jako by chtěl skočit, ale Denny se nebojí, aspoň ne toho podvraťáka. Žije už sice ve městě, ale vyrostl na kolorádském venkově, kde byla spousta psů a pozná prázdnou výhrušku. Sehne se, zvedne prázdnou plechovku od oleje,
Sen je tak skutečný, tak detailní, že cítí mastný povlak na jejím boku. Nemusí ani hodit, stačí jen zvednout ruku. Pes se otočí a kulhavě odběhne. Buď má něco s jednou zadní nohou, nebo si možná rozsekl tlapu. Nohy nesou Dannyho vpřed. Vidí, že pes ze země vyhrabal ruku a část předloktí. Dva prsty jsou okousané na kost. Zmizela i masitá část dlaně, ta už je také v psím žaludku. Na zápěstí je náramek z přívěsky, nejedlý a tedy bez užitku pro hladového psa.

Denny se nadechne, otevře ústa a s křikem se probudí vzpřímeně posazený na posteli, což se mu ještě nikdy nestalo. Díky bohu, žije sám, takže ho nikdo neslyšel. Nejdřív neví, kde je. Opuštěná benzínka mu připadá jako realita a světlo raního slunce prosvítající závěsy jako sen. Dokonce si otírá ruku o tričko, které si nesvlékl, než šel do postele, aby otřel olej z plechovky, již zvedl ze země. Celé tělo má pokryté husí kůží. Koule se mu přitáhly k tělu a zcvrkly se jako vlašské ořechy. Potom si všimne své ložnice a uvědomí si, že to nebylo skutečné, i když to tak vypadalo. Stáhne si tričko, spustí trenýrky a zamíří do mrňavé koupelny v přívěsu, aby se oholil a smyl ze sebe ten sen. Na zlých snech je jedna dobrá věc, přemítá, zatímco si na tváře nanáší pěnu. Totiž, že nikdy netrvají dlouho. Sny jsou jako cukrová vata. Prostě se rozplynou. Jenže tento se nerozplyne. Ve sprše je stále jasný. A trvá to i později, když si Denny obléká čisté kalhoty, připevňuje si klíče na poutko pásku a pak jede do školy ve starém pick-upu Toyota, který pořád dobře šlape, přestože se tachometr brzy zase přetočí na nuly. Možná už na podzim. Parkoviště pro studenty a učitele u střední školy Wilder High je téměř prázdné, protože škola před několika týdny skončila. Denny objede budovu dozadu a zaparkuje na obvyklém místě u poslední zastávky školního autobusu. Není tu žádná cedule, která by říkala, že je tu místo vyhrazené pro hlavního školníka, ale každý ví, že je jeho. Toto je jeho oblíbená část roku, kdy může udělat svou práci a ona vydrží, při nejmenším nějakou dobu. Navoskovaná podlaha na chodbě se za týden bude stále lesknout, vlastně i za dva týdny. Můžete se škrábat žvíkačky z podlahy, klučičích i holčičích šaten. Neví proč, ale děvčata nadělají nejvíc žvíkačkového nepořádku. A znovu vás to bude čekat až v srpnu. Na čerstvě umytých oknech se neobjeví otisky puberťáckých prstů. Podle Dennyho názoru jsou letní prázdniny krásné.

Na Hinkle High o okres dál mají letní vyučování a tři školníky na plný úvazek. Ať to tak lidně mají, říká si Denny. On má k ruce dva letní brigádníky. Ten šikovný, Jesse Jackson, si zrovna zaznamenává příchod na píchačkách, když Denny vstoupí do skladiště. Po tom druhém není ani stopy a podle Dennyho asi poctivou práci neviděl ani ve snu. Sen, pomyslí si. Benzínka na kopci. Kde je Pat? Jesse pokrčí rameny. Je to vysoký, štíhlý černoch, který se umí dobře hýbat, jako stvořený pro baseball a basketbal, ale ne pro fotbal. Nevím, auto tu ještě nemá, možná se rozhodl zahájit víkend o den dřív. To by nebyl dobrý nápad, pomyslí si Denny, ale domnívá se, že Pat Grady je ten typ, který dostává špatné nápady. Navoskujeme třídy v novém křídle, začneme číslem 12. Odsuň všechny stoly ke zdi, narovnej je po dvou na sebe. Pak jdi do desítky a taky ji připrav. Já půjdu za tebou s leštičkou. Kdyby se Pat ukázal, ať ti pomůže. Ano, pane Kogline. Nemusíš mi říkat, pane, jsem prostě Denny. Myslíš, že si to zvládneš zapamatovat? Jesse se zakření. Ano, šéfe. Já ti dám šéfa, mazej. Jestli teda nejdřív nechceš kafe, aby tě nastartovalo. Už jsem si jedno dál cestou sem. To je dobře. Musím si něco ověřit v knihovně a pak se také pustím do práce. Mám vytáhnout leštičku? Denny se zazubí. Toho kluka by si dokázal oblíbit. Chceš si říct o větší plat? Jesse se zasměje. To těžko. Dobře. Valderský okres je červený, vládnou tu republikáni a ti mají prkenice pevně zavřené. Jasně, vytáhni leštičku a vezmi ji sebou do dvanáctky. A chtěl jsem se tě zeptat, jestli se náhodou nejmenuješ po tom druhém Jesseem Jacksonovi, po tom slavném. Ano, pane Kogline, vlastně Denny. To zvládneš, kluku, věřím ti. Denny si vezme termosku s kávou do knihovny. Další výhoda letních.

Hilltop Texaco. Chvíli drží prst nad entrem a pak pro jistotu připíše polní cesta H. Sen je stále tak živý, jako když se probudil. Denny ho to otravuje, dokonce trochu děsí, i když do oken svítí ranní slunce. A doufá, že když nic nenajde, bude od toho mít konečně pokoj. Stiskne klávesu a sekundu poté už se dívá na budovu z šedých tvárnic. Na fotce není stará, ale nová. A logo Texaca je jako vymydlené. Sklo v okně a ve dveřích je neporušené. Pumpy se jen lesknou. Cenovka uvádí $9 za speciál a $21 za naturál. Vysokooktanový benzín se v Hilltop Texacu v době vzniku fotografie, která musela být hodně stará, očividně ještě neprodával. Auto u stojanu je Buick rozměrů korábu a silnice před ním má asfaltový povrch místo naolejovaného prašného povrchu. Denny odhaduje, že ten Buick musel sjet z výrobní linky v Detroitu kolem roku 1980. Polní cesta H se nachází ve městě Gunnell. Denny o něm nikdy neslyšel, ale nepřekvapuje ho to. Kansas je velký a musí v něm být stovky městeček, o nichž nikdy neslyšel. Gunnell by také klidně mohl být vedle v Nebrasce. Benzinka má otevřeno od 6 ráno do 10 večer. Běžná otevírací doba pro čerpačku na venkově. Pod vypsanými hodinami je jedno červené slovo. Zavřeno. Denny se na svůj zhmotnělý sen dívá s takovým zděšením, že je to spíš strach. Možná to vážně je strach, sakra. Chtěl se jen ujistit, že Hilltop Texaco a ruka čouhající ze země, nezapomeň na tu ruku, je nesmysl vytvořený jeho spící myslí. A teď tohle. Takhle to dopadlo. Prostě jsem si tam někdy musel nachomítnout. Odůvodňuje si to. To je ono. Nečetl jsem náhodou někde, že mozek nic nezapomíná, jen si staré prkotiny ukládá do zadních poliček? Hledá další informace o Hilltop Texacu a žádné nenajde. Jen pekařství Hilltop v Des Moines, Subaru Hilltop v Denvers v Massachusetts a 4011 dalších Hilltopů, mimo jiné kontaktní zoo v New Hampshire. U všech výsledků je přeškrtnuté Texaco polní cesta H na znamení, že tato slova ve výsledku chybějí. A proč by někde mělo být víc informací? Je to jen benzinka, kde si v polích, v horní dolní, jak by řekl jeho otec. Firma Texaco navíc zkrachovala, možná už v 90. letech. Nad hlavními výsledky je ještě několik odkazů. Zprávy, video, nákupy a obrázky. Klikne na obrázky a odtáhne se od monitoru, protože výsledky jsou ještě děsivější než předtím. Objeví se spousta fotografií různých hilltopů, z toho 4 ve spojení s Texacem. První z nich je stejná jako na hlavní stránce, ale na druhé už je stanice opuštěná. Stojany jsou pryč, okna jsou rozbitá, kolem se válejí odpadky. To je ta, kterou navštívil ve snu. Přesně ona. Nelze o tom pochybovat. Jedinou otázkou zůstává, jestli je v zemi nasáklé olejem za budovou pohřbené tělo. No to mě poser. Nic jiného se na to říct nedá. Denny mu je 36, má maturitu, ale vysokoškolský diplom ne. Je rozvedený, bezdětný, pracovitý, fandí Royals a Chiefs a od toho krátkého období nezřízeného pití, které vedlo aspoň částečně k rozchodu s Marjorie, ani nechodí po barech. Jezdí ve starém pick-upu, vždycky si odpracuje své hodiny, vyzvedne si mzdu, občas si dá filmový maraton na Netflixu, tu a tam zajde na návštěvu k bratrovi Stevemu, nekouká na zprávy, nezajímá ho politika ani nadpřirozené fenomény. Nikdy neviděl ducha, filmy o démonech a kletbách pokládá za ztrátu času a nevadilo by mu vejít po setmění na hřbitov, kdyby tudy vedla zkratka do cíle jeho cesty. Nechodí do kostela, nepřemýšlí o Bohu, nezabývá se životem po smrti, bere život takový, jaký

0: Nikdy si nekladl otázky ohledně reality. Dnes dopoledne si je klade. Spoustu. Mrachot auta se špatným tlumičem výfuku, nebo s žádným, ho vytrhne ze stavu, který nemá daleko k hypnóze. Zvedne oči od obrazovky a zahlédne starý Mustang, který právě výjíždí na studentské parkoviště. Pat Grady, druhý brigádník, se konečně rozhodl poctít údržbářskou partu Wilder High svou přítomností. Denny se podívá na hodinky. Je 7:45. Nerozčiluj se, připomene si a vstane. Je to dobrá rada svému já, protože Denny už se kvůli prchlivosti dříve dostal do potíží. Strávil kvůli ní noc v cele a přestal kvůli ní pít. Co se manželství týče, to by se stejně rozpadlo, třeba že by možná ještě rok nebo dva pokulhávalo dál. Jde ke dveřím na konci nového křídla. Jessie už sem přitáhla leštičku a pracuje na odklízení stolů v místnosti číslo 12. Denny na něho mávne a Jessie mu gesto oplatí. Ke dveřím se courá Pat. Žádný stres, žádný spěch. V džínách, ustřiženém tričku a čepici s logem Wilderských Wildcats, otočené kšiltem dozadu. Denny už na něho čeká. Svůj vztek má pevně pod kontrolou, ale ten kluk, kterému je všechno šumák, mu leze na nervy. Navíc má na nohou motorkářské boty, které poškrábou podlahu.
1: Nazdar, Denny, jak to jde?
0: Jdeš pozdě, řekne Denny, takže to moc nejde. Příchod je v 7:30, je skoro 8. No jo, sorry. Pat pokrčí rameny, jako že a co má být, a s džínami spadlými až na boky se šourá kolem. To už je po třetí. Pat se otočí. Lenivý úsměv je pryč. Zaspal jsem. Zapomněl jsem si nastavit budík na mobilu. Co vám mám na to říct? Já ti něco řeknu. Ještě jednou přijdeš pozdě a končíš. Rozumíš? Co si děláte prdel? Kvůli 20 minutám zpoždění? Minulou středu to bylo půl hodiny. A ne, nedělám si prdel. Píchni si a běž Jessie mu pomoct skládat stoly v novém křídle. Vlez do prdelka. Procedí Pat a obrátí oči v sloup. Denny mlčí, protože ví, že by v tuhle chvíli dokázal říct jedině něco špatného. Jeho letní brigádníky platí školský odbor. Denny nechce říct nebo udělat něco, co by Patovi Gradymu nebo jeho rodičům poskytlo záminku stěžovat si na inspektorátu na špatné zacházení na brigádě. Takže Patovi nevynadá do líných blbečků. Nejspíš to není potřeba. Pat mu to vidí na očích. Jednou rukou si popotáhne džíny a zamíří ke skladišti, aby si píchnul příchod. Denny neví, jestli druhou ruku náhodou netiskne k hrudi se vztyčeným prostředníčkem, ale nepřekvapilo by ho to. Bude tu jen do konce července, pomyslí si. A já mám na starosti jiné věci. Ne snad. Jessie stojí ve dveřích třídy číslo 12. Denny pokrčí rameny. Jessie se opatrně zakření a vrátí se zpět k přesouvání stolů. Denny zapojí leštičku do zásuvky. Když se Pat vrátí ze skladiště, stejně nevzrušeným tempem, Denny ho pošle skládat stoly do desítky. Říká si, že jestli Pat utrousí jediné drzé slovo, okamžitě ho vyhodí. Ale Pat drží jazyk za zuby. Možná přece jen není úplný pitomec. Denny si nechává mobil v přihrádce své Toyoty, aby ho nesvádělo dívat se na něj v pracovní době. Viděl to u Peta i u Jessieho. U Jessieho jen jednou. Pet to udělal několikrát. O přestávce na oběd jde do auta, ale jen aby si našel město Gano. Nachází se v Dart County 140 km na sever. Není to za hranicemi s Nebraskou, ale moc nechybí. Denny by odpřísáhl, že v Dart County v životě nebyl, vlastně nebyl směrem na sever ani v Republic County, ale asi tam někdy být musel. Hodí telefon zpět do přihrádky a vydá se za Jessiem, který obědvá s mobilem v ruce u jednoho piknikového stolu ve stínu za tělocvičnou. Zapomněl jste si zamknout auto? Nepíplo. Denny se zazubí. Jestli z něj někdo něco ukradne, tak hodně štěstí, ať si ten lup užije. A auto samotné má za sebou pěkných pár kilometrů. Na tachometru je skoro 320 tisíc. Ale určitě ho máte rád. Můj táta svého starého Forda 250ku zbožňuje. Docela jo. Viděl jsi Peta? Jesse pokrčí rameny. Asi se šel najíst do auta. Miluje toho svého starého Mustanga. Měl by se o něj líp starat, ale to je jen můj názor. Doděláme nové křídlo? Pokusíme se, řekne Danny. Jestli to nestihneme, necháme to na pondělí. Večer zavolá své bývalé. Má to čas od času ve zvyku. V dubnu dokonce jel na její narozeniny do Vichity, přivezl jí šálu, modrou, aby jí šla k očím, a zůstal na dort a zmrzlinu s jejím novým přítelem. Co se s Margie rozešli, vycházejí spolu mnohem lépe. Danny ho to občas zamrzí. Někdy si zase říká, že to tak má být. Trochu si popovídají o všem možném, o lidech, které znají, o Glaukomu, její matky, a o tom, jak se Dannyho bratrovi vede v práci, skvěle. A on se pak zeptá, jestli spolu někdy byli na severu, možná až v Nebrasce, ve Franklinu nebo v Beaver City. Nebyli spolu jednou na obědě v Beaver City? Ona se zasměje, není to její starý protivný smích, který ho dováděl k šílenství, ale nemá do toho daleko. Nikdy bych s tebou nejela do Nebrasky, Deníku. Kansas je snad málo nudný? Víš to jistě? Naprosto lutně, řekne Margie a potom mu sdělí, že Hal, její nový přítel, ji nejspíš brzy požádá o ruku. Přijel by na svatbu? Danny odpoví, že přijel. Ona se ho zeptá, jestli na sebe dává pozor, to znamená, jestli pořád abstinuje. Danny odpoví, že ano. Řekne jí, aby se při přecházení ulice rozhlédla na obě strany. Je to jejich starý vtip. A zavěsí. Nikdy bych s tebou nejela do Nebrasky, Daníku, řekla mu. Danny byl několikrát v Lincolnu a jednou v Omaze, ale obě města jsou na východ od Wilderu a Gunnell je přímo na sever. Přesto tam musel být, jen to zapomněl. Možná ve svých pijáckých dobách? Jenže Danny nikdy neřídil, když byl zlitý na plech, protože se bál, aby nepřišel o řidičák nebo někomu neublížil. Byl jsem tam. Musel jsem tam být, když ta silnice byla ještě asfaltová, ne prašná. Jde spát později než obvykle a docela dlouho se převaluje, než konečně usne, protože se bojí, aby se sen nevrátil. Sen se nevrátí, ale druhý den ráno je vzpomínka stále jasná. Opuštěná benzinka, srpek měsíce, toulavý pes, ruka, náramek z přívěsky. Danny, na rozdíl od mnoha mužů svého věku a postavení, nepije, aspoň ne dnes, nekouří ani nežvíká. Má rád profesionální sporty a někdy si vsadí 5 babek na Super Bowl, aby to bylo zajímavější, ale jinak nehazarduje. Nekupuje si ani stírací losy za $2 v den výplaty. Neběhá ani za ženskými. V jeho karavanovém městečku je žena, za kterou čas od času zajde. Becky je to, čemu se říkávalo slaměná vdova, ale po jí je spíš takové nezávazné přátelství, než to, čemu se v posledních talk show říká vztah. Někdy u Becky přespí, někdy jí přinese nákup nebo pohlídá dceru, když si Becky potřebuje něco zařídit nebo má na podvečer domluvenou kadeřnici. V hodně věcech si rozumějí, ale láska mezi nimi není. V sobotu ráno si zabalí do nosiče na jídlo 2 sendviče a kousek buchty, který mu přinesla Becky, protože jí přidrátoval výfuk na staré Hondě Civic. Do termosky si nalije černou kávu a vydá se na sever. Říká si, že až se podívá za tu opuštěnou stanici a nic tam nenajde, bude mít zřejmě hlad. Jestliže uvidí to též, co ve snu, pak nejspíš ne.

0: Stephen King, Noční můra Dennyho Coghlina. V rámci Mrazivého léta jsme uvedli četbu, kterou z překladu Adély Bartlové připravila Marina Feltlová. Účinkoval Martin Finger, režii měla Izabela Šenková. No a další část uvedeme už zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Na Dvojce.
1: To je cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: 2001. Narodila se mě tehda vnučka Renatka.
4: Mě to docvaklo podle toho Karla Gotta, když jste říkala, že měl životní jubileum.
2: Co tehdy hrálo z rádia? Co se nosilo? A jaké byly vaše první lásky?
5: To byla Míša, Simonka, ale ono se to potom nějak zvrtlo a minulý rok jsem si vzal Dominika.
1: Byl jednou jeden rok.
2: S Jitkou Asterovou.
6: Teda vy jste pěkný filuta.
1: Nebo Honzou Kovaříkem.
7: A teď se to možná úplně vyjasní.
2: Každý všední den po 12. hodině na Dvojce.
1: Dvojka pomáhá.
2: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
1: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
2: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
1: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
2: Dvojka pomáhá.
1: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
2: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
1: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
2: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz. Radioservis představuje
8: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
9: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
8: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
10: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
8: Dej mi pokoj.
11: Tohle neskončí dobře.
8: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, milí posluchači Dvojky. Znělka ohlásila začátek vašeho oblíbeného pořadu. Je tady noční mikroforum a ze studia Českého rozhlasu vás zdraví Jana Richterová. Dneska si budeme povídat o tom, jestli se dá zdravý životní styl skloubit s láskou k jídlu. Probereme si, co to je, když se řekne skutečné jídlo a taky jaké potraviny ovlivňují naše tělo a celkové zdraví. A určitě se dotkneme i toho, jak se mění a ještě může měnit stravování v českých nemocnicích. Mým hostem je specialistka na výživu a prevenci Margit Slimáková. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Margit, vy jste vystudovaná farmaceutka. Co byl ten okamžik, kdy se ta životní výhybka přehodila z jedné trasy na tu druhou, z těch léků na spíše cestu prevence, řekla bych.
1: Přesně tak. Tak ono to bylo právě to, že já jsem takový ten jako nadšený student a poctivě jsem 9 let na střední zdravotní škole a vysoké škole studovala, jak léčit léky, tedy takovou tu jako tradiční klasickou medicínu. No a zjistila jsem, že léky jsou úžasné, zachraňují životy, ale mají také velká rizika, úplně všechny mají nežádoucí účinky a že daleko prospěšnější by bylo vlastně vyhýbat se těm lékům, to znamená zůstávat zdravý. Takže jsem podél vedle studia farmacie už na vysoké škole a střední vlastně začala studovat, jak se v té době, což bylo více před 30 lety, dalo udržovat zdraví, jak, co znamenala zdravotní prevence. Takže výživu, všechno možné, co to šlo a měla jsem štěstí, s manželem jsme se dostali do zahraničí, jsme žili dlouze, takže potom jsem třeba v Německu anebo z Číny ve Spojených státech dostudovávala to, co tady ještě úplně běžné nebylo. No a výživa se stala základ, ale samozřejmě, jak už dneska říkám, je to zdravotní prevence, protože ani ta výživa sama o sobě jako tolik nezvládne. No fakt je to to, co jíme, co děláme, jak myslíme. To rozhoduje.
0: No a dá se k tomu přiřadit ještě i pohyb? Je to povinná složka?
1: To je to, co děláme. To je přesně ono. Samozřejmě. Jako jo. A pohyb, jsem ráda, že říkáte pohyb a ne sport, protože ten pohyb je naprosto přirozený vlastně. Jo. Naše těla se vyvinuly tak, ne aby jsme je teda jako v té vodorovné poloze strávili na divanu, ale aby jsme je používali, ta těla, aby jsme se hýbali jako průběžně v průběhu dne a ne aby jsme teda si šli na hodinu zasportovat do fitka a zbytek proseděli v těch kancelářích anebo u té televize, ale aby jsme fakt v průběhu dne ty těla používali. To znamená, nemusí to být běhání maratonu, ale je to takové to vyběhnutí schodů, radši jako pravidelné. A zkrátka nejrůznější druhy, je to zahradničení, je úžasný pohyb.
0: Mm-hmm. My si probereme nejenom vaše působení a vzdělávání v zahraničí, ale probereme si i ty naše české nemocnice, probereme si, jestli to opravdu lze skloubit s tím, abychom si ten život užívali a ne pořád mysleli na to, co máme nebo nemáme dělat, protože, jak se na vás dívám, evidentně to jde. Hostem nočního mikrofora je specialistka na výživu a prevenci Margit Slimáková.

0: Posloucháte noční mikroforum. Mým hostem je specialistka na výživu a prevenci Margit Slimáková. No a my se teďka postupně můžeme dostat k tomu, jak je to v Česku, ale půjdeme přes Spojené státy americké, přes Německo, přes Čínu, protože tam jste vlastně díky manželově práci pobývala docela dlouho. Kolik to bylo celkem let, které jste prožila v zahraničí?
1: Byli jsme celkem 10 let v zahraničí a žili jsme hlavně teda v Německu a v Číně, ale je pravda, že v průběhu těch pobytů jsme jako i intenzivně cestovali s našima třema dětma postupně, takže jsme toho poměrně dost procestovali a samozřejmě vždycky jsem se zajímala o tu výživu a zdraví.
0: No, vy už jste právě v té době byla poměrně odborně vzdělaná, už jste nebyla žádná začátečnice, co se tohoto oboru týče. Řekněte mi, jak moc se liší ty jednotlivé přístupy, třeba když si vezmete Německo, Česká republika, Čína. Jídlo je jenom jedno, hodnoty jsou pořád stejné, ale přístup společnosti se asi bude lišit.
1: V každé zemi to bylo jiné. Já mám nastavení, že vždycky hledám to nejlepší. To, co se mě může inspirovat, co můžu převzít. Takže já jsem si užívala úplně každý pobyt. A nejenom těchto tří zemí, ale jak jsme cestovali, já nevím, od Kambodže, Indie, Kanady, jako jak fakt skutečně po celém světě všechno možný. A já to teda sepisuji v té své první knize, vlastně jako velmi osobní knize o zdraví, kde já píšu každou tu zemi a co jsme tam zažili, co jsem si tam přinesla, to výživové. Takže já bych v každé zemi našla něco skvělého. V Německu před těma 25-30 lety mě zaujaly farmářské trhy. V té době to tam bylo úplně normální, jako prodejny zdravé výživy, kváskové chleby. To tam bylo všude na každém rohu. Já vždycky píšu maminky, co se předháněly, kdo bude mít zdravější svačinu na pískovišti, jo? Takže tam vychovat zdravě jedící děti bylo úplně snadné. V Číně mě zaujaly trhy, kde se vyrábělo a prodávalo tofu samozřejmě, šitake, jako které tam přirozeně rostly. Ale taky mě třeba zaujala druhá strana, že veškerá zelenina po čínsku byla tepelně upravená, taková jako rozvařená, totálně, že oni čerstvé křupové saláty vůbec neznali. V běžné kuchyně dochucovali glutamátama málem po pytlích, jako jo, v obchodech se dali koupit, takže to byla ta odvrácená stránka. V Americe, kde jsme zajeli, tak potrávili nějaké i studijní pobyty, i teda dovolenkové pobyty, tak tam na jedné straně byla třeba menza na vysoké škole, kde byl i McDonald's, ale také veganská kuchyně, každý si mohl vybrat, co chtěl. Jo, byly tam super prodejny zdravé výživy, které u nás vůbec se to ještě nezačínalo a tam se dalo koupit všechno v nejlepší top bio kvalitě a nevím, jaké kdo co chtěl, ale stejně tak tam byly ty naprosté nezdravosti, takže tam bylo, jo, jako každý si mohl vybrat. Takže to mě taky zaujalo. Jo, já jsem si z každé země odnášela to nejlepší a v tom pokračovala.
0: A ochutnávala jste tam všechno?
1: Úplně všechno ne, já bych řekla. Jako člověk má něco rád, něco nemá, jako snažím se, já spíš jsem se snažila nalézat ty jako nejlepší možnosti a s tama teda ochutnám.
0: A řeší se tam taky třeba strava v souvislosti se zdravím nebo s nějakou léčebnou prevencí. Já nevím, jak to bylo před těmi 30 lety, ale je tam i tenhle ten směr?
1: Takhle. V zahraničí, když já jsem odcházela, tak tady něco jako výživový poradce, nutriční terapeut, nic takového tady neexistovalo. Tady jsme měli maximálně dietní sestry, což bylo studium diet, jako v podstatě přesně to, co říkám, hlavně parenterální výživa a podobně. Ale jako takové to jídlo na talíři, to jako se moc neřešilo, jako to nikde. Takže s tím jsem se právě setkala v tom zahraničí, že ta výživa měla daleko větší význam, jako to bylo to Německo, Amerika, v té Číně to bylo spíš naopak, tradiční čínská medicína, jejíž obrovskou součástí je samozřejmě výživa, zase úplně jinak jako pojaté, ale měla význam. Takže v těch zemích všude, kde jsme byli, ta výživa měla daleko větší význam než v Česku, co se týče ve spojitosti s tou prevencí a léčbou.
0: A už se to u nás vylepšilo? Já mám pocit, že když se teďka podívám do médií, tak všude se píše o jídle, ale už nejenom ve spojitosti s nejlepšími recepty, ale právě s působením na naše těla.
1: Určitě. Jídlo je spojováno se zdravotním stavem. Samozřejmě my jsme zase možná z jednoho extrému skočili do druhého, kdy tady dneska výživový poradce může dělat nebo prodávat výživové doplňky a předávat výživová tvrzení, ale já říkám, každý instalatér a kosmetička, o čím se nechci dotknout těch profesí, ale fakt jako je to takové přebujelé. A na druhé straně je třeba přiznat, že i ty oficiální směry dneska tady je to nutriční terapeut, to jsou takové ty studijní obory, jako tak ty největší odborníci na výživu, tak kolikrát i ta oficiální výživová doporučení jako nejsou ideální a možná nás dovedli do toho problému, kde jsme, protože tady se roky výživa brala tak, ta správná, jak kdyby výživa, že ty potraviny rozdělíte na desítky ingrediencí jako součástí, na mikroživiny, když se bavíme o tucích, tak nejenom o tucích, ale o nasycených, nenasycených, polynenasycených, omega 3, omega 6, omega 9, transtucích. A teď se to rozdělí a posuzuje se ta potravina podle těch jednotlivých složek, takže se přestává vidět ten celek. Tomu se říká nutricionismus. Počítají se gramy, mikrogramy, kalorie, ale nikdo nevidí ten celek, jak ta potravina působí. A to byla obrovská chyba, že my jsme to tak posuzovali roky. Vlastně a z toho vycházela ta doporučení, vyhýbejte se cholesterolu, omezujte tuky, dělejte tohle. A furt jsme někam skákali, akorát jsme nejedli to skutečné jídlo. Jedli jsme produkty, které měly upravené vlastně nějaké teoretické počty nějakých živin, mikroživin, no a nejedli jsme jídlo.
0: No, říkáte produkty. A to jsem si u vás všimla, vy to i zdůrazňujete ve svém portfoliu, že vy nedoporučujete žádné doplňky, žádné produkty, nejste nikde zaháčkovaná, ale neustále mluvíte o tom, čemu říkáte skutečné jídlo. No a teď si každý může říct, no jo, tak přeci nejíme neskutečné jídlo. Že?
1: Trochu ano, a já to vysvětlím. Neprodávám žádné produkty, žádné doplňky, není to tak, že bych vůbec nedoporučovala, jako jsou situace, kdy mohou mít smysl, ale celá jistě ne, tak hodně, jak se propagují dneska. A nedoporučuji vysoce průmyslově zpracované produkty, to jsou potraviny, které jsou přímo v laboratořích vytvářené tak, aby jsme se s nima přejídali. Jo, velmi zjednodušeně. Uhum. Aby když my je jíme, jsme dosáhli bliss pointu, to je pocit blaženosti, nepřirozené štěstí, my nedokážeme přestat. Takže my sníme balíček chipsů, který má na zadní straně napsané 7 porcí, my ho sníme na posezení a za hodinu bychom si dali klidně další. To takhle jsou ty produkty připravované. No a když se s něčím pár roků přejídáme, tak samozřejmě z toho slousneme a jsme nemocní. Bezkratce. A to vysvětluji samozřejmě ve velkém detailu na svých zdrojích, školeních a tak dál. No a skutečné jídlo, to jsou potraviny základní a minimálně průmyslově zpracované a ono to může ten pojem připadat tak jako vtipně někdy, ale on vychází jako z mezinárodních doporučení. Dneska vlastně v angličtině se tomu říká real food, v němčině echtes Ernährungsmittel, to znamená fakt skutečné jídlo přeloženě. A to jsou potraviny základní anebo minimálně průmyslově zpracované, které nás vyživí, zasytí, ale my se s nima nepřejídáme normálně. Jako jo, my jíme, to tělo pozná, kolik potřebuje, takže přirozeně se dostane všechny živiny, co potřebuje a nepřejídá se, takže my nemusíme počítat žádné kalorie, žádné gramy. My zkrátka přirozeně jíme, užíváme si jídlo, nepotřebujeme ho nepřirozeně kontrolovat. Jídlo není nepřítel, který musíme hlídat, ale my si užíváme to nejlepší, nejkvalitnější jídlo a je to v pohodě.
0: No, to zní dobře, protože to by bylo velmi jednoduché.
1: Je to tak jednoduché, tak to přesně je.
0: A proč to vlastně máme tak složité? Pojďme se ještě vrátit k tomu pojmu vysoce průmyslově zpracovaných potravin. Vy jste mluvila třeba o chipsech, ale máte nějaké další příklady?
1: Ono je to v podstatě skoro všechno, co není skutečné jídlo. To znamená, skutečné jsou ty základní potraviny rostlinného, živočišného původu a minimálně průmyslově zpracované je třeba fyzikálně zpracovaného po domácky. Třeba máslo je slučená smetana. Bílý jogurt je vlastně mléko s bakteriema. Když ten jogurt je ale obarvený, otučněný, oslazený, nevím co, už se ho nemáme dotýkat. Jako už to není skutečné jídlo. Takže v podstatě tohle je takový ten základní rozdíl.
0: Co třeba domácí uzené?
1: Domácí uzeny, jestliže tam nebudeme přidávat dusitany, jo, jestliže je to fakt maso, není to jako víc, já nevím, kukuřice, soji a mouky, ale je to maso a bez aditiv, proč ne? Jo, jako samozřejmě ideální maso je minimálně zpracované, to znamená jako základní maso, které jenom nějak tepelně upravíme. Masné produkty, tam už můžeme mít ty aditiva, to si musí každý jako zvážit.
0: Jasně, takže když bude potravina, která je uvařená,
1: to je v pohodě. To je základní úprava domácí. Ano.
0: Co třeba takové ty ovesné vločky?
1: Ovesné vločky vznikají jenom rozdrcením obilek zrna, takže za mě úplně v pohodě. Problém můžou být obilky, třeba mouka. Bílá pšeničná mouka, protože to obilko, to zrno obilí, z něho se odstraní obal, to znamená vláknina, minerály, odstraní se klíček, to znamená tuky a bílkoviny a zbyde nám ten škrobovitý základ, což je cukr. Škrob je cukr, vlastně se rozloží. Takže to už je problém. Jestliže ta mouka, jestliže to obilí je upravené jako vločky, možná do celozrnné mouky, ještě bych řekla OK, nebo jako těstoviny nějaké, jo, ale produkty z bílé pšeničné mouky, které většinou ještě zpracováváme s hromadama cukru a mnoha aditiv, jako už bych ji neřadila mezi skutečné.
0: A zase je to strašná dobrota, když je třeba kobliha, nebo...
1: Ale ta kobliha jde udělat po domácky a lepší, z nějaký tmavší mouky, jako jo, z kváskového těsta třeba. Jo, a ona je, já vždycky říkám, když si tu koblihu takhle poctivou doma uděláte, ono je to tak pracný, že si uděláte jednou za rok a máte dost, jako já, užijete si toho.
0: To může být klíč.
1: A je to pohoda, jo, jako takže... Takže to taky jde.
0: Za chvilku se k tomu ještě vrátíme. Hostem nočního mikrofóra je specialistka na výživu a prevenci Margit Slimáková. Jsme

0: Noční mikrofórum.
1: Jana Richterová a její host na dvojce.
2: A tím milým hostem je specialistka na výživu a prevenci Margit Slimáková. Tak my jsme si před chviličkou říkali, co to jsou ty průmyslově zpracované potraviny a co to je skutečné jídlo. Ten termín je takový, že někdy někoho nadzvedne, ale už jste nám vysvětlila, je prokázané, že to v těle funguje jinak?
3: Je prokázané. Máme čím dál více studií a v podstatě řekla bych, že takové, ono to začalo před pár lety, možná 15-20 let, brazilskýma výživovýma doporučeníma, které byly první, co stály na skutečném jídle. A dokonce ty státní výživové doporučení tam měly takové věci, které by někdo řekl tady šarlatánství málem, doporučení vařte doma, vařte s přáteli, užívejte si.
2: A to je velmi šarlatánské.
3: Jo, v tomhle vědeckém pojetí by někdo řekl, to je úplně, jak mě právě vyčítali ten pojem. Takže to byly brazilský. No a teď úplně nejnověji, v minulém roce, americká výživová doporučení byla vydána nová vlastně pod ministrem zdravotnictví Kennedym Juniorem a základem těchto doporučení je eat real food, jeste skutečné jídlo. A pak jsou tam detaily, jak se to vysvětluje, co to je. Takže dneska už největší velmoc jako světa doporučuje skutečné jídlo úplně oficiálně také a těch studií přibývá, máme fakt studie z celého světa a neustále přichází nové, my je máme i třeba na webu cojíst.cz, tak tam je průvodce skutečným jídlem, který jsem dala ten web dohromady z lékaři už před pár lety, takže my tady průvodce skutečným jídlem v Česku máme a na tom webu máme také některé základní studie, dokonce je tam i česká odborná práce, která vlastně ten zdravotní efekt toho skutečného a vysoce průmyslové zpracovaného jídla srovnává. A možná tohle je to nejdůležitější rozdělení výživové, jako jo, my nemusíme fakt nic moc počítat, je to skutečné jídlo versus vysoce průmyslově zpracované. A my víme, že to vysoce průmyslově zpracované vede k přejídání se s vyšším riziku nadváhy, obezity, ale i třeba nemocí srdce, cévy. Jako fakt souvisí téměř s veškerýma nejběžnějšíma zdravotníma problémama, chronickýma nemocema a nově za poslední léta my dneska víme, že nejenom chronickýma nemocema, jako je vysoký tlak, obezita, nemocí srdce, ale dokonce i s psychiatrickýma potížema mnoha. Souvisí tady tento metabolický základ v těle, který souvisí právě s tím, co jíme. Takže dneska už jako víme, že ten vliv je daleko širší naopak a čím dál více k tomu posouváme a dozvídáme se a upřesňují to ta data.
2: Je to vlastně velmi jednoduché a proč se toho tedy lidé nedrží? Protože to vysoce průmyslově zpracované prostě lépe chutná?
3: Já bych neřekla, že lépe chutná, ono s náma lépe manipuluje. Ono je udělané tak, aby nám lépe chutnalo. To není přirozená chuť, to není jako jo, že by bylo tak skvělé, ale fakt je to laboratorně takto nastavené, že my nedokážeme zastavit, že to vlastně nějakým způsobem manipuluje našima smyslama a my se s tím přejídáme. Samozřejmě, že každý z nás máme trošičku jiné genetické nastavení, každý máme nějakou jinou rodinnou základnu, jako nějaké jiné schopnosti, znalosti, jo, jinak nastavený jídelníček. A někdo, kdo celý život doma se skvěle vařil ze základních potravin, je to pro něho celkem přirozené jednoduché. Někdo, kdo tohle štěstí třeba neměl, nejedlo se takto, nebo se jedlo podle toho, že se doposlouchali ty špatné výživové doporučení odborníků, jako musíte svačinkovat, musíte snídat, musíte omezovat tuky a tady tyhle všechny postupné nesmyslnou polopravdy, které by různě vyvráceny. Tak ti lidé se kolikrát i snažili a ono to nefungovalo, takže oni pak jako jsou čím dál více zoufali. A přestávají dodržovat tady, nebo dodržují furt nějaké nesmysly místo toho, aby zapomněli na tady tyhle zbytečná tvrzení, omezování, aby zapomněli na dietování, aby zapomněli na počítání na talíři a jenom si užívali to skutečné jídlo.
2: Mm-hmm. Já jsem se někde od vás dočetla, že se radši postíte, než byste si dala rohlík.
3: Přesně tak. Je to byla zkratka, ale
2: je to zkratka,
3: chtěla říct,
2: ale ano.
3: Přesně tak. Když není, já jím moc ráda, já jsem jako gurmán, jo. Já si užívám jídlo, miluji jídlo, jím jako úplně v pohodě. Ale v okamžiku, kdy tam není něco skvělého, tak nemám důvod vlastně to jídlo dávat do těla, takže to radši si dopřeju prospěšné postění se.
2: A velmi často se právě říká, že když se člověk postí nebo takhle, to zní lépe, když se postí, ale když hladoví, to už zní hůř. A přitom je to to samé, že když člověk hladoví, tak tělo má pocit ohrožení a pak spíš ukládá.
3: Je rozdíl mezi právě hladověním a postěním se.
2: Ano.
3: Postění se, to je to, co já se vědomě rozhodnu a užívám si. Hladovění je, když je člověk ve stresu a nějakým způsobem třeba kvůli dietování, nebo to si myslí, že jo, jako si odpírá jídlo. Naopak já říkám, i když chcete hubnout, tak si dopřávejte to nejlepší jídlo, ne omezujte. a tak dále. Takže ono je to i o nastavení mysli samozřejmě, o tom, jak my si to v hlavě nastavíme. A když někdo fakt jako se jako omezuje a hladový přitom, takže je ve stresu.
2: Stres, má pocit křivdy.
3: Přesně tak. Aby uvolňuje stresové hormony. Chronické navýšení stresových hormonů vede k určitému přejdání se, podporuje ukládání tuků v tukové tkání, podporuje tlousnutí. Jako ta naše těla jako fungují fakt jako velmi zajímavě, velmi komplexně a nejde jako z toho vytáhnout jednu jedinou věc, teda nebudu jíst a bude to takhle. Takže jako člověk to musí mít i v hlavě srovnané a musí vědět, proč co dělá a vědomě to dělá.
2: A to máte pravdu, že já, když jsem se někdy rozhodla, že nebudu večer jíst, tak jsem s ním byla úplně v pohodě a vlastně mi to dělalo dobře, i ten pocit hladu, ale když jsem zapomněla se najíst a chtěla jsem, tak jsem byla protivná.
3: No jasně.
2: Takže to takhle...
3: To je přesně ono.
2: Nastavení mysli. Mhm. A když si povídáme o tom, že jídlo je součástí prevence, tak je to ve spojitosti s tím, že třeba se člověk tedy musí i nějakým způsobem hýbat, takový ten přirozený pohyb. Jak se díváte třeba na to běhání maratonu? Teď to zase zjednodušuju. Nebo když člověk sedí celý den a jde si na hodinku zaběhat nebo zaveslovat, je to lepší než nic?
3: Každý pohyb je skvělý, i když třeba zrovna pro maratony jsme málo kdo jako úplně geneticky nastavený, aby nám prospívali. Ono jako spousta z nás by to zvládla, když se hodně jako zapře a bude snažit, tak to asi zvládneme. Otázka, jestli je to jako úplně prospěšné pro naše klouby, naše srdce, jako jo, to si myslím, že úplně pro každého ne. Jsou typy, které samozřejmě na to mohou dobře zvládat, typy, které ne, ale hlavně není to nezbytné. Co je nezbytné, je takový ten pohyb v průběhu každého dne. A dokonce my dneska i víme, že něco jako cvičící svačinky, exercise snacks, to je nesmírně zdravý, prospěšný pohyb. To je pohyb, který trvá třeba 1 až 5 minut jenom. A třeba 3x, 4x denně uděláme. Jo, takže takové to vyběhnutí schodů, pár výskoků, dřepu, obrovsky prospívá svalům, vlastně zapojuje, zaktivuje, snižuje se nám krevní cukr, budují se nám svaly, které spalují víc energie, i když se nehýbeme, i když spíme, protože je to super aktivní, super zdravá tkáň. Takže my dneska fakt víme, že důležité hýbat se v průběhu dne, každé schody brát jako příležitost k vyběhnutí, jako každou možnost, co můžeme vstát o stolu, se postavit. Kdyby udělat jenom na ty 2-3 minutky pár výskoků, pár dřepů, obrovsky nám to pomůže.
2: Takže 3x denně písnička a zatančit si, to
3: no
2: by
3: skvělý.
2: Mohlo být dobrý směr.
3: Skvělý. Určitě.
2: A vidíte, a já jsem si třeba velmi často řekla, no nemám tu hodinu na to, abych teda cvičila, tak radši nic.
3: A to je škoda. Samozřejmě bezvající hodinu zacvičit, ale jako ty drobnosti jsou základ.
2: Dobře, 3x denně píseň, já si na vás vždycky vzpomenu. Dá se prevencí předejít téměř každé chorobě?
3: Takhle. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace, kdyby jsme zdravě jedli, nekouřili a hýbali se, tak se odhaduje, že by se zabránilo asi 90% cukrovky druhého typu, 80% nemocí srdce a cév, asi třetí nádorových onemocnění. A s těmito nemocemi souvisí celá škála dalších nemocí a třeba i těch duševních poruch. Takže velké části nemocí jde předcházet. Samozřejmě u každého se z nás každá ta nemoc vlastně sčítá. Je to nějaké genetické nastavení a naše chování. U každého jsou ty součty a u každé nemoci trošku jiný. Jo? Takže se nedá říct, u tohohle člověka, když bude dělat tohle, tak se přesně stane tohle. Jo, jako je to fakt vysoce individuální, ale...
2: A je to trošku většině, alchymie.
3: Je to alchymie, ale... To, jak se cítíme, jak zvládáme, o tom ze všeho nejvíc rozhodujeme my. A i když už se něco stane a onemocníme, tak téměř u každé nemoci máme nějaký podíl, to znamená, máme i nějakou možnost vlastně naším vlastním chováním přispět k té léčbě.
2: No a od toho se můžeme pěkně dostat k tomu, že vy se snažíte vylepšit české stravování v nemocnicích. Není to trošku sisyfovská práce?
3: Trošku se tak může zdát, ale já to nevzdám jako v žádném případě, protože já vždycky říkám, jako když někdo chce jít skvěle, tak může. Je to jeho rozhodnutí, pro někoho je to těžší, pro někoho jednodušší, ale můžeme každý jako nějak to zvládat. Co je pro mě důležité, aby vlastně jsem jsme podporovali všechny, to znamená, aby ten systém fungoval a podporoval, aby jídlo ve školkách, školách, v nemocnicích a jiných státních zařízeních bylo skvělé, protože stejně je to placené z našich peněz a není důvod jako platit nezdravosti. Proto jsem tady organizovala, je to už asi před 10 lety jsme začali s týmem lékařů vlastně ve think tanku zdravotní prevence, jsem organizovala pilotní testování zlepšení nemocniční stravy, to testování proběhlo a výstupem je detailní výstup z projektu, včetně zahraničních nějakých zkušeností a hlavně návrh metodického doporučení, jak skvěle vařit. Závěr, i za běžných nemocničních peněz jde v nemocnicích vařit skvěle, nabízet skutečné jídlo a nějaký způsob, možnost spolurozhodování o výběru, to znamená nějaký bufet nabízet, aspoň u některých jídel, u některých pacientů.
2: A jak to vypadá a kde se vám to povedlo a jakým způsobem se to dá docílit, tak to si řekneme za chviličku v nočním mikroforu. Jehož hostem je specialistka na výživu a prevenci Margit Slimáková.

0: Noční mikrofórum.
1: Jana Richterová a její host na dvojce.
2: A tím hostem je specialistka na výživu a prevenci Margit Slimáková. Tak, pojďme do nemocnice. Naštěstí v tuto chvíli jenom do kuchyně, popřípadě do jídelny. Vy jste se rozhodla, že to změníte. A já si pamatuju kdysi dávno jeden pobyt v nemocnici a to byly dva rohlíky s margarínem, protože to je určitě to nejlepší, co člověk může mít. Jak byste si představovala nemocniční snídani?
3: Já budu říkat o té nejlepší nemocnici v České republice, co se ty výživy týče. Je to nemocnice Havířov a rovnou řeknu, že vlastně oni byli ten základ, vlastně oni už to tam rozběhli vedle našeho projektu, takže my jsme jeli souběžně a propojili jsme ty síly, protože tam mají fantastickou nutriční terapeutku, která je vedoucí stravovacího provozu. A tam už několik roků snídaně mají tak, že si může každý pacient nemocnice vybrat. Původně to byly dvě možnosti, dneska jsou i tři. Ta jedna možnost je nádherný obložený talíř, kde je hromada zeleniny, je k tomu nějaký sýr, vajíčko nebo nějaké maso nebo pomazánka a jeden druh pečiva, kdo chce víc, může jako víc kusů pečiva, pak na oddělení se posílá košík, takže už třeba jenom tím šetří, že ne na každý talíř hážou dva, tři rohlíky, ale dají třeba jeden lepší, ani ne rohlík, ale spíš nějakou husku nebo chleba. A na oddělení jde košík, kde se dá přibrat, kdo chce, takže se trošičku to pečivo nevyhazuje se zbytečně. A nebo je tam krásná kaše, obilná, které jsou nejrůznější, někdy jáhlová, někdy ovesná, rýžová je nejrůznější, ale je krásně zdobená ovocem, oříškama, v podstatě jako fakt to nádherně vypadá. No a nově zavedli ještě domácí buchty, které jsou hlavně pro seniory, protože oni někteří jsou zvyklí tak to jíst, takže je to zase nějaká zdravější verze a hlavně jako pečená u nich, jako jo, není to žádný kupovaný polotovar. No a na téhle snídaně je fantastické, že my jsme na ní také propočítávali třeba, protože častá argumentace, že je to dražší a tím pádem to nejde. Ne, není to o penězích, rovnou říkám. Ze současných běžných peněz jde vařit naprosto skvěle. Je to hlavně o zájmu, nebo spíš nezájmu, neschopnosti nebo zájmových skupinách, jako proč to nejde lépe, protože my jsme tam propočítali, že v té době, ono je to pár roků dozadu, ale ten výpočet všechno na tom webu je, že ta nemocniční snídaně běžná, dva rohlíky, margarin, krabička něčeho, krabička sem tam, stála třeba v té době 12 korun. A oni propočítali, že ten obložený talíř stojí třeba 16 korun, ale ta kaše 5 korun. A větší část pacientů dokonce chtěla kaši v té nemocnici. Takže jim to nakonec vyšlo levněji, než ta příšerná nemocniční snídaně. Jo, tohle je úplně typický příklad, je to všechno spočítané na té webu nemocniční strava.cz, tak je tam v tom projektu výstupu jako to detailně spočítané, pan ředitel tenkrát Havířovské nemocnice vlastně to propočítával, jak to vychází, jak ta stravovací jednotka vychází. Takže oni mají úplně běžnou stravovací jednotku, přesto tak to vychází. Na oběd mají tři jídla, každý si zase vybírá ze tří jídel, které jsou nádherné, fantastické. Jenom jeden příklad, jak když jsem to dávala, postovala ty jejich jídla, ty fotky na Facebooku, tak mi jeden známý výživář, tady český takový jako už legenda, napsal Petr Forst, napsal mi: Margit, já tě takhle sleduji, všechno fajn, hezký, ale neměla bys takto podvádět, tohle nejsou jídla z nemocnice. Já říkám: Petře, tohle jsou, a to není
2: to
3: možné,
2: se nechce
3: Margit
2: věřit.
3: A to nikdo nechce věřit. Ano, jsou to reálné jídla, jsem v tom Havířově opakovaně byla, samozřejmě ty jídla vím, znám tu nutriční. Takže tak krásně ta jídla vypadají, jako skvěle chutnají a jsou super zdravá. No a na večeři mají pojízdný bufetový vozík, kdy na tom vozíku ta sestra má naskládané různé potraviny, dojede s tím vozíkem k té posteli toho pacienta a on řekne, co chce na ten talíř toho vozíku naskládat. Takže je to zase nějaká forma vlastně toho bufetu. No a to není všechno. Na porodnici tam mají dokonce live cooking, kde my těm maminkám a tatínkům, které tam jsou s nimi, vaří třeba naživo kuchař a třeba takové něco jako banánové, já nevím, lívanečky, když si vybavou nebo cokoliv dalšího. K tomu samozřejmě tam mají nějakou ledničku s jogurtem a podobně, kde si maminky můžou kdykoliv brát jídlo. Tohle všechno možné v nemocnici jde. A v různých jiných nemocnicích to zkouší, hlavně na těch porodnicích se už zlepšují, posouvají, mám pocit, jako my po té, co jsme ten projekt ukončili, co jsme vydali tu zprávu, tak mi pak i z jiných nemocnic napříč republikou chodili zprávy, fotky. A je to úžasné, ale je to pořád ještě spíš výjimečné, protože pořád stále, a to už jsou roky, mi chodí fotky i těch koblích, i těch rohlíků, i těch paštik. Zrovna dneska jsem na svém X-ku sdílala fotku, kde byl salát, vlašský salát, který já jsem počítala, měl snad 52 ingrediencí. rohlíku. A jí dcera přijde, dá k němu rohlík. Takže paní 84 let seniorka dostala tady krabičku tohohle příšerného, vysoce průmyslově zpracovaného produktu a jeden rohlík. A když paní seniorka upozornila, že to není zdravý, tak jako jí bylo řečeno, že to je to, co je. To, co má. A konec.
2: A jak je tohle možné, když všude pracuje nějaký nutriční specialista, který má vzdělání, tak jak to je možné?
3: Nutriční terapeuti pracují, ty diety sestavují, těch důvodů je celá řada, jako já to sepisuji na tom webu, to vysvětlím teď nově, do knihy jsem to sepisovala. Může to být to, že ten nutriční terapeut se dostane do nějaké nemocnice, kde je rozběhlý systém a nemá jenom dostatek sil nebo podpory vedení, aby ten systém zásadně změnil. Tam jsou rozběhlé nějaké dodavatelské řetězce a podobně. A on jenom pokračuje v tom, co vlastně tam je zaběhlé, jako jo, nemá tam ty spojence, protože o té stravě tam rozhoduje vedení, je potřeba podpory. Kdyby jenom, pak je tam ten hlavní nutriční a je tam vedoucí stravovacího provozu a náměstci za každým z nich. A vlastně chce to souhr těchto lidí, spolupráce. Já vždycky říkám, když jeden z nich jim bude házet vidle do toho, tak dokáže, že to není možný. Jo, takže to je jako jeden z takových důvodů. Další důvod může být, že samozřejmě někteří jako i nutriční terapeuti nebo i zdravotníci, lékaři jako roky něco doporučovali, propagovali, dělali a jenom zkrátka nedokáží přiznat, že to jde lépe, že to jde jinak a dokonce, že jim to říká někdo zvenku, jako uznat tady něco takového. A jako mají někteří pocit, že jim člověk třeba bere práci nebo bere význam, což vůbec tak není, jako jo, já jenom říkám, běžte od těch počítačů, toho počítání těch gramů a nastavování a postavte se k tomu bufetu, komunikujte s tím pacientem, buďte více jako v tom kontaktu, jako nabídněte skutečné jídlo a ty diety nechte jenom pro ty výjimky, které fakt potřebuje, to řešte individuálně, jak je to v zahraničí běžné, ale jako naprostá většina lidí může mít skutečné jídlo a bude spokojená nějak si vybírat. Takže jako chci, aby více komunikovali s tím pacientem, aby nepropočítávali, což říkám, v zahraničí je běžné. No a pak jsou tady zájmové skupiny, které samozřejmě tlačí na to, aby ty jejich produkty se prodávaly a zase jsou tam nějaké vztahy nastavené a ono to trvá jako to všechno změnit.
2: Ten stroj se musí obrátit jiným směrem. No, ale jak jste mi tady popisovala tu havířovskou nemocnici, to znělo jako dovolená. A občas někdo řekne, no prosím tě, ale nemocnice není hotel, tak to snad jako těch pár dní vydrží, že jo?
3: Ono je to mnohem důležitější než hotel a nejde o to vydržení, tam jde o to, ať se prospívá. Zase máme už dostatek studií, že ta strava, vlastně ta výživa toho pacienta zásadně rozhoduje o tom hojení. Nedává smysl a my jsme za obrovské peníze ho léčili, platili obrovské peníze za lékaře, zákroky, léky a za to jídlo je to pořád.

0: základ a většina pacientů to i hodnotí ten pobyt v nemocnici podle jídla, podle toho, jak se k ním chovají lékaři, jak s nima mluví sestřičky, protože jak mi jeden pan doktor řekl, jako ten pacient neposoudí, jak se mu zašil tu ránu, jako nebo co se mu vyoperoval v tom břiše, jako jo, to on neposoudí, ale on posoudí, jestli mu chutná to jídlo. Uhum. To umí úplně každý.
1: To je pravda, to jsem slyšela mnohokrát. A dneska mi třeba můj tatínek říkal, že se v nemocnici po operaci dočkal jakési moučné kaše a on říkal, že prostě bylo to hnusný, ale mělo to všechny nutriční hodnoty.
0: Určitě. Oni říkám, to je ten problém, že ten náš český dietní systém nemocničních diet je sestavený na počítání těch gramů nějakých nastavení, teoreticky nastavené, co mělo být správné, což už dneska víme taky, že není, že třeba diabetická dieta je úplně jiná prospěšná než to, co ještě relativně nedávno to byly diaprodukty slazené fruktózou, byly to svačinky, horem dolem rohlíky. To je všechno zpracované, je to neprospěšné, už se to posouvá úplně jinam. Takže to je jedna věc, že je to nastavené ještě špatně v mnoha těch diet a oni je jako úplně bezhlavě dodržují, takže se udělá jako správně spočítané jídlo, které ale současně může být velmi nechutné, nezdravé. Ten pacient ho stejně nejí, jako mnohé se vyhazuje a ti pacienti v lepším případě zásobují rodiny samozřejmě, což akorát my všichni vyhazujeme peníze. V horším případě jdou do nemocničního bufetu, kde velmi často jsou naprosté nezdravosti.
1: Párek v rohlíku, zákusek.
0: No a nebo ty sušenky s fruktózou.
1: Jasně. No a vy, když jste tady popisovala ten systém havířovské nemocnice, oproti tomu salátku v té krabičce a jednomu rohlíku, to je přeci nesmírně pracné a nesmírně složité nastavit ten systém. To je hodně práce.
0: Je to změna, ano. V každé nemocnici to bude jiné, jinak obtížné, protože v každé jsou v nějakém jiném stádiu, mají tam jiné ty kuchaře a všechno. A to já taky říkám, jako méně než o těch penězích je to o té změně. Jako musí se chtít, musí tam být znalosti, schopnosti a chuť to dělat dobře. Jako to, když není, tak se, jako se těžko něco mění.
1: No a kudy vede ta vaše cesta? Chodíte po úřednických nějakých srazech, ťukáte na dveře, přemlouváte, anebo chodíte do nemocnice?
0: Takhle 10 let jsem tady ten projekt jako tlačila, jak se dalo. Hlavním výstupem byl návrh toho metodického doporučení, který jsme předali Státnímu zdravotnímu ústavu paní ředitelce panu ministrovi, tenkrát panu ministru Válkovi. A bohužel jako přes ty zájmové skupiny i na těch ministerstvech a ministerských skupinách, oni v podstatě si vytvořili nějakou vlastní metodiku, kde z velké části přebrali naše doporučení, to je dobře, ale přidali tam několik takových, jak bych řekla, háků, že to zase málem znemožňují. My to všechno máme sepsané, čekáme teď znovu na pana ministra, kdyby měl zájem, okamžitě mu předáme, vlastně poradíme. Jde to velmi rychle, jako dá se říct, upravit, změnit, aby se ta metodika, kterou oni si přijali tu ministerskou, upravili tak, aby to bylo reálné, použitelné. Takže to je jedna jako taková ta větev, kterou dělám, čekám na ty příležitosti těch politiků, úředníků, ministerských zaměstnanců, abych jako jim pomohla, když bude sebe menší zájem, pomůžeme. A když se nám jednotlivě ozvou nemocnice, tak ještě také pomáháme, zajedem do nemocnice, vlastně je to všecko neziskový projekt, takže, ale pořád pomáháme. Nedávno jsem byla v Plzni, předtím jsem jezdila do Šumperku, předtím jsem byla v Kyjově, jako fakt různě, kde po republice mají zájem, ale každá nemocnice i bez přímého kontaktování nás má tu naši metodiku pořád na tom webu nemocniční-strava.cz, kde vlastně může převzít úplně volně dostupně a neříkám, že každá další den bude vařit takto, ale jako vidí tam ten posun, oni si z toho můžou vybrat, jako co už pro ně je reálné, co začnou dělat a budou to posouvat nějakým způsobem. Mnohé z nich, co vím, můžou zjet třeba i do toho Havířova se domluvit, podívat se. Jo, jako těch možností dneska už je dost, kdo to chce dělat dobře, když dostane, já bych řekla, moc bych se přimlouvala, aby ta vedení nemocnice postavila za ty nutriční terapeuty, jako dala jim tu zelenou, řekla, že za nimi stojí, aby byli odvážnější, aby vlastně se do tohohle posunu dali, říkám, ta metodika je volně přístupná a i kdyby potřebovali teda tu pomoc, můžou se na nás obrátit.
1: Takže jenom ta vůle a ochota dělat to a pracovat na tom. A už se objevují ty nové vlaštovky. Hlásí se nemocnice?
0: Určitě, jak jsem říkala, objíždím jako pořád se, jako jo, čas od času nějaká ozve, co je vtipné, tak když já to neustále to téma řeším na svých sociálních sítích, ať je to Facebook, Instagram, X-ko, takže jako proto mě ti pacienti furt posílají ty fotky, nebo spíš jejich rodinní příslušníci, takže já to pořád jako otáčím to téma a furt ho udržuji v tom oběhu, tak to v médiích moc děkuji za pozvání a za to, že to tu řešíme. Teď jsem to dopsala do třetí knihy pro Albatros, která ví

0: na podzim vlastně, a tam to zase jako v mini kapitolce v celé komplexně vysvětluji. Takže určitě možné to je, já to vydržím a je to jenom na nemocnici.
1: To bylo důležité sdělení.
0: Aby to postupně přebrali. Já věřím, že čím víc jich bude, tak jako bude obtížnější pro ty, kterým se moc nechce, aby si ustáli, že to nejde.
1: Hostem nočního mikrofora je specialistka na výživu a prevenci Margit Slimáková.

0: Hostem nočního mikrofóra je specialistka na výživu a prevenci Margit Slimáková. Margit, my jsme si tady hodně povídali o stravě, o roli stravy v prevenci, taky o tom, jak to měníte v nemocnicích, ale co k té prevenci ještě patří? Už jsme probrali pohyb, ale co dál?
1: Je tam spousta věcí a jsou jenom příjemné. Patří tam taky třeba spánek, ale taky pohoda, přátelé, příroda, pobyt venku, to, co nám vlastně dělá dobře všechno, to všechno dává smysl, může tam být nějaká forma otužování, může tam být sauna, to jsou fakt všechno bezva věci.
0: Pohoda, přátelé,
1: příroda,
0: to jsou samá potěšení.
1: Potěšení, přesně tak. Ta pohoda je obrovsky důležitá, protože já vždycky říkám, i když budeme jako s nepohodou a s nenávistí z pohanku, tak ona nám moc neprospěje. Jo, všechno, co děláme, nějakým způsobem ovlivňuje naše tělo, ovlivňuje naše hormony. A ono, když budeme jíst třeba jako dobře, ale budeme v té neustálé nepohodě, v tom neustálém chronickém stresu, tak my můžeme tloustnout právě třeba z toho hormonu kortizolu, když je chronicky zvýšený. To samé, my, když se nebudeme cítit dobře, což byla třeba pandemická doba a budeme v tom chronickém stresu, tak ten kortizol nám bude oslabovat imunitní systém. A my můžeme být víc náchylní k infekcím, protože jsme v nepohodě, ne? Protože co se děje kolem nás. Příroda je obrovsky důležitá, protože ta příroda, a na to máme i studie, s tím začalo Japonsko, říkalo se mu tomu taková lesní koupel vlastně, a oni začali dělat studie o tom, jak to funguje, co se děje, když my jsme v lese a tam nemusíme dělat žádné výkony, tam stačí jenom si sednout třeba, tak fakt se nám snižuje právě ten stres, snižuje se nám krevní tlak, nám to prospívá, snižuje se krevní cukr. Dneska velice praktická studie zjistila, že by potřebujeme vystavení se slunci třeba hodně lidí řeší spánek, aby dobře spalo, ale spánek dobrý je třeba řešit ráno, protože je zásadní, když my vstaneme, aby jsme se hned potom vzbuzení se do nějaké doby vystavili dennímu světlu, protože tím, že se vystavíme ráno dennímu světlu, to tělo rozbíhá svůj cirkadiální rytmus a nějaký orchestr uvolňování hormonů, takže po ránu začne nabíhat, třeba zvyšovat ten kortizol, ale pár hodin potom kortizolu, potom píku, on už ví, že má uvolňovat ten melatonin, aby jsme spali, a my když tady tohle ráno neuděláme, tak potom zase budeme hůře usínat. Takže ono je to jako, fakt to všechno spolu souvisí, a já se vrátím ještě do toho lesa, do té přírody. My nejenom, že teda se tam sklidňujeme, ale my třeba ten les, ta příroda, ten život obsahuje nejenom ty velké zvířata, ale ty malé, ty mikroby, které my dneska víme, jak nám obrovsky prospívají. A my ty mikroorganismy nepřijímáme jenom stravou, jako v těch probiotikách, jako nebo fermentovaných potravinách, takhle to myslím, ale my je přijímáme třeba také dýcháním nebo přes kůži, takže my, když jako se hrabeme v té půdě, když zahradničíme, tak my si podporujeme i náš mikrobiom.
0: Takže občas se vydat do lesa, zajít prsty do jehličí, když nemáme tu zahrádku. Kde vyberete to svoje potěšení?
1: No tak jako já, když cokoliv potřebuji, tak je to ta příroda, vyjít ven. Ideální den je fakt jako ráno, když teda brzo ráno nevýjíždím někde na cestu, tak jako vyjít na to slunce, nakrmit ty psy, a při tom, co ti psi jedí, a je musím hlídat, aby si to nesnědli navzájem a navzájem se nepojedli, tak tam musím stát těch pár minut, takže si tam zacvičím u toho, třeba si zaskáču, prohýbu se, proběhám se s nima. A člověk se hned cítí lépe, hned ten den lépe začíná. Takže pro mě je to fakt ta pohoda, příroda, a potom ještě, jestli jsem něčeho nadšenec, tak jsou to knížky a četba.
0: A musela jste se optimismu učit, a nebo to máte jako dar z hůry?
1: Asi to mám jako dar. Já jsem nadšenec vždycky hledám to pozitivní, vždycky hledám inspiraci, a jako to nejlepší, co funguje, to přebírám, praktikuji, předávám. A ono, člověk taky čím víc dělá tady tyhle věci, tím víc vidí, jak to funguje, a z toho nadšený.
0: Uhum. A když máte třeba nějakou starost, máte nějaké mentální cvičení, jak ji zpracovat? A teď na to máte asi tak minutku.
1: Starosti a problémy jsou od toho, aby se řešily. To je zkrátka jenom příležitost k tomu něco dělat. Takže já to beru a to je ten důvod, proč to nevstá.
0: Takže je to zase o tom mentálním nastavení, že přijmete starost nebo problém jako výzvu.
1: Přesně tak.
0: Uhum. A když teďka třeba se představíte zítřejší den, tak co uděláte jako první?
1: Půjdu ven nakrmit ty psy a zacvičit si.
0: A budete je hlídat, aby se nesnědli.
1: Tak, ano.
0: Margit, já vám moc děkuju, že jste si našla čas takhle v neděli večer. Vy jste říkala, že jste spíše skřivan.
1: Ano.
0: A vadí vám třeba, když se nevyspíte?
1: Takhle výjimečně mi to nevadí. Mm-hmm. Běžně chodím, běžně spávat, slušně spávat, večer si čtu v té posteli, ale výjimečně já zvládám jakékoliv problémy.
0: Takže opět, nastavení hlavy, tak když si to nastavíte, že je to v pořádku, tak se žádné stresové hormony nevyplavují.
1: Těším se sem a bylo to bezva, díky za povídání.
0: Já vám děkuju, že jste přišla, mějte se dobře, ať se všechno daří.
1: Děkuji.
0: To byla Margit Slimáková, specialistka na výživu a prevenci. No a já vám, milí posluchači, přeji krásný poslech nočního proudu. Teď už se ze studia dvojky loučí Jana Richterová. Dobrou noc.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přeji si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz. Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

Dobrý večer, milé dámy. Dobrý večer, vážení pánové. Zdravím i vás, ponocující děti. Znělka napovídá, že posloucháte Noční proud. Noční proud vysílá výhradně Český rozhlas Dvojka. A pakliže se jedná o noční proud, který vede z jednoho kalendářního týdne do druhého, tak je takřka jisté, že vaším průvodcem stejně jako dnes v noci bude Zdeněk Vrba. Pozor, začínáme z ostra. Přeji příjemné naslouchání.

0: Edge of the Earth a australská sourozenecká skupina Shepherd, dá se říci už tradiční nedělně pondělní otvírák na dvojce v nočním proudu, kterými vás provází Zdeněk Vrba. Prožíváme poslední minuty neděle 21. června, ale ještě se na chvíli vrátím ke včerejšímu datu. Včera v sobotu 20. června, to totiž přesně na den bylo 50 let, kdy Antonín Panenka v Bělehradě ve finále mistrovství Evropy v Kopané vsítil svoji legendární penaltu nazývanou padající list nebo vršovický dloubák a prostě i další přezdívky má tahle ta úžasná penalta. Díky tomu má Antonín Panenka třeba také časopis, který vychází ve střední a jižní Americe, a je to vůbec úžasná událost, kterou je potřeba si při netolika úspěších z našich sportovců připomínat. Takže připomínka 50 let od slavné penalty, která získala evropský titul naší fotbalové reprezentaci.
1: Ano. 4-3. Uli Hoeneß, Bayern Mníchov. 24-ročné pravé krídlo. Čtvrtý a predposledný strieľajúci hráč Nemeckej spolkovej republiky, samozrejme za predpokladu, že sa rozhodne. Prestreluje!
2: Naše bielehradská parta.

0: Antonína Panenku. Antonín Panenka může rozhodnout.
1: To byl zase jednou nářez s naší písničkou.

pěkně po zemi. Náš export je tondů, padající list. Palte kanoníři, snad ze všech

Kež by to byla pravda, bylo by to skvělé, Svět bude náš, písnička, kterou co se týče hudby napsal Jiří Zmožek, co se týče textu, tak ten potom dodal František Ringo Čech a toho jste slyšeli i u solového mikrofonu téhleté písničky. Antonín Panenka má 77 let a stále je velmi sportovně aktivní, hraje fotbal za Starou gardu Bohemians, odkud také pochází a je vlastně čestným prezidentem klubu Bohemians 1905. Hraje také velmi intenzivně tenis a zrovna tak často hraje i golf. Zrovna tento týden startoval ve středu na golfovém turnaji v Mariánských Lázních a patřil mezi nejlepší hráče a to tam byla velká konkurence 72 borců. Tak tolik tedy k Antonínu Panenkovi a teď už si řekněme, že 21. června, což je den, který stále ještě prožíváme, má svátek Alois. V roce 2013 jich u nás napočítali 11 826. Vzpomeňme na jednoho z úžasných komiků, který se jmenoval Josef Alois Náhlovský a který docela slušně také hrál na kytaru, konec konců měl dobrého poradce Petra Jandu a který také natočil pár písniček se svojí kapelou Kozí bobky. Tak jedna z nich se jmenuje Modrý oči.

Modrý očia spomínka na Josefa Alojze Náhlovského v nočním proudu na dvojce. Jeden, dva pohledy do kalendáře, tak ku příkladu, dneska má už 82. narozeniny zpěvák, kytarista, skladatel skupiny Kings, ve které byl od jejího založení, takže je spoluzakladatel od roku tedy 1963 až v roce 1996 se vydal na solovou dráhu, je to Ray Davies. Skupina Kings patřila na přelomu 60. a 70. let k tomu nejpopulárnějšímu, co bylo nejenom na britských ostrovech. Ray Davies, který má dneska 82, má 7 starších sester a jednoho mladšího bratra. Bez sester i brata nám zaspívá u solového mikrofonu skupiny Kings hitparádou ověnčený hit Sunny Afternoon.

In Summertime, tam už se také nalézáme a to také ovlivní tento noční proud několika letními hity. Poslouchali jsme skupinu Kings a píseň Sunny Afternoon, to proto, že Ray Davies má 82 právě dnes a přesně o 10 let je mladší Daniel Fickase.

0: Gülenat.
1: Proč si někdy připadám jako poutník?

hudební skladatel, textař, hudební producent, syn slavné textařky Daniel Fickes, který má dnes 72, z alba Psí hodinář jsem vybral nejkratší písničku, a to písničku Veverky. Dnes prý je také Den policie České republiky. Takže hrajeme všem policajtům kapelu Polis, tedy policie, která ale už neexistuje. Hrál v ní také Sting a měla obrhit Every Breath You Take.

0: Every Breath You Take a skupina Police. Ovšem dnes máme také Světový den hudby, někdy nazývaný Mezinárodní den hudby. Slaví se už od roku 1982 a vymysleli si ho Francouzi. Oslavíme ho s písničkou Pro ně chci žít, pro hudbu samozřejmě.
1: Pro ně chci žít, jak žil jsem dřív, od první chvíle, od setkání.

0: I v nočním proudu na dvojce očekáváme půlnoc.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Tisíci lidí se v Praze zúčastnili pochodu na podporu veřejnoprávních médií. Vláda dnes rozhodne o složení delegace na summit NATO. Prezident dál na své účasti trvá. Tenistky Bousková a Nosková vyhrály travnaté turnaje před Wimbledonem. Dnes bude převážně polojasno až oblačno, postupně až zataženo a místy přehánky nebo bouřky, teploty až 33 stupňů. Je pondělí 22. června. Hlavní zprávy a Martin Matějka.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Lidé v neděli v Praze znovu demonstrovali na podporu veřejnoprávních médií. Pochod k budově České televize na Kavčích horách zorganizoval spolek Milion chvilek. Reagoval tím na plán koalice ANO, SPD a motoristů od příštího roku zrušit koncesionářské poplatky.
3: Pochodu se zúčastnilo několik tisíc lidí. Ti skandovali hesla na podporu médií nebo proti vládě. Předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář během demonstrace varoval před ohrožením nezávislosti veřejnoprávních médií.
4: Dělají to navzdory občanům, odborníkům, zaměstnancům, mezinárodním organizacím.
3: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO v neděli znovu odmítl, že by vláda chtěla jakkoliv ovlivňovat obsah České televize a Českého rozhlasu. Ty ale podle něj musí šetřit.
5: Všechny veřejnoprávní média v Evropě šetří.
3: Česká televize by měla podle návrhu oproti současnosti přijít asi o miliardu korun ročně. Český rozhlas o 400 milionů. David Šalek, Radiožurnál.
2: V reakci na snahy vlády převést veřejnoprávní média pod státní rozpočet vstoupili o půlnoci pracovníci Českého rozhlasu a České televize do 24-hodinové výstražné stávky. Posluchači a diváci to dnes zaznamenají ve vysílání obou médií.
6: V Českém rozhlasu se stávka projeví ve vysílání všech stanic, kromě Rádia Junior, říká mluvčí rozhlasu Lidia Erlebachová.
7: Během dne se několikrát propojí vysílání našich celoplošních, regionálních i digitálních stanic. Některé pořady budou zkráceny.
6: Nejvýraznější budou minuty ticha před zprávami v 8, 12 a 18 hodin. Změny ve vysílání doplní i další akce.
8: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout budovy rozhlasu na Vinohradech.
6: Popsal za organizátory stávky Jan Herget. Pracovníci České televize plánují v poledne vyjít před budovu televize na Kavčích horách a hodinu jednotně stávkovat. Josefína Báčová, Radiožurnál.
2: Vláda má dnes určit, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře. O účast má dlouhodobě zájem prezident Petr Pavel. Podle ministra zahraničí a šéfa motoristů Petra Macinky některých dalších členů kabinetu by ale součástí české delegace být neměl. Prezident v takovém případě zvažuje podání kompetenční žaloby.
9: To, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
10: Vysvětluje prezident, proč by případně kompetenční žalobu podal. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
11: Od nástupu do funkce se zúčastnil asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minulého účast v OSN.
10: Na summity NATO v minulosti jezdil právě prezident. Výdaje státu na obranu by ale podle premiéra měla v Ankaře obhajovat vláda. Ani letos totiž Česko nesplní závazek na ni dávat 2% HDP. Lucie Špetová, Radiožurnál.
2: Britský premiér Keir Starmer by podle deníku Guardian mohl dnes oznámit své odstoupení z čela britské vlády. Minulý pátek dostal od lidí kolem bývalého starosty Manchesteru Andyho Burnhama ultimátum, ať odejde sám, nebo ho odvolají.
12: Když minulý týden Andy Burnham vyhrál doplňující parlamentní volby, řekl, že se jedná o přelomový okamžik, že přišel čas otočit kormidlem a vrátit lidem naději. Tlak na odchod Keira Starmera z čela vlády roste a naděje velké části labouristické strany se upírají k bývalému starostovi Manchesteru. Ten by měl Starmera v Downing Street nahradit. Burnhamovi příznivci věří ve spořádané předání moci. Na něm by se oba politici měli dohodnout už tento týden. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
2: Krymské okupační úřady zavedly kvůli intenzivním ukrajinským útokům další omezení, mimo jiné zakázaly volný prodej benzínu a nafty.
13: Moskvou dosazený starosta krymského Sevastopolu Michail Rozvožájev na sociálních sítích napsal, že pohonné hmoty se budou v příštích dvou dnech vydávat jen pro speciální vozidla zajišťující základní služby. Velká nákupní centra, restaurace, bary a kavárny mohou mít otevřeno jen do 8 hodiny večer. Kvůli přetížené a poškozené elektrické síti město nebude zapínat večerní osvětlení. Až do odvolání se ruší všechny veřejné akce, napsal Rozvožájev. Podle ruských okupačních úřadů začíná na severu poloostrova chybět voda. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Špatné počasí přimělo v neděli 18 parašutistů k nouzovému přistání na Rokycansku. Policistům a hasičům se podařilo všechny najít, někteří z nich jsou kvůli zraněním v nemocnici.
6: Celkem v tandemu se skočilo 9 dvojic, řekla Radiožurnálu mluvčí plzeňských policistů Barbora Kunešová.
14: 14 parašutistům, tedy 7 padákům, se podařilo dopadnout v pořádku. 4 parašutisté dopadli zřejmě kvůli povětrnostním podmínkám na jiné než stanovené místo.
6: Po čtveřici pátrala v okolí Rokycanského koupaliště a Husových sadů policie společně s hasiči. Když se je povedlo najít, do péče si je přivzali záchranáři. Při přistání totiž utrpěli zranění.
15: Máme v péči celkem 4 vážně zraněné osoby.
6: Potvrdil mluvčí plzeňských záchranářů Martin Štěpán. Vedle pozemních jednotek se do zásahu zapojily i letecké jednotky záchranářů z Prahy a Plzně. Josefína Báčová, Radiožurnál.
2: Policisté v Karlovarském kraji varují před podvodnými SMS zprávami. Podvodníci se v nich vydávají za státní instituce a snaží se z lidí vymáhat peníze za údajné pokuty. Součástí zpráv bývá také odkaz na web, který slouží k provedení platby. Tento odkaz ale vede na falešné stránky. Cílem je vylákat osobní a platební údaje, říká krajská policejní mluvčí Zuzana Churáňová.
16: Pokud již někdo na podvodnou zprávu reagoval a poskytl své údaje nebo provedl platbu, doporučujeme okamžitě kontaktovat svou banku a následně policii České republiky. Policisté opakovaně apelují na veřejnost, aby byla obezřetná při komunikaci prostřednictvím mobilních telefonů a internetu.
2: Na noční obloze můžeme v těchto dnech vzácně zahlédnout svítící oblaka. Podle vědců je to způsobené polohou slunce pod obzorem kolem letního slunovratu. Šance na pozorování potrvá přibližně do konce července. Jev se může objevit i za jasného počasí, vysvětluje Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd.
17: Vypadá to jako taková stříbrná pavučinka na obloze. Jsou to oblaka tvořena velmi jemnými krystalky ledu a jsou ve výšce 80 až 85 kilometrů. Je to vůbec nejvyšší oblačnost, kterou můžeme vidět.
2: Sport. Tenistky Marie Vousková a Linda Nosková vyhrály ve stejný den tituly na okruhu WTA. Vousková uspěla v Nottinghamu, ve finále porazila Američanku Navarovou 2-1 na sety. Je to pro ní druhý letošní triumf a celkově čtvrtý v kariéře. Druhý titul v kariéře má Nosková po vítězství v berlínském finále nad Pegulovou ze Spojených států také ve 3 setech. Fotbalisté Španělska porazili Saúdskou Arábii 4-0 a zapsali si první vítězství na letošním mistrovství světa. Belgie remizovala s Íránem 0-0 a teď se hraje další zápas Uruguay-Kapverdy. Vidí ho reportér Kristián Švéda.
18: V 8. minutě platí nerozhodné skóre 0-0. Zatím to nejzajímavější, co fanoušci sledovali, byl faul obránce Kapverd Cabrala, který podrazil Bentancura a viděl žlutou kartu. Branka nepadla, 8. minuta 0-0. Kristián Švéda, Radiožurnál.
2: A ve 3 hodiny začne ještě utkání Nový Zéland-Egypt.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Nehoda na D5 mezi sjezdy na Rokycany a Mýto a omezení na D1 u Kroměříže. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rokycany nehoda. Kilometr 52,5, havarovala tam dvě vozidla. Podle silničářů z místa je to zřejmě srážka se zvěří. Před nehodou zhruba na kilometru hustý provoz, nesouvislá kolona, nezapomeňte v ní na záchranářskou uličku. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna u Kroměříže stojí autobus. Kilometr 257,5 blokuje část připojovacího pruhu z exitu Kroměříž západ. Je tam značení, Šipka a Kužely. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Teď v noci se ochlazuje na 20 až 15 stupňů, přes den pak čekáme ráno a večer i jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno, postupně oblačno až zataženo a místy přeháňky nebo bouřky, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě i silné. Nejvyšší pondělní teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy naměří až 33 a na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
20: Rádio, které vás baví.

Milí posluchači Českého rozhlasu Dvojka, dobrý den, od mikrofonu Nočního proudu vám přeje Zdeněk Vrba. Ten nový den se jmenuje pondělí 22. června léta páně 2026. A vězte, že Noční proud se zastaví až úderem 2:00 raní. V nastíněném čase nás čeká třeba několik písniček, které nám ještě připomenou včerejší den otců, ale na druhou stranu už je tady léto, astronomické léto, a tak nás čeká i pár letních hitů, možná i nějaký astronomický. Pochopitelně projedeme také kalendář a události. Myslím, že se máte na co těšit a že si vyberete, ať se vám krásně naslouchá. To si přeje Zdeněk Vrba.

Na počátku nového dne dva jasné hity, I Just Made a Bruno Mars, rodák z Honolulu na Havaji, a po něm Dua Lipa a Houdini.

Světoznámý maďarsko-americký iluzionista Houdini v hlavní roli hitu zpěvačky, která se jmenuje Dua Lipa. Takže Bruno Mars a Dua Lipa, to byly ty dva hity jasné a stoprocentní na úvod nového dne 22. června. A když se už za chvíli podíváme třeba, kdo má narozeniny nebo svátek. A ještě předtím se zastavíme u zpěvačky, které se třikrát podařilo vyprodat Eden ve Vršovicích, fotbalový stadion, kde hraje také fotbalový tým SK Slavia Praha. A Eva Farná na třetím koncertu oznámila také vydání nového

Neříkej, co má se stát a Eva Farna v písni, která včera vstoupila do hitparády Česká 12, což si můžete zítra v úterý ve 21 hodinu večer zkontrolovat kde jinde než na této stanici, co právě posloucháte, tedy Český rozhlas 2 a zde i prestižní, kromě nočního proudu, prestižní hitparáda Česká 12. První pohled do kalendáře a 65. narozeniny, které dnes slaví skotský zpěvák, který se prosadil už jako člen skupin Bronsky Beat nebo Dua Communards, ale samozřejmě hodně i jako solový zpěvák. Jimmy Somerville měl v 80. letech několik hitparádových hitů a my si jeden z nich samozřejmě zahrajeme. To Love Somebody.

To Love Somebody a Jimmy Somerville, který je ode dneška 65. Dívám se na podzimní kalendář tour Lucie Bílé. Obyčejná holka začíná 6. října v Chomutově, pokračuje 8. v Plzni, 10. 10. v Jihlavě, 12. v Českých Budějovicích, 14. října v Brně a takhle dál po velkých, povětšinou krajských městech. No a to turné se bude jmenovat podle úspěšné písničky Obyčejná holka.

premiéra muzikálu Tima Rice a Andrew Lloyd Webbera Evita o životě Evy Perónové měla premiéru v Prince Edward divadle v Londýně 21. června 1978. My jsme poslouchali tuhletu krásnou píseň v podání zpěvačky Madonna, která nepatřila k těm, co začínali, a zrovna tak krásně i v české verzi Evity zpívá třeba Radka Fischerová. Další muzikál, který teď vstoupí do nočního proudu, je Galileo, a to proto, že právě 22. června roku 1633 Galileo nakonec pod těžkým tlakem odvolal učení Kopernika a tím bohužel musel popřít to, co předtím razil světem, a to, že obíháme kolem slunce. A právě díky této pravdě málem dopadlo to nejhůř, jak dopadnout mohlo. Janek Ledecký, muzikál Galileo a Nikdy to nevzdám.

Galileo. Muzikál Galileo a jeho autor Janek Ledecký. Dnes 22. června mají svátek všechny paní a dívky, které se jmenují Pavla. V roce 2002 jich napočítali úctyhodných 42 440. My ovšem za Pavlou půjdeme do zahraničí, protože tam nás čeká jedna z manželek jednoho z bratrů Michaela Jacksona, a to sice Paula Abdul.

0: Rush Rush a Paula Abdul, herečka, zpěvačka, také moderátorka, moderuje v Americe velmi slavný soutěžní pořad Paul and Paula. A duo Paul and Paula nám zaspívá píseň Hey Paula.
1: Hey!

Hej Paula, Paul and Paula, takhle se to krásně všechno rýmuje. Máme 48,5 minuty odžito z pondělí 22. června. Před námi ještě spousta písniček do konce nočního proudu. Připomínám, že to tak zhruba by mohlo vyjít, že mezi jednou a druhou si zahrajeme ještě pár písniček ke dni otců, který byl včera. A potom se pustíme do prvních letošních letních hitů. Uvidíme, co všechno mě napadne, co všechno najdu. A tak zaplníme ten čas někdy mezi čtvrt na dvě a dvě právě letními hity. Takový je plán, který se samozřejmě může změnit, ale už jedna píseň, která předesílá letní časy ve chvíli, kdy to astronomické léto začalo včera už ve 4 hodiny a 43 minuty. Léto dlažbu žhaví, protože začalo velmi, velmi silně. Léto dlažbu žhaví a Eva Pilarová.

Je to tak, jak zpívala Eva Pilarová, léto dlažbu žhaví a léto roku 2026 v České republice začalo hodně vysokými teplotami, které každý den překračují hranici 30 a tak se stávají tropickými dny. K létu se ještě vrátíme, teď bych se naopak vrátil k víkendu, kdy probíhal v Praze festival Metronom. Jehož hostem byl také australský zpěvák Nick Cave, 68letý, dá se říci výjimečný zpěvák, byl tady i se svojí skvělou doprovodnou kapelou The Bad Seas a chyběla akorát Kylie Minogue, aby mohli dát ten slavný hit, ale měla samozřejmě statutární zástupkyni.

0: today.
1: Where the Wild Roses Grow, Nick Cave, který koncertoval o víkendu v Praze, a Kylie Minogue, která premiérově tuhletu nahrávku pořídila právě s Nickem Cavem. A je to píseň, která se dlouhá léta hraje a asi ještě hodně dlouhá léta hrát bude. Kromě už zmíněné skupiny The Bad Seeds, Nick Cave měl sebou i, a to nebylo poprvé prý, dalšího muzikanta, a to sice basového kytaristu, který se jmenuje Colin Greenwood a který patří ke kapele Radiohead. Tak jsem si říkal, že Radiohead už jsem dlouho v nedělně pondělním nočním proudu nehrál. Je tady píseň No Surprises.

No, Surprises a skupina Radiohead, se kterou jsme také překonali jednu hodinu, takže je tady slíbené ohlédnutí za včerejším svátkem, který se jmenuje Den otců. A já mám velkou radost, že nejenom ženy a matky mají své svátky, ale také, že Den otců existuje. To taky není žádná legrace být otcem. A několik písní o otcích si zahrajeme. Začneme s jedním severomoravským tatou.

Tata beskydská skupina Buty, která žije na stromech, a já rád vzpomínám, když před časem po jejich koncertu na kladenském lehkoatletickém stadionu jsme si tam do ranních hodin hráli na noční proud, včetně příchodu, příjezdu výtahem a tak podobně. Takže docela jsme se s nočním proudem skoro celou noc vyblbli a na to, co takhle prožijete se skupinou Buty, se skutečně nedá zapomenout. Další, řekněme, že otcovský song je jedním z prvních hitů Giorgio Morodera, napsal ho pro skupinu Chicority, anebo spíš lépe řečeno si skupinu Chicority vymyslel. K tomu mám také takový srdcový vztah, protože tahle ta píseň Son of My Father, tak ta byla vlastně první písničkou, kterou jsem kdysi dávno vypustil na svojí první diskotéce.

Skupina Šikory typ a písnička, kterou napsal Giorgio Moroder. Některé kapely mají toho tátu, tedy samozřejmě, že otce, vlastně ve svém názvu a vy dobře víte, že nemusíme chodit daleko, že existuje kapela, která se jmenuje Tata Boys. Existuje i s hitem Filmařská, tak se jmenuje ta píseň, a má jednak verzi původní se skupinou Tata Boys a jednak verzi novější, kdy spojili své síly a posléze i na koncertu se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Musím říct, že ta novější verze se mně líbí moc. Filmařská.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu, to byla Filmařská. Ještě jednu píseň tady mám, která se vejde do té rubriky Spožděná oslava Dne otců. Už tady byly Buty, byly tady Šikorityp, byly tady Tata Boys a Socher a bude tady za pár vteřin Cat Stevens, americký zpěvák, americký písničkář, zpěvák, který překvapil mnohé a mě taktéž, když konvertoval k islámu. A ve svém repertoáru má ale už dávno Islám neislám nádhernou písničku Otec a syn.

Cat Stevens, Otec a syn. Právě tahle písnička uzavřela čtyřpísničkový blok na téma Den otců a v tuto chvíli, kdy máme 1:19, se vydáváme do vítání léta roku 2026. Začínáme s jednou z nejznámějších letních písní. In the Summertime se jmenuje. Je to zajímavá píseň, protože se v ní hraje také na hřeben a zajímavá je i proto, že nemá refrén. Ta kapela, která tu píseň stvořila, se jmenuje Mango Jerry.

Je tady léto, ta výzva byla jasná a byla od toho, který používá jméno Sandwich. Teď novice vyměníme za stálici velkou ikonu a legendu, kterou je bezesporu Sir Cliff Richard, a ten nás rovnou pozve na let

Summer Holiday a Cliff Richard v nočním proudu na dvojce, kdy se pomalu blížíme ke chvíli, kdy mohu říci, že bude nebo byla půl druhá. 1:29:14 přesně. To je čas pro české srdce a písničku Léto věčný.

0: skončí.
1: Léto věčný a české srdce, které bývalo takovým, řekněme, základem všech letních festivalů pod zříceninou hradu Okoř. Já mám takový pocit, že ty festivaly už skončily, ale ruku do ohně bych za to nedal, zjistím a příští nedělně pondělní noční proud vybavím, vyjevím a oznámím vám, milým posluchačům nočního proudu, který právě posloucháte a který můžete poslouchat až do druhé hodiny raní, včetně letních hitů. Teď se vydáme za létem do města. Summer in the City a Joe Cocker.

Summer in the City a Joe Cocker, který nemohl ve výčtu prvních letních hitů samozřejmě chybět. Teď nás čeká Marek Ztracený, ale ještě předtím, než řeknu, co to bude za písničku, tak když už Joe Cocker zpíval o létě ve městě, tak podívejme se na rekordní teploty v pražském Klementinu. Nejchladněji, a to pouhých plus 6,6 stupňů Celsia, bylo v roce 1921. Nejtepleji docela nedávno v roce 2000, a to plus 34,9 stupňů Celsia. My bychom měli být v pražském Klementinu někde kolem 30 stupňů, takže spíše blíže tomu hornímu rekordu, ale rekord by padnout neměl. V každém případě ta předpověď pro další dny je velmi teplá, i když občas může nějaká ta kapka k tomu spadnout. Marek Ztracený už má pro vás připravenou písničku, ve které nechybí léto, už jenom v názvu, a je to Léto 95.

Marek Ztracený takhle viděl léto roku 1995 a byl to velmi zajímavý pohled, ale my už se díváme dopředu, protože další letní hit, který patří mezi ty zamilované, protože v létě nějak lásce víc je přáno, tak o něm zaspívá Shawn Mendes. Summer, Summer of Love.

the summer. Summer of Love, Shawn Mendes a spolu s ním portorikánský zpěvák Tiny. Ne, že by snad byl tajný, ale prostě se takhle zkrátka jmenuje. Tak to byla zahraniční letní láska. Ta další letní láska už se dá považovat za domácí, protože to je letní láska z české verze muzikálu Pomáda. A tentokrát si ji poslechneme v podání dvojice Zuzana Norisová a Zbyněk Fritz.

Vždycky, když tuhle letní lásku poslouchám, tak když dáme stranou samozřejmě výborné pěvecké výkony, výbornou originální hudbu z Grease, tak musím vzdát hold textaři Eduardu Krečmarovi, protože ten napsal geniální text, který tak skvěle vystihuje jedna kluky, jedna holky, úžasné. Tak jdeme dál. Taylor Swift je na řadě a další letní písnička se jmenuje Cruel Summer.

Cruel Summer a momentálně asi nejpopulárnější americká zpěvačka Taylor Swift. Stále ještě posloucháte Noční proud a poslouchat ho můžete každou noc. Pondělně úterní Noční proudy dělá Martin Hrdinka, úterně středeční Jitka Benešová, středečně čtvrteční Miloš Skalka, čtvrtečně páteční potom Ilja Kučera mladší, z pátku do sobot Robin Šalamon, sobotně nedělní Noční proudy střídavě uvádějí Miloš Skalka, Martin Hrdinka a Zdeněk Vrba. No a Zdeněk Vrba, který k vám právě ještě hovoří z pohledu této noci, tak uvádí ty nedělně pondělní ten jediný Noční proud, který vede z jednoho kalendářního týdne do druhého. Předposlední píseň tohoto nedělně pondělního Nočního proudu, který nás přivedl do pondělí 22. června, je píseň Cirkus Leto, zpívá jí Palo Hamel.

Musím vám říct, že už na ten cirkus letos se docela těším. Zpíval o něm Pavol Hamel a ta písnička byla předposlední. Takže je naprosto logické, že ta další bude poslední a já vám před ní popřeju krásné pondělí 22. června, ať vám něco přinese nějakou radost, jako třeba nám, fanouškům tenisu, že včera naše dvě tenisky vyhrály dva prestižní turnaje před Wimbledonem, Linda Nosková v Berlíně a Marie Bousková v Nottinghamu. Budeme samozřejmě dál fandit, protože my jsme tady hodně tenisoví, Martin Hrdinka hraje tenis a mimochodem ten dneska večer bude vysílat, takže já se budu těšit už v sobotu. V sobotu a tudíž do té doby mějte se báječně.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
3: Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice právě začíná pořad Kdo umí, ten umí. Mým dnešním hostem je mistryně České republiky v olympijském boxu Markéta Tojnarová. Jaké to je vstupovat do ringu, kde není prostor pro zaváhání? Co člověku vrcholový sport dává a co si naopak bere? A co vede úspěšnou mladou boxerku k tomu, že po letech strávených v prostředí profesionálního sportu hledá sklidnění, věnuje se meditaci a pracuje v domově pro seniory? Nejenom o tom si budeme povídat v následujících minutách. Příjemný poslech přeje Vilém Branda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a pořad Kdo umí, ten umí. Mým hostem je dnes mistryně České republiky v olympijském boxu Markéta Tojnarová. Nejdřív ji ale musím najít. My jsme si rozhovor domluvili v jedné pardubické posilovně, kde vede soukromou lekci boxu. Takže já teď stoupám po schodech do patra sportovního centra. A zpoza dveří se už ozývají údery a pokyny trenérky.
1: A vy jste se zabili.
0: Markéto, před chvílí skončila soukromá lekce boxu, kterou jsem chvíli pozoroval. Já jsem byl radši v rohu, aby mě nepřilítla nějaká rána pro jistotu. Dnes jsi měla dva klienty. Trénuješ vždycky spíš menší skupinky lidí, nebo to jsou i větší skupiny?
2: Já trénuju takhle v dopoledních hodinách spíš menší nebo jednotlivce, ale dřív jsem trénovala i hromadné tréninky, což bylo třeba 50 lidí naraz ve věku od 13 až klidně do 65 let. Měli jsme tam nejstaršího 64-letýho pána a zároveň jsem trénovala i dětský tréninky, ale to teďkon už končím, takže teď už finalizuji jenom ty individuální nebo takhle páry trénovat.
0: Ty jsi říkala 50 lidí, že bylo naraz na jednom tréninku třeba i.
2: Ano, já vlastně jsem trénovala